0: Millerovi. Já už jsem vstoupila do sklářské hutě v Holicích, Glass Studia Miller, kde to sála nejen teplem, ale taky historií, protože tento dům je velmi historický, vymyká se v podstatě té okolní zástavbě. Proč Holice, pane Millere?
1: Tak vlastně tenhle ten dům, to je bývalá kovárna, jo, takže tady vlastně ten dům byl postavený někde roku 1780. Proč Holice? Protože jsem tady vlastně ten dům našel čirou náhodou, když jsem scháněl prostory pro své podnikání a má toho svého ducha a zhruba před 28 lety. No. A vlastně bylo to finančně dostupný, líbil se mě a tady v Holicích jsem byl poprvé v životě, vlastně, když jsem ten dům objevil ještě v tištěný anonci na inzerát.
0: Kde jste v té době žil a pracoval?
1: Já jsem se vlastně vrátil z tříletého pobytu z Ameriky, kde jsem pracoval jako sklář a vlastně zhruba půl roku jsem tady cestoval po různých kamarádech a pomáhal jsem jim na huti a vlastně scháněl jsem nějaký objekt pro sebe vhodný a, no a pak jsem vlastně tady objevil, během toho půl roku jsem objevil tady tuto budovu v Holicích.
0: Pamatujete, kdy jste sem vstoupil poprvé? Věděl jste, že je to prostor, kde se bude prostě pokračovat v té řemeslné tradici, by to byla někdejší kovárna?
1: Na první pohled jsem byl rozhodlý, že ho koupím, i když to tady bylo vybydlený a možná dneska už bych se třeba rozmýšlel trošku jinak, protože přece jen je to v zástavbě obytný, není to úplně ideální všechno tady, ale tenkrát, když jsem to viděl, tak jsem prostě byl rozhodlý. Ono naštěstí to bylo tak vybydlený, že tady nic nebylo, takže vlastně já jsem tady mohl vlastně realizovat svoje představy rovnou do toho holýho prostoru. No a vlastně to fungovalo tak, že prvotně jsem tady dal dokupy vlastně tu sklářskou dílnu a pak až teprve bydlení, takže jsme tady bydleli tak na punk, na pankáče takzvaně. Bylo to takový, tenkrát jsme byli mladí a bylo to takový divoký a veselý.
0: Říkáte dát dohromady sklářskou dílnu. Ono vlastně těch sklářů v Česku postupně ubývá. Máme pořád odborníky, kteří umí stavět ty sklářské pece?
1: No, tak na to jsou stále firmy. Ona popravdě to není zas tak velká věda, jo. Ono dneska, když už máte možnosti vlastně i přes ten internet zjistit si prostě stavby těch pecí, tak když je člověk trošku zručný, tak je s pomocí nějakých samozřejmě plynařů, který vám dají certifikovaný ty plynový systémy, tak jste si schopný to nějakou tu základní malou pec postavit i sám, pokud o tom něco víte. Ale furt ještě u nás teda existují firmy, které se zabývají přímo jako stavbou pecí a tou sklářskou technologií.
0: Vy to máte k dispozici čtyři, ty sklářské pece.
1: No, ta jedna, ta centrální, takzvaná ta tavící pec, jo, ta běží non-stop, ta je teda otápěná tím plynem a vlastně běží ve dne v noci a prakticky běží celý rok, kalendářní, než se tam vlastně ta pánev, což je ten kelímek, v kterým se taví to sklo. My ho máme o objemu zhruba asi 250 litrů. Ten je vlastně ze šamotové hlíny vytvořený a udělaný a on takzvaně eroduje. Jo? Prostě on se odtavuje a během toho roku se tak stenčí, že je tam až nebezpečí, že vyteče, prostě, že prostě praskne, takže se musí jednou za rok vyměnit. Takže vlastně ta pec běží vlastně 365 dnů ve dne v noci neustále, protože to nesmí schladnout to sklo a ty ostatní pece, to jsou pomocné pece. Jedna je chladící, na tý jsme vlastně existenčně závislí, protože tam se ten každý ten sklářský hotový výrobek musí chladit do druhého dne, protože když se dodělá, vyrobí, tak má stále někde teplotu třeba 600-700 stupňů. A kdybychom ho nechali tady, tak nám praskne, jak bude rychle chladnout, takže v té chladící peci vlastně on chladne až do druhého dne. No a pak tady máte, vidíte ještě další dvě takzvané trumly, to jsou dvě pomocné roztáčecí pece, pícky, které vlastně tu práci nám urychlují, protože my neustále potřebujeme to sklo držet v nějaký té tvárné teplotě, kdy jsme schopni s tím sklem nějak manipulovat. A to sklo velice rychle chladne, a takže my znovu v této pomocné peci ho vlastně si přihřejeme, aby jsme mohli dál na tom pracovat.
0: Tak a my už si za chvíli povíme něco o té vaší životní pouti sem do sklářské hutě v Holicích.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Povídám si se sklářem Igorem Millerem. My jsme se teď z Hutě vydali k vám do kanceláře, jestli to tak můžu říct.
1: No, je to spíš vzorková místnost, není to kancelář. Je to takový průřez můj, co tady dělám, když přijdou nějaký lidi a chcou vidět, vlastně tak jim ukážu.
0: Pojďme se teď vrátit do té historie. Jakou máte nejranější vzpomínku na sklo?
1: To jsem byl malý kluk, malý dítě, protože já vlastně to měl v rodině, můj otec byl sklář a já jsem za ním chodil už jako malý kluk prostě, takže první vzpomínky na sklo mám na svýho otce ve sklárně, když jsem byl někde na školce.
0: Maminka taky byla v oboru?
1: Ne, vůbec. Maminka to byla dělnice vlastně, ta dělala v prádelně.
0: Takže jste za tatínkem chodil do Huti, do Škrdlovic, na Vysočině.
1: Ano, přesně tak. Tam byla vlastně sklářská huť pod Ústředím uměleckých řemesel jako jediná. Dělalo se tam takzvaný hutní sklo, takový těžký, z ruky tvarovaný sklo, barevný. A bylo to tam specificky tím, že tam byl otop na generátorový plyn, což vlastně znamenalo, že oni tam vozili uhlí. Bylo to tam vlastně jak v pekle, jo. Prostě tam bylo černý, všude zakouřený. Proto tam ta atmosféra tam byla úžasná, prostě tam svítily tam jen ty pracovní otvory a mě to úplně jak malýho kluka fascinovalo. Prostě.
0: Když jste vyrůstal, pustil vás tatínek k něčemu? Šlo to?
1: Takhle, když jsem byl malý, si to nepamatuju, ale pak, když jsem byl starší, což myslím jako na základní škole, tak vím, že jsem občas si tam mohl do té píšťaly fouknout za pomocí nějakých táty nebo jeho kamarádů, když jsem tam o pauze, o svačině prostě tam někde oprndával kolem nich.
0: Já se teď dívám na ty zvětšené černobílé fotografie právě ze Škrdlovické huti, které tu máte vystavené. Je tam na nich váš otec, nepletu se?
1: Je to, ano, přesně tak, je to můj otec někde. A jako velice mladý, tomu bylo snad někde 26 let, takže...
0: Vy jste se asi nerozmýšlel dlouho, čím budete?
1: Ne, vůbec. Já jsem si byl naprosto jistý. Já jsem už na školce, když jsem ještě neuměl psát, tak jsem už maloval, když se nás ptali, namalujte, čím byste chtěli být, tak jsem vždycky maloval jenom takovou kupoli nějakou a tam nějakýho panáčka, přesně tak, nějakýho panáčka s nějakým klackem v ruce a když se mě ptali, co to je, tak jsem povídal, že to je sklář s píšťalou a že to je sklářská pec, takže když se ptali vždycky ve škole, napište tři povolání, co byste chtěli být, tak jsem vždycky chtěl být sklář a někdy kolem 4., 5. třídy. Tenkrát, jak byl Remek, náš první kosmonaut, tak jsem chtěl být chvilku kosmonautem asi půl roku, ale to mě rychle přešlo, takže jsem vždycky chtěl být sklářem. No.
0: Vy jste vystudoval umělecko-průmyslovou sklářskou školu v Železném Brodě. Byla v té době už možná volba nějaké specializace na té škole?
1: Ta škola vlastně ta zahrnuje, jestli se nepletu, teď už 7 pouze oborů nebo 6. Ty obory jsou vlastně malování skla, rytí skla, broušení skla. Byla to bižutérie, sklářské figurky, což je tam specialita v Železném Brodě a pak teda hutní tvarování skla na huti a vlastně mohl si žák, když tam vlastně na tu školu dělal ty talentové zkoušky, tak tam mohl napsat si, co bych chtěl, v který obor bych chtěl studovat, ale já jsem teda to měl jasný, no, já jsem chtěl být sklářem, no, dělat hutní sklo, no.
0: Už na té škole směřoval jste k nějakému typu skla, období, výrobku?
1: Vždycky jsem obdivoval benátský sklo, jo, prostě v tom, to renesanční benátský sklo, protože tam si myslím, že to dovedli k dokonalosti, k tomu myslím to řemeslné zpracování, jo, ty techniky sklářský. A to jsem teda obdivoval a to jsem se chtěl k tomu přiblížit, aspoň to jako něco se z toho naučit, takže to byla taková moje fascinace tím benátským sklem, no, a která trvá do dneska, jo, protože opravdu tam, co se týká té zručnosti těch benátských sklářů v té renesanci, to byla špička. Takže to byl takový můj sen, tohleto trošku aspoň se z toho něco naučit a pak teda později mě učarovalo teda to secesní sklo ze sklárny v Klášterském Mlýně, firma Letz, takže to jsem pak zkoušel vlastně na začátku té své kariéry tady v Holicích.

0: Rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pořad Kdo umí, ten umí. Dnes věnujeme skláři Igoru Millerovi a Glass studiu Miller v Holicích. My si teď povídáme ve vzorkovně. Kolem nás jsou, řekl bych, asi nejvíc vázy, je to tak?
2: Jsou to většinou vázy, no, vázy, mističky, tamhle nahoře vlastně vidíte ty moje pokusy o ty benátské repliky, takže to jsou zase poháry, ale většinou ten dekor a to všecko se vynikalo na těch vázách a miskách, no.
1: Ale převažuje tady okolo mě ta secese. No. To jsou bohatě dekorované vázy, převažují florální rostlinné motivy, vlastně i ty tvary jsou takové z přírody. Co je typické pro secesní sklo? Je povrch, který je vlastně matný, perleťový,
2: rysovaný. Rysování toho skla vlastně, to přesně jak říkáte, jo, prostě vycházelo se z nějakých organických tvarů, jo, přírodních, jo. Ty dekory jsou, je to všecko hlavně za tepla dělaný na peci, jo. Já vůbec nepoužívám žádný studený techniky, což znamená, že za studena je to odleptávaný, odrytý, odpískovaný, odbroušený a vlastně všechny ty dekory dělám za tepla na peci. Potom vlastně ten finální povrch je takzvaně nairisovaný, což je taková ta perleť nebo ten duhový povrch na tom skle a ten teda používali různý sklárny.

0: Vinicích, tak jsem se vrátil do Železného Brodu. Po nějakých neschodách s tehdejším vedením jsem zase odešel a odešel jsem na takovou tu svou pouť, která mě vlastně přivedla ke stavbám pecí, a to vlastně jsem k jednomu z podnikateli do Prahy, který měl vizi udělat mobilní sklářskou pec, s kterou by vlastně se dalo cestovat a předvádět to sklo prostě pro širokou veřejnost. Což dneska je celkem běžný, ale tenkrát v té době to bylo, my jsme vlastně byli první. A pak jsem vlastně, se mě dostala do ruky ještě tištěná Mladá fronta noviny, kde byl otištěný inzerát, že hledají skláře na práci do Ameriky, do USA, do státu Vermont. A tak jsem na ten inzerát odepsal a vlastně po asi čtvrt roce přijel přímo majitel, pan Simon Pierce z Ameriky sem, a vlastně objížděl všechny ty adepty, který odpověděli na ten inzerát. Chtěli vědět při práci, vlastně měl s nima nějaký pohovor. Měl jsem nekrát štěstí, že jsem byl vybraný vlastně. A
1: jako jediný český sklad.
0: Jsem byl první jako jediný a pak tam ještě za mnou přišli další dva.
1: Ale věděl jste, že se chcete vrátit?
0: To jsem teda věděl. Pracovní vízum bylo na 3 roky, s tím, že samozřejmě po mně chtěli, mě neustále přesvědčovali, když se ten termín blížil těch 3 let, abych tam zůstal, že to prodlouží, ale já jsem jim od začátku říkal, že si chci jednou svoju vlastní vlastně pec postavit a zkusit to dělat si to sám, to sklo. Takže po 3 letech jsem se teda vrátil.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Pokroče pořad, kdo umí, ten umí. S Igorem Millerem už jsme se vydali do Sklářské hutě a já budu svědkem toho, jak vzniká taková secesní váza.
2: Takže já vám tady pokusím se udělat takový klasický secesní tvar. Ta váza se jmenuje Jack Pulpit Vase a je to vlastně, tohle ten tvar byl známý třeba ve sklárně Tiffany, americký sklárně Tiffany, taky už dnes neexistující a tam velice často to dělali a já začnu vlastně tím základním tvarem. My tomu říkáme bublina, spousta lidí tomu říká žárovka první, na kterou se vlastně vrství další sklo.
1: A to je to roztavené sklo v té hlavní peci,
2: přesně,
1: ze kterého vyjmete.
2: Já naberu na tu předehřátou sklářskou píšťalu, si naberu ten první náběr.
1: Tak teď už máme baňku, která se musí trošku sformovat.
2: No teď už vidíte, že mám hotovou tu základní baňku. Počkám, až vychladne, protože kdybych na ňu nabral okamžitě, tak se mě vlastně zbortí. Kdybych čekal moc dlouho, tak mě zase praskne, takže musíte tak akorát čekat. No, takže teď jsem ji nabral, teď jsem tu baňku přebral, takzvaný druhý náběr a obaluju tady ve zlatým pudru, což je vlastně namletý, rozdrcený zlatý, nebo ne zlatý, ale sklo v barvě zlata, žlutý.
1: A to jde opět do Vídně.
2: Potom se to obalí v tom pudru, musíme to znovu, vidíte, znovu to zapálíme do stáčecí peci, takzvaným trumlu, jak my říkáme truml, to je pomocná pec, která nám neustále udržuje ten výrobek v tvárné teplotě, abych byl schopný s tím pracovat.
1: Ten dekor potom ještě bude barevný, ten máte někde připravený?
2: Jo, mám tady připravený takový kobaltový pudr, kobaltový to je modrý sklo, barvený kobaltem. Takzvaně to špinuju, my říkáme slangově špinování, ale je to vlastně ovíjení toho základního tvaru, z toho zlatého ovíjení, takovou spirálou, tenkou nitkou toho barevného skla.
1: Kolik nahřátí čeká tu vázu do finále?
2: Tadleta
1: se ještě nedá teď odhadnout.
2: Nedá, taky záleží, jak záleží na mě, jak se mě to povede, jak jsem zrovna teď zručnej, ale myslím si, že třeba tak 15x, 20x tuhle vázu budu muset znovu předehřívat. Tak. Takže máme to ošpinovaný a teď vlastně já udělám takzvaný zčesávání, což je za pomocí kovového háčku. Já vlastně na tom povrchu té vázy udělám ten dekor toho, my tomu říkáme dekor pavýho pera, je to vlastně zčesání pravidelný
1: linie
2: nahoru a dolů.
1: Já se teď dívám, ono to tak jako zateklo do sebe krásně.
2: Ono se to slije do jednolitý plochy, neslijou se ty barvy. Jo? Ty barvy tam zůstanou kontrastní, takže vlastně v té zlatý, v tom celkovým zlatým povrchu je ta linka toho modrého kobaltového skla stále vidět a díky tomu háčku, jak se mě to tady povedlo zčesat, tak vidíte prostě tu strukturu.
1: Tak a vy už teď pracujete na té základní profilaci té vázy, už se dívám, jak vzniká vlastně to hrdlo a dno pomalu.
2: Pomocí té pinzety já už tady tvaruju to dýnko a ten úzký krk. Takže vidíte, teď se mě to povedlo, ten tvar mám hotový a teď budu muset takzvaně to přeheftovat, což znamená přebrat na druhou píšťalu, abych mohl pracovat vlastně na druhém konci, na tom hrdle té vázy, který teď vlastně je vlastně na té mojí píšťale. Teď tomu budu dávat ten finální povrch toho irisu.
1: Takže to irisování, ta perleť vlastně probíhá přímo na horký výrobek.
2: Přesně tak, těsně před odražením hotového výrobku do chladicí pece. Teď se to tam vlastně musí ještě zapít, ta barva, ten iris a jak vidíte, tak už to tam prostě ta duha už tam je na tom.
1: Takže hotovo, je to taková váza na jednu růži.
2: Na jednu až dvě růže, přesně tak.
1: Takže ten výrobek se ještě vložil teď do chladicí pece?
2: Hotový výrobek je uražený do chladicí pece, kde je nějakých 480 stupňů a tam se bude pomaličku snižovat teplota na pokojovou teplotu na těch 25-30 stupňů.
1: To dlouho bude trvat?
2: Zítra ráno to bude možný vyndat. No.
1: Znamená to, že tady je někdo i v noci, aby to snižoval tu teplotu, nebo to,
2: to
1: už
2: je
1: digitálně?
2: To je program, no. Tam je program, který to sám sjíždí, ale stejně tady neustále někdo to jako hlídá, protože tady je ta pec hoří non-stop, tak je tady služba stála.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí. Putujeme po sklářské huti v Holicích a sklář Igor Miller mě teď zavedl do takových speciálních prostor hned vedle toho srdce huti, kde se opravuje historické sklo. To gro té vaší produkce je vlastně období secese, to znamená, že vy musíte rozumět i tomu historickému sklu a proto se do Holic sjíždí řada sběratelů a nechávají si opravovat u vás své starožitné kousky.
2: No tak tady to jsou převážně, to jsou starožitníci, že, co obchodují se sklem a mají tady vlastně, jsme v brusírně, to je to takzvaná brusírna, kde kolega, kterýmu starožitníci vozejí rozbitý, skleněný věci, prostě ať už jsou to skleničky, ať už to jsou vázy, který se někdy dají opravit, někdy prostě to nelze opravit, jo, ale a nebo tady přímo dělá do těch takzvaných montáží secesních, jo, prostě, který jsou z alpaky, z cínu nebo ze stříbra i a chybí skleněný vložky, jo, takzvaný ty vnitřky těchto montáží, tak on vlastně si na to dělá formy. Já mu do těch forem foukám ten skleněný předmět nebo ten tvar a on pak vlastně tady brousí do něj dekorie a dopasovává to do těch montáží kovových, aby to tam pasovalo tak, jak má.
1: Takže hlavním specialistou na opravy starožitného skla je Petr Klusoň?
2: Přesně tak, kolega Petr.
3: Dneska tady mám takovou velkou mísu na ovoce, do které chybí skleněná vložka. Je to od firmy VMF, která sice působí do dneška, ale dřív se zabývala takovýma nádhernýma věcma.
1: Ta mísa kdysi vypadala jako loď?
3: Taková vlastně pramice, no. Vypadalo to dřív jako loď asi.
1: Jak je stará?
3: Tohle to je většinou nejméně 100 let, rozhodně 100 let. A já udělám si ten tvar, který jako mělo by to sklo, tak to já si udělám z polystyrénu. Vybrousím to z polystyrénu a ten zaleju do sádry a udělám vlastně jednorázovou sádrovou formu.
1: Nedala by si použít nějaká 3D tiskárna třeba v dnešní době už?
3: No asi jo, ale já si myslím, že s tím polystyrénem je to docela rychlejší a lacenější.
1: Mě by zajímalo, jakou pak ta věc má historickou hodnotu, když už není historická, ale je jako historická.
3: Tak napůl, že jo? Ten kov má historickou hodnotu a pak to má víceméně prodejní hodnotu, protože ten kov samotný ten starožitník neprodá, že jo? Tak potom s tím sklem to jako prodá. Uvádějí, že to je replika.
1: Jak často se na vás obracejí klienti?
3: Mě to vlastně živí. Já mám furt práce.
1: To restaurování vlastně probíhá v obráceném procesu, protože sklář v historii, který vyfoukl nějakou mísu, vázu, tak vlastně ten systém úchytů, tak to vlastně pasíři na to montovali až posléze. Když to vy pracujete obráceně, vy vlastně do té kovové formy, struktury musíte vefouknout tu novou věc.
2: Musím tam přesně dostat prostě ten tvar, což ještě ty mísy, to je ještě takový to relativně snadný, protože tady kolega tu formu si připraví, ale pak jsou různý čbánky, jo, prostě různý dekorativní předměty, v kterých chybí právě, jako třeba jsme tady ten zmiňovaný roh hojnosti, který vy máte dostat do těch určitých rozměrů a záhybů, aby to tam pasovalo do té kovové montáže a je to prostě oříšek někdy. A někdy dokonce řekneme, že to ani nejde, že to nebudeme dělat, jo. Prostě někdy prostě to vrátíme s tím, že tohle nejsme schopni udělat, jo. A nebo by to stálo takový nesmyslný peníz, jo, že je to tak složitý, že mu řekneme, no, ale tohle by se musela vyrobit na to kovová forma. No a dneska výroba kovové formy stojí desítky tisíc. Opravdu tisíc, jo. Prostě nejsme schopni tady udělat všechno.

0: Pořád kdo umí, ten umí, který věnujeme skváři Igoru Millerovi, už se pomalu blíží ke svému konci. My jsme ještě přece jen zašli do té vzorkovny. Pořád tady obdivuji všechny ty tvary, barvy, tu křehkou krásu. Kam poputují ty výrobky, které tady máte vystavené? Samozřejmě tak je to vzorkovna, ale které tady máte nabalené, řekněme.
1: Tak tohle, co tady vidíte, tak to jsou vlastně vzorky teď prodejný okamžitě, když kdokoliv přijde, protože teď nemám zrovna žádnou zakázku, teď mám, jak se říká, čistý stůl, mám všechno hotový. Vlastně převážně dělám pro sběratele, dá se říct skoro z celého světa, jo, protože si to objednávají u mě v malých sériích a často sem přijedou i osobně. A ještě dělám vlastně teď pro jednoho zákazníka zase znovu do USA, který si mě tady našel, a takže jsme pracovali spolu na nějaký kolekci secesního skla, který se jim líbilo, takže pro ně dělám poměrně docela velký objemy, nebo velký, v řádech desítek kusů, a jinak to jsou takový solitérní kusy, který třeba, já říkám, že ten každý kus, já dělám většinu bez forem, celý ty tvary dělám od ruky, nepoužívám dřevěné formy, takže každému říkám, že ten kus, co má, tak ten je jediný, že prostě druhý stejný už nebude. Takže
0: udělat jedinečný výrobek na světě, to je takový ten impuls, který vás pohání?
1: Já nevím, jestli to je tohleto. Já prostě potřebuji, aby se to mně líbilo, abych já měl to uspokojení. Ale pravda je taková, že já někdy něco vyrobím. Jsem s tím spokojený, protože tady hraje roli i ta skladba těch barev, jak ty barvy navrstvíte, protože když pak to překryjete celý tím nakonec tou perletí, tím takzvaným irisem, tak ty barvy některý zaniknou, některý to vytáhne, je to trošku taková věda. Jo? Prostě i za ty roky, co to dělám, tak se mně to ne vždycky podaří, plně tak, jak si to představuju. Ale někdy se taky stane, že jsem prostě s tím spokojený a pak ta váza tady trčí třeba rok a nikdo ho nechce, a naopak tady jsou zase věci, které říkám, tak tohle teda zrovna se úplně nevyšlo. A lidi zase, takže ono úplně není směrodatný na ten prodej a na to, co se úplně líbí mně, ale je pravda, že to dělám hlavně kvůli tomu svýmu nějakému vnitřnímu uspokojení, tomu pocitu, že to udělat jde, a právě proto třeba ani nepoužívám ty formy. Trvá to díl ten výrobek, ale prostě ty různý tvary, štíhlý, baňatý prostě, jo, vysoký, tak to mě uspokojuje, no.
0: A možná ta krása je i v té notné dávce dobrodružství. Vy vlastně dopředu nikdy nevíte, jak ta povrchová úprava třeba dopadne.
1: Je to tak, no, je to tak. Prostě někdy ono s tím sklem musíte pracovat poměrně rychle, aby vám neprasklo. Vy zase nemůžete, máte ho na píšťale, jo, takže ho nemůžete prostě v té ruce otáčet a otáčet, prohlížet, takže vy ho tak jako omrknete rychle a během, já nevím, 20 vteřin, 30 vteřin ho musíte odníst do té chladicí pece. Takže ještě na vlastně druhý den jsem překvapený, protože až ráno jdu vybírat tu chladicí pec a pak při tom denním světle to vidíte znovu, tak zase někdy jsem překvapený příjemně a někdy jsem trošku třeba zklamaný, že to vypadalo líp na té píšťale, takzvaně, jak my tomu říkáme, za tepla na píšťale to vypadalo líp, než když jsem to vychladil a ráno druhý den jsem to prohlížel studený, takže je to takový, je to, jak říkáte, je to takový trošku dobrodružství.
0: Pane Millere, na závěr se musím zeptat na vaše sny a vize do budoucna.
1: Sny jsou dobrý, no, a já mám takový štěstí v neštěstí, že já už jsem si většinu svých snů splnil, což je teda perfektní, a jako vím, že se to nepodaří každému, ale já jsem to štěstí měl, že se mě ty sny podařily plnit. A jako já bych si tak přál, aby to sloužilo o to zdraví a mohl jsem to ještě tady točit s tou píšťalou nějaký rok ještě do budoucna. A přál bych si taky, co se týče teda toho našeho řemesla, aby jsme měli nějaký následovníky hlavně, protože bohužel to hyne na úbytě, no, to naše řemeslo. Moc mladých se tomu nechce věnovat a je to i energeticky hrozně jako náročný, jo, prostě na ty energie, na ten plyn a to, takže to je vlastně i docela finančně, ty výrobky jsou drahý, což chápu. Ne každý potřebuje doma zbytnou věc, my tomu říkáme zbytné věci, protože to jsou jenom věci na krásu. Takže přál bych si, aby jsme tu tradici v těch Čechách uchovali, no, nějaký pátek, protože jsme v tom opravdu, jsme v tom dobří.
0: Říká mistr sklářského řemesla a majitel jediné sklářské huti v Pardubickém kraji Igor Miller, kterému jsme věnovali dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Třeba se s křehkými vázami Glass Studia Miller z Holic někdy setkáte. Protože i takové jak říká mistr sklář v uvozovkách, zbytné věci tvoří přece poezii všedního života. A žádná umělá inteligence je pro nás nevytvoří. Hezký zbytek dne vám přeje Tereza Brázdová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

Milí přátelé, hezký večer z Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Jiří Kasal a jsem velmi rád, že vás mohu opět po týdnu pozvat pod světla lamp. Příjmení Dobijáš má v české hudbě nepochybně zvuk. Václav Dobijáš byl významným hudebním skladatelem především v oblasti vážné hudby. Jiným směrem se nakonec vydal jeho syn Daniel Dobijáš, který vynikl jako autor úspěšných písniček v obdivuhodném žánrovém záběru od songů z ranku standardní pop music přes country až k šansonům, ale zhudebnil třeba více než 40 Shakespeareových sonetů a už se spolupracoval s Janem Vodňanským. Daniel Dobijáš se narodil v Praze 5. října před 80 roky a k tomu jubileu míří i tato písničková půlhodinka.

0: Koncert začíná tak pro začátek příhodně, se jmenuje písnička, kterou natočila Jitka Zelenková v roce 1977 s orchestrem Ladislava Štajdla. Text napsal Pavel Cmíral a autorem hudby je Daniel Dobijáš. A Jitka Zelenková byla jednou z plejády populárních českých interpretů, kteří zpívali skladby Daniela Dobijáše vedle Valdemara Matušky, Václava Neckáře, Jiřího Korna, Petra Nováka, Věry Špinarové, Dalibora Jandy, Jany Koupkové a dalších. Ale mě nejprve zajímalo, jaký vliv ve vztahu k hudbě měl na něj jeho otec, hudební skladatel Václav Dobijáš.
1: Tatínek mě moc neovlivnil, protože synové jsou vždycky furt v té opozici a naopak já jsem spíš chtěl být basketbalista nebo sportovec. A k té hudbě mě vedla hlavně matka, která byla výborná klavíristka a zpěvačka. A dokonce mě donutila chodit i do baletu, což bylo příšerný. Ale v tom věku, kdy člověk se rozhoduje, co bude dělat, mě otec poslal za Holzknechtem jako klavíristou ředitelem konzervatoře, aby se na mě podíval, no a ten mě začal připravovat na zkoušky na konzervatoř, takže nakonec jsem musel udělat tu výhybku v muzice. No.
0: Jak je tedy zřejmé, Daniel Dobijáš, absolvent Pražské konzervatoře oboru skladba, byl od dětství obklopen hudbou. Jak se však vyvíjely jeho hudební preference?
1: První preference byla, protože jsem musel studovat jako hru a tak dále, tak jsem byl v zajetí vážné hudby. A moje preference byl Johann Sebastian Bach. To jsou věci, které jsou polyfonní, které jsou velmi matematicky řešené, ta hudba, a to je hudba, kterou dívky jako nemají rádi, protože oni mají rádi něco zpěvného a mně se strašně líbil zase Bach. No. A od té doby jsem začal psát písničky na děvčata, které se mně líbily, jo, a zjistil jsem, že to je docela úspěšná metoda, jak se dostat jako rychle do kontaktu. A takže jsem vlastně musel změnit repertoár z té klasiky na něco, co mě vlastně provází celý život, což je píseň, a já považuji píseň za vůbec nejlepší hudební žánr, protože tam má několik oblastí. Kromě hudby, rytmu, harmonie, melodie, je tam prostě důležitý obsah textu, poselství, čím lepší text, tím zajímavější věc, a pak je tam ještě osobnost i toho zpěváka. Lidský hlas jako nejkrásnější snad nástroj, že? No a rozumí tomu každý, pokud slyšíte, že? Přenášíte to poselství dál na lidi a donutíte o tom přemýšlet třeba.

Chválen buď můj Pane mnou a všemi stvořeními a především bratrem sluncem, jenž přináší den a jímž nás osvěcuješ. Chválen buď můj Pane skrze sestru lunu, skrze hvězdy,

chválen buď můj pane, skrze bratra vítr, skrze vzduch, všecka počasí, kterými všem stvořením žíti dáváš. Chválen buď můj pane, skrze sestru vodu, která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá. Chválen buď můj pane, skrze bratra oheň, který poskytuješ našim noci. Chválen buď můj pane,

0: chválen buď můj Pane skrz ty, kdo z tvé lásky odpouštějí a snášejí nemoci a protivenství. Blaženi jsou ti, kdo věrně v míru vytrvají, neboť ty je budeš korunovat v nebi.
1: Chválen buď můj Pane skrze naši sestřičku smrt těla. Před níž

0: Zazněla poněkud atypická skladba, nádherná modlitba svatého Františka přednesená Táňou Fischerovou, kterou zhudebnil a na klavír hrál Daniel Dobijáš v nahrávce z roku 2002. Volbu tohoto zvláštního šansonu posvěcuje skutečnost, že právě na dnešek, na 4. říjen, připadá svátek svatého Františka z Assisi v jeho jubilejním roce. A když už je řeč o šansonech, tak nám může hned vytanout na mysli naše největší šansoniérka Hana Hegerová, s níž skladatel Daniel Dobijáš spolupracoval už v druhé půlce 60. let. Zeptal jsem se jej, jaké bylo jeho první setkání s paní Hanou Hegerovou.
1: První setkání bylo hodně intenzivní, protože se uskutečnilo v jejím bytě na Davidské třídě. Tam byl takový dům, který postavili hercům a bydleli tam slavní lidé, třeba pan Lindomas a tak dále. A ona tam měla takový malý, já nevím, jestli to byla dvougarsonka, ale kde měla právě piano a mohli jsme tam jako repetovat. A to nezačínalo hned jako, že bychom rovnou šli k piano, ale ona byla dost jako gurmánka, takže jsme si museli něco říkat a něco si k tomu třeba dát jako a tak dále. No a potom jsme šli třeba k tomu pianu a tam to probíhalo tak, že ona měla prostě věc, kterou má málo který zpěvák, že přemýšlela o tom, jak ta píseň působí celkově na lidi, jestli tam nejsou prostě zbytečné noty a že by bylo potřeba třeba někde udělat úplný střih a tak dále. A to bylo teda něco úžasného, protože ona vlastně tu píseň dotvořila do takového tvaru, který byl originální. Toho si nejvíc cením.

0: Hana Hegerová, tak to na tom světě chodí. Hudba Daniel Dobijáš, slova Pavel Kopta, píseň z roku 1973. Těch působivých šansonů od Daniela Dobijáše pro Hanu Hegerovou je jistě více. Lipicáni, krásně si to vymyslel, kinematograf nebo krajina. Šansony s Dobijášovou hudbou zpívali také Rudolf Pelar, Zuzana Talpová, Věra Vajsarová nebo Viktor Price. Zajímavou kapitolou jsou však písničky Daniela Dobijáše z úplně jiné žánrové oblasti, a to z country and western. A jedna z nich byla vskutku velkým hitem v podání Michala Tučného Koukám, jak celá země vstává. Jak se ke country dostal, to byla moje další otázka na autora Daniela Dobijáše.
1: Hodně zajímavá otázka, protože vlastně já jsem country vůbec jako nepsal. Jezdil jsem si se na portu a na ty některé velké akce, ale prostě jsem nebyl autorem toho. A stalo se teda u té první písně, že za mnou přišel Zdeněk Rytíř a nabídl mi, jestli bych nepsal pro Michala Tučného. Což jsem teda říkal, že nevím, jestli to budu umět, protože je to prostě jiný typ hudby a tak. Dal mi tři texty a jsem to teda zhudebnil a shodou okolností se to objevilo hnedka na tom slavném albu Poslední kovboj. Potom za mnou přišel Rytíř, říkal, hele, pojedem do Děčína na Děčínskou kotvu, jo. A já jsem si říkal, no tak to tam asi propadne, že to není prostě takový nějaký oficiální žánr a tohle. Ale ku podivu, my jsme získali snad hlavní cenu, no, cenu publika za tuhle tu píseň. A mě to strašně těší, ta píseň, že když slyším hrát trampy jeden na nádraží, tak to pro mě je větší úspěch, než když to slyším z rádia.

0: Koukám, jak celá země vstává. Tato oblíbená písnička nebyla jedinou, kterou král české country hudby Michal Tučný od Daniela Dobiáše a textaře Zdeňka Rytíře zpíval. Těmi dalšími byly Noční pták nebo Zdám se ti lepší, než jsem, a jeho skladby měly v repertoáru Rangers nebo Valdemar Matuška. O němž ještě půjde úplně v závěru řeč. Skladatel a klavírista Daniel Dobiáš, mimochodem někdejší hudební rozhlasový redaktor, je spojen s mnoha velmi zajímavými projekty, s nimiž má úspěch v různých koutech světa, včetně třeba programu Zpíváme si s Masarykem. Ale my jsme dnes zaměřili naši pozornost na jeho písničky z žánru, které v tomto pořadu sledujeme. Jejich obšírnou a opět velmi kvalitní kompilaci připravil vydavatel Tomáš Padevět na 3 CDčkách pod názvem Daniel Dobiáš Portrét. Tento boxset vyjde v příštích dnech a zahrnuje jednu úplnou, velmi zajímavou novinku Dáši Zázvorkové Vlnolam, kterou představí Tomáš Padevět sám.
1: Nápad složit píseň pro Dášu Zázvorkovou vznikl někdy před rokem a půl. A ten popud byl celkem pro mě takový jednoduchý ve smyslu, že ona se věnuje repertoáru Hany Hegerové a mě napadlo vlastně nechat vytvořit píseň lidmi nebo minimálně aspoň jedním člověkem, který s Hanou Hegerovou spolupracoval, a to byl skladatel Daniel Dobiáš. Ovšem prvotní byl text, já jsem oslovil textaře Pavla Buňatu alias Adméra, který již několik textů a zajímavých textů vytvořil. Například jeden využila Hana Zagorová na svém posledním albu a je to píseň Není taková. A on napsal skutečně zajímavý text, který se mi velice líbil a zaujal mě. Poté jsem tedy oslovil právě Daniela Dobiáše, jestli by mi ten text nechtěl zhudebnit právě pro tu Dášu Zázvorkovou. A on také teda se shodl se mnou v tom, že ten text je velmi neobvyklý a že se to žádá poměrně také neobvyklou hudbu. Takže si s tím hrál asi 4 roku. Já jsem ve finále ještě poprosil hudebního aranžera až v Košicích Adriana Harvana, a Adrian Harvan mě připravil pěknou aranž, nad kterou jsme si potom společně sedli a jsme se shodli, že tedy ano, že by ta skladba byla zajímavá. A až letos v létě jsme se odhodlali jít do studia a vlastně tuto skladbu natočit. Oslovil jsem několik hudebníků, předních hudebníků. Na piano sám zahrál Daniel Dobiáš, pak tam byl Petr Dvorský na kontrabas, Petr Kocman na foukací harmoniku, Jaroslav Petrásek na bicí a Tomislav Zvardoň na kytaru. A myslím si, že ta skladba se nám velice povedla.
2: Na řádcích

0: něco dohořím.
1: Písnička Vlnolam s hudbou Daniela Dobijáše a se zpěvem Dáši Zázvorkové v premiéře v pořadu Světla Ramp na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tím finálním songem od říjnového jubilanta Daniela Dobijáše bude Už se budí den, shodou okolností ještě jeden song s ranním motivem. Text napsal bývalý českobudějovický rozhlasový redaktor Ivo Fischer a natočil ji Valdemar Matuška s kapelou KTO v roce 1982. A toto je autorská vzpomínka Daniela Dobijáše.
2: Co se týče Už se budí den, to zase Ivo Fischer, my jsme byli Davišáci, že on tam bydlel na Anspáce, a tak jsme se scházeli, i Kopta tam bydlel, vlastně vedle něho Pavel Kopta, Sony Hegerovi, autor, a nějak jsme si hodně rozuměli a pro mě teda Matuška byl zpěvák, který se mi líbil víc než God, musím říct, jako, protože třeba lidové písničky, jak zpíval Matuška, myslím si, do dneška je nepřekonatelný a dokonce si myslím, že jeho emigrace do Ameriky nebyla to nejlepší, protože tady by byl furt král a tam prostě, když neumíte angličtinu, no, tak nemůžete uspět třeba v Nešvilu nebo tak. Takže on mi přines texty, který jsem začal zudomňovat a Valda to začal zpívat, ale tato píseň Už se budí den, to byla píseň, kterou jsme dělali s Ivo Fischerem na text a tam nehrál jenom Tačera, ale byla tam i ta KTO s tou Olinkou, že jo, takže to byla spíš píseň na určitý téma, který rádio vypsalo, že potřebuje písně na dobrý odstartování dne. To byla trošku účelová píseň, jo. Ale větší slávu jsem měl potom s Valdou, když jsem dělal text, který napsal ku podivu pan Machek, který psal pro Davida tyhle ty lidi. A on napsal text Boty toulavý, ale to teda, myslím si, že Valdovi velmi sedělo tahle píseň.
1: Mně už nezbývá, než popřát panu Danieli Dobijášovi mnoho zdraví k osmdesátinám a vám, přátelé, ať se budíte jenom do dobrých ran. Jiří Kasel vám děkuje i za mistra zvuku Michal Koláře za přízeň. Mějte se, jak nejlépe to půjde.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den, s dobrou hudbou vám přeje Martin Šustr. Dneska hlavně všem příznivcům rocku, blues a výborného zpívání, jejichž vkus je tak říkajíc stabilizován. Bez pochyby si vychutnají muziku, kterou dělá americká zpěvačka a kytaristka Bonnie Raitt.

Snad jako poslední poklonu britskému skladateli a zpěvákovi Garymu Raffertymu, který zemřel v lednu 2011, naspívala o rok později Bonnie Raitt jeho skladbu Right Down the Line. Najdeme ji na její písňové kolekci s nadpisem Slipstream, kterýž to název by asi nejlépe rozebrali specialisté na aerodynamiku. To já zrovna nejsem, tak budu raději mluvit o věcech pro tento pořad případnějších. Hned od svého albového debutu v roce 1971 se Bonnie Raitt stala oblíbenkyní hudebních kritiků. Trvalo to ale skoro dalších 20 let, než dosáhla velkého komerčního úspěchu. Ten přišel v roce 1989 s její až 10. deskou Nick of Time. To už je pravda taky nějaký ten pátek. Bonnie Raitt toho má zkrátka v muzice už dost za sebou. Rodačka z kalifornského Burbanku, ročník 1949, posluchačsky vyrostla na blues, rocku a rhythm and blues. Kytaru vzala poprvé do ruky ve 12 a do dneška ji nepustila. Nejradši na ní hraje, světe div se, blues, což je způsob vyjádření, který prostupuje prakticky veškerou tvorbou v její kariéře. Ostatně na přelomu 60. a 70. let měla tu čest si zahrát s řadou čelních a černých představitelů tohoto žánru. Dali evidentně výbornou školu, takže už solidní řádku let můžeme Bonnie Raitt vnímat co by bezvadnou zpěvačku a kytaristku a zároveň jako jednu z nejvýraznějších představitelek jinak spíš pro chlapy stvořeného bluesrockového stylu.

Nenechám tě odejít, ain't gonna let you go, zpívá Bonnie Raitt ze svého alba Slipstream, které mimo jiné potvrzuje, že jeho stvořitelka je v neobyčejné hlasové formě. Ale její hudební vyjádření se neopírá jenom o hlas. Je tu ještě ta dřevěná věc na řemenu, od níž vede elektrický kabel. Historie rock and rollu a rhythm and blues je z větší části naplněna jmény úžasných hudebníků, jejichž doménou je kytara. Zvláštní ale je, že se mezi nimi nenachází mnoho jmen ženských. Zdá se, jako by svět kytary, hlavně pak kytary elektrické, byl pouze mužskou záležitostí. Výjimky se však najdou a s jednou máme právě dneska tu čest.

Vánoční dárek od rodičů, dětská steelkytara Stella, to prý byl hlavní důvod, proč si Bonnie Raitt později zvolila kytaru jako hlavní prostředek svého hudebního projevu. Další pobídkou pak bylo, když ve 14 letech objevila Bonnie nahrávky Johna Lee Hookera, Mississippi Johna Hurta, Muddyho Watersa a Johnnyho Hammonda. Styl jejího hraní se pak formoval ve druhé polovině 60. let během pobytu na Radcliffe College v Cambridge, kde studovala sociální vztahy a afrikanistiku. V té době se seznámila s Fredem McDowellem, známým slideovým hráčem, a ten ji, potěšen zájmem mladé holky o své hraní, zasvětil do tajů battleneckové techniky. A tady jsme u další důležité maličkosti, významně ovlivňující její hru. Bonnie Raitt totiž celý život hraje takzvaný slide, a to pomocí hrdla uříznutého z láhve od vína, které si navléká na prostředník. Posloucháme-li pozorně její desky, zjistíme, že hraje na kytaru, jako by zpívala, a naopak. Její velmi příjemný pěvecký projev se zase díky zacházení s melodickou linkou velmi podobá hře na kytaru.

Takhle zněl hlas Bonnie Raitt v roce 2012 ve velmi citlivé předělávce Dylanovy skladby Standing in the Doorway. Bonnie Raitt má kromě hudby i řadu jiných aktivit v charitativní a sociální oblasti. Již od 70. let se pravidelně zúčastňuje akcí zaměřených proti apartheidu, jadernému zbrojení, angažuje se v oblasti ženských práv a práv původních Američanů, zabývá se též problematikou ochrany deštných pralesů a bojovala za zrušení potravinového embarga pro Irák. Známe ji též jako nadšenou propagátorku festivalu World Music WOMAD a také se snaží podporovat hudební vzdělávání mimo Spojené státy. Když za ní přišli zástupci firmy Fender s nabídkou, že by vyráběli model jejich slavných kytar Stratocaster se signaturou Bonnie Raitt, řekla jim: jasně, ale mám jednu podmínku. Místo toho, abychom se rozdělili o profit, věnujeme prostředky z prodeje těchto luxusních kytar dětem, aby se taky mohli naučit hrát. Takže kdo ví, za čas nás právě díky tomu může oslnit nějaká další talentovaná dívčina s elektrickou kytarou. O vzory mít nouzy určitě nebude. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.
3: Během 40denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupli 2 milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
4: V úvodu kulturního magazínu Českého rozhlasu Brno Zelný ring jste slyšeli Evu Turnovou, hudebnici a autorku skvělých glos a fejetonů, které publikuje v knižní sérii Turnový háj. Text s názvem Urnový háj, v tomto případě ale psáno H a měkké I, tedy jako anglický pozdrav, byl ovšem napsán pro rozhlas. Neskončil na plusu, ale v Zelném rinku a já z toho mám radost. Pokračování příběhu za chvíli uslyšíte. Na 7. října připadá 140. výročí narození spisovatele a diplomata Josefa Palivce. Literární pásmo mu věnoval Zdeněk Grmolec a s herci Alešem Slaninou a Vladimírem Hauserem je natočil režisér Radim Nejedlý. 8. částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy a v závěru si připomeneme 55. výročí úmrtí básníka a výtvarníka Bohuslava Reinka. K poslechu vás zve Alena Blažejovská. S Evou Turnovou jsem se v létě potkala na hudebním festivalu ve Frištáku. Na frištácký Malý svět jezdíme každý rok, protože 2denní akce na tamnějším farním dvoře má moc příjemnou atmosféru. Přesněji řečeno jde o dvůr domu Ignáce Stuchlého, prvního salesiánského domu v České republice, který za 2 týdny v sobotu 17. října slaví 30 let své existence. Ale zpět k Evě Turnové. Na festivalu hrála s kapelou a taky přečetla pár svých textů. O jeden z nich jsem ji požádala a tady je.
3: Během 40denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupli 2 milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi. Když jsem měla před měsícem online debatu o překladu mých sloupků na Harvardské univerzitě, po skončení přišla Gage k monitoru, v ruce držela urnu a řekla mi: "To je John." A já se jen zmohla na překvapené: "Hi John." Dověděla jsem se, že John zemřel na rakovinu a Gage mě požádala, jestli bych nemohla popel Johna rozprášit na místech, kde by ještě rád pobyl. Třeba na koncertech, u mě na chalupě v Tatrách. Nezdálo se mi vůbec špatné, že člověk je po svém skonání ještě chvíli součástí různých koncertů, mejdanů, horolezeckých výstupů. Minulý týden tedy přiletěl z Bostonu náš společný kamarád Michael a předal mi od Gage lékovku s názvem Bylinný preparát svatého Jana, neboli česky třezalka tečkovaná. Tak tady ho máš, Evo. Já jsem použil tuhle lékovku, protože popel z mrtvých se letadlem převážet nesmí, takže jsme ho přesypali do kapslí. Vysyp to, kde uznáš za vhodný, já už s ním vymetl všechny pražský hospody. A sypej po větru, ať to nemáš všude, jako by Klebovský. Vysypala jsem část Johna v jezeře na zřícenině, u cedule vesnice Rozkoš. Vyhnula jsem se naší zahradě s rozprášenou babičkou, která milovala dechovku a undergroundu, nikdy nepřišla na chuť. Pak jsem zavolala Michaelovi. Hele, nevím, už mě nic nenapadá. Mám ještě pár zbylých kapslí, můžu je vysypat do přesýpacích hodin. Ale Vím, že John trpěl závratěma a nechci si vzít na triko, že se bude na onom světě non-stop překlápět. Tak dej jednu i Vráťovi Brabencovi, to byl jeho idol, odpověděl Michael. Dala jsem lékovku z poslední kapslí Vráťovi a vysvětlila celou situaci. Bude to takovej šamanský rituál, chápeš? Jasný, chápu. Jenomže Vráťa celý rozhovor během koncertu zapomněl a místo léku na bolest kloubů po koncertě spolknul Johna a zapil pivem. Druhý den mi volal. Tyjo, našel jsem v kapse nějaký bylinky, asi od tebe. Tak jsem je vyzkoušel a člověče, dneska mě vůbec nebolej kolena. Nemáš ještě pár těch kapslí? Ne, nemám to, to byla limitka. Výrobce už to zabalil, jako definitivně. Hned na to volá kamarádka. Tak co, jaký byl koncert? Ale Vráťa po koncertě spolknul fanouška. Aha, to byl asi zase úplně na prach, co?

0: Po příspěvku Evy Turnové jste slyšeli skladbu Pojď. Text Vratislava Brabence zhudebnila právě Eva Turnová. Hrála kapela Plastic People of the Universe. A teď je připraveno literární pásmo, které Zdeněk Grmolec věnoval spisovateli a diplomatovi Josefu Palivcovi. V režii Radima Nejedlého účinkují Aleš Slanina a Vladimír Hauser.
1: V životě jsem měl hromadu dobrých známých, dost kamarádů, ale jen tři životní přátele. Poslední a nejstarší z nich byl básník Josef Palivec. Ještě před válkou napsal knihu uhrančivě krásných veršů a přeložil Valéryho básně. Jeho překlady jsou téměř tak dokonalé jako originál. Říkám-li téměř, pak to, co jim chybí, je rozdíl mezi francouzštinou a češtinou. Čeština je přece jen zcela jiná řeč, ale překladům to příliš nevadí.
2: Těmito slovy vzpomíná Jaroslav Seifert na Josefa Palivce, básníka pevného charakteru a přesvědčivého lidství, kterým se Palivec vzdor velice nepříznivému osudu vyznačoval. Básník, překladatel, esejista a diplomat Josef Palivec se narodil 7. října 1886 ve Švabíně, dnešní součásti Zbyroha. Jeho otec byl panským kočím, stejně tak jako otec Boženy Němcové a prezidenta Masaryka. Díky tomu měl Palivec u Masaryka otevřené dveře, aniž by se musel předem ohlásit.
1: Někdy jsem chodil až ke zbyrošskému pivovaru. Jednou jsem nedokázal odhadnout čas návratu a na zpáteční cestě jsem se ocitl v ovocném sadu. Myslím, že mi tehdy bylo 12 let. Posadil jsem se ke staré hrušni a najednou zjistil, že je tma. Tma, ve které jsem obsažen, voní a lucerničky svatojánských broučků jsou pomalu k nerozeznání od hvězd na nebi. Jak savá jsou ústa zdání. Noc a já jsme spolu podivně zajedno. Už ani nevím, kde přestává země a začíná obloha. Ztrácím orientaci a nic si z toho nedělám. S libostí prožívám, jak opojné je souviset, přináležet. Noc tiše kráčí uprostřed neviditelného a neslyšitelného sršení, vření a hřmění a já se vezu s ní a v ní. Její chůze je tichá a málem neskutečná, jako kroky někoho, kdo s tebou jde ve sněhu. Bylo mi nádherně.
2: Tak to vyjádřil Josef Palivec jeden ze zážitků svého dětství. Po základní škole nastoupil na gymnázium v Rokycanech, pak v Plzni. Odtud byl ovšem vyloučen, jelikož otiskl ve školním časopise Hemeis článek, který se nelíbil profesorům. Poté se přihlásil na studia v Praze. Zde se mu podařilo dostat na půl roku místo písaře u Jaroslava Vrchlického. Po krátké publikační činnosti byl při mobilizaci 1914 zaznamenán jako dezertér a poslán na frontu v Srbsku. Ještě téhož roku byl těžce raněn a po více než ročním léčení pracoval od roku 1916 v pražské odbočce Rakouské informační kanceláře. Tajná úřední rozhodnutí přitom předával Národnímu výboru, což byl vrcholný orgán české politické reprezentace, který připravil vznik samostatného Československa. Po jednoletém externím studiu maturoval Palivec v roce 1918 na Vinohradském reálném gymnáziu a nechal se zapsat na pražskou právnickou fakultu. V roce 1919 byl ministerstvem zahraničí vyslán nejprve do Ženevy, založil tu úřad pro spolupráci se Společností národů a pak až do roku 1930 pracoval v Paříži jako tajemník, legační rada a konečně první tajemník československého vyslanectví pečující o kulturní propagaci. V roce 1928 byl vyznamenán francouzským řádem rytíře čestné legie. V Paříži navazuje mnohé kontakty s četnými francouzskými literáty, vědci a novináři. Je mezi nimi i Paul Valéry, jehož poezie má zásadní význam pro Palivcovu literární tvorbu. Palivec využije svých znalostí francouzštiny, španělštiny a angličtiny. Překládá především Paula Valeryho, jeho starší verše, sbírku Kouzla a Mladou parku. Dále překládá i Stefana Mallarméa, Louise de Góngora i Argote, Samuela Taylora Coleridge, jeho píseň o starém námořníku. Aby seznámil francouzské milovníky veršů s českou poezií, překládá i z češtiny do francouzštiny. Za své překlady sklidil mnohá uznání. Spisovatel Richard Weiner, se kterým se Palivec stýkal v Paříži, napsal do Lidových novin.
1: Buď se velmi mýlím, nebo se Vítězslav Nezval čta Palivcův překlad své Noci a vějíře, bude rozpomínat, psal-li onu báseň původně česky nebo francouzsky.

0: Manželství, které Josef Palivec uzavřel s malířkou Stefanií Gverconiovou, není šťastné. Po 7 letech dochází k rozvodu. Palivec si však velmi oblíbí svou nevlastní dceru Denisu, která pak hraje v jeho životě významnou roli. Mezi ním a Denisou vzniká důvěrný vztah. Nazývá ji svojí nizetkou. Oblíbil si ji natolik, že když dostal od svého bratra Václava 150 tisíc korun, proměnil je za franky, zajel do Francie k babičce Denisy, s jejíž matkou se v tu dobu rozváděl, a oznámil jí, že peníze, které jí dá, jsou na Denisino věno. Denisa se pak vdá za Teodora Stravinského, syna známého ruského skladatele Igora Stravinského, který žil i s rodinou na západě. V Paříži se Josef Palivec setkává s ovdovělou sestrou bratří Čapků Helenou, se kterou se pak v roce 1930 ožení. Je jim oběma 44 let. Pro Josefa Palivce nastává snad nejšťastnější období života. Svůj vztah k Heleně vyjádřil Palivec krásnou větou v jednom z mnoha dopisů. Jsem obsypán myšlenkami na tebe jako strom květy. V roce 1939 ovšem dochází k okupaci Československa Hitlerem, která do života obou manželů krutě zasáhne. Palivec se ihned zapojuje do protifašistického odboje. Byl členem odbojových organizací Úvod a Lípa, kde se přátelsky zblížil se spisovatelem Jaroslavem Kratochvílem. V lednu 1945 byl zatčen a až do konce války vězněn na Pankráci. Za okupace vydává v roce 1941 svoji básnickou sbírku Pečetní prsten, kterou věnuje své ženě Heleně.
1: Noc skříňku otevírá, noc devatera kvítí. Toť chvíle lani má, bys k prameni šla píti. Stín cídí zlatý nít na přesce z lapisů. Má duše, suň se blíž až k písmu nápisů. A přitlum zdechy své, ať přízeň neodvějí, jež v stříbrolisté tmě se vzdává dychtivěji.
0: Pečetní prsten je výpověď ženské hrdinky o jejím vztahu ke světu a kosmu. Velkou roli zde hraje motiv stmívání, tmy a rozednívání. Jde o jinotajné vyjádření odporu vůči vpádu nacistů do naší země. Palivcova poezie plná symbolů, metafor, novotvarů a slov vytažených z dávné minulosti zamotala hlavu nejednomu literárnímu teoretikovi. Dočkala se příkrých odsudků, byla prý pouhou nápodobou Valeryho poezie, ale i slov uznání. Václav Černý o pečetním prstenu napsal:
1: Pečetní prsten lze interpretovat nejen jako obraz rodné země, obrozující se po útoku nepřítele k nové naději, ale i jako příběh pozemské milenky, která přestála pustošivý žal zklamané lásky.

0: Druhou palivcovou sbírkou je Naslouchání. Její první sloka je nápodobou české hymny.
1: Co to chřestí po holinách? Kdo to pláče po dolinách? V sadě tmí se tichý tis, tiší sotva našel bys. To je řeholní ta země, která zajíká se ve mně, samomluvná šedozem.
0: Období po konci války si Josef Palivec určitě nepředstavoval takové, jaké nastalo. Měl se stát vyslancem v Paříži nebo Bukurešti, ale zásahem stále vlivnější komunistické strany byl tento plán znemožněn. Zklamaný Palivec se poté uchýlil do pohraničí na tvrz Brložec, kterou již nějakou dobu vlastnil. Přijal funkci předsedy Národního výboru a měl na starosti osídlování. V roce 1948 byl dán do výslužby. Rok 1948 pro něj znamenal, tak jako pro mnohé jiné demokraticky smýšlející jedince, změnu. Nesouhlasil s poměry, které nastaly, a vystoupil proti nim i aktivně. Odeslal do zahraničí několik zpráv o poměrech v komunistických věznicích. Za tento čin a ilegální činnost v prosinci roku 1949 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu v roce 1951 odsouzen na 20 let do vězení. Po jeho zatčení se rozpoutala vlna nenávistných projevů proti jeho osobě. Je to především Jarmila Glazarová, která napsala:
1: Na lavicích pankrácké porotní síně sedí sbírka nízkých vášní, oděná maskou měšťácké ušlechtilosti. Z doktorských titulů, intelektuálského slovníku, společenské hladkosti, s frází o svobodě, demokracii, liberalismu je utkán ten průhledný plášť, do něhož zločinci chtějí ukrýt svou nenávist, nezřízenou ctižádost, ješitnost, chamtivost, věrolomnost a zradu. Všichni jsou usvědčeni, že pracovali proti dělnické třídě, proti lidu, proti našim národům.
0: Naprosto absurdní výrok o Palivcově poezii vyslovil Ivan Skála. Palivcova poezie měla prý jediný smysl. Odvádět od skutečnosti, demobilizovat bojové síly odporu proti fašistickému vetřelci. Tyto věty napsal Skála o někom, kdo tvořil poezii namířenou proti nacistům, kdo proti ním aktivně vystupoval, kdo byl na konci války v kriminále a netušil, jestli jsou to jeho poslední dny v životě. Manželka Helena psala dopisy na všechny strany, mezi jinými i Martě Gottwaldové. Není známo, jestli se Gottwaldová za Palivce přimluvila. Převážná část lidí z kulturní sféry se snažila Josefu Palivcovi pomoci. Napsali dopis prezidentu Zápotockému, kde žádají o Palivcovo omilostnění.

depresi. Pociťoval zoufalství ze ztraceného času a budoucnosti, která se mu jevila beznadějná. Převážně jsou však jeho dopisy z vězení psané vyrovnaným mužem, opírajícím se o čisté svědomí a morální převahu nad těmi, kdo ho odsoudili.

0: Koncem roku 1959 je Josef Palivec z vězení konečně propuštěn. Vrací se ke své ženě Heleně, která je ovšem velice nemocná a už 2 roky na to umírá. V dalších letech Palivec téměř živoří, jelikož mu sociální správa vyměřila minimální důchod. V těžké situaci mu pomáhá nevlastní dcera Denisa, která žije se svým manželem Teodorem Stravinským ve Švýcarsku. Josefu Palivcovi se podaří za ní vycestovat v letech 1964 a 1971. V roce 1969 Palivec vydává soubor esejů Poezie stále budoucí, kde se vyznává ze své dvojí celoživotní víry v národ a v poezii. Nalezneme zde také teoretické úvahy i vzpomínky na přátele básníky. V roce 1969 je také plně právně i občansky rehabilitován. V 70. letech je pak výrok o rehabilitaci Nejvyšším soudem zrušen. V posledních letech života byla jeho životní družkou básnířka a překladatelka Zdeňka Pavlousková. Josef Palivec trpěl v závěru života silnou nedoslýchavostí, což se mu stalo osudným 30. ledna 1975, kdy těsně popoledni vyšel z kavárny Savarin v Praze, kde chvíli poseděl se svými přáteli. Měl naspěch, protože chtěl ještě koupit kytici růží. Neslyší přijíždějící tramvaj. Odváží ho sanitka, která jela náhodou kolem. Z nevědomí se již neprobere. Básník, kterého filozof Jan Patočka nazval mužem přísné krásy, umírá. Blízkými přáteli Josefa Palivce byli i Josef Hejduk a Vladimír Holan. Ten první o něm napsal.
1: Měl v sobě nesmírné kouzlo, znásobené ještě francouzskou kulturou, kterou byl prozářen skrz na skrz. Jeho pohled, úsměv, každé gesto bylo v souladu s tím, co říkal, a on dovedl mluvit. Hovořil u nás jednou nepřetržitě 5 hodin a celá společnost, vesměs umělci, s napětím poslouchala.
0: Vladimír Holan poslal Palivcovi po jeho smrti pozdrav ve formě malé, typicky holanovské básně.
1: Umění. Památce Josefa Palivce. Škoda, že půjdeme do dálky, ale až v budoucnosti. Škoda, že je to tak daleko, totiž právě zde a teď. Život je dobře čitelné tajemství. Dobře, že neumíme číst.

Slyšeli jste literární pásmo, které Josefu Palivcovi věnoval Zdeněk Grmolec. V režii Radima Nejedlého účinkovali Aleš Slanina a Vladimír Hauser. Vzhledem ke vztahu Josefa Palivce k rodině skladatele Igora Stravinského jste slyšeli taky čtyři krátké skladby z jeho cyklu Léseň Doa. Nahrál je v roce 2021 francouzský klavírista Michel Berov. A ještě připomínám, že toto literární pásmo, stejně jako ostatní příspěvky ze Zelného rinku, si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje četba z knihy Jany Soukupové. Natočil ji režisér Josef Morávek s herci Věrou Zástěrovou a Romanem Nevěčným.
1: Jana Soukupová,
2: Brněnské mordy, díl šestý.
1: Zábavy plotňáků a vražda dítěte. I když mají Brňané ke své variantě češtiny kladný či nostalgický vztah, protože jej v 70. a 80. letech minulého století vtipně oživil brněnský silák Franta Kocourek, ti praví plotňáci se na přelomu 19. a 20. století mnohdy projevovali jako sprostí loupežníci a vrazi. A jejich jazyk se vyvinul jako čistokrevný argot, kterým se dorozumívali spíš kriminální živly než svobodomyslní umělci. Idealizování vynálezců brněnského hantecu, tedy plotnbrudrů, neboli příslušníků takzvané brněnské plotny, není na místě. Brno mělo nejen svoje honosné měšťany, továrníky a prosté dělníky, své karbaníky, zloděje a všemožné jiné podvodníky a podvodníčky, ale i štricláky, plotňáky a plotnbrudry. Charakterizuje Josef Jeřábek ve své knize Brněnské mordy, násilnosti a jiné zločiny zdejší podsvětí, jež hojně zaměstnávalo tehdejší policii. A případy to bývaly většinou neřešitelné, protože prvním nepsaným zákonem plotňáků byla pochopitelně kolektivní mlčenlivost a nelítostně trestaná zrada z vlastních řad. Jejich tehdejšímu žargonu by dnešní znalec hantecu navíc už možná nerozuměl. Zkuste si přeložit třeba jeden z Jeřábkových příkladů. Špistr dá mouchu kolegovi, typlň a ňou a mšpeno. Což znamená, že plotňácká hlídka dá kolegovi znamení, aby šel na Špilberg. Třeba, aby tam někoho okradl, nebo prozrazením tajné schůzky vydíral náhodné milenecké páry. Existovala i další oblíbená místa k nekalé činnosti, což byl Pantalon neboli Františkov, tedy dnešní Denisovy sady, Klandy neboli Koliště, Augle čili Lužánky, Pilec, tehdy Císařský les na západním svahu Žlutého kopce, případně Somrvila, jak říkali plotňáci podchodu pod hlavním nádražím. A hodili se i zapadlejší ulice, případně okolí brněnských hotelů. Ze 3. října 1908 je tak znám případ, kdy banda plotňáků na lavičce u hradeb Špilberku přepadla ke 4. hodině raní mladou dvojici. Protože ani jeden z milenců neměl u sebe nic cenného, plotňáci děvče postupně znásilnili a mladíka vykleštili obyčejným kapesním nožem. V nemocnici mu sice zachránili život, ale mužství nikoliv. Podle znalého provedení kastrace se tak podařilo o pachatelích zjistit jen to, že jeden z nich býval nejspíš kleštičem dobytka. Dalším místem, kde plotňáci rádi lovili, byl park na Kolišti a okolí radnice. Tady totiž pánové s nákloností ke stejnému pohlaví oslovovali mladé muže a zvali je k sobě domů. Plotňáci Bílý a Řehulka zde nastražili léčku namovitého a kvůli své orientaci už před lety rozvedeného pana Kratochvíla z dnešní Soudní ulice. Bílý ho 12. června 1911 oslovil u zdejších veřejných záchodků a Kratochvíl ho pozval k sobě domů. Bílý se u něj krmil nabídnutým salámem, sýrem a houskou, když v tom zaklepal Řehulka a tvrdil, že ho Kratochvíl před časem přece také pozval. Po jistém váhání ho Kratochvíl vpustil a dal mu také najíst. A večer našli sousedé nebohého Kratochvíla polonahého v kaluži krve s rozbitou hlavou. Sotva dýchal. Kromě toho zmizela japonská skříňka s klenoty a veškerými úsporami. Kolem roku 1910 měla tato organizovaná banda svůj domovský útulek v jistém podniku na Františkánské ulici. Zmiňuje sídlo Plotny Josef Jeřábek a líčí, jak se zde hrávaly karty o velké peníze nebo o zlaté předměty z loupeží, případně se plánovaly další akce. A dělil se výdělek. A že se plotňáci dokázali pobavit i vraždou, dokazuje kauza zavražděného Hošíka. Stalo se to 30. června 1913, když se Plotnbruder Rudolf Budík hned po ránu setkal na ulici s kumpánem Františkem Zavilým. Prošli spolu několik hospod a když jim došly peníze, zastavili ukradený prsten v pivnici v tehdejší Bartošově, dnes Vackově ulici v Králově Poli. Získaných 5 korun pak propíjeli i jinde. Odpoledne v Čechyňské ulici, kde se setkali s dalším kamarádem z Mokré čtvrti, Antonínem Starým. Výčepní Svobodová tady sice byla na různá individua zvyklá, ale tihle kumpáni byli i na ní moc. Odmítla jim nalít. A tak trojlístek pokračoval do čajovny v Mlýnské ulici a za hodinu dál pak po Dornichu, kde uviděli Hošíka, jak lepí vodou na zeď odlípnuté plakáty. Budík po něm bez řeči jen tak z dlouhé chvíle hodil kusem dřeva, které právě držel v ruce. Těžké poleno minulo chlapce doslova jen o vlásek, popisuje plotňáckou zábavu Jeřábek. U domu na Dornichu 55 zahnula pak banda do uličky vedoucí přes Mlýnský náhon do polí. A tam uviděli dalšího Hošíka, jak hází do vody ploché oblásky. František Zavilý ponoukl Budíka, aby chlapečka postrašil, že ho hodí do vody. Já strašit neumím, já ho tam hodím doopravdy. Opáčil Budík, popadl dítě a mrštil jim do hluboké vody náhonu. Překvapený chlapec ani nehlesl. Antonín Starý se jako jediný rozběhl, že chlapce vyloví, ale měl zmrzačenou pravou ruku a tak prosil kumpány o pomoc. Ať se utopí, prohlásil Budík a se Zavilým odešel přes lávku do polí. Otřesený Starý poprvé a zřejmě jedinkrát za život porušil první plotňácký zákon a udal pachatele policii. Ztotožnění oběti bylo snadné, protože posluhovačka Hermína Doležalová z Dornichu oznámila večer četníkům, že se jí ztratil 7letý syn. Vodu tak začali hned ten večer prohledávat hasiči, bohužel marně. Tělíčko nevinného děcka vyplavila voda z vratky až po 2 týdnech poblíž Rajhradu.
2: Páter Augustín, smilník a vrah. K pohřbu slečny Hanákové z malého domku v Pisárkách, neboli v tehdejším Schreibwaldu, mělo dojít 2. května 1903. Těsně před jejím uložením do hrobu však dorazil na hřbitov policejní komisař se zřízenci pohřebního ústavu. Na místo věčného spočinutí byla u těla mladé ženy úředně nařízena pitva, k níž policii přimělo svědectví nejmenovaného souseda zesnulé. Kněz pohřeb nedokončil. Uvádí v historii českého zločinu Bronislava Jenečková a líčí, že tento kněz, kterému říkali páter Augustin, i hned poté urychleně odešel. Pitva ukázala, že slečna Hanáková zemřela velice náhle, a to po požití zatím neznámé tekutiny a za zvlášť choulostivých okolností. Pokračuje ve vyprávění Jenečková a dodává, že onen neznámý svědek uváděl mezi dalšími fakty právě i jméno pátra Augustina civilním jménem Holečka. Další pátrání potvrdilo, že páter býval u Hanákové jako host prakticky denně a někdy odcházel až ráno. Navíc policie z pitevních zpráv věděla, že Hanáková byla těhotná a otcem nenarozeného děcka byl právě zmizelý kněz. Z dalšího šetření vyplynulo, že se Holeček pokoušel najít ve Vídni pro svou milenku nějakého andělíčkáře, jenže Hanáková byla už v tak pokročilém stádiu těhotenství, že tamní potratáři odmítli úkon provést. A tak se o zažehnání pokusil sám. Při zevrubném zkoumání páterovy minulosti policie zjistila, že během své kněžské služby v Prostějově přivedl do jiného stavu i jistou 16-letou panu. Dělníkovi, který pravidelně docházel na jeho bohoslužby, dal holeček 600 zlatých a ve zpovědnici ho přemluvil, aby se s jeho milou oženil. Ten splnil přání velebníčka, ač nevěděl, co vše s tím souvisí. To poznal až po svatbě, kdy páterovi návštěvy v nově vzniklém manželství byly stále častější. Novomanžel se raději se svou ženou odstěhoval do brněnských Husovic. Chtěl tak zabránit nejen návštěvám kněze u nich doma, ale také šířícím se klepům. Jaké však bylo jeho překvapení, když se i zde zakrátko objevil páter Augustin, který jen náhodou přišel na faru ve Františkánské ulici. Pokračuje příběh, jenž líčí i další a další návštěvy v Husovicích, o nichž sousedé dodatečně svědčili na policii. Kromě častých hádek se páter se zákonným manželem dokonce serval a přitom mu vyhrožoval, že ho zažaluje a jeho ženu odvede. V průběhu dalších let žena žijící trvale mezi chotěm a knězem přivedla na svět ještě 3 děti, u nichž ani ona sama netušila, kdo je otcem. Každopádně Augustín při narození každého z nich přispěl rodině 600 zlatými. Dochovaly se také různé mravoličné či stýskavé dopisy, které své milé psal, pokud nemohl přijít. To víš, že velmi nerad píši dopisy, ale z lásky k tobě přece tak činím. Tak se mi po tobě stýská, když musím ve svém pokoji celý večer samojediný sedět. Tedy se dobře vyspi a v pondělí po mši se uvidíme. Nejmilejší, vím, že nemyslíš dále. Žiješ jen pro přítomnost a nemůžeš si představit, jak často bolest působí člověku, který vinou jiných upadl v lehkomyslnost. Žena musí rozeznat zlo i dobro lidského srdce a dává zlu přednost před ostatními. Tak znějí některé pasáže z páterových dopisů. Jak ale jeho milenka stárla, našel si Augustín o mnoho let mladší slečnu Hanákovou. Potkali se při procházce pisáreckými poli, když se Hanáková vracela podél svratky domů. Nejdřív se vysokého muže jdoucího proti ní polekala, ale pak v něm poznal svého zpovědníka z kostela, kam právě chodila. Ulevilo se jí a s úctou políbila knězi ruku. Ten jí však k sobě přivinul a začal jí líbat a šeptat o své lásce a že už bez ní nemůže žít. Na její námitky o věčném zatracení, které je čeká, jí poučil, že se má v jiném kostele vyspovídat bez podrobností, o jakého kněze šlo, a bude jí odpuštěno. Protože Hanákové nedávno zemřeli oba rodiče a ona po nich zdědila domek v Pisárkách, měli se milenci kde scházet. Protože šlo o návštěvy skutečně hojné, neušli pozornosti sousedů, kteří pak oddálili slečnin pohřeb, když kněze udali na policii. Prokázalo se tedy, že Augustin je vrah. Po prvním nápoji pro vyhnání plodu dostala Hanáková velké horečky i bolesti, od níž jí kněz pomohl dalším nápojem, jímž se definitivně otrávila. Ale potrestán patrně nikdy nebyl. Nebyl totiž k nalezení, takže policie případ nakonec odložila.

To byl 8. díl četby z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka četli Věra Zástěrová a Roman Nevěčný.

Nakonec vysvětlím, proč jste dnes slyšeli dvě zhudebněné básně Bohuslava Reynka. Vzpomínku na samotu zhudebnilo duo Hukl, tedy Petr Hudec a Karel Kloupar. Píseň Holubice neúprosná zase Jiří Nohel, ano, vám dobře známý lesník, který ji nahrál se svou kapelou Listověj. Básník a výtvarník Bohuslav Reynek totiž zemřel v Petrkově 28. září 1971 před 55 lety. A právě to jsme si chtěli oběma písněmi připomenout.

Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vládo čeká další pravidelné zasedání. Projedná mimo jiné novelu školského zákona. Izrael si dnes oficiálně připomíná oběti útoku Hamásu před 3 lety. Počasí zpočátku bude oblačno, s mlhami postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Vláda dnes projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
2: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
0: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Krajský soud Praze začne dnes opět projednávat druhou větev kauzy tzv. Kutnohorské sekty. Případ se týká smrti Jiřího H., který zemřel po rituálech v lesích u českého Štenberku. Ze smrti muže viní žalobce 6 lidí, taktéž bývalých členů sekty. Obžalovaní vinu popírají. Mluvčí soudu Jiří Važik říká, že rozsudek ještě nelze očekávat.
3: Krajský soud v této věci plánuje v příštím týdnu výslechy svědků. Někteří z nich jsou i z řad členů tzv. Kutnohorské sekty. Další výslechy jsou pak v plánu v listopadu.
0: Podle informací Českého rozhlasu si soud pozval k výslechu například muže, který se také účastnil lesních rituálů a na pokyn vůdce sekty Richarda Schiffera si uřízl malíčky na nohách. Vůdce sekty Schiffera usmrtili v roce 2002 jeho dvě nejbližší stoupenkyně, zubařka Magdalena a penzistka Irena. Vrchní soud v Praze je za to v červnu poslal pravomocně na 9 a 12 let za mříže. Nejvyšší soud jim ale v září přerušil výkon trestu, dokud nerozhodne o jejich dovolání. Izrael si dnes v Jeruzalémě oficiálně připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Státní ceremonie se totiž řídí hebrejským kalendářem. Přeživší a rodiny obětí pořádají vzpomínkové akce až ve středu 7. října.
4: Ráno minutu před 6:30 spustili státní instituce vlajky na půl žerdi. Předpolednem začne obřad na Národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Účastnit se ho má izraelský prezident, premiér i ministr obrany. Odpoledne bude u památníku obětí teroru ceremonie pro rodiny 1200 obětí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás a taky pro příbuzné izraelských vojáků padlých ve válce v pásmu Gazy. Teroristé Izrael napadli před 3 lety v den židovského svátku Simchat Tóra. Od letošního roku se má oficiální ceremonie podle zákona konat vždy 2 dny po tomto svátku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: V Holešově na Kroměřížsku dnes večer uvede divadelní studio Viktorka hru Václava Havla Anděl strážný. Spolek Havlovu původní rozhlasovou jednoaktovku přenesl jako první v republice do plné divadelní podoby. Představení bude součástí oslav 90. výročí Havlova narození. Akce je v kavárně u Amose od 19 hodin.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude většinou oblačno, hlavně v severozápadní polovině Čech místy s mlhami. Během dopoledne se postupně začne vyjasňovat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Rozvadov se vytvořila kolona. Začíná zhruba na kilometru 148 a končí za hranicemi po 7 kilometrech u odpočívky Cengrhov. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Vláďa Slezák.
6: Hezké dobré ráno všem, co posloucháte Dvojku i v pondělí 5. října. A za chviličku to už tu bude třeba Dan Landa a Šance a podíváme se i do dnešních českých novin. Tak hezké dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Hezké dobré ráno, 8 minut po páté. Češi loni vypili nejméně piva v historii statistik, 121 litrů na osobu. Přesto zůstávají evropskými rekordmany. Obliba nealkoholického piva v Tuzemsku naopak roste, píše dnešní Právo. Zhoršující se přístup k hotovosti v menších obcích začíná být problém, kterého si nelze nevšímat. To je téma Hospodářských novin. No a Češi si v posledních měsících zvykli na příjemnou věc. Řada potravin zlevňuje. Máslo, mléko, některé druhy masa či další položky jsou levnější než před rokem a po inflačním šoku předchozích let působí skoro jako návrat do normálu. Blahý pocit prý ale dlouho nevydrží, píše Mladá fronta dnes.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno, většinou má být slunečný den a po ránu někde budou i mlhy, zejména v severozápadní polovině Čech. Jinak nejvyšší teploty ty vystoupí na 18 až příjemných 23 stupňů Celsia.

Opět a Radeček ve vysílání dvojky a také Světový den učitelů a historické události dnešního dne. V roce 1842 v Plzni byla pod vedením Sládky Josefa Grola uvařena první várka plzeňského piva. Na Aljašce platil posledním dnem juliánský kalendář v roce 1867. V roce 1897 polární expedice dosáhla Antarktidy poprvé v horkovzdušném balónu. Archeolog Howard Carter poprvé vstoupil do pohřební komory faraona Tutanchamona v roce 1925. V 62. Beatles vydali svou první nahrávku Love Me Do, jako první odvysílalo legendární rádio Luxemburg. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska v roce 1996. V roce 2000 bylo v Praze Hostivaři otevřeno první multikino. No a v roce 2008 byl z pražského hotelu Olympic ukraden trezor s akciemi v hodnotě přes 250 milionů korun a hotovost přesahující 750 tisíc korun. Tak to jsou věci. Posloucháte dvojku, teď už další písnička pro vás. Za chvilku další aktuální zprávy. Z dvojky vám přejeme hezké dobré ráno.

0: Markové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Stát chce v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z Motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Ve Francii dnes kvůli studentským protestům zůstane zavřených až 500 škol. Oznámil to ministr školství Edouard Geffre. Studenti už od minulého týdne protestují proti špatným podmínkám ve školách. Demonstrace na některých místech přerostly v násilí. Protestující podle ministra poškodili 24 škol. Na zítřek chystají studenti celostátní demonstraci. Víc než 20 milionů amerických seniorů dostane od státu jednorázově $90, tedy zhruba 2000 korun. Podle prezidenta Donalda Trumpa jim mají peníze pomoct zaplatit zdravotní pojištění. První lidé je dostanou už v říjnu, ostatní ještě před listopadovými volbami do kongresu. Ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku dnes začíná největší letošní cvičení mechanizované brigády České armády Moravian Lance. Víc než tisícovka vojáků bude spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky 2 týdny trénovat zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony.
2: Počasí.
1: Zpočátku bude většinou oblačno, hlavně v severozápadní polovině Čech místy s mlhami. Během dopoledne se postupně začne vyjasňovat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15.
2: Doprava.
1: Na D5 se v okolí Rudné ode dneška až do konce října platí nová uzavírka. Konkrétně ve směru na Plzeň se na dálnici nedá najet od Rudné exitem 5. Stejně tak je v uvedeném směru uzavřený i sjezd na Rudnou. Pokud jdete z Prahy, využijte souběžnou 605 z Chrášťan do Rudné, případně následující exit 10 Loděnice. Dálnice D5 u Rozvadova směrem z Prahy, tam se ucpává kamiony jedoucími do Německa. Za zahranice trvají výraznější kontroly. Fronta začíná před Rozvadovskou odpočívkou. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Vládě Slezák.
3: Hezké dobré ráno. Téměř 3000 modelů sanitek má doma šéf leteckých záchranářů Královéhradeckého kraje Anatolí Truhlář. Jeho sbírka je největší svého druhu v Česku a je zapsaná v České databance rekordů. Jak sbírka vznikla a proč by ji chtěl zpřístupnit veřejnosti, tak to zjišťoval v rozhovoru reportér Jiří Hofman a my vám to povíme už za chviličku. V pondělí 5. října. Eliškám taky přejeme všechno nej k dnešnímu svátku. A teď to budou Šrouby do hlavy a skupina Lucie. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré ráno. Anatolij Truhlář začal jako malý kluk sbírat malé modely sanitek. Dnes má jeho kolekce téměř 3000 kusů a některé z nich stále zůstávají zabalené. Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem proto teď hledá vhodné prostory, kde by mohla vzniknout stálá expozice spojená také s výukou první pomoci. S šéfem leteckých záchranářů Anatolijem Truhlářem si o jeho sbírce povídal reportér Jiří Hofman. Tady u nás na Dvojce.
1: Když se člověk podívá kolem sebe, jsou tu stovky sanitek. Jak vlastně tahle vaše sbírka před téměř 40 lety začala?
2: Ta sbírka vlastně začala stejně jako můj zájem o záchrannou službu, to znamená, jako malý kluk už jsem se dostal do prostředí tady reálné záchranky v 80. letech, kdy vlastně tady ten provoz prakticky začínal a díky mému dědovi jsem začal do toho prostředí vůbec chodit a v tu dobu samozřejmě jako dítě mě ta technika začala zajímat a tehdy asi v tom vidím ty počátky, kdy vlastně jsem dostal někdy k Vánocům asi první dva nebo tři kousky sanitek a to jsem ještě samozřejmě nevěděl, že se to rozroste do takovýchto rozměrů.
1: Máte dnes skoro 3000 modelů. Máte mezi nimi nějaký, který je pro vás úplně nejcennější nebo ke kterému máte nejsilnější vztah?
2: Asi těch zajímavých a výjimečných exponátů je tam celá řada, ale asi nejvzácnější jsou z dnešního pohledu ty hračky, které dneska už jsou přes 100 let staré. Vyráběly se třeba ve Spojených státech z nějaké ocelové slitiny. Vlastně znázorňují úplně ty počátky sanitní dopravy, to znamená, je to nějaký povoz koňský i s figurkami koní a člověk ví, že s tou hračkou, která se dneska vlastně sežene jenom přes nějaké internetové aukce, tak ví, že si s tím hráli před 120 lety děti za úplně jiných podmínek, než které známe my.
1: Vy už ale přemýšlíte o tom, že byste část sbírky zpřístupnil veřejnosti. Proč?
2: My jsme vlastně po velmi úspěšné výstavě, se kterou nám pomohlo Muzeum východních Čech, kde bylo vystaveno asi 15 exponátů, tak vlastně od té doby pořád se zabýváme myšlenkou, že určitě bude velmi pěkné tu výstavu jednou zopakovat v podobě nějaké trvalé nejspíš expozice, protože ty hračky a modely vlastně nedělají nikomu radost a je to za mě velká škoda.
1: A co by podle vás taková expozice měla nabídnout kromě samotných modelů sanitek? Co by si z ní měl návštěvník odnést?
2: Podobně jako během té výstavy, tak vlastně i ta trvalá expozice by měla v sobě zahrnovat nějakou edukační část, to znamená určitě bychom chtěli ukázat návštěvníkům historii výroby hraček, historii vlastně vůbec zdravotnické techniky, to znamená dopravních prostředků, které se používají pro transport zraněných a nemocných lidí, ale samozřejmě i s výhledem do budoucna využít vlastně toto jako určitý můstek k tomu, abychom seznámili návštěvníky se zásadami poskytování první pomoci a jak v té situaci, do které se nikdo nechce dostat, jak se nejlépe zachovat.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Dnes má být většinou slunečný den, občas někde teď po ránu mlhy a nejvyšší teploty až 23 stupňů.

0: Freddy Kirken ve vysílání dvojky. A za chviličku už také Eva Farná nebo Rick Astley. No a přidáme v tuto chvíli také jeden milý vzkaz. Koláček štěstí, který nám právě teď připravila taky Halina Pavlovská na dvojce.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Mám sestřenici, renomovanou nefroložku, a ta zbožňuje pivo. Dokonce vystupuje s přednáškami o jeho blahodárnosti. Dnešek je zajímavý den právě pro pivo. Kdysi v 19. století, konkrétně v roce 1838, byli obyvatelé Plzně tak nespokojení s kvalitou piva, že na protest nechali na náměstí vylít 36 sudů. Po této náročné reklamaci došlo k založení nového pivovaru a k přivezení sládka z Bavor. Pan Grol v roce 1842, právě 5. října, uvařil první várku plzeňského piva. Bylo jí jen 64 věder a pivo mělo okamžitý úspěch. No co k tomu dodat? Snad jen, že tomu se skvěle žije, kdo pivo pije.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A Vláďa Slezák vám popřeje krásný den za chvilinku, to už nám startuje v našem vysílání také ranní dvojka. A teď už slibovaná Eva Farna.
4: Mám prostě

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Pečení mě baví, ale přiznám se, že hlavně počuchu a to mé končí většinou tam, kde začíná kvásek. A tak mě zajímá, co člověka přiměje k tomu, aby se do chleba, mouky a kynutí ponořil tak hluboko, že se z něj stane skoro životní filozofie. Juliana Fischerová, známá jako maškrtnice, patří k lidem, kteří u nás pomohli vrátit domácímu pečení chleba respekt i kouzlo. No a budu se jí ptát na spoustu věcí. Třeba proč je kvásek vlastně tak trochu živý člen domácnosti, nebo proč dobrý chleba potřebuje hlavně čas a trpělivost a jestli se třeba taky dá poznat člověk podle toho, jaký upeče bochník. Juliana Fischerová alias maškrtnice.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dopis pro vás, můj kočár.
5: Jak daleko může člověk zajít, aby ochránil někoho, koho miluje?
6: Našla si dopisy od Jane?
4: Bohužel.
5: Příběh lásky, tajemství a rozhodnutí, která už nejdou vzít zpět.
7: Sepsal jsem závěť a peníze odkázal vám.
5: Slečna Austenová.
8: Jsme spoutané na věky.
5: Premiéra minisérie zítra večer na ČT Art a v iVysílání.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda připravuje lepší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Počasí zpočátku bude oblačno s mlhami, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohly policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
2: Předpokládám, že ten selský rozum tam zůstal. Tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
0: Členové Bezpečnostní rady státu a jejího výboru pro protidronovou ochranu teď připravují také navazující návrh zákona, který má přesně určit, co bude považováno za objekty kritické infrastruktury. Soud pro Prahu 9 pokračuje po několika týdenní pauze v hlavním líčení kauzy Dozimetr. Svědčit dnes bude bývalá radní hlavního města Hana Kordová-Marvanová. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města.
3: Právě Hana Kordová-Marvanová kritizovala opakovaně přidělování zakázek v podnicích hlavního města nebo třeba výběr Matěje Augustína na podzim 2019 do představenstva pražského dopravního podniku. Obžalobě teď v kauze čelí 6 lidí a 2 firmy. Podle státního zástupce fungovaly jako organizovaná skupina od roku 2018. V jejím čele měli stát tehdejší náměstek primátora Petr Hlubuček a taky zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Tím měli do vedení pražského dopravního podniku dosazovat své lidi a díky nim si potom říkat o úplatky firmám, kterým podle toho přiřazovali zakázky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: O příštím prezidentovi Brazílie rozhodne až druhé kolo voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro v prvním kole získal 47%, Lula 45%. Bolsonaro plánuje v příštím, tedy v případě výhry, navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten si od minulého roku odpikává 27 let v domácím vězení za pokus o státní převrat. Brněnské divadlo Husa na provázku dnes připomíná nedožitých 90 let Václava Havla. Na programu je čtení jeho esejů, debata o svobodě a večerní rozsvícení srdce. Herci navíc vyrazí jako postavy z Havlových her i přímo mezi lidi do speciální tramvaje, doplňuje mluvčí divadla Kateřina Tajsigová.
4: Tramvaj nebo po brněnsku Šalina bude vyjíždět každou celou hodinu s tím, že potom pojedeme krátkou trasu přes historický střed města a místo stání potom zhruba půlhodinové bude na Malinovského náměstí.
0: Jan Kvěch se stal po 9 letech prvním českým vítězem plochodrážního závodu Zlatá přilba. Pardubicích triumfovala před druhým Lebeděvsem z Lotyšska. Český šampion z roku 2017 Václav Milík skončil 10.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude většinou oblačno, v severozápadní polovině Čech místy s mlhami, během dopoledne se postupně vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Na D5 z Prahy do Německa opatrně za sjezdem na 148. kilometru. Dojíždí se do kolony, která pokračuje až na německou stranu. Je to kvůli kontrolám. Na D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 176 stojí porouchané nákladní auto ve stoupacím pruhu a náhle se tam vybočuje. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už ranní dvojka.
1: Startuje ranní dvojka.
6: No jsme tady, milí posluchači, dnes je pondělí 5. října. Jsme tady zase jenom ve dvou, s Reginou.
7: Dobré ráno, ano. Dobré a tak ráno. To bude až do pátku, protože Jakub se vrací v neděli.
6: Ale to nevadí.
7: Nevadí. Jen ať si odpočine, užije si to, posílá mi občas nějaké zprávy. Tuhle mi poslal, to vám musím říct. Počkejte, já než to najdu, nemám to připravené. Jakub, tady. Poslal mi fotografii, kde je vyfocený název ulice. Vico Tre Regine. A napsala mi k tomu, a nám stačí jedna.
6: No právě, tam jsou tři, jo.
7: Tak jsem napsala, tři je moc.
6: To je u tří Regin?
7: To by bylo nesnesitelný.
6: U tří Regin?
7: No.
6: No. A teď k tomu špeku. Nebo jen o víkendu toho bylo docela dost, viď? Tvoje sestra měla narozeniny.
7: Tvůj tatínek měl narozeniny.
6: Mamince bylo včera 80.
7: Bára Poláková měla narozeniny.
6: Podívej se na to. Lucka Žáčková získala Thálii. Mi někdo řekl.
7: Jo, to je pravda, no.
6: To mám
7: taky
6: radost.
7: Stanislav Majer.
6: Jo.
7: Petr Nárožný. Zdena Herfortová. Probírali jsme to včera na Vycházce.
6: Jo, takhle. No. Ale za Lucí Žáčkovou jsem teda moc rád, protože s ní hrát, to je zážitek, fakt. To je paní herečka.
7: To věřím, protože dívat se na to, jak hraje, to je teda taky velký zážitek.
6: Minule, my hrajeme manžele v jedné takové docela složité hře a mě jako vytryskly slzy na jevišti. Jako hrůzou v podstatě.
7: Jo, hrůz, myslím, že ti nějak ublížila.
6: No, ano, ona mě tam týrá. Psychicky.
7: Aha.
6: No, bylo to teda.
7: A co řekla, nebo co udělala?
6: Ne, to se nedá takhle popsat vůbec.
7: Jako bylo to nějakým slovem?
6: Intenzivní.
7: Nebo? Jo,
6: ne.
7: Takhle.
6: Ne. Ona se na tebe podívá a normálně omdlíš.
7: Je. No tak to si Thálii zaslouží. Jo.
6: No, ale teď k tomu rannímu špeku. Milí posluchači, chtěl bych vás poprosit o takovou souhru, nebo spojitost. Myslím, že na ten špek přijdete. Já vás navedu tak, abyste na to přišli.
7: No.
6: A potom společně rozglouskneme problém. Mě už to týden vrtá hlavou, že my něco formulujeme a jsme na to zvyklí. A ono to je naopak.
7: Jak naopak?
6: No, to vám vysvětlím. Že běžně to používáme, já nevím, jak bych to řekl třeba, piješ, teď zrovna za chviličku budeme řešit pivo. Piješ pivo. Jo, že... A třeba by se mělo říkat, nevím, piješ pivem. Jakože, že to je...
7: Tako špatný tvar používáme?
6: No vlastně správný tvar, ale ve výsledku mám pocit...
7: Že by to mělo být jinak.
6: Jo. A už týden mi to vrtá hlavou.
7: A no, je to tak obyčej... to se těším.
6: A je to obyčejná formulace, kterou používáme úplně běžně, že nad tím nepřemýšlíš, víš?
7: Mhm.
6: Fakt, jo. Tak jo, co si dáme?
7: Písničku.
6: Haló, kdo je tam... Ne?
7: Jo, tak jo. Někam voláš?

0: Peckové ráno na dvojce.
1: Mám pro vás nápovědy. Hledáme slovo, respektive předmět, který znáte všichni, úplně stopro. Jo, mm-hmm. I vy, kteří ho třeba na nic nepoužíváte, ale 100%.
2: Jakože ho máme doma, nebo?
1: Ne, ale znáte ho.
2: Jo.
1: Tak. První nápověda je třeba taková, že přestože jsem pořád na jednom místě, procestuji mnohdy celý svět.
2: Jakože ho mám třeba v kapse? Ne.
1: Ne. Jsem na jednom, přestože jsem pořád na jednom místě, procestuji mnohdy celý svět.
2: A takže ty se pohybuješ nebo ano. Se nepohybuješ?
1: Já
2: nebo
1: se...
2: Nebo tě všude najdu?
1: Představ si, že já se pohybuju.
2: No.
1: Ale vlastně nepohybuju.
2: Děkuju, tak teď je mi to mnohem jasnější.
1: Protože jsem stacionární, ale zároveň se pohybuju. Ale v tom není, prosím, ten rozpor, jo? To přijde za chvilku. A když takhle se mnou procestuješ celý svět, tak je to, že jo, doleva, ne? Doprava.
2: Doprava, nahoru,
1: no.
2: Dolů.
1: Ne, nahoru, dolů ne. No, jako v jistým smyslu,
2: tak dopředu, dozadu?
1: Tak, dopředu, dozadu líp, ano. Takže doleva, doprava, dopředu, dozadu. A teď přijde ten rozpor. Jenže já, když ten rozpor řeknu, tak to hned uhodnete, takže já musím ještě chvilku počkat.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Ještě mám jednu nápovědu, že je to se mnou pořád dokola.
2: Jako dokola? Jak, když je to doprava, doleva, dopředu, dozadu, dokola? Jakože...
1: Je to zvláštní, no.
2: To nějaká dopravní značka, otáčení povoleno, ne? Nebo...
1: Takhle, ano. U mě je otáčení teda opravdu skoro vyžadováno.
2: Jo, vyžadováno.
1: No.
2: A je to jako mentální, nebo jako doslovný
1: pohyb? Doslovný pohyb, ano. Ne, já jsem opravdu předmět, já nejsem pocit, nebo koření. Já jsem předmět. Chcete už, milí posluchači, ten rozpor? Protože
2: já
1: pak na to přijdete.
2: Nemám čeho chytit. Máš nějaký...
1: Martina Linhartová mi napsala SMSku, že to je globus. Ne, to vůbec, to ne.
2: No a kde se máme teda jako chytit nebo rozhlížet? Po věcech, které se pohybují, jo?
1: No, já jsem pořád na jednom místě.
2: A jak můžeš jet dopředu nebo dozadu, když jsi na jednom místě?
1: Právě. To je, viď?
2: A nejsi jako mentální proces, ale věc.
1: Nejsem. Protože jsem třeba součást nějakého elementu, který se pohybuje.
2: Jako sedačka v autě.
1: Sedačka v autě, to je můj veliký kamarád. Pozor, už jsi blízko. Jsi vlastně správně, řekla jsi to správně. Jsem pořád na jednom místě, ale můžete se mnou procestovat celý svět. Mezi mnou a sedačkou je takový dost často chybující mezikus.
2: Člověk.
1: No, je člověk, ano.
2: A je to teda něco pro nějakou jako bezpečnost provozu?
1: No v podstatě ano, to, protože kdybych tam nebyl, tak to bude velká
2: záležitost. Poletí?
1: Tak to, no, to nevím, jestli to poletí, ale...
2: Tak ten mezikus poletí?
1: Napsala Hanka Zetěvá hodiny nejsem, i když vypadám jako ciferník.
2: Takže nejsi.
1: Bezpečnostní pás?
2: Bezpečnostní pás.
1: Ne.
2: No co tam už nic jiného není? Bokinko?
1: Bokinko? Ale to není doleva a doprava. A teď už to řeknu. Jsem na jednom místě, přesto se mnou mnohdy procestujete celý svět. Je to se mnou pořád okola, že jo? Doleva, doprava. Ty jsi řekla dobře, dozadu. Mezi mnou a sedačkou bývá často takový mezikus, třeba Regina Květoňová. A teď. Přestože mezikus...
2: Toto...
1: Potah?
2: No, taky ty kuličkový potahy.
1: Ty máš v automobilu potahy?
2: No já ne, ale to se tak dělávalo. Takový ty kuličkový. Strejda, tlačilo to.
1: No je to se mnou pořád dokola. Říkám, jsem takový ciferník. Mám dvě ručičky, někdy tři. Citroen měl jednu.
2: Jednu?
1: No. To byl takový designový.
2: Dvě ručičky nebo takový, tři?
1: No, mám někdy dvě ručičky, někdy tři. Někdy čtyři.
2: To jsou taky ty budíky tam, jo, v tom autě.
1: Ano, čtyři to mívá třeba, já vám budu říkat, jo. Dvě ručičky, to byla Škodovka stovka třeba. Tři ručičky, to už byly takový ty sportovnější, to jsou takový ty Audiny, nebo co to bylo. Potom typicky čtyři, to byl starý Mercedes, 124.
2: A ty tu tak nějaký takový ty budíky tam v autě?
1: A.
2: Nevím.
1: A teď přijde ta generální rozpor. Všichni říkáte, že sedím, to nemůžu být špek, že ty, jako ten mezikus, že sedíš za a přesto sedíš před. To je, viď?
2: A točí se.
1: Jo.
2: Přece se točí.
1: Ty říkám, že to je dokola. Dvojka zavináč. Někdy máš vánočku s rukou, se říká. Autobus, že jo? Florence 13:30.

0: Ranní dvojka na špeku. 3, 2, 1.
1: Nejsem bezpečnostní pás ani potah, ale jsem...
2: Volant.
1: Volant.
2: Aha.
1: Jsem volant. A píše Iva, teď napsala poslední e-mail, výběrový ročník 1987. Je to volant, napadl mě ze začátku, ale jak se může pohybovat dopředu a dozadu? No, já jsem říkal, že přestože jsem na jednom místě, tak se ale v souvislosti s celým vozem pohybuju dopředu, dozadu, doleva, doprava, podle toho, kam...
2: Kam jedeš třeba, když couváš, tak jedeš dozadu, špek i s volantem.
1: Špek se povedl. Řekla bych, že sedím za volantem, to je pravda, ale kdybych seděla před, kde by byl motor? No, a to je právě ten rozpor, protože když se na to podíváte z pohledu pozorovatele, ano, tak z pohledu pozorovatele, který se dívá přes sklo,
2: no,
1: tak sedíte za volantem.
2: Jo.
1: No, ale v principu sedíte před volantem, ne?
2: No, to je právě asi to, kdo se na tebe dívá. Ty se vidíš před volantem, ale já tě vidím za volantem.
1: No a já se tím už týden po nocích a mám probdělé noci.
2: Trápíš se.
1: No se vždycky říká, ne, za volantem sedí Max Verstappen, a on sedí před volantem. Stejně mimochodem je to úplně stejné tady v rozhlase. Jsme to tady jednou řešili. Jestli někdo je za mikrofon, protože se říká, za mikrofonem je, nevím, to je Regina Květoňová. No ale ty seš před mikrofonem.
2: No já ze svého pohledu ano.
1: Ano.
2: Ale ty z mého si za mikrofonem. No je to... je to taková relativní záležitost.
1: Ano.
2: Prosím tě, jak jsi to myslel s těma ručičkama?
1: No to jsou...
2: Citroen jednu. Já jsem myslela, že...
1: To jsou ty příčky, které jsou v tom volantu, jsou dvě. Škodovka měla dvě přece.
2: To si nepamatuji.
1: Vybavíš si, no stovka třeba, 120. To jeden čas takhle bývalo, potom tam začali dávat takovou tu středovou, že to vypadá jako T.
2: Mm-hmm.
1: Jo? A Citroen, starý, myslím, že to byla to CVčko, to podle mě mělo taky, ta kachna. A ještě ten BX, myslím taky, že ze středu, od té tyče řídící, šel jenom jeden element a jo, ten držel celé kolo.
2: Taková designovka.
1: Design ti to ukážu. No.
2: A prosím tě, a teď volant se drží, nás v autoškole v roce 1994 učili
1: ano.
2: za 10-2. Ale syna loni učili 3/4 na 3.
1: Je to 3/4 na 3, protože ty to držíš jako v ideální...
2: A proč už ne za 10-2?
1: Protože to je moc nahoře. A ty, když náhodou cukneš doleva nebo doprava, tak ten pohyb může být moc veliký, je to nebezpečný. Když vidíš někoho, kdo drží za 10 minut 2, tak u něj normálně zastav, dobrý den, Dalibor Gondík vám vyřizuje, že to máte držet 3/4 na 3.
2: Tak to se těším.
1: Bude
2: na
1: moc rád, myslím, že bude moc rád ten řidič. Ne, v podstatě v zásadě jde o to, že ještě dřív, ještě nezapomeň na jednu věc, ty automobily měly trošičku jiné řízení, teď je daleko strmější to řízení, to znamená, teď se to ovládá všechno daleko lépe. Jo, dřív si musela točit ten volant 7x a škodovka jela trošičku šikmo, že jo.
2: A taky se to hůř otáčelo, tam nebyly ty posilovače řízení.
1: No a mělo to obrovskou vůli a nebylo to tak dokonalé. A teď je v podstatě půl otáčky a už zatáčíš tadyhle doprava do Jeseniovky, že jo. Takže i z toho důvodu, ale ukázalo se, proto se třeba vyrábí i hranaté volanty teď.
2: Jo, a to jo, to
1: je to v podstatě, to nejenom, že to frčí jako design, ale ono to navazuje na ta stará dobrá řídítka. Protože
2: tak
1: volant,
2: za chvilku tam budeme mít řídítka.
1: Jo? Volant nahradil řídítka, že jo.
2: Aha.
1: A řídítka vlastně byla 3/4 na 3.
2: No to je pravda, to nemůžeš držet moc.
1: No to nemůžeš držet nahoře,

0: A to seš takzvaný zívák.
1: Jo, tak. No. A ještě většinou je tak hodně jako daleko od jo, toho, jo. Aby to bylo pohodlný, to jako skoro leží.
0: A potom je teda ručička, dáváš ručičku, to je lokítek z okýnka. A dřív, teď už to teda nešlo, Václavák měl nahoře a dole byla podkova, že jo?
1: Jaký Václavák?
0: Václavský náměstí bylo dole a nahoře, že se dal jezdit takový ovál.
1: Jo, tak, jo.
0: No a vždycky na podkovu, že jo, se jelo od Vaška od Ocasu. Měla si lokítek, ideálně kabriolet.
1: Jasně.
0: A ukazovala si jako, teda ukazoval ses.
1: Jaký to je borec?
0: Mám kamaráda, ten má právě si koupil kabriolet a říkal, já jdu dávat podkovu teďko. Mám 4-5 podkov, viď.
1: A hned je mi dobře.
0: Lokítek.
1: Cítím se jako hezky na tom světě.
0: No. Tak jsme přečetli jeden e-mail. Tak moc děkuju. Ale my se polepšíme po zprávách, jsme zpátky. Já jsem si to chtěl s váma užít, ten lokítek.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas 2. Zprávy.

0: Dobré ráno. Změnou ve financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Podle novely by nově mohly školy dostávat peníze na asistenty podle počtu žáků a toho, kolik dětí jejich pomoc potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně za konkrétní žáky podle doporučení poradny. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy změna školám zajistí podporu při výuce pro všechny žáky. Před okresním soudem v Ostravě dnes stane bývalý poslanec za ČSSD, teď socdem, Petr Wolf, obžalovaný za to, že se vyhýbal vězení za dotační podvod. Za samotný podvod dostal 6 let za Mřížemi, před uvězněním ale utekl do Paraguaje, za což může dostat další 2 roky. Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezonu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska. Pražští radní dnes projednají výběr vítězné firmy v 7miliardovém tendru na stavbu dopravního terminálu na Smíchovském nádraží. Na programu je i případné využití vily Mrázovka pro Centrum duševního zdraví seniorů nebo plán na stavbu nové základní a střední školy v Újezdu u Průhonic. Začíná takzvaný Nobelovský týden. Letošní první prestižní ocenění vyhlásí už předpolednem švédský Karolinský institut, který uděluje Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Tu loni získala trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. V dalších dnech se pak budou oznamovat laureáti cen za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomiku. Samotná ocenění se každoročně předávají v prosinci. Polské Poznaní dnes odhalí putovní výstavu fotografií Václava Havla. Jejich autorem je fotograf Ondřej Němec. Výstava je součástí Českých dnů v Poznaní. Soubor vystavených fotografií zachycuje Václava Havla v letech 1976 až 2011. Snímky ho neukazují jenom jako disidenta, umělce, politika, státníka, ale taky jako člověka v kruhu rodiny, přátel a spolupracovníků.
1: Počasí.
0: Počátku bude většinou oblačno, hlavně v severozápadní polovině Čech místy s mlhami. Během dopoledne se postupně začne vyjasňovat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Na dálnici D11 Prahy směrem do Hradce Králové opatrně u sjezdu na Kolín. Srazila se tam 2 osobní auta v omezení, blokují pravý pruh a v místě se zpomaluje. Na hlavním průtahu Humpolcem na silnici 34, tedy na přivaděči k D1, v okružní ulici za posledním kruhovým objezdem zasahují u srážky nákladního auta s osobním. Čekejte potíže. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět ranní dvojka.
2: Jsme tady pro vás, milí posluchači, a jsme velmi rádi s vámi. Volant. Hledali jsme volant, za kterým sedíme, anebo před kterým sedím, a já se moc těším na to, jak jste na tom vy s tou úvahou, kde vlastně člověk sedí. A těch e-mailů je strašně moc, úplně paráda.
3: Napsala Lucie z Náměště. Musím říct, že zejména Dalibor mi za poslední 2 dny připravil 2 zážitky. Ten dnešní, když jsem se chytla na špek a vůbec jsem nevydedukovala ten druhý, kdy jsme zcela náhodně vybrali divadelní představení v Praze, které jsme v sobotu navštívili. A to si tak sedíte v hledišti a najednou vidíte, že na jevišti běhá Dalibor Gondík, ale neslyšíte ho. Tak to byl velký zážitek. Musela jsem se o přestávce přesvědčit, jestli tam hraje opravdu on, protože po hlase jsem vás vůbec nepoznala.
2: Oh.
3: Píše Kateřina.
2: Já jsem měnil hlas. Takhle je otázka, jestli jste náhodou nebyla v jiném divadle.
3: Ale v sobotu si hrál. V sobotu si hrál, ale byl si trošku k nepoznání.
2: Jo, a nepíše, no. Ale nepíše, nepíše...
3: Nepíše.
2: Na čem byla.
3: Nepíše, na čem byla, ale jestli jste byla, Lucie, na Saturninovi, pak jste viděla správně.
2: Ano, asi jste viděla správně Saturnina. Je to volant. A ten mezikus je řidič, píše Petr. Ano, ano. To je, jenom vám to vysvětlím, to je takový žargon mezi zejména tedy motoristickými sportovci, že když si to někde zahodil, jak se říká, jo, jsou 2 výrazy, buď to zahodíš, anebo to rozvěsíš. když to někde rozvěsíš, tak zpravidla je na vině mezikus mezi volantem a sedačkou. Jo, že čoče, mě to tak ustřelilo, vůbec nevím, to bylo asi špatně nastavený tlumiče, nebo nevím, no ona to asi bude ten mezikus.
3: Napsala Katka z Olomouce. Na cestě do Brna, ročník 85. Sedím za i před volantem a tak jsem ranní špek uhodla rychle. Potahy s kuličkami mě hodně pobavily, děda s babičkou je měli ve Felicii taky a opravdu to tlačilo. Pokud vím, tak držení volantu je teď širší proto, že je ve volantu airbag a kdybyste měli ruce moc u sebe, airbag vám je vystřelí do obličeje.
2: No. Ano, má to také tento důvod, nebo to je další důvod, ale je pravda, že 3/4 na 3 už se řešilo daleko dřív, než byly airbagy, ale z tohoto důvodu, prosím, ještě potom jeden takový nešvar, když už jsme teda u té jízdy, že si spolu jezdec na nohy takhle před to předí.
3: Jo, to se nesmí.
2: Ne, to ten airbag opravdu, to je špatný, no, to je hodně špatný. Zdraví Lenka z Vysoké nad Labem, je to volant, a taky Petr v Raj. A pak jsem pochopil, že je z Valašska. Napsal, je to asi volant, je to určitě volant. Ano, volant Jana, Eliška, dojedete samý volanty. Dobré ráno, dvojkaři, že by družice? David 80. To bylo ještě ve fázi, že jsme říkali, že to je kulaté. Já se taky totiž tím často zabývám tady tím, protože když řekneš, že je něco kulaté, tak to v podstatě vypadá jako koule.
3: No to je, ono to je
2: ono by
3: kruhové,
2: se mělo říct, že to je kruhové, jenže to se nepoužívá, jsem zjistil. Že ty máš třeba, ty jsi nasadila brýle a každý řekne, že jsou kul...
3: Nechala jsem je v kanceláři, ale tohle jsou taky koupený a přes ty taky nevidím, tak nevadí.
2: Jsem koupil já v DM-ku.
3: Jo, pak mám ještě jedny, co si koupil, počkej, já zkusím, možná zatím čti a vyzkouším všechno optiku, co jsem našla, protože tu správnou mám v kanceláři. Jo, to by šlo, no. Tak, někdo říká také na Dobříši, na Vltavě leží vesnice z Výrotice a další. Na, když by mělo být v, správně, ještě píše Lída.
2: A teď pozor, napsal Rostě, dobrý večer vy tři, a teď tam napsal 2034. Tento e-mail píšu večer, protože netuším, jak to všichni můžou stihnout napsat za tak krátkou chvilku od vaší nápovědy k odtajnění špeku. Nejen, že musí hloubat nad tím, co je ukryto ve vaší nápovědě, ale ještě píšou básničky, osudové příběhy a vtipné historky. To prostě nestíhám. Ne, že bychom neměli se Zdeňkou pestrý život. Ne, že bych se neuměl vyjádřit. Prostě mi to píše pomalu. Tak jsem se na vás prostě připravil už večer a moc se těším na ráno, snad to uhodnu. A teď dopisuju odpověď. Právě už se dám do auta a beru do ruky volant.
3: Hezky. To je, no a to je řešení, to je ale panečku. Skvělý.
2: Rostislav Jirilka. Tak
3: beru do ruky volant.
2: Šťastnou cestu.
3: Já jsem se na vás těšila. Takže co to může být? Jsem v autě volantem? No, tedy já nevím. Napsala Jesar, ročník 64.
2: Jesar.
3: Takhle to je tady.
2: Michal, věrný posluchač, toč volant. nebo asi toš volant. Zdravím vás dva, jsem volant, že jo, Jarmila, ano, také píše Líba. Jo, milí na dvojce, za udělení tálie pro paní Luci Žáčkovou jsme také i my rádi u nás doma. Hodně se nám líbí teď v uváděném seriálu Na tělo.
3: Je to se dívá můj muž, to dávají v pátek večer.
2: Aha. Už si budu pamatovat její jméno, protože zapamatovat si jméno další mladé herečky je pro nás starší už složitější. Špekem je dnes volant Líba 56, tak to jsem rád. Já jí to vyřídím, Ludce. Ona je moc, opravdu moc fajn.
3: Napsala taky Marida. Zdravím ze Superbu. Já a tři ručičky.
2: Jo.
3: Šťastnou cestu všem. A Majda, prosím pěkně, taxikářka.
2: Jo.
3: Takže
2: no tak
3: volantu užije celý den.
2: Tak jo, dáme si pokáče a hned budeme pokračovat dál.

0: ptáš.
1: No a teď my tady, milí posluchači, stále ještě, jak se říká, jedeme. Jedeme v tématu.
2: Jedeme s vámi a vy taky s námi. Napsal Petr, že se sedí za volantem, je vlastně v pořádku, protože u auta se všechno bere z pohledu odpředu dozadu a odleva doprava. Takže je levé přední kolo, pak volant, pak je sedačka a tak dál. Takže z pohledu automechanika sedí za volantem. Je pravda, že já jsem se tě jednou ptala, jak jsem mi mohla udělat nějaký škrábanec na autě a vlastně jsem ti neuměla říct, jestli to je jako na pravém kole nebo na levém kole, protože jsem nevěděla, abys pochopil, z které strany to myslím, jak to mám říct.
1: No, kola se ale berou z pohledu řidiče. Levé, pravé.
2: Mhm.
1: Jo?
3: Týl na padníku odpočívá si, žádný vítr, milé slunko, krásné počasí.
4: Náhle ho to sfoukne dolů své.

0: okní a ona vstříc mi běží.
1: To je asi nejznámější film, ve kterém se drží volant.
0: Mezi námi všechno klape,
1: v
0: rytmu jediné.
1: Ještě se mohu dát jednu nápovědu Václav Kopta.
2: Jo, to je pravda. Ten ho má taky rád.
1: My jsme zjistili, že jsme to měli společně. Já jsem taky furt doma. Já jsem měl tu vařečku mezi to strčíš mezi matrace, to je řadící páka. Aha. A držel jsem takovej, to bylo něco, to bylo na ovoce, bylo to z umělých hmoty. Takovej.
2: Jsi neměl třeba pokličku? To je takový nejjednodušší volant.
1: No,
2: ne?
1: Ale ona se vyvrací, ta poklička. A my jsme měli pokličky s uchem a to nedrží, že jo? Rozumíš, takže já jsem měl perfektní volant, já jsem si do něj dával ruku, takhle já jsem držel.
2: Jsi frajeřil, dělal jsi lokýtek.
1: Dělal jsem lokýtek v podstatě do volantu. Ano. No dobře, tak moc děkujem. Ahojte, je to volant Marika, ale uhodl to manžel.
2: No tak tohle krásná spolupráce.
1: Děkujeme, Mariko.
2: Napsal Jirka 69, tradičně z vlaku do Týniště. Jak to říkáš, tak je to volant. Hned jsem si vzpomněl na dubnový tvaruškový festival v Olomouci. Té velké kulaté krabici z tvarušky říkáme volant.
1: Fakt,
2: představ jo. Si to. No.
1: Volant. Dnešní špek je volant. Původně jsme mysleli Globus, Zeměkoule, Helena a Slávek. Tak Heleno, se Slávkem také vám gratulujeme. Perfektní.
2: Napsala Eva Ručník 53. Je to volant. Nápověda mě tak zaujala, že jsem si mačkala citron do kafe místo do čaje.
1: Ne!
2: Teď vyrábím čaj dvojku.
1: Takhle.
2: Takhle si Evu přinutil k zamyšlení.
1: Dobré ráno, volantem kroutím hodně, teď ale sedím ve vlaku. Luboš. Dobrý ročník 67. Dobrý. Mimochodem ve vlaku, ve těch starých lokomotivách, byl vlastně volant z liasky a tím se udávaly stupně rychlosti. Takže to bylo hrozně zvláštní, když jsi nastoupila do lokomotivy, myslím do Brejlovce nebo v čem, nebo Bardotka to měla, a tam byl volant, což nedává smysl.
2: Nebývá úplně zvykem, že? Tramvaj taky třeba nemá volant.
1: Ne, tramvaj nemá volant.
2: To tam má takovou tu tyč.
1: Ano.
2: Se drží tramvaják té tyče. Ne? Nebo už to tam není?
1: Je?
2: Bylo v těch starých. No. A některý si dával na to takovou, takový náplet.
1: Ručník.
2: A nebo ručník.
1: Ručník se hodil vždycky na to, protože to jsou ty karpály, nebo co to je, tam to strašně chladí. Bylo to hrozně nepříjemný.
2: No.
1: A potom je vyhybková tyč, ta slouží, ta má dva účely. Přehazují se vyhybky, to asi si někdy viděla, a potom spící jedinec v posledním vagónu se tím vydloubne ven. Se tím vyhodí vyhybkou tyčí.
2: Tak to je fajn, že to má tyhle dva důvody. Chtěla bych ještě dodat, píše Jana, ročník 78, že volantem se při nastavení dá pohybovat i nahoru a dolů. To jsem si všimla, že ty to děláš, když si sedneš třeba do služebních aut a nastavuješ si to dolů pořád, ne?
1: K sobě.
2: Jo, k sobě ještě.
1: K sobě.
2: Aha.
1: No, nejvíc k sobě. Ono, no, to je daný tou sportovní jízdou, že vlastně, když se podíváš na jezdce Formule 1 nebo rally, nebo to, tak mají ten volant jako pro mnoho. Adela třeba se mi směje, moje sestra, jo. To říká, co to máš? Máš před obličejem volant, jo. Ale pro to ovládání ty musíš mít ty ruce v takové trošku zlomené poloze, proto rychlejší to. Takže vždycky k sobě, protože mít narovnaný ruce, takhle to nic neuřídíš, jo.
2: Je takhle. No zase to líp vypadá.
1: Ano, vypadá to samozřejmě, vypadám u toho jako...
2: A to je důležitý. Hezky u toho vypadat.
1: Rozumím. Dnes budu volantem a píše Petr, brdské ročníky, že nejsem ani kulatej v Tesle, jo takhle, v Tesle asi hranatý. Teď je moderní, že je trošku hranatý ten volant, ale to je spíš věc designu, protože to opět vychází ze sportovní jízdy, že ty do motokáry a do formule se nedostam, nestrčíš nohy, víš?
2: Jo, tak
1: tak proto je tam ta hrana, to nemá žádný jiný význam. To se zase jsou to jako technikálie nebo technický důvody, ale jak říkáš, vypadá to dobře.
2: Právě, zase to taky hezky vypadá, jasně, takže rozumím. To tam, ať to tam dávají, to
1: no,
2: hezky.
1: Jasně.
2: Dalibore, jestli vy si ten život příliš nekomplikujete, vypadá to, že Jana tě zná už taky. Vždy sedím za volantem, kdybych seděla před ním, tak sedím na palubovce a o volance maximálně opírám zády, nebo mě tlačí do spoza volantu,
1: jo.
2: Píše Jana z Brna.
1: Hodně je tady těch airbagů vystřelených, že proto se drží 3/4 na 3 Milan třeba z Horních Počernic 1954. No já si život komplikuju, no celý život. Má to vím.
2: No.
1: Jo, pamatujete třeba volant u autobusu RTO, to bylo kolo, právě proto jsem teď pouštěl toho Josefa Beka, který to je normální koláč.
2: To byly jako rozpažené ruce.
1: No jasně. No to je
2: vidíš, taky veliký koláč.
1: Mám takový pocit, že podobný volant byl v Tatře 138, kterou jsem měl to štěstí v 10 letech řídit na šachtě. A to byl koláč, to jsem měl, to jsem normálně nemohl.
2: Jsi na to nedosáhl ručičkama.
1: Ne, jsem byl malinkatej.
2: No.
1: No. Počkejte, tady něco přišlo, Martin. Dobré ráno, mám deja vu. Máte ve svém ranním týmu kolegu, který mi připomněl tvořitele maturitních otázek, kdy na obyčejnou věc se zeptali tak složitě, že většina lidí maturitu neudělala.
2: Tak. To my umíme.
1: To je princip to našeho ranního špeku. Tak jo, dáme si abu. Super. Jsem rád, že jste s námi.

0: 6 hodin 52 minuty, my otvíráme denní tisk, ale... Co? Co jsem řekl?
1: Já jsem se lekla, že už je 52 minuty. To už bude 7?
0: Skoro, jasně, už bude 7, to strašně uteklo. Ale my otevřeme noviny, ale přece jenom ještě máme chviličku. Už zapomeneme na volant, ale je tady otázka filozofická, kde člověk sedí, když je tam, kde je, jestli to je před nebo za.
1: Napsala Hanka, milí filozofové, lomeno filologové, s tím volantem je to dle mého tak, že sedím za volantem, neboť ho vidím. Když budu stát ve frontě před někým, nevidím ho. Z toho plyne úvaha, že stojím před tabulí, když koukám na žáky, a za tabulí, když se otočím a píšu na ni. Tolik můj příspěvek k teorii relativity.
0: Já jsem se jednou chtěl schovat za tabuli a nešlo to, to si pamatuju. Tam je strašně málo místa. A
1: jo, takhle, myslel, že ti bude vidět nohy.
0: No, to je další věc, to jsem nevěděl. A já jsem jednou tam přimaloval sebe a stál jsem tam a myslel jsem, že to bude vtipný, ale pak jsem si toho všiml ve filmu, což takhle dáci špenát, že to tam udělali taky. Pamatuješ, jak utíkali?
1: Ne.
0: Oni zdrhali, oni v noci šlohli ty do nějakou tu... nějaký ten dolziny, to mělo nějaký element, který byl důležitý pro to omlazování. A oni to potřebovali šlohnout. Liška Zemánek, že? A tam přišla, nebo šel tam Vrátnej, tam oni schodili kýbl. A tam byl takovej, jak bych to řekl, taký panel a na tom byly postavy vyfocený.
1: No.
0: Nějaký vědci. Na voji se to schovali a ono to, ale ten panel končil.
1: Ano.
0: Ale tam byly nohy, takže on si to ten Vrátnej nevšiml.
1: To je hezky. Maskování.
0: Ano, ano, to je geniální.
1: Mimikry. Ale to ti bylo kolik let, když jsi se takhle schovával za tabuli?
0: 6.
1: Protože můj strýc, ale tomu byly asi 2 roky, chtěl chytat vrabce, tak zavřel oči, protože si myslel, že když oni nevidí, tak oni ho taky nevidí. A že toho vrabčáka chytí. Ale tomu byly 2.
0: Že když zavře oči, tak je na tom stejně jako ten vrabec.
1: No, že on ho nevidí, tak se nemůžou vzájemně vidět, protože když tady mezi nás dám tabuli, tak mě neuvidíš. Taky, že? No.
0: Napsal zbytečný ročník 72 Filip. Syn vás ve formuli a v řadě dalších závodňáků se volant vyndavá. Ano, máte pravdu, vyndavá, ale u té motokáry je právě ten ořez dole právě proto, aby se tam člověk vešel. Ne, tam se volant nevyndal.
1: No jo, tak taky už je nová doba.
0: Ano, nová doba. Tak rychle k tomu. Češi pijí stále 2x tolik piva, než je průměr v Evropě. Spotřeba piva v Česku strmě klesá. V hospodách už Češi vypijí jen něco málo přes čtvrtinu všeho piva. To je zajímavý.
1: No a teď ještě to dejme do nějakých dalších souvislostí. Loni vypili Češi nejméně piva v historii statistik. Přesto zůstávají evropskými rekordmany. Spotřeba klesá i jinde v Evropě, zatímco obliba nealkoholického piva rychle roste. Mění se i návyky, lidé chodí méně často na pivo do hospod a pečlivěji si vybírají, co budou pít. Klesající spotřebu i produkci potvrzují čerstvá data Eurostatu. Pivovary v Evropské unii vyrobily loni 34,4 miliardy litrů piva, méně než o rok dříve. Největším producentem zůstává s velkým náskokem Německo, za ním Španělsko a Polsko.
0: No, asi producenti vzhledem i k velikosti těch zemí. Ještě v roce 2007 připadalo na Čecha téměř 159 litrů piva ročně. Mm-hmm. Spotřeba pak klesala, kolem roku 2010 se dostala na 150 litrů a před pandemí se držela na 140. Covid pokles urychlil a krátké oživení v roce 2022 nevydrželo. Za necelých 20 let se spotřeba klesla zhruba o čtvrtinu.
1: A teď tady kapička. Historie pivovarnictví má v Česku víc než tisíciletou tradici. První písemný doklad o výrobě piva je z roku 1088. Světové dějiny oboru Češi ovlivnili v roce 1842, kdy sládek Josef Grol v Plzni uvařil první várku světlého ležáku plzeňského typu, který se rozšířil do světa.
0: No, a je to.
1: To už je, už to je?
0: Ještě píše z budějovického Budvaru Petr Dvořák, že lidé pijí méně, ale vybírají si kvalitnější pivo. On o to taky asi jde.
1: Vypí méně, protože to je drahý.
0: No tak tolik článek zpráva.
1: To byla zpráva,
0: to byla zpráva. 6.55 dáme si Jitku Zelenkovou, když se narodíme.
1: No tak jo, to pivo nepijeme.
0: Ne.
1: To je mlíčko.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Stát chce spustit systém nouzových varování v únoru příštího roku. Izrael si dnes oficiálně připomíná oběti útoku Hamásu před 3 lety. Počasí zpočátku bude oblačno s mlhami, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný Cell Broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
4: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
5: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
4: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
6: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
4: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: V Izraeli si oficiálně připomínají oběti útoku palestinského teroristického hnutí Hamas před 3 lety. Státní instituce v Jeruzalémě spouští vlajky na půl žerdi. Krátce před polednem pak začne obřad na národním hřbitově na Herzlově hoře. Na pietu mají dorazit izraelský premiér Yitzhak Herzog, premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Izrael Katz. Hamas na Izrael zaútočil v den židovského svátku Simchat Tora 7. října. Úder, který tehdy nepřežilo víc než 12 lidí, vyvolal válku v pásmu Gazy. Podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva obě strany konfliktu spáchaly válečné zločiny. Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Událost se stala ve výšce víc než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy. Tam přitom můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Více mluvčí Kropáčová.
7: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
3: Dron viděli piloti skandinávské aerolinky SAS ve chvíli, když se na lince z Kodaně připravovali na přistání na pražské Ruzyni. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty dalších letadel. Dron se tak s žádným nesrazil. Poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz. A to za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi Městský soud Praze. Podle něj jsou Turkovi výroky nepravdivé. Kromě toho musí poslanec zaplatit soudní náklady. Za poslední dobu je to už druhý podobný spor, který Turek prohrál. Omluvit se musí i ekologickému hnutí Duha. Nepodloženě ho spojil s úmrtím lidí při povodních a zaměstnance organizace označil za parazity. Klub sportovních novinářů dnes oznámí výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu aktuální sezóny. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Schulz, který tak má nakročeno k obhajobě prvenství.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zpočátku bude většinou oblačno, v severozápadní polovině Čech místy s mlhami, postupně se vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na D1 z Brna do Prahy pozor za sjezdem na chodce Rady. Na 28. kilometru se srazila 4 osobní auta, blokují levý pruh, na místě už jsou hasiči a tvoří se fronta. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zpomaluje za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru pomaleji se pak jede na Pražský okruh k Ořechu na 19. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.

0: Představte si, milí posluchači, že pro vás něco máme. Takové jedno velké překvapení, že v případě, že jste se rozhodli před nějakým časem cestovat, třeba po moři, tak jste mohli cestovat třeba s nákladem brambor. Že jste mohli na bramborách.
1: No, nebo s nákladem aut. Nebo
0: zvláštní.
1: S nákladem uhlí.
0: No, jasně.
1: Protože to by mě nikdy nenapadlo, že mohu jet na výlet nákladní lodí.
0: To je,
1: víš, existují takové ty kolosy, takové ty velké hotely, kterými obepluješ celý svět, ale že můžeš jet třeba i s nákladem takový ten, co se potom rozveze železnicí.
0: Já myslím, že to se potom potopí.
1: No,
0: nebo můžete cestovat také třeba na windsurfingu. Musí ale foukat.
1: To by trošku chtělo.
0: Více nám řekne za chviličku Josef Kluge. Přejeme vám krásné dobré ráno. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Dvojka.

0: Příštích pár minut budeme cestovat, jak už jsme naznačili. Ještě před pandemií jste totiž mohli cestovat přes oceán normálně na kontejneru, na té běžné zásobovací loď, asi teda ne úplně na kontejneru, ale jako profesor Zelí a 11letka Spišel, když jeli na výlet do zoologické zahrady a přijel bohužel vlak nákladní, tak cesta na uhlí ubíhala celkem klidně, až na to, že profesor Zelí občas vypadl z vagónu. A byli všichni od mouru. Ale teď ta možnost skoro mizí. Všechno nám vysvětlí Josef Kluge. Josefe, dobré ráno.
1: Přeji dobré ráno.
0: Takže kromě té klasické zaoceánské lodi, kterou známe třeba z nějakých asi fotek spíš mi, nebo z nějakých představ, lze tedy cestovat i na té nákladní lodi?
1: Ano, lze, samozřejmě, i když poslední zprávy říkají, že právě těchto možností je teď výrazně míň. Rejdaři po covidu zpřísnili bezpečnostní pravidla a přeprava několika civilních pasažérů pro ně znamená spíš další provozní zátěž. Na některých odlehlých trasách je ale tato možnost stále a objevují se i nové projekty v této věci nebo v tomto oboru a pravdou je, že na klasické nákladní lodi byl turista vždycky spíš tím vedlejším pasažérem, důležitý byl náklad, trasu určovali především potřeby nákladní dopravy, termíny se mohly měnit a místo programu známého třeba právě z těch velkých výletních lodí čekal cestující prostě běžný provoz. A přesto ještě před covidem existoval malý, ale poměrně stabilní segment zájemců, kteří za několika denní nebo několika týdenní cestu na nákladní lodi platili ten cestovní lístek, byl přeci jenom o něco lacinější.
0: No ono to zní vlastně hezky, já si teda jenom vybavím cestujícího na nákladní lodi v takovém tom dost divném dílu Majora Zemana Rukojmí z Bela Vista, kde on se teda snaží zničit pověst českých výrobců lokomotiv tím, že tam něco namaže, no prostě hruza, ale bylo to na nákladní lodi a je to tam docela dost intenzivně natočeno, myslím nejenom intenzivně, ale hlavně docela dlouhá část toho filmu. Ale není cestování, teď se vrátím k tomu našemu rozhovoru, Josefe, není cestování na nákladní lodi spíš věc, která se využívá v těch exotických a třeba málo obydlených oblastech?
1: Je to pravda, i když se tenhle způsob dopravy využívá i třeba v rámci Evropy, jednou z mála společností, která tento způsob cestování stále nabízí, je německá společnost Langs am Reisen. Firma zprostředkovává plavby na nákladních lodích v Baltském moři, ale taky v Atlantiku a Jižním Pacifiku a podle jeho majitele se nabídka po pandemii ale výrazně zúžila. Čili těch služeb je méně. Před pandemií se na zprostředkování cest na nákladních lodích zaměřovalo několik specializovaných firem, řada z nich už taky ale skončila. Těm původním zdravotním omezením se postupně přidaly přísnější požadavky na bezpečnost na palubě, rizika spojená s pirátstvím, ozbrojené konflikty na některých námořních trasách a taky větší organizační náročnost. To jsou všechny důvody, proč to víceméně už nefunguje.
0: Jenom ty jsi říkal Langsam Reisen, se to jmenuje, ta cestovka.
1: Ano. Ano,
0: to je pomalé cestování. To je krásný název, tak je poetický, že jo. No ale když už teda jsem vzpomněl i třeba na ten film, tak tento způsob dopravy má asi takové jako historické kořeny, kdy se úplně nerozlišovaly lodě pouze pro pasažéry nebo pro náklad, ne?
1: Přesně tak. A tím typickým příkladem vývoje v této oblasti, v tomto druhu dopravy, je dánský Maersk, což je velká, gigantická dopravní společnost, která po pandemii přestala cestující přijímat. Přeprava lidí mimo posádku totiž vyžaduje, jak jsem říkal, další bezpečnostní postupy, dohled, včetně nástupu na loď, doprovodu během pobytu na palubě a tak dál. Lodě Maersku, tedy už proto civilní pasažéry nevozí. Koncept přitom není žádnou novinkou. Největšího rozmachu dosáhl v první polovině minulého století 20., než se rozšířila dálková letecká doprava, tak to byl celkem běžný způsob dopravy. Pro některé cestující představovali podobné plavby způsob, jak se dostat z jednoho kontinentu na druhý, no a později se z nich stala spíš alternativa pro ty, kdo chtěli cestovat pomaleji a třeba trochu jinak, možná dobrodružněji než těmi běžnými dopravními prostředky.
0: Ale třeba nás nějaký dobrodruh teď poslouchá, říkám si, Josefe, a přemýšlí, úplně stejně jako třeba my, jestli s náhodou není nějaké místo na této planetě, kam se třeba jinak než nákladní lodí dostat nelze.
1: Ano, je to tak, úplně cestující z nákladních lodí nezmizeli a ani nemohli, některé zásobovací linky je přijímají dál, hlavně tam, kde loď neslouží pouze k přepravě zboží, ale taky jako důležité spojení odlehlých komunit a míst s okolním světem. Patří mezi ně třeba trasy v jižním Chile nebo Kanada, to je speciální oblast. Kanadská loď Bella de Gagne, která propojuje malé obce na pobřeží Quebecu. Tam to funguje tímto způsobem. Specifickým příkladem je taky francouzsko-polynéská Aranui 5. Tahle společnost vznikla v roce 54, tedy 1954, a původně rozvážela potraviny, palivo a další zboží na vzdálené ostrovy. V 80. letech začala kvůli slabším výsledkům nákladní dopravy přijímat i cestující a postupně pro ně upravila své lodě. Dnes přinášejí turisté více tržeb než samotná přeprava nákladu. Takže zásobovací funkce zůstává, ta je důležitá pro obyvatele ostrovů, ale je možné být i pasažérem této společnosti, jak říkám, je to ale francouzská Polynésie. Čili cestovat na nákladních lodích lze, ale úplně jednoduché to není.
0: Jinak, Pepo, umíš si to představit, že bys takhle jel? Nebo...
1: Já se bojím trochu mořské nemoci, s tím už mám zkušenost, takže představit si to umím, ale úplně nevím, jestli by se mi chtělo.
0: A jak jsi to vyřešil, tu mořskou nemoc, nebo kde se ti to stalo?
1: No, jako to si člověk musí jedině zvyknout.
0: Jo, takhle, aha.
1: Jsem dostal radu.
0: Že no, si musíš zvyknout.
1: Vydržet.
0: Tak to je dobrá rada, děkuji pěkně.
2: Taková do života, to bude, se hodí.
1: No, dá se to přemáhat různými látkami, ale úplně bych to nedoporučoval.
0: Já, aha, dobře, tak děkuji. Josefe, tak se těšíme na zítra.
1: Hezké ráno.
0: Taky přeju hezké ráno. Teď si dáme Roxette a za chviličku se podíváme do historie a budete velmi překvapeni.
2: Já musím pro tu knížku do kanceláře, jsem ji tam zapomněla.
0: Jo, ty nemáš tady?
2: Nemám.
0: No, tak to je minuta, ta minuta
2: zpátky. No, tak zpátky. Já běžím, jo. Tak jo.

0: 7 hodin 19 minut a já teď vlastně nevím, jak to uděláme, ale uděláme to tak, protože ten článek, milí posluchači, je trošku delší.
1: Ale stojí za to si ho dát celý.
0: Takže uděláme takový kouzlo.
2: Retro kousek.
0: Tak, máme tady retro kousek. Ty si totiž, respektive my, jsme zakoupili v Dřemčicích.
1: Ano.
0: Takovou knihu.
1: Praktická hospodyňka.
0: A my z ní čerpáme, protože ona má 1900 stran, takže a to je prosím jenom první díl.
1: No, ale takže nám to vydrží na dlouho, ale
0: objevíš
1: teď
0: věc.
1: Jsme nalistovali věc, kterou jsme nikdo neznali ani z vyprávění našich babiček. Jmenuje se to samovařič. A je kouzelné i ten způsob, jak se to tehdy o něm psalo. V dnešním koloběhu života a nadprůměrné zaměstnanosti lidstva je mnohá matka rodiny nucena odcházeti mimo dům za výdělečnou činností. Jiná si nosí placenou práci domů a koná ji ve své domácnosti. Jinde opět úřednice, učitelka, dělnice nebo živnostnice ráda by si upravila potravu a nezbývá jí času. Je nucena věnovat se svému povolání a musí v domácnosti spoléhat se na cizí pomoc. Vaří-li si tak zaměstnaná žena přece, nepostačí při nejlepší vůli věnovat jí úpravě jídla tolik času, jako by chtěla. Je nucena vařit jí jídla, jež dají nejméně práce a zaberou nejméně času. Tím ovšem neposlouží výživě a trávení své rodiny. Spěšná polovičatá úprava připravené pokrmy znehodnotí. Jídla se dostatečně neprovaří, výživné látky se z nich dobře nevylouží, výživa lidského těla se dostatečně nedoplní a trávení stíží.
0: Tak a teď jenom do toho vstoupím jednou větou. Je to rok 1927.
1: A přichází revoluce.
0: Tak.
1: Dobré provaření a produšení pokrmů záleží v pomalém procesu úpravy. Prudký žár na sporáku vysmahuje pokrmy. Slabý oheň jich neprovaří. Své pomoc je tudíž nutná. Ideálním vařičem a skutečným pomocníkem hospodyně je samovařič, švédská bedna, u nás ještě málo známá. Na severu, v Norsku a Švédsku je dávno oporou každé kuchařinky, k nám jen pomalu razí si cestu.
0: A teď jak to vypadá, protože švédskou bednu si představujeme
1: v tělocvičně.
0: Tu skládačku v tělocvičně, že?
1: Ale na přeskakování.
0: To není.
1: Ne. Samovařič je těsná uzavřená bedna, vyplněná upěchovaným senem nebo dřevitou vlnou. V ní udělány jsou dostatečně velké otvory vyložené suknem, do nichž vloží se hrnce a kastroly s neprodyšně zavřenými poklicemi. Jídlo předem na sporáku povařené se v nich samo dovaří. Teď je tady obrázek.
0: To znamená, počkej, teď jenom ten princip. Ty to musíš mít, za prvý musíš mít teda dobrou pokličku,
1: no,
0: ale schováš to vlastně jenom do tepla, jako kdyby jsi dala pod peřinu.
1: Ano, to se tak dávalo, třeba by došla rýže, to mě no, třeba babička, že když to ještě trošku tvrdý. Ale tady, jak se to tedy, jak na to? Chce-li například hospodyně udělat k obědu roštěnou s rýží a zasmaženou polévku, rozdělá oheň ve sporáku, naklepe roštěnku a opeče na omastku, přidá cibule, podleje a dusí půl hodiny. Právě tak učiní s rýží a polévkou, kterou zasmaží. Jakmile jsou pokrmy půl hodiny povařeny, přivede je do prudkého varu, připraví bednu, rychle do ní vloží pokrm, položí na vrch podušku a zavře. Samovařič vaří vše stejnoměrně dále. Jídlo je v poledne měkké a chutné. Nepřismáhne se a omáčka nevyvaří. Pokrmy se napřed musí vařit 20 až 35 minut podle toho, jaké jsou. Ostatní dodělá bedna. Nejlépe je, uvaří-li se pokrmy na plynu, na němž se dá regulovat i plamen a povařeny vloží rychle do beden, upravených pod plynovým vařičem, viz obrázek. Zařízení je velmi praktické, je nutno totiž nádoby s navařeným pokrmem okamžitě přemístit do bedny, aby var v nich neklesl ani opíť. Jinak by se neudržel v klokotu a pokrm neprovařil by se dostatečně. Praxe, kterou si hospodyně zakrátko osvojí, ukáže vše nejlépe. Přirozeno je, že pokrmy musí být dostatečně navařeny, osoleny a podlity, na všem již musí být i tolik omáčky a šťávy, mnoholi jí chceme mít. Při dováření v bedně nesmí se již podlévati ani otevřít ti samovařič, jinak bod varu by se v pokrmech zarazil.
0: A ty myslíš, že to tam bude dál teda klokotat, jo? Jak tam, že, protože ty to tam dáš vařící
1: no.
0: Ve varu, jasně, ale když to je, když stáhneš,
1: no asi,
0: že to zůstane vařit.
1: Asi to postupně jako klesá, víš, ta teplota, ale já pořád je dostatečně vysoká na to, aby se to dodělalo.
0: No tím, jak je to neprodyšně asi no. Uzavře, musí se to udělat hned. A hlavně ještě ty poklice, aby se děly, že na mě to působí, jako kdyby měli papiňák tenkrát. Víš,
1: no, ty jsou tam právě integrované, víš, tady je ten jo. Obrázek. Máš vlastně takový ten case, co vozíme na vysílání, máme v tom...
0: No krabice, bedna.
1: Bedna taková.
0: Bedna.
1: A tam je to vystláno nějakou tou hmotou, je tam v tom nějaká ta duchna a pak jsou tam podle mě už víš integrované ty poklice, aby to bylo neprodyšně uzavřeno, aby to chladlo co nejpomalej. Zároveň se to tam dodělalo.
0: Ano, já tomu rozumím, ale říkám, no ne, je tam je ta jedna velmi důležitá část, kterou si četla, že ty to musíš přesunout i hned, nesmíš zastavit ten var.
1: Ano, že to naopak bylo, ještě to musíš jako ohulit.
0: Na poslední chvíli.
1: Na poslední chvíli a šup s tím do bedny, zavřít a jít do práce.
0: Samovařit, to je samovařit.
1: To je samovařit, nikdy jsem o tom neslyšela předtím.
0: A neb švédská bedna.
1: Neb švédská bedna.
0: No protože máš pravdu, že se jeden čas se to dělalo s rýží, ale mám pocit, že i když jsem byl

0: povařit a dovařit v bedně 2,5 hodiny. Vepřové dušené dle stáří kusu 30 až 40 minut, tam je delší ten základ, a 3 hodiny v bedně. Rýže, krupička, kroupy, to by tě mohlo zajímat, 10 až 15 minut vaříme a 2 hodiny v bedně. A máš to měkoučký. Špenát, kapusta, brukev, vaříme 15 minut a 2,5 hodiny v bedně.
1: Do bedny.
0: A uspoří hospodyni času i paliva. Připálení a vykypění je vyloučeno. Nádobí umyje se lehce, poněvadž není opáleno a omáčka v něm neuschne.
1: My to vyrobíme.
0: Doudleba
1: to vyrobí. Tam jsou nějaký...
0: Jo,
1: tam je návod.
0: Dáme mu návod. No, tak v tom budeme vařit. Výborný. To bude bezpečnější. Ty nám tady nic nechytne.
1: To je pravda. No? Tak jo.

0: všude dokola.
1: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají. Ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z Motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Soud dnes pokračuje v projednávání korupční kauzy Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Dnes by u soudu měla vypovídat bývalá pražská radní.

0: Hana Kordová-Marvanová, která způsob zadávání zakázek kritizovala. V kauze je obžalovaných 6 lidí a 2 firmy. Americká armáda oznámila, že při útoku na loď v Karibiku zabila 4 lidi. Plavidlo bylo podle sil Spojených států zapojené do obchodu s drogami. Na čluny v Karibiku a východním Pacifiku útočí americká armáda od loňského podzimu opakovaně na příkaz prezidenta Donalda Trumpa. Při vojenských operacích tam za tu dobu zemřelo víc než 200 lidí. Přesně před 90 lety se narodil Václav Havel. Posledního československého a prvního českého prezidenta připomínají akce po celé republice. V Senátu třeba odhalí pamětní desku. V první prezidentské knihovně začne týden kulturních a debatních akcí. Nabídne diskuse o demokracii, umělé inteligenci nebo médiích. Z kádru české fotbalové reprezentace vypadl Štěpán Chaloupek. Obránce Slávie se od týmu odpojil po zranění v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku. Čechy čeká další duel zítra ve Wembley proti domácí Anglii. Výkop je ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude většinou oblačno, hlavně v severozápadní polovině Čech místy s mlhami. Během dopoledne se postupně začne vyjasňovat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Na D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor u sjezdu na Sázavu. Na 34. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 28., kde zasahují u nehody několika osobních aut v levém pruhu. Zdržení je teď kolem 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru začíná fronta, která pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Celé je to asi na 45 minut. Na okruhu směrem na letiště regulují vjezdy do obou tunelů. Fronta se tak nárazově sune od sjezdu na Vestec. Je to kvůli silnému provozu za tunely mezi 15. a 18. kilometrem. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět ranní tým.
2: Je 7 hodin 33 minuty, za chviličku se podíváme do Španělska, ale předtím se ukázalo, aniž bychom si to uvědomovali, že jsme otevřeli asi 5 témat. Cestování
3: pravda?
2: Lodí, pití piva, ale to jsou jenom statistiky, prosím, to není žádný návod, vůbec ne. Potom ještě...
3: Švédskou bednu. Tomu napsal Vašek z Písku. Na podobném principu fungují multifunkční hrnce. Vaří a pak ve vysokém tlaku jídlo dodělají. Princip se opakuje, v tom nic nového asi vymyslet nejde.
2: No jo, jenže tady se bavíme o tom, že to je bedna, ve které nějaká dřevitá vata, že jo?
3: No.
2: Ty to tam
3: nějaká duchna
2: dáš, že třeba u toho skopového tam bylo 3 hodiny, ne? Nebo
3: no.
2: U vepřového?
3: Ano,
2: ne,
3: ano.
2: Že to zůstane ve varu, nebo ono to nezůstane, logicky,
3: no,
2: to nemůže zůstat ve varu.
3: Asi, ale je, asi jak to chladne tak postupně a tak jako velmi pomalu, no tak pořád tam ten proces probíhá a je to žádoucí někdy přece taky, já nevím, já třeba peču svíčkovou přes noc nebo kachnu, víš, 4-5 hodin.
2: Máš pravdu, že když jsem dělal toho kohouta, tak jsem ho dělal docela první asi 2 nebo 3 hodiny na 120-130 a pak jsem to dal na 70, což už vlastně není var.
3: No, já si myslím, že totiž tehdy ty trouby neuměly třeba péct takhle jo. Jako na nízkou teplotu, víš? Si nepamatuju, že by moje máma pekla na 100 stupňů, to ani nešlo nastavit tím kolečkem.
2: Na jakou teplotu babička měla v kamnech, tam se nic nenastavovalo.
3: No právě, no.
2: To byly kamna.
3: A tam to možná ale právě šlo zase, víš? Že ty mohly být dlouho teplá,
2: jo, ono to
3: víš?
2: Vlastně tam...
3: No.
2: No prostě dobrý. A pak ještě máme někdo tam napsal, že pije 2 piva denně, že tu statistiku snižuje.
3: Ale jenom 12. Napsal já.
2: Jo, tak jasně.
3: No a pak taky máš tady tipy, které společnosti využít, pokud by si chtěl nákladní lodí přes Kaspické moře třeba.
2: Fakt.
3: No.
2: No je to asi jiný způsob cestování na nákladní lodi, ale zase zažíváš ten běžný provoz těch námořníků. Může to být zajímavé.
3: Já si myslím, že to dlouho, to je trošku nuda, ne? V tom jako neděje nic.
2: Nic?
3: No, když máš štěstí, tak se neděje nic. Pak když se děje, tak nechceš.

0: Asi se to stalo každému z nás. Někdo prostě ztratil klíče od bytu, od auta, od kanceláře. Regina třeba ztratila, jak nám sdělila a následně sdělí historku, klíče od domu před domem, což se úplně nestává běžně a klíče tam nebyly. Ale pojďme se, protože jsme na tom asi všichni stejně, ale ve Španělsku někdo dokonce dokázal ztratit klíč od starobylé vězeňské věže.
1: Ajajajajaj.
0: No a všechno nám, nebo všechno o tomto kuriozním případu nám řekne Lubica Zlochová. Lubico, dobrý den.
2: Příjemné dobré ránko prajem.
0: Tak my víme, že klíč od věznice patří k známé památce Alhambra v Granadě na jihu španělské Andaluzie, ale dále se v tom trošičku ztrácíme, podobně jako ten klíč. Tak nám to vysvětlete.
2: No, no to aj trošku zamotané je a bolo to tak, že nedávno sa našiel kľúč z obdobia moslimskej dynastie, ktorá vládla v Granade medzi 13. a 15. storočím a tento skoro 30 cm veľmi zvláštny kľúč sa podľa záznamov podobá na kľúč od Torre de la Vela v Alhambre, kde bola podľa dobových dokumentov väznica. A podľa tých rozmerov, 27 cm má ten kľúč a taký štvorcový prierez, je tento kľúč zhodný s kľúčmi, ktoré sa vyrábali v nazrovskom období. Urobila sa aj porovnávacia štúdia, štruktúry materiálu, aj tvaru, aj technických charakteristík a vlastne aj miesta nálezu a všetko zodpovedá tomu, že ten kľúč patrí do areálu pamiatky Alhambra, dnes natoľko navštevovanej. Ako dopadli tí, ktorých kedysi v tej veži väznili, keď sa kľúč stratil, tak to sa zatiaľ nevie. Fakt je ale ten, že po asi 7 storočiach sa kľúč našiel.
0: No a kto ho stratil, tak to sa asi už, Lubico, nedozvíme, ale my víme, kto a kde ho našiel. A to prý také není úplne bez zajímavosti.
2: Áno, to vieme. Je to celkom tiež zaujímavé, pretože to bol znalec starožitností, archeológie a umeleckých diel, pán José Antonio Fernández. A tento muž bol nedávno pri Malage v mestečku Benalmádena. To je také turistické mestečko, taká destinácia, ktorú určite veľmi dobre poznajú aj českí turisti a teda naši poslucháči. A tam práve bol taký trh so starožitnosťami. A tento pán si tam kúpil taký malý kufrík s mapami, pretože práve tieto mapy ho a náčrty ho zaujímali, náčrty teda mapy pamiatky, stredovekej pamiatky Alhambra a potom, keď si doma, tak už v pokoji ten kufrík prezeral, otvoril, pozeral si tie mapy a vôbec teda celý ten kufrík, tak si až všimol, že ten kufrík má dvojité dno a práve tam našiel ten kľúč. Samozrejme, že hneď sa tento muž spojil aj s ďalšími starožitníkmi a expertmi a ukázalo sa teda, že to, čo našli, je autentické.
0: Tu Alhambru, tedy středověký komplex arabských nebo maurských paláců v Granadě, jistě někdo z našich posluchačů už navštívil. Památka Alhambra svého času kandidovala i na 7 novodobých divů světa. Jak to tenkrát, Lubico, dopadlo?
2: Áno, Alhambra kandidovala v roku 2007 na jeden zo 7 divov sveta a aj sa stala finalistom v globálnom celosvetovom hlasovaní, ale zostala tesne pred bránami tejto vybranej skupiny. Myslím, že úplne len o jedno miesto to bolo, že na 8. mieste zostala. No ale tak či tak je Alhambra medzinárodne uznávaná ako zázrak islamskej architektúry a je aj svetovým dedičstvom UNESCO. Teraz nedávno, keď bolo tu v oblasti Granady také menšie zemetrasenie, tak sa veľmi báli o jej osud, ale nič vážneho sa na tomto komplexe maurských palácov nestalo a stojí naďalej už vyše 7 storočí a láka návštevníkov z celého sveta každoročne.
0: No tak hezký vlastne príbeh, že navíc ešte dvojité dno. A jinak, Lubico, jestli tedy můžeme ještě chviličku zůstat ve vysílání, jestli si chcete poslechnout historku, jak můžete ztratit klíče od domu před domem a zároveň hned zjistit, že tam nejsou. Paní Květoňová, tady kolegyně.
1: No ono to není až tak asi jako zajímavé, ale doporučuji to jako takový tip, pokud se dostanete do takovéto nepříjemné situace. Chcete otevřít dveře od domu a v tu chvíli vám spadnou klíče, ale nikde kolem vašich nohou, nikde ani ve vzdálenějším, ani bližším okolí nejsou.
0: Tak teď do toho jenom vstoupím. My s Lubicou jsme se shodli na tom, že máme stres, když vystupujeme z auta, když jsme zaparkovali nad kanálem, že jo, Lubico, to je...
2: Ano, ano, a mě teraz napadlo, že kde by asi ty klíče mohla svojho času Regina najít?
1: No schválně. No
0: právě.
1: Poraď mi do tehdejší, do minulosti.
2: No, dokonca dvě místa, teraz už vím.
0: Nebyl tam
2: jedno, jo. Jedno, ne, to nespadlo na zem. To spadlo hněď do kabelky, ale do kabelky. Kabáta.
1: No prosím tě, nejsi daleko. Kabelka to nebyla, protože jsi měla v té době ještě aktovku. A to by tam, to byla na zádech. Takhle šikovně se mi jako nehodila. Ale já až když jsem se za 2 hodiny pak doma převlíkala do domácího, tak já jsem nosila, já jsem měla po sestřenici takový džíny dlouhý a měla jsem ohrnutý nohavice nad kotníkem. A když jsem si je sundávala a skládala je, tak mi vypadly k nohám ty klíče. Tak pokud máte ohrnuté kalhoty, hledejte klíče v tom ohybu.
0: Takže to byla situace, že ty spadly vlastně, měla si pocit, že spadly na zem,
1: ano.
0: Ale nebyly nikde. Zázrak.
1: No, nepříjemný zázrak.
0: Lubico, no tak děkujem za připomenutí i těchto situací, do kterých se neradi dostáváme, ale v tomto případě to mělo krásnou pointu. Děkujem.
2: Pozdravujem, všechno dobré.
0: Naschledanou, to byla Lubica Zlchová. No v tom dvoji, víš, jako, že si všimneš dvojitý dno. Poslouchala jsi ten příběh?
1: No, poslouchala.
0: Fakt?
1: Trochu.
0: Já
1: jsem tady si ještě psala s posluchači.
0: Já jsem si to myslel.
1: Promiň.
0: Já jsem to viděl.
1: Já jsem zapomněla i na ten svůj příběh.
0: Jo, to je mi úplně jasný.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No já jsem si otevřel stejně jako Regina Kvitoňová stránky Českého hydrometeorologického ústavu a jsme překvapeni.
3: Jsme překvapeni, protože nevidíme nic, protože aspoň v Praze je mlha.
2: No jasně, ale obecně jsou ty teploty pořád na takové jako relativně vysoké úrovni, vzhledem k tomu, že 5. října. Že?
3: No to je pravda. Je teplo, Praha 9, Ústí nad Labem 10, Brno taky krásných 10, Budějovice 9. No a sem tam tedy mlha, sem tam polojasno. A tam, kde mlha je, by se měla během dopoledne rozpustit a mělo by být zase krásné babí léto.
2: Během dopoledne, ano, jak říkáš, se mlhy rozpustí. Nejvyšší teploty 18 až 23.
3: No.
2: V 1000 metrech na horách 15 a na Šumavě 19.
3: Ale už to dlouho trvat nebude, protože teď ČTK vydala zprávu, babí léto vydrží v Česku zřejmě do čtvrtka, bude až 24 stupňů Celsia. V pátek se ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. No, takže myslím, že máme za sebou poslední takový víkend, kdy se jako procházelo hezky, mohli jste si sednout na břeh rybníka, na lavečku, dívat se, dát si tam bonbon.
2: Ano.
3: To bychom třeba...
2: Kam jdeš? Já si jdu sednout tamhle k rybníku a jdeš tam s nějakou slečnou? Ne, já si tu tam jdu tam dát bonbon.
3: No to se stalo včera nám.
2: Co?
3: Byli na procházce, našli jsme k takovému rybníku a mladší syn říkal, že má hlad. Už jsme to nějak špatně nadčasovali.
2: A ty jsi měl jenom bonbon.
3: A můj muž měl ten bonbon na nejhorší časy.
2: Rád bych odpoledne k rybníku.
3: Protože nic jiného nebylo, tak si dal bonbon.
2: A jaký měl tvůj muž u sebe bonbon?
3: Karamelku. To jsem koupila taky já pro ně, protože já to nejím.
2: A myslela jsem si, že... nosí pro případ ztroskotání nosí u sebe. A měl předpokládám jednu.
3: Měl dvě. Ale já jsem byla překvapená, proč se to nejí doma. On říkal doma, že to je blbýstvo. Jako, představ si, že si doma jako rozbalíš bonbon. On byl ještě zabalený v takovém zvláštním zlatém papírku.
2: Vyrábějí karamelky, to přece už se nevyrábí.
3: Říká, doma si chceš nasypat takový ty měkký gumový bonbony půlku pytlíku do pusy. Ale tohle přece si doma takhle nerozdělám bonbon, tak jsem si to hodil do tašky.
2: Si představuju teda, jak se připravujete na ten výlet k rybníku. Tak já si teda vemu pevné boty, protože tam může být jo, nějaký třeba břeh, trošku vody, i když v tomto případě spíš naopak. Vemu si sebou dvě karamelky. To je zvláštní.
3: No ne, to nebyla příprava na tenhle konkrétní výlet.
2: Pa náhoda.
3: No, my jsme vzali akorát vodu psovi, a jinak jsme nikdo nic neměli.
2: Vodu psovi?
3: No, to já vozím vodu.
2: A v tom rybníku nebyla voda?
3: No tak byla, ale takový stojatý rybník dost. A víš, kolik stojí dneska veterinář?
2: To nevím.
3: Moc.
2: Respektive vím, ano, moc, ale jakou, ty mu potom bereš i misku?
3: Ne, to je totiž taková jako vychytávka, to jsem někde objevila, že vyrábějí lahev a do něj je integrovaná už taková miska, do ní. To zmáčkneš a rovnou to z té lahve nateče do té misky, ona to vypije, já to zaklapnu k sobě a to se jdeme dál.
2: Jo, takhle. No.
3: To jsem dřív nosila taky misku a bylo to dost nepraktické chodit se síťovkou po horách.
2: S miskou.
3: S miskou a síťovkou a s vodou.
2: A to je hezký, jak to máte rozdělený. Manžel bere dvě karamelky a pití pro psa. Tak jo, 7 hodin 53 minuty, opět to byl PZI, tedy přehled zbytečných informací, které vám k ničemu nejsou, ale třeba vás potěšili.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Pečení mě baví, ale přiznám se, že hlavně počuchu a to mé končí většinou tam, kde začíná kvásek. A tak mě zajímá, co člověka přiměje k tomu, aby se do chleba, mouky a kynutí ponořil tak hluboko, že se z něj stane skoro životní filozofie. Juliana Fischerová, známá jako maškrtnice, patří k lidem, kteří u nás pomohli vrátit domácímu pečení chleba respekt i kouzlo. No a budu se jí ptát na spoustu věcí. Třeba proč je kvásek vlastně tak trochu živý člen domácnosti, nebo proč dobrý chleba potřebuje hlavně čas a trpělivost a jestli se třeba taky dá poznat člověk podle toho, jaký upeče bochník. Juliana Fischerová alias maškrtnice.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Vláda projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. 40 českých šéfredaktorů vyzývá politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Počasí zpočátku bude oblačno, s mlhami postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvod vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
4: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
3: Změna by měla začít platit od září příštího roku. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Dopis adresují všem, bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
5: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací, podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
6: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstup vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
5: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva z letecké základny Fairford na západě Anglie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíž základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Výslechy svědků pokračuje soud v kauze druhé větve takzvané kutnohorské sekty. Případ se týká smrti Jiřího H. po rituálech v lesích u českého Štenberka. Žalobce viní 6 lidí, všichni vinu popírají. Podle informací Českého rozhlasu si soud pozval k výslechu například muže, který se také účastnil lesních rituálů a na pokyn vůdce sekty Richarda Schiffera si uřízl malíčky na nohách. V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. A podle Českého hydrometeorologického ústavu zůstanou teploty pod 20 stupni i o víkendu.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Počasí dnešní většinou bude oblačno, hlavně v severozápadní polovině Čech, místy s mlhami. Během dopoledne se postupně vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15.
0: Doprava.
3: Na D1 na trase z Brna do Prahy čekejte potíže za chodce rady na 28. kilometru. Vyšetřují tam nehodu v levém pruhu. Na místě jsou policisté i záchranáři. Průjezdný je pravý a odstavný pruh. Zpomaluje se v husté mlze u sjezdu na Sázavu na 34. kilometru. Jedete-li k D1 po silnici 3 od Benešova, připravte se až na půlhodinové popojíždění od sjezdu na Čtyřkoly. Pojedete přes dvě omezení před a za Senohrady. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní dvojka.
7: Tak se k nám vrací Oldřich Suchý, protože je zase pondělí. Budeme vybírat nějaké knihy.
8: Minulý týden měl volno, takže má teď načteno do Foroty, tak nás zahrne a myslím, že to budou detektivky.
7: Detektivky. Ale přece jenom jednu věc pro vás ještě mám. Už jsme to zmínili. V sobotu se předávaly Thálie. Já jsem to neviděl, protože jsem hrál. Ale dozvěděl jsem se zásadní informaci, že herečka Lucie Žáčková, a teď jste už několik e-mailů, přišlo gratulačních e-mailů, ve smyslu i, já jí mám teď moc ráda v tom novém seriálu, třeba... Mm-hmm. Nebo Stodolovi, že jo?
8: No jo, tak tam byla teda neskutečná. No.
7: A já vám o ní něco řeknu. Krátce, nebojte. A řeknu to cíleně, protože pak pustím důležitou písničku. To je herečka, která na českých, zejména teda divadelních prknech, protože já ji až tak neznám jako z televize nebo z filmu, protože nesleduju tu aktuální, nemám na to čas. Ale na divadle vám chci říct jednu věc. Já když jsem se s ní seznámil, ona hraje Tramvaj do stanice Touha, legendární představení v Činoheráku. A to se hraje jediné od 7, jinak se všechno hraje od 7:30, protože to představení je dlouhé. A kluci říkali, no, já říkám, jak je to dlouhý? No, to je podle Lucky. A já jsem nevěděl, co to znamená. No. To je děti herečka, která v civilu je úplně stejná jako na jevišti. Jinými slovy, ona je tak autentická, že se tomu až jako nechce věřit. A protože ty v civilu a v běžné komunikaci máš každý den jinou náladu, to je normální.
8: Kromě tebe.
7: Ano, já mám pořád konstantně stejnou. Tak jednou je to tak a jednou je to tak. Mm-hmm. A já mám štěstí s ní vlastně hrát v dvou hrách a to je taková síla, to je tak autentický, že člověk odchází z toho jeviště a je úplně někdy úplně jako zdrcenej. Jo.
8: Takže to není tím, že někdy mluví rychleji, někdy zapomene text.
7: Ne, vůbec ne. Aha. Ta autenticita a ten její výraz je fakt jako obrovský. Mm-hmm. Skočte si na cokoliv, nebo si puste jakýkoliv film, tam to uvidíte. Vzpomenu si třeba, ona natáčela, nevím, bylo to v těch Stodolech, ona měla vrazit rukou do...
8: Ano.
7: Do dveří.
8: Do skleněné výplně dveří, ano.
7: A ona přijela a hrála potom natáčecím dnu u nás. Já říkám, co máš s rukou, proč jí máš zavázanou? No, já jsem byla na operaci. A co se stalo? No, já jsem na natáčení měla třísknout rukou do skla.
8: V stekle.
7: Mm. To se podařilo. A odvezli nějak snad vrtulníkem do Vysokého nad Jizerou, kde jí zachránili ruku, protože ona by nehejbala prstama, nebo... by to prostě vůbec nebylo.
8: Tak si do toho vžila, do té role a do toho vsteku, tak, který měla stvárnit.
7: A já s ní hraju manželskou dvojici ve hře, která se jmenuje Linda Vista a my jsme tak jako spolu 26 let a máme nějaké starosti a zpíváme tam spolu v karaoke baru písničku.
8: Jo, takhle.
7: Tuhle.
8: To byl ale dlouhý
7: úvod. To byl dlouhý úvod k písničce. To byl
8: ale dostal ses i k pointě, to je hezký.
7: To je ono.

0: Tak dospívali herečtí kolegové Margaret and Peter z hry Dona Linda Vista z činoherního klubu. Ale teď je tady Oldřich Suchý, který samozřejmě vůbec neví, o čem mluvím. Že? Dobrý den, Oldřichu.
1: Dobrý den, přiznám se, že jsem opravdu neslyšel úvod.
0: Víte proč? Protože to byla taková zápletka.
2: Jo, to je pravda. To byl to takový dlouhý příběh.
1: Já si to najdu v archivu a poslechnu si.
0: Dlouhý příběh, nevím. Zápletka, a tím se snažím jaksi naznačit, že dnes budou knihy také takové zamotané.
1: Je to tak a budou dokonce až detektivní. Naši posluchači, i vy to jistě o mě víte, já to opakuju totiž pokaždé, že mám rád klasickou britskou detektivku a nedám dopustit samozřejmě na Agátu Christie jako každý detektiv. Detektivomil, asi je pondělí ráno. A já přicházím, dnes je den, řekněme, velkého návratu, protože se mnou přišla slečna Marplová.
0: Je.
2: Nějaká novinka.
1: Je to tak, je. Ale...
0: To jsme měli rádi hrozně.
1: Zbožňují. A tentokrát se slečna Marplová vypravila do švýcarských Alp, do jednoho luxusního hotelu, který se jmenuje Grand Alpin. A jak už to bývá, kam ona se připlete, tam lidé padají jako hrušky ze stromu. Ale teď třeba praví agátofilové si říkají, co to ten Suchý breptá. Vždyť žádné dobrodružství se slečnou Marplovou v nějakém švýcarském hotelu nebylo. Navíc mohou si třeba říct, jestli by vlastně artritická stařenka jela vlastně do zasněžených hor, do té zimy. My víme, že jela do Karibiku s jedním miliardářem, to Agáta jí přisoudila, ale ty hory. No a tady se dostáváme k tomu, že britská spisovatelka Lucy Foley, pro mě dosud neznámá, dostala oprávnění napsat první román se slečnou Marplovou, aby navázala na odkaz Agáty Christie. Stalo se tak 50 let poté, co vyšla poslední kniha, kterou Agáta o slečně Marplové napsala. A teď tedy vyšla minulý týden se to stalo. Kniha, která se jmenuje Vražda v hotelu Grand Alpin, mám zde sebou. A slečna Marplová se k nám vrací, aby vyřešila záhadu smrti jistého vlivného politika, jeho známého a pak ještě jednoho člověka. Tam jich je těch mrtvých celkem dost v těch Alpách. Ten radostná zpráva je pro mě jakožto zarytého milovníka Jane Marplové, já mám takové heslo na Jane se nesahá, tak jsem byl velmi obezřetný, jak to z téhle knižce dopadne a s radostí mohu říct, že mi slečna Marplová připadá stejná, že se autorce podařilo udržet tu postavu stejnou, ona má právě takové to, jak nenápadně si někde něco štrikuje, kouká na lidi a vlastně ten případ řeší podle známosti svých lidí ze svého okolí. Vždycky někdo evokuje někoho jiného, který se nějakým způsobem zachoval, ona už zná řešení té situace z minulosti a taky se jí to překlápí, aby našla řešení i současného problému. A to tady máme. Jinak ovšem autorka, a to nevím, samozřejmě nemohu brát úplně ze své strany jako kritiku, samozřejmě to není Agáta Christie. Možná je to od někoho i z mé strany taková lichá touha chtít, aby to bylo jako od Agáty, ale zase, když si řeknu, že použiju její postavu, tak bych asi chtěl, aby to bylo hodně blízké té tvorbě, ale možná zase tak je potřeba nechat umělcům jejich autonomii a pokud mají nějaký svůj styl, tak aby se nepřevlékali za někoho jiného, ale zůstali sami sebou, ale jenom nějakým způsobem modifikovali třeba tu kostru toho děje a ty postavy nechali v tom, jak je jejich předchůdci stvořili.
0: Takže děkuji vám za vaši toleranci.
1: Takže to Lucy Foley podle mě dodržela. Například to poznáme podle toho, že píše v přítomném čase, což já osobně nemám rád. Je to dost populární, ale mě to budu dělat ještě v budoucím čase. Uvidí, jak na horách někdo lyžuje. Mně to moc nejde číst. Já mám radši ten minulý čas, taky klasičtější, ale budíš. A pak je tam velmi rozdílná věc oproti knihám Agáty Christie. Nejenom, že je to trošku natažený, teda dalo by se škrtat, ale také více pohledů. Je tam asi 6 postav, které nám ten příběh přibližují. A to u Agáty taky není úplně zvykem. Ani si myslím, že to není úplně v té knižce jako nutně potřeba, že by to tak muselo být, ale autorka se tak rozhodla, protože dočetl jsem se, že to je právě její styl, že vždycky na nějaký ten případ nahlíží z pohledu více postav. Aha. A někdo nám tím, že využívá jejich formu vždycky, tak nám vlastně někdo z nich může lhát a tak nás trošku vodit za nos.
0: A to vyústění je podobné? Jako u Agáty Christy.
1: Řekl bych, že je to trošku jednodušší, že se dá snáze odhadnout, kdo je pachatel, ale následné řešení, když slečna Marplová pak to všechno sesumíruje, tak je vlastně dost hezké, takové agátovské.
0: A jenom nám ještě vysvětlete ten úvod, já se vrátím k úvodu, protože jste to řekl velmi rychle a třeba pro mě úplně nepochopitelně. To znamená, na slečnu Marplovou nebo na další postavě jakási plomba, nebo že se nesmí.
1: Věřím, že to dokonce bude až smluvně zajištěno, že nikdo nemůže tu postavu použít, dokud nevyprchají práva Agáty Christy na ty postavy. Takhle třeba se potom všichni vrhli na Malého prince, když Exupéry mu vypršela práva, nebo se začala objevovat pokračování Pejska a kočičky. Ale v tuto chvíli zatím ty dědicové mají rozhodovací právo, jestli někomu dovolí pokračovat, anebo ne. Takže naštěstí se zatím pytel ještě roztrhl.
0: Tak výborně. Tak dobře, to je, jak jste říkal, Lucy Foley.
1: Vražda v hotelu Grand Alpin.
0: A krásná obálka, kde je, já to jsem zase milovník, totiž to je originál lanovka na Lomnický štít, totiž to ČSD.
1: A jezdí i ve Švýcarsku, prosím vás. Ale ta je trochu nebezpečná, protože ten jeden ze zločinů funguje tak, že někdo dole do lanovky nastoupí a když má nahoře vystoupit, tak už ho musí vynést.
2: Jo, tak to se stane v té lanovce.
1: Přesně tak.
2: Jo, takhle.
1: Tak to je docela důležitý, jako příjemný. Takový.
2: Důležitý okamžik.
1: Tak to mluvit o vraždě jako o příjemným, ale tak pro nás detektivkáře to příjemné je.
0: Tak já na ten Lomnický štít si to asi rozmyslím.
1: Rozhodně nejezděte sám v té lanovce. Tak, radši a ve třech. Protože ten druhý by mohl být samozřejmě pachatel, tak to taky nechceme. Třetí svědek, to už by šlo.
0: Tak jo.
2: Teda, Oldřichu. Máte to jako v maličku, dobrý.
0: Já tam budu bát s váma jet.
1: Ne, já jsem hodný, i když teda přiznám se, že jsem vlastně zavraždil asi 7 lidí, a to sice ale v mé knižce, teda teď hned rychle dodávám, než přijedou policisté a odvedou mě. Kniha mi to už teď vycházela, nebo vyšla, my jsme ji křtili před 2 týdny, již k motrou se stala paní Jana Jašová, autorka oblíbených thrillerů, a křtili jsme Písmenky do polévky, ale ještě neuvařenými tedy, aby se na tu knížku nenalepili. Ta kniha, a ono to má, když hned řeknu, že se kniha jmenuje Případ Y, tak možná právě proto vám i dojde, že tam písmenka tam budou mít nějakou roli. No a je to kniha, kterou já jsem se snažil udělat takovou protiváhu ke své prvotině, která je hodně temná, existenciální, až taková, jako zabíhá do antického dramatu, takže spousta lidí, když ji četlo, řeklo, ale my jsme čekali, že se budeme smát. A to nešlo.
0: Takhle, já teď se asi budete smát, ale já v tom kontextu toho křtu a těch písmenek jsem jako nepochopil, že to je vaše kniha. Teď si říkám, proč je tam napsáno Oldřich Suchý na vidíze. Já jsem myslel, že...
1: Že nějakou knihu jsme křtili.
0: No právě. No,
1: tentokrát přímo... Ne, že se nic neděje. Tentokrát přímo mou... A hlavní hrdinou je tam historik umění Jan Novohradský, který se, on je to člověk, který by rád byl doma a četl si, to máme dost společné, ale jednou se bohužel přimotá k jedné mrtvole, doslova téměř, nebo spíš téměř o ní zakopne, no a setká se tam právě s jiným člověkem, o kterém si začne myslet, že je to patrně pachatel, ale ukáže se, že ten někdo je detektiv a začnou spolu spolupracovat, protože detektiv je dobrý v dedukování, ale špatný spisovatel. A Novohradský zase není úplně moc dobrý detektiv, ale hezky píše. No a tak vznikne spolupráce, kterou právě ta kniha Případ Y mapuje, a když budete číst jednotlivé případy, je jich tam 7, samostatně a nebudete si všímat toho, co je nad tím, tak si myslím docela užijete celkem takové klasické detektivní záhady právě po Agáto Christiovsku, ale když budete věnovat tomu při té knize celé pozornost i tomu, co je nad ním, tak budete sledovat právě vývoj toho vztahu a je tam ta největší záhada je už skrytá v tom názvu Případ Y, ale víc už samozřejmě nemůžu říct, neboť je to detektivka. Odehrává se to ve staré Praze ve 30. letech a ještě tam je důležité, že ten vypravěč, ten Jan Novohradský, je můj prastříc, ale to všechno se vysvětlí hned v úvodu té knihy.
0: A já tuším, proč se to jmenuje Případ Y. Protože to Y vypadá jako sloup na tramvajové vedení a tam bude ta záhada.
1: Ne. Ale to nevadí, ale to je dobře.
0: To jsem si přesně myslel.
1: Nakonec nebyl to můj nápad, ale na knize to, když ji vidíte, tak je také Případ a velké Y. Já jsem vždycky to Y psal jako celé slovo, ale mně se líbí, že to nakonec vytváří Případ.
0: případy.
2: Je to pravda. No,
1: že to vlastně ještě název, ta kniha celá je hravá. Vy můžete samozřejmě, tak jak to bývá, se pokusit řešit ty zločiny z detektivy a uhodnout třeba, nebo vypátrat pachatele ještě předtím, než oni řeknou, kdo to byl. Taky ten název je takový hravý.
0: Takže máme tady dvě knihy, Lucy Foley, Vražda v hotelu Grand Alpin, a potom autor se jmenuje Sebechvála a je to, je to Oldřich Suchý.
1: Selfish Suchý.
0: Ano, tak, ano.
1: Případ Y.
0: Případ Y. A má ale krásný obal,
2: jo,
0: opravdu.
2: Jo. A ta hravost s tím Y-nem, to je fakt dobrý případy. A
1: přiznám i ten obal. Posluchačům řekneme, že je světle fialový. Je tam rozbitá váza bystovitého tovaru a květiny. Tak jak ta barva, tak ty květiny, tak to, že je rozbitá a že je to vlastně bysta, která odkazuje k antice, to všechno vlastně má nějaký význam i pro ten příběh.
0: A protože to je fialové, tak je vlastně i taková trošku naše, jako dvojková. Máme barvu fialovou.
1: Já fialovou mám velmi rád, takže já jsem s fialovou velmi spokojen.
2: A sedí nám to, příběh se uzavírá, to je možná cena Thálie, ne?
0: Vypadá to totiž jako Thálie. No.
1: Tak děkuji. No.
0: Příběh se nám uzavřel.
1: Děkuji, já jsem za celoživotní dílo. Takhle mladý jsem to nečekal, ale děkuji, bylo mi ctí.
0: Hezky se červenáte a přijďte až za měsíc.
1: Už to stačilo.
3: Řeky táhnou k nám.
0: To byl Oldřich Suchý.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Máme to tady, 8 hodin 27 minut, trošku jsme se zapovídali, ale tak se musíme rychle rozloučit. Jenom uzavřeme Vlastou Šťovíčkovou téma, že Regina šla s manželem a se synem na výlet k rybníku, kde venčili psa, syn dostal hlad a snědl bombóny, které manžel měl v tašce. A teď?
2: A přišla zpráva bombóny a pes. K poslednímu tématu mám taky příspěvek. Máme doma psy, souhrně jim říkám bestie. Ten roztomilejší z nich, pitbull jménem Luther, mi pokaždé, když ho pustím z domu na zahradu, odběhne, aniž by si ulevil, rovnou směrem k příjezdové cestě a vrací se velmi spokojený a olizující se. Dlouho mi trvalo, než jsem přišla na to, co kde žere. Až při důkladném úklidu příjezdové cesty, kde nám po stěhování zbylo několik krabic, jsem našla asi 20 prázdných papírků od hašlerek. Takže malý pitbull se chodí dopovat hašlerkami. A mně se zdálo, že mu nějak svěžej voní dech, napsala Vlastička. Ale záhada, jak on to rozbalí. Právě.
1: Tím čumákem, těma za všechno.
2: Ale oni i těma předníma nožičkama, kterým ty říkáš ruce, taky pracují.
1: No,
2: rozbalí to rukama.
1: Nenechte si ujít, prosím, dnešní pořad Zity Senkové. Jak to vidí? Loučí se Regina Květoňová.
2: A Dalibor Gondík.
1: Mějte se krásně, přejeme vám krásné pondělí 5. října.
0: Potěší, naladí, zkrátka raní bok. Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přej si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kek-Kubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v Praze. Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
3: Jak to vidí.
4: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den. V pravidelném čase je tady pravidelný rozhovor o dění kolem nás. V dnešním speciálním vydání si připomeneme osobnost Václava Havla, který se narodil přesně před 90 lety. Svůj pohled na jeho osobnost i odkaz nabídne Pavel Kosatík, spisovatel a scenárista. Buďte vítán. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Zeptám se vás zejména na to, jak první polistopadový prezident proměnil tento úřad, nakolik jsou jeho myšlenky aktuální i dnes, jak zpřístupnit Havlovo dílo široké veřejnosti a zda v Česku zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Jak to vidí?
6: Pane Kosetíku, co se vám vybaví, když se řekne Václav Havel?
7: Asi ta pozitivita, že to byl fajn člověk. Já jsem na něm měl nejradši to, že kromě té veřejné funkce a té politiky, na něm bylo vidět to, že ho sakra zajímalo, jestli ten daný den zrovna prožil nebo prožívá slušně. V tomhle se podobal Masaryk, mimochodem, ten to měl taky. Ten tomu říkal praktická etika a ten Václav Havel v jakýmsi smyslu v téhle dílčí věci, jako kdyby mu z oka vypadl.
6: Vzpomínáte na Václava Havla spíše jako na státníka nebo jako na dramatika?
7: Jako na komplexního člověka.

0: člověka, který je naučen vlastně už z rodiny přemýšlet o společnosti, brát to jako svou povinnost, jako součást své občanské odpovědnosti i v dobách, která je třeba šílená, jako byla ta komunistická a tváří se, jako že o to vůbec nestojí, no tak mu to nedá, stejně se tím zabývá, no a dotáhne to docela daleko tím způsobem.
1: Chybí vám osobně Václav Havel?
0: Chybí, i když já tu větu Havel chybí, nemám rád. A jako respektuju, že úctyhodní lidé často říkají, ale co se tím vlastně dovídáme, kromě té banality, že zemřel. Často jako kdyby lidi tím naznačovali, že si nevědí rady nebo že nedokážou tím způsobem, jakým on se angažoval, se sami angažovat a to mě přijde líto. Já si myslím, že ten prostor nám vytyčil velice zřetelně.
1: A co nám tedy odkázala? Co z toho odkazu Václava Havla je i, vlastně bude to 15 let, co zemřel v prosinci?
0: Asi hlavně to, že o tu demokracii nebo o snesitelnou společnost nebo o hezký život, pozitivní, který domnívám se většina lidí chce žít, tak se jakýmsi způsobem zápasí každý den. Když se jeden den vyhraje, neznamená to, že druhý den se na to vykašleme, poněvadž každý den se začíná ten život znova.
1: Které myšlenky Václava Havla podle vás přetrvaly dodnes? Myslím si, že nejspíš většina lidí, hlavně ti, kteří se narodili před listopadem 1989, si pamatují minimálně dva bonmoty nebo motto. Pravda, láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, nebo naše země nevzkvétá.
0: No vidíte, já myslím, že ani jednomu z nich on nepřikládal, kdo ví, jaký význam. Ta pravda a láska, to byl takový appendix jednoho jeho projevu, tuším na Václaváku, že během revoluce. Projevy musíte zakončit volací větou, jinak lidi mají pocit, že nebyla tečka. Takže on tam vymyslel toto, ale no, má složitější myšlenky.
1: Vy jste mimochodem, že vám do toho vstupuji, pane Kosatíku, autorem mimo jiné knihy Stokrát Václav Havel, ostatně ta knížka je tady s námi ve studiu.
0: Já jsem si přinesl takový talismánek, no tak tam je, dejme tomu, 100 vět, který mě zaujaly, ale on jich má mnohem víc. A víte, s tou pravdou a láskou, my jsme teďka nedávno točili nějaký pořad s paní spisovatelkou Erou Krysovou a ona to tam tak z mého pohledu velmi smutně řekla, že ten Havel to tehdy řekl jako samozřejmost a ona to byla samozřejmě. Že nikdo nad tím nepřemýšlel, co on tím myslí, neproblematizoval to, naopak ta věta vyvolala velmi souhlasný aplaus. No a ta paní Krysová říká, no a mě by teď zajímalo, jestli dnešní lidi pořád a tu pravdu a lásku stojí. A vlastně v té myšlence byla zároveň obsažená odpověď, no zdá se, že mnozí ne, jako kdyby se domnívali, že negací tady toho jde taky něco zajímavého, hezkého zažít, ale mě teda nenapadá, co, když nepravdou a neláskou se budeme tím životem probíjet, no tak čeho dosáhneme. Ale vy jste se ptala na ty podstatné myšlenky, no to on má úžasnou esejistiku, tu z těch 70. let, jako je moc bezmocných a tak, to podle mě fakt nestárne. Ale i z těch 80. a něco i z pozdějších prezidentských projevů, ta jeho myšlenka života v pravdě, za kterou ho někteří napadali a připisovali mu jako až jako elitářské postoje, že teda se vytahuje na ostatní lidi, některý, který podle něj za toho komunismu v té pravdě nežijou, když to on ano, ale on to myslel podle mě jinak. On tím myslel právě tu osobní vnitřní jakousi sebekontrolu, to je, jestli člověk hlídá, jestli v té pravdě tím slušným způsobem o jisté morální imperativy se opírající, jestli tím opravdu žije. A to je potřeba si hlídat. Když na to člověk pozapomene, tak často ujede sám sobě a pak se nestačí divit.
1: Proměnil Václav Havel českou společnost, politiku, v čem nás nejvíce ovlivnil?
0: Představte si, že on by nebyl, že by přesto nějak proběhla listopadová revoluce, tak prezidentem by se patrně stal Alexandr Dubček, protože to byl druhý takový jako člověk s nesmírným kreditem nejenom na Slovensku. No a zažili bychom patrně cosi jako pokračování 68. roku, tam, kde se kdysi přestalo více méně, protože on to takhle nějak měl v plánu. A žili bychom úplně jiné dějiny i ve vztahu k Rusku, ve vztahu ke komunismu. Celý by to bylo postaveno úplně jinak. Takže...
1: A myslíte, pane Kosatíku, že by vůbec to bylo možné vzhledem k tomu, co se tehdy na podzim 1989 dělo v Evropě? Co se týče teda vašeho pohledu na Alexandra Dubčeka?
0: No, tak vyloučit se to nedá. No, jako ty cesty byly různý, jako různě radikálně se jednotlivé postkomunistické společnosti vyrovnávaly s tím komunismem a díky Václavu Havlovi, člověku, který se s tím zapletl opravdu minimálně nebo vůbec, tak jsme tomu z začátku mohli dát docela docela vysokou rychlost. Víte, a když o něm přemýšlím, tak já si říkám, že on vlastně měl štěstí na ten začátku nešťastný třídní původ. On ročník 36, takže už jako děcko vlastně vrostl do toho komunismu. Tatínkovi sebrali ten jeho majetek, tu Lucernu, ty podniky a firmy, který vybudoval, a syn byl najednou outsiderem. Ale on si přesto z té rodiny v sobě odnesl všechny ty peroutky a Václavy Černý a Karly Čapky, že je měl prostě v sebe integrovaný. Takže on, někdo by mohl ironicky říct, že byl takový starý mladý, ale ono to vlastně znamenalo, že on si sobě odnesl ten zahažitek kontinuální, demokraticky se rozvíjející společnosti, který tady až do Mnichova byl normální. A on přesto, že žil později, tak on si toto osvojil a nesl to těmi 50. lety. Vemte si to, že mu je 15 let a on se stejně starými kamarády. V roce 51, kdy zatknul Slánskýho, kdy a za rok ho pak popraví, Milada Horáková je mrtvá, kriminály jsou plný lidí. A oni si založili literární společenství 36. a začnou psát básně, články, eseje, jako kdyby se psal rok 31. Prostě jedou to a tehdy ještě není pojem underground, ani paralelní polis, ale oni si vytvoří prostě normální prostor pro sebe a prosadí se. A nikoho z nich navíc nezavřeli. A všichni z nich, Josef Topol, Věra Linhartová, Violo Fischerová a tak dále, všichni udělali nekomunistické, velmi dobré, já to slovo nemám brát, ale řeknu kariéry.
1: A přenesl tedy část své osobnosti, toho svého nastavení Václav Havel po revoluci 1989 něco ze sebe vlastně zůstalo tady s námi, ale, s jeho osobností?
0: Ale já jsem si jistý, co může myslitel udělat? On vás nemůže donutit, on to může nabídnout, ty své hodnoty, no a pak je na té společnosti, jestli teda je to vtahuje, anebo jestli na to třeba někdo kašle taky. Tak on nabídl, jak už jsem to zmínil, třeba to, že občan demokratické společnosti, že to není jenom tak, že to není jenom samozřejmost, že to je téma neustále osobní sebevýstavby a že se na tom prostě musí pracovat.
1: A pracujeme na tom? Co
0: jak
1: z toho
0: kdo?
1: Zůstalo?
0: No tak všichni ne. Podívejte, zase ono pro spoustu těch lidí, kteří se pro něj, nebo ne spoustu, ale mnozí, kdo se pro něho nadchli, tak třeba zjistili, že je to těžký. Ono je to těžký, samozřejmě, že je to těžký. To on ten život neměl lehký, on i tím, jak to žil, tak znázorňoval, že to není jenom tak, ale to je celý ten vtip, to prostě nevzdat. No. A teďka pro každého to není to nevzdat. Jako pro některé lidi je pohodlnější se na to vykvajznout a osočit Václava Havla, teď nevím, z čeho všeho ti lidi osočujou, no ale já zatím velice často cítím takový ten boj s tím vnitřním nepřítelem, jo, to, co má člověk správně řešit sám se sebou, s tím, že je línej, nebo že nedůsledný, nebo že se nechová tak, jak si doba žádá, no tak to je těžký si přiznat a je to nepříjemný a tak, no takže to hodíme na toho, no, kde se to hodí hodit, no, na Václava Havla. A on navíc jakoby k tomu sváděl i tím, že jako spisovatel on se nemohl opevnit sám sobě, tak jak to politici běžně dělají, protože by tím ztratil cit, který jako dramatik spisovatel byl zvyklý mít a věděl, že bez toho by ho nebavil život. No takže on je, může se, on kromě toho, že je tvrdý a hodně vydrží a dokáže, tak je v tomto přes tu svou citlivost jakýmsi způsobem křehký, nebo tak může působit, takže si k němu lidi dovolí něco, co by si k Václavu Klausovi třeba životě nedovolili, protože tam ten člověk je obklopen tím silným egem a toho jakýmsi způsobem v úzovkách chrání. No. A teď jde o to, co je lepší, jestli nemít tu hroší kůži, anebo nechat se chránit tím, že se uzavřu v jakémsi pomyslném betonovém sarkofágu svého ega.
1: Na osobnost i odkaz Václava Havla se dnes díváme optikou spisovatele a publicisty Pavla Kosatíka.
2: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Pro Český rozhlas Plus jste, pane Kosatík, připravil sérii, která přibližuje vznik knihy Dálkový výslech. Audiosérie Rekonstrukce dálkového výslechu je součástí projektu Slyšet Havla. Vy jste mluvil přímo s novinářem Karlem Hvíždělou, který Václavu Havlovi před 40 lety kladl otázky z tehdy západoněmeckého Bonu. Mluvil se také se spisovatelkou, už jsme ji zmínili, Edou Kryseovou, editory Havlových textů Anou Freimanovou, Janem Šulcem, s historikem Vilémem Prečanem. Dálkový výslech je označován za nejotevřenější zpověď Václava Havla. Tak co jste se vy nového dozvěděl?
0: No, my jsme měli možnost díky péči, dnes už teda vlastně, nebo momentálně neexistující knihovně Václava Havla, jejího archiváře Martina Vidláka seznámit se s tou původní nahrávkou, protože ta kniha vznikla ve formě magnetofonové nahrávky, kterou Václav Havel pořídil tady přes železnou oponu, nešlo normálně komunikovat. A ono se to liší od toho definitivního textu, ne, že by tam byly nějaké jiné pravdy, než jsou obsaženy v té knize, ale je to ještě mnohem otevřenější, ještě mnohem, bych řekl, konkrétnější v řadě věcí. Ten člověk si tam připouští pochyby, který pak třeba do té knížky neměl důvod dát. Je to jakási možnost ho poznat ještě jako líp, nebo jinak, nebo z jiné stránky. A ten vznik té knihy ho zastihl totiž ve velice zajímavé životní situaci. On měl za sebou ten dlouhý kriminál, ty 4,5 roku, a vlastně přestupoval z takového toho disidentského, nebo v jeho případě už téměř post disidentského světa, do něčeho, co nevěděl, čím bude. Bylo to v době, kdy už bylo jasný, že dostane cenu Erasma Rotterdamského, to znamená už definitivně teda evropským činitelem, a je neustále všemi i tím Karlem Hvízdalou dotazován na politická témata, čili i když on říkal, že chce být tím spisovatelem pořád a nechce do té politiky, poněvadž politika znamená poměrně, řekl bych, úzce reglementovaný způsob myšlení, jako má svá striktní pravidla, která jsou užší než ta spisovatelská, tak on tady to všecko musel nějak zpracovat, cítil, že nastupuje do nové etapy, nemohl tušit, že bude prezidentská samozřejmě, ale věděl, že co si děje. No a protože byl mužem reflexe, tak toto je tam zachyceno v přímém přenosu a tím je to strašně cenný, poněvadž toho ne každý je schopen. No.
1: Jaký byl jeho vnitřní svět?
0: No tak řekl bych složitýmu, opravdu domnívám se, hodně záleželo na mnoha věcech, které osobně se ho ani nemuseli týkat. On fakt přemýšlel z hlediska celé společnosti. V tom smyslu byl státníkem, nejenom politikem. Politik hlásá nějaký svůj dílčí zájem. Ten Václav Havel se snažil integrovat a třeba i jako prezident, kromě komunistů, které eliminoval, představitel komunistické strany byl poprvé v Lánech, byl to Grebeníček, až za Václava Klause. Jako Václav Havel nekomunikoval jako s komunisty, jako prezident. Ale jinak celou společnost se snažil integrovat a to je strašně důležitý, aby nahoře byl minimálně jeden člověk a ideálně teda hlava státu, který vám neukazuje pořád nějaký nepřátelé. To Václava Havla mělo a má dodnes nerada spousta lidí. On, kdyby chtěl, tak to může tematizovat od rána do večera, ale...
1: Proč tomu tak je?
0: No tak já jsem se to snažil naznačit. Jeden z důvodů je ten, že je snazší někoho z ničeho osočit, než řešit nějaký problém. Mně třeba by nevadilo vám tady vyjmenovávat, kdo všecko mi pošlapal vám kuří oka, protože proč bych vás tím obtěžoval? Já chci váš život taky zlepšit, aspoň v té míře, která je mě daná. Co jiného bych měl v životě dělat? No, on to takhle měl prostě postavený, že jsme na světě proto, abychom si neškodili. No. To je zvláštní, že v tom poněkud sobeckém světě současném je to jakoby cosi exotického nebo mimořádného. A přitom to není ani až altruismus. Altruismus to už je taková jako hodně silná věc. On to bral jako samozřejmost. Vemte si to, jak často on třeba mluvil o lidských právech v končinách světa, který tehdy, třeba na začátku těch 90., o kterých jsme věděli úplný houby. Prostě, když poprvé řekl slovo Dalaj Lama, to bylo hnedka na začátku, tak myslím, že spousta lidí ani nevěděla, že nějaký existuje a že je v Tibetu nějaký problém, to se taky za komunistů moc teda lidi nedozvídali. No, nebo že v Barmě je tehdy významná, později se trochu zkazila, disidentka Suti, no tak to tematizoval taky ona. A další prostě, no a tím on říká, sice to může vypadat jako, že to, co je na opačném konci země koule, se tě netýká, ale ono se tě to týká, protože se to děje v době, kdy ty žiješ, a když to budeš ignorovat, tak zhoršuješ svět.
1: Nyní jedna ryze hypotetická otázka, pane Kosatíku. Jak by podle vás se svými názory, postoji, osobnostním nastavením obstál Václav Havel v současné době? Jak by se cítil?
0: naznačujete tím, že tato doba je nějak extrémně těžká.
1: Já nevím. Je jiná.
0: No jiná, no samozřejmě, no tak angažoval by se jako vždycky, to neexistovalo, aby to dělal jinak a snažil by se najít takovej bod, ze kterého by mohl přicházet k činům, což je taky teda další vlastnost toho myšlení, to je muž slov, vyprodukoval velké množství textů, takže by si člověk mohl myslet, že to taky zároveň bylo jeho max, ale to bylo jenom předehra k tomu, on potřeboval vždycky vymyslet, zaprvé tu realitu komplexně pojmenovat, aby se v tom sám zorientoval, no a toto všechno dělat proto, aby mohl jednat k eventuální nápravě nebo změně, nebo prostě k tomu, co považoval za lepší stav, než je ten současný.
1: Prozradíte nám, pane Kusatík, o čem jste si vy s Václavem Havlem nejčastěji povídal?
0: No já si myslím, že mě nemohl mít moc rád, protože já jsem ho pořád něčím otravoval, já jsem často psal i o něm a mu to sice teda nevadilo, nebo do některých těch knih napsal hezký předmluvy, ale tak taky něco ho nebavilo. Tady jsem pil chvalospiv a teď ho trochu zhodím. Já jsem napsal kdysi knížku o jeho první ženě Olze Havlové. A když to vyšlo, tak on už byl ženatý po druhý a byl asi velice zamilovaný. No a já, což je normální, jsem mu tu knížku poslal, nevím, jestli k autorizaci, ale aby prostě věděl, že to vzniklo. On to teda věděl celou dobu, ale aby si to mohl přečíst. No a on mi napsal, že to číst nebude, že už žije jinak. A to mě teda zase trošku fascinovalo. Navíc tehdejší hradní tajemník chtěl, abych ten jeho dopis dal do té knihy. Já jsem říkal, on to nebude dobře vypadat. Ale oni na tom trvali, takže v prvním vydání to bylo, v dalších už jsem to tam nedával. No, čili on měl, ale to je jiná rovina, to je rovina soukromých vztahů nebo styků, tam on byl zvláštní třeba i v tom, že když poměrně záhy odešel na ten hrad, že ho hned teda byl zvolen 29. prosince 89, no a vlastně on velice rychle i se svitou těch svých poradců vlastně opustil to Občanské fórum a mnoho činitelů Občanského fóra vzpomínalo, že vlastně, že on se od nich oddělil a že oni naopak potřebovali být jako v kontaktu s ním, protože ta revoluce pořád vlastně začínala, všechno se to rozbíhalo. No takže v tomhle zase byl, no tak asi neřeknu nic překvapivého, že stejně jako já, nebo téměř kdokoliv, tak i on měl chyby, že?
1: Kdy už jste zmínil teda vaši knihu s titulem Člověk má dělat to, nač má sílu, život Olgy Havlové, tak jakou roli se hrála Olga Havlová v jeho životě?
0: No, Olga Havlová se hrála ústřední roli, byl to pár, já už jsem tady jednou zmínil Masaryka. Masaryk a Charlotte Masaryková, to je podobný jako Václav Olga Havlový v tom, že tam vlastně nerozeznáte, kde začíná jeden, kde začíná druhý. Jo? Ten podtext je podepsán Václav Havel, ale je evidentní, že bez paní Olgy by vypadal jinak. A taky, když zemřela, tak víme, že on se v jakési míře z části změnil. Takže bylo možné i jak si pojmenovat nebo spatřit to, co zřejmě bylo tím jejím přínosem. On je velice potřeboval jako kotvu k životu. Ne, že by sám se vznášel někde v oblacích, ale přece jenom svou podstatou byl spisovatelem. Spisovatel zpravidla nebo velice často se vyznačuje spekulativním myšlením, což je fajn, ale není to všecko. Ten pevný kontakt s realitou, který ona skrze ten svůj životní realismus, který nabyla přes ten původ žižkovský a já nevím co všechno, tak ten mu dodávala a když se to dohromady sepnulo, tak to bylo ono.
2: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
1: U příležitosti 90. výročí narození Václava Havla reflektujeme jeho odkaz. Naším hostem zůstává scenárista a spisovatel Pavel Kosatík. Jak podle vás zpřístupnit dílo Václava Havla široké veřejnosti?
0: No, měli by to asi dělat lidi, kteří k tomu mají nelhostejný vztah, to znamená, které to oslovuje v tom smyslu, jak jsme se tady teďka snažili naznačit. A pokud takový lidé existují, a oni samozřejmě existují, tak pak ono většinou stačí, když se kýmsi darem vnitřní naléhavosti a ztotožnění se s tím to předávají už bez dalších přidaných hodnot. Myslím to tak, že třeba, já to řeknu na příkladě jeho hry, což je jenom součást toho díla, tak dlouho byly spory o to, jak to vlastně inscenovat. A hlavně v zahraničí ti režiséři měli pocit, že je to příliš textové, příliš nedivadelní a tak často vymýšleli, až podivuhodné akční nadstavby k tomu. No. A v protikladu k tomu existovalo divadlo na tahu Andreje Kroba, z okolností člověka, který by Havlovi osobně i lidsky celoživotně velmi blízký, a oni to inscenovali beze všech tady těch přidaných hodnot. A časem se ukázalo, že takhle je to prostě nejlepší, že není potřeba nějak s úzkostí nebo s pocitem, že něčemu pomáháme to všelijak vylepšovat, opentlovat a tak dále. Já mám zkušenost i se studentama, když jsem to učil, dával jsem jim ty texty číst. Musí se jako volit jako úměrně věku nebo tak, jako co jim předložit, ale jako neměl bych strach, že se doba změnila natolik, že Václav Havel přestává být nesrozumitelný. Spousta veřejně činných lidí si to může přát a hlásat to. No, ale to ještě neznamená, že mají pravdu.
1: K jaké knize nebo ke hře, k dramatu, případně eseji, vy už jste třeba zmínil Moc bezmocných, se rád vy osobně, pane Kosatíku, vracíte?
0: No, v té esejistice tam je to víc, to je třeba ta kniha Do různých stran, ale ta esejistika obecně, anebo ty okrajové věci, některé ty projevy, hlavně z počátku toho prezidentského období, než ho to utahalo, protože ono ho to hodně utahalo a taky pak byl vážně nemocný a ten konec tam, myslím konec v té prezidentské funkci, tam jakási únava je možná vidět, ale ty projevy, které měl třeba, když přijel do Izraele poprvé na státní návštěvu, takový ten kafkovský projev, kde pochybuje sám o sobě, nebo projev, kterým vítal poprvé papeže Jana Pavla II. V Praze a další, jako on se snažil, aby to nebyly jenom ty projevy, tak jak se to běžně říká, aby to nebylo jenom k těm momentálním, sice důležitým, ale časovým tématům, ale aby v tom byl i obecnější, širší a nejenom politický horizont.
1: Jak podle vás co nejlépe pečovat o odkaz Václava Havla?
0: No, brát to i trošku s humorem, poněvadž jako k němu vždycky patřil nadhled. My i v tom dálkovém výslechu jsme se snažili, aby to, jako proč by to mělo být vážný, když on vážný nebyl. Jako musí se s tím zacházet tím způsobem, který on sám tomu vnuknul, ne tomu dávat nějakou scizující přidanou hodnotu. Čili jako humor to byla konstanta, která ho provázela. Nejenom ironie, ale opravdu humor. No, on si uvědomoval tu paradoxnost světa, to, jak lidi často předstírají, něco hrajou, no a nad tím můžete buď to plakat, anebo se tomu zasmát, a to druhý je o něco šťastnější asi.
1: Jak byste, pane Kosatíku, popsal osobnost Václava Havla někomu, kdo o něm nikdy neslyšel?
0: To nevím, to bych si musel rozmyslet, a takového člověka už jsem teda delší dobu nepotkal, ale no tak asi bych se pokusil nějak vyzářit to, čím jsem tady začal, že na něm bylo vidět, že fakt bere tu svou roli nebo to místo tady, nebo to účinkování na světě vážně, že nad tím přemýšlí, když už se žije, tak aby to za něco stálo, abychom jenom neopakovali nějaký floskule, který nás někdo naučil a my je opakujeme, nevíme proč, anebo děláme to ze zjištěných důvodů, protože doufáme, že se nám to vyplatí. To je taky ztráta času. Má výborný projev proti nenávisti, myslím, že z 90. roku, kde velice podle mě dobře říká, kolik ta nenávist odebírá lidem energie, kterou by správně mohli využít zase na něco pozitivního, co jim samotným by bylo k užitku, že by nežili teda v té negaci. To jsou téměř samé jednoduché věci, akorát, že zřejmě není pro někoho snadný to aspoň zkusit tímhle způsobem. No.
1: Říká Pavel Kosatík, spisovatel a také publicista, který se zamýšlel nad osobností a odkazem Václava Havla u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. Já vám děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vše dobré.
0: Děkuji ještě jednou za pozvání a přeji to též neméně bavíce.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Meteor
1: na dvojce. Chcete vědět, jak i po více než půl století být stále mladý?
0: Vydejte se s námi znovu za dobrodružstvím poznání.
1: Odhalte nová tajemství přírody, vesmíru i lidského života.
0: Poslouchejte Meteor, pořad, který je stále mladý.
1: Meteor.
0: V sobotu po 8 hodině raní.
1: Na dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Policie odložila případ dronu, který letos v Praze proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Letecké společnosti omezují spoje na podzim a zimu. Českým cestovním kancelářím se zatím daří reagovat. Počasí zpočátku bude oblačno, s mlhami postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Událost se stala ve výšce víc než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy. Tam přitom můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Víc mluvčí Kropáčová.
2: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
0: Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letu do Španělska.
3: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
4: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
3: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
5: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
3: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Ve Francii dnes kvůli studentským protestům zůstane zavřených až 500 škol. Oznámil to ministr školství Edouard Geffre. Studenti už od minulého týdne protestují proti špatným podmínkám ve školách. Demonstrace na některých místech přerostly v násilí. Protestující podle ministra poškodili 24 škol. Na zítřek chystají studenti celostátní demonstraci. Začíná týden Nobelových cen. Jako první dnes ve Švédsku oznámí držitele prestižní ceny za fyziologii a lékařství. Tu loni získala trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. V dalších dnech přijdou na řadu ceny za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Laureáti si ocenění převezmou v prosinci. V azerbajdžánském Baku začíná mistrovství světa judistů. Už za pár okamžiků do něj vstoupí první z celkových 6 českých zástupců v kategorii do 52 kg Tereza Bodnárová. Dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek se bude prát až v neděli.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude většinou oblačno, hlavně v severozápadní polovině Čech místy s mlhami. Během dopoledne se postupně začne vyjasňovat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Na D1 z Vyškova do Brna dejte pozor za sjezdem na Rousínov. Na 214. kilometru se dojíždí do kolony, pokračuje až k Rohlence na 207. Zdržení je asi 20 minut. Na příjezdu do metropole po D5 za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje na Pražský okruh na 19. kilometr. Zdržení je asi půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona už z východní části okruhu od sjezdu na Černý most až k Europarku. Zdržení je asi půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už dva na dvojce.
7: A přejeme nejen šťastnou cestu, ale také příjemný poslech a příjemný a úspěšný vstup do nového týdne. Je pondělí 5. října a právě teď vás zdraví Šárka Polemanová a Jiří Holoubek.
8: Hezké dopoledne vám přejeme, jsem moc ráda, že jsem nezapomněla na to, že je dneska pondělí.
7: I já jsem rád, potěšilo mě to. Šárka nezmínila to zapomínání náhodou, my se mu budeme věnovat a proč a jakým způsobem to vám prozradíme za okamžik.
8: Je to tak, a jsme samozřejmě rádi, že jste na nás nezapomněli a před námi jsou dvě hodinky společného dopoledne. Přejeme vám hezký den z dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
10: Život plne dál.
11: Nechci pro

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Šárka Volemanová
2: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
3: A vy jste před chviličkou jistě zavnímali, pokud už jste nás slyšeli před třemi minutkami, jak Šárka mluvila o zapomínání. Zmínila to, že je ráda, že nezapomněla na to, že je pondělí. Ono to má souvislost s tím, o čem budeme mluvit, ale když jsem v pátek zaujat jedním konkrétním článkem navrhoval téma pro to naše dnešní dopolední setkání, tak Šárka mi odpověděla: to je krásný, já myslela, že blbnu, ale jsem jenom moudřejší.
4: Ano, je to pravda, ty jsi mi vlastně způsobil krásný den a držím si to ve své paměti dodnes.
3: A ti to vydrží.
4: Děkuji pěkně.
3: Ten zmíněný článek na mě vykoukl na webu 100+1.cz a píše se v něm o tom, že přestože si s přibývajícím věkem možná hůře vybavujeme třeba jména, data nebo místa událostí, tak to nemusí nutně znamenat, že náš mozek umdlévá, tedy že přestává být v dobré kondici.
4: A vycházíme z jedné studie, která byla nedávno publikovaná. Je to dobrá zpráva, že to tak funguje. Vědci z Arizonské univerzity totiž tvrdí, že změny v mozku spojené se stárnutím nemusí být známkou úpadku. Mohou naopak představovat novou vývojovou fázi, která podporuje schopnost nahlížet na věci v širších souvislostech, regulovat emoce a předávat znalosti další generaci.
3: Zní to opravdu vzletně, ano, když se to takhle pojmenuje. Cíle staršího mozku jsou totiž podle těchto vědců prostě jiné než cíle toho mladšího. Je to mozek, který se přizpůsobil tak, aby dával přednost moudrosti před schromažďováním detailů. Tedy jde o schopnost odfiltrovat nepodstatné informace a dostat se k podstatě problému.
4: Bylo by hezké a řekněme i povzbudivé, kdyby právě tito vědci měli pravdu. Nás ta zpráva ale přivedla k dnešnímu povídání právě o paměti a zapomínání. Tak jak jste na tom?
3: Napište nám, jestli zapomínáte hodně, anebo jestli naopak patříte k lidem, kteří jaksi mají takového pamatováka, až je to někdy na obtíž jim samým nebo okolí.
4: Ano, co si pamatujete skvěle a co vaše paměť absolutně vytěsňuje.
3: No a můžete dodat i to, jestli se vám kvůli zapomínání stal někdy nějaký pořádný trapas a jak jste z toho vybruslili.
4: Těšíme se na všechno. Kontakty k nám do studia 702 222 220, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.
3: Šárka si to napsala, aby nezapomněla.
4: Ano.

0: Je 9:45 a my jsme před chvílí odstartovali naše povídání, o čem tak zní důležitá otázka, protože první zpráva, která nám přišla, je od Radka a tady stojí: zdraví Mirko a Šárko. Na co jste se to dneska ptali?
1: Ano, jste tady správně. My si to budeme totiž společně připomínat několikrát za hodinu a děkujeme za zprávu.
0: Zapomínání. To nás dnes zajímá, protože jsme mluvili o tom, že vědci, alespoň tedy někteří, tvrdí, že to zapomínání, které přichází s věkem, je vlastně strategie našeho mozku. Je potřeba oddělit důležité od nedůležitého a je to skvělá výmluva. Mně se tahle studie velice líbí, založím si to někam, udělám si mnoho poznámek, až mi zas někdo bude vyčítat, že si nepamatuju to nebo ono, tak řeknu jenom, no to je nepodstatné, to jsou maličkosti, které vůbec jako neřeší ty důležité věci a celou podstatu světa, života a vesmíru.
1: Mě vlastně to téma nahrává k tomu, že my jsme minulý týden odvysílali v premiéře Moci bez nemoci speciál, kde mým hostem byl neurolog pan doktor Martin Jan Stránský. A já jsem mu říkala, než jsme začali točit, a pak jsme se o tom i bavili: pane doktore, je to jako neuvěřitelný, já jsem se vždycky dokázala poměrně slušně spolehnout na svoji paměť a na mozek. A já teď, co přišla ta menopauza, já si prostě nepamatuju nic. A on se smál a říkal: milá Šárko, myslím si, že je to tak, že ten mozek v tom středním a vyšším věku začíná selektovat, co je důležitý a co ne.
0: U mě za to nemůže menopauza, Šárko.
1: Tak je to něco podobného, to andropauza, jenom ty si myslíš, že to nemáš a my všichni okolo víme, že ano.
0: Ne, já to samozřejmě vůbec nepopírám, to zcela nepochybně, a ono to s tím vůbec nesouvisí, protože moje paměť je jako nespolehlivá. Nedávno na jednom koncertě, když na mě před koncertem jako do zákulisí vykoukl takový muž, jehož tvář mi byla povědomá, byl v takovém cyklistickém jako úboru. Bylo to na úplně jiném místě, než jsem čekal, v oblečení jiném, než bych ho čekal. Přišel mě pozdravit a já jsem jako vůbec nezabral. No a byl to šéfkuchař Roman Paulus, se kterým jsme se tady mockrát potkali, ano, na dvojce.
1: Tak jsem mu to musel, cyklistický úbor asi.
0: Tak jsem mu to musel vysvětlit, že to je prostě tímhletím, což je velmi častý problém, když potkám někoho v jiném prostředí, než ho očekávám, tak je to jako velká potíž toho člověka zařadit.
1: V tomto smyslu já mívám, a to mám teda celoživotně, problém s pamětí na jména. Já vím, že toho člověka znám, že jsem ho někde viděla, ale za nic na světě si povětšinou nedokážu vzpomenout, jak se jmenuje, víš, Oldo, a proto jsem moc ráda, že jsme tady. Já si teda myslím, že ty máš paměť geniální, na rozdíl ode mě v tom srovnání.
0: To si jenom myslíš. Když už mi máš říkat jiným jménem, nepoužívej Oldo, máš proto své důvody.
1: Ty nemáš rád Oldu, něco se ti stalo strašného?
0: No tak, někteří Oldové, no to je jedno, ale připomíná mi to debatu s kamarádem Ondřejem nedávno, když mluvíš o tom svém podezření,
1: Oldou,
0: ne, o svém podezření na moji vynikající paměť, kdy jsem kamaráda Ondřeje přesvědčoval, ano, že jsem nikdy nebyl na koncertě Paula Simona.
1: Ano.
0: Načež on mě přesvědčil, že před 10 lety jsme byli společně na koncertě Paula Simona.
1: To by mě vyděsilo.
0: No, mě to taky trochu vyděsilo. Pak jsem si řekl, že ten koncert asi nesplnil má očekávání tehdy, tak proto jsem ho vypustil.
1: To
0: ale bylo to hrozné.
1: No a jak je to s texty? Ty jako muzikant už jsi zapomněl někdy na
0: to
1: text.
0: To je asi jiná disciplína. To je asi jiná disciplína, protože to prostě nějak jako funguje. To nějak funguje.
1: A doma?
0: Z texty a domácí texty, ano, co mám říkat, si pamatuju
1: výborně. To si pamatuješ. Kdyby náhodou si vypil pohár zapomnění v tomto kontextu, někam si to radši napiš.
0: Když mluvíš o textech a dáme je do souvislosti se zapomínáním a pamětí, tak se to hodí, protože za chvíli bude naším hostem.
1: Herec a taky náš moderátorský kolega, těšíme se na setkání s ním, Vasil Fridrich.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek.
2: Dva

0: My si s vámi dnes povídáme o paměti, už nám píšete, děkujeme za to, Jarmila se přidala. Dobré dopo, Šárko a Jirko, já si pamatuju přesně, že mozek mého manžela vytěsňuje úplně všechno, nebo skoro úplně všechno. A když se rozčiluju, tak řekne, že nezapomněl, že to pro něho asi nebylo podstatné. No vidíte, asi to mají všichni chlapi stejně, protože teď to potvrdil i Jiří, podepsaná Jarmila.
1: Slíbili jsme povídání s naším hostem, kterého rádi přivítáme. Pro mnoho lidí je určitě záhadou, jak si herci dokáží zapamatovat často opravdu obrovské množství textu svých rolí. A jak na to jde Vasil Fridrich, herec a náš moderátorský kolega, to se snad dozvíme v příštích minutách. Vasile, hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne na dvojku přeju, zdravím vás oba.
0: Hezké dopoledne, my si dnes, Vasile, povídáme o zapomínání ve středním věku, proto jsme vybrali někoho tak mladého a charismatického, aby jsme ho na to připravili. Ano, že to jednou přijde. Jsme moc rádi, že jste nám zvedl telefonní sluchátko. Jak je to s tou pamětí u herců? Kam to ukládáte?
2: Já mám pocit, že to bývá nejčastější dotaz od diváků, jak si to všechno dokážete zapamatovat. A zároveň je to ta nejsnadnější část profese, protože zapamatovat si to je vlastně to nejjednodušší, jo. Ty texty, jakkoliv to může vypadat složitě, protože tělo má tu úžasnou vlastnost, že dokáže zapisovat díky fyzické paměti. Že jste v nějakých situacích, máte tam nějaké kolegy, vede vás logicky nějak příběh, takže to není vlastně jenom čisté memorování textu, které by bylo mimořádně obtížné v případě těch velkých hmot písmen, ale takto, když se bavíme o divadle nebo o natáčení, tak to je snadnější, protože si to pamatujete díky tomu, že jste v nějakém kontextu, takže je to o to snažší.
1: Když se potom, a někdy je to opravdu třeba po mnoha letech, mluvíme-li o divadle a mnoha reprízách, ta role přestane hrát, to představení se stáhne z repertoáru, zmizí potom i ten nastudovaný materiál z té hlavy stejně rychle a snadno jako ta role a to představení, anebo to tam někde zůstává a člověk třeba za rok by byl schopen to vytáhnout?
2: Záleží na zážitku, který ta inscenace poskytovala. Měli-li jsme to rádi, tak si to pamatujeme dlouho, notabene některé speciální repliky, hlášky, situace si citujeme ještě mnoho a mnoho let potom. Když člověk k té inscenaci nesli nepříliš velkou láskou, tak ji rád zapomene velmi rychle.
0: Říká herec a náš moderátorský kolega Vasil Fridrich, který se s námi na dvojce povídá. Vasile, mimochodem, jak spolehlivá je vaše paměť v běžném životě?
2: Já myslím, že je selektivní. Stejně jako v tom příspěvku, který jste četla, Šárko, před chvílí z toho mailu, takže některé věci si člověk pamatuje rád a schutí stejně jako u těch inscenací, a to platí i pro běžný civilní život, a některé velmi rychle rád zapomíná, protože jsou mu nepříjemné nebo na ně nemá v tu chvíli danou čas, takže myslím, že není úplně totožná ta paměť na úplně všechny typy informací. Takže jsem úplně stejný jako úplně všichni muži.
0: Ano, kulantní odpověď. Děkujeme za ní.
1: No a my se teď dostaneme k jedné informaci, kterou bychom od vás rádi získali a bylo by fajn, pokud jsme milovníci filmů nebo divadla, pochopitelně si ji zapamatovat, a to sice, kde aktuálně můžeme narazit na vás, na Vasila Fridricha, na prknech, která znamenají světa, nebo třeba na filmovém plátně.
2: V tento okamžik by to bylo malinko komplikované pro naše posluchače, protože jsme na čtyřdenním turné na Slovensku se Simonou Stašovou, s Míšou Dlouhým, takže už jsme potěšili diváky v Piešťanech, v Trenčíně, teda dnes Žilina, pak Čapca, takže sem zvát nebudu, aby neměli dlouhou cestu. Nicméně obzvláště pražské posluchače s chutí, s mimořádnou pozvu k nám do Činoherního klubu na cokoliv, protože u nás je, říkám pyšně, dobré a vynikající cokoliv, jakákoliv inscenace. V kinech teď můžete vidět komedii Proč bychom se nezabili, kde s Davidem Novotným

teď přidáváme jeden tip na dobrou paměť od naší posluchačky Martiny, která nám napsala: Ahoj Šárko a Jirko, můj muž a jemu 53 má vynikající paměť, pamatuje si věci do úplných detailů i 10-15 let zpátky.

0: o kterých se mě už může jenom zdát. A čím to je? Každý den bez výjimky sní hrst vlašských ořechů. Tak na tom asi něco bude podepsaná Martina.
1: My teď můžeme propojit povídání o paměti a zapomínání s tím, že jsme si před chviličkou povídali s Vasilem Fridrichem o herecké paměti a také s tím, že v pátek na Červeném koberci jsme měli na telefonu společně s Alešem Cibulkou také prezidenta herecké asociace Ondřeje Kepku. A ptali jsme se mimo jiné na to, jak to dopadne s Táliemi a Ondřej Kepka nechtěl nic prozradit. Tehdy mohl prozradit jenom například to, že i Vasil Fridrich byl v širší nominaci na mužský výkon v činohře.
0: Je to tak, ovšem teď už to samozřejmě všichni víme, někteří z nás se dívali v sobotu na ten přímý přenos udělování cen Tálie. Já jsem se dívala a bylo to moc dojemné. Mimochodem Martin Mišička, televizní divadelní herec, filmový herec, ten byl průvodcem toho večera a bylo to neuvěřitelně přirozené a moc hezké a stalo se mu, a to chviličku mě tak jako zamrazilo, že se ztratil v té celé vlastně jako, jak mám říct, chronologii předávání, ale tak luxusně a roztomile uměl pracovat s tou chybou, že to bylo nádherné. No a co bylo pro mě dojemné, Petr Nárožný, který za celoživotní umění si odnesl svoji cenu, přišel tam a moc hezky mluvil, byl to pro mě takový hodně dojemný okamžik. A ne, jak to celé dopadlo?
1: No, když už si u Petra Nárožného, tak cenu za celoživotní mistrovství v činohře získala také Zdena Herfortová, ženský výkon Lucie Žáčková, činohra, ten mužský výkon, no Vasil Fridrich snad někdy příště, protože cenu dostal Stanislav Majer, v opeře Magdalena Kožená a také Štefan Margita.
0: Tak možná je to naše inspirace vypravit se někam do divadla, ať už na činohru, anebo třeba na baletní představení. Berte to jako od nás nějaký ten pondělní tip, pokud budete přemýšlet třeba nad tím, co budete dělat o víkendu.
1: Je to samozřejmě tak, protože i za balet a za operetu a za muzikál se udělovaly ceny, pochopitelně bez problémů. Najdete všechny podstatné informace, když by vás to zajímalo, abyste si ten žebříček, ten přehled udělali kompletní.
2: Pri Bohemia Radio, audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Paměť a zapomínání, o tom si dnes povídáme od 9. hodiny. Připojil se i Jirka. Krátkodobá paměť mi už odešla. Nemohu si třeba vzpomenout, co jsem měl včera k obědu, nebo kde jsem byl dopoledne na procházce, ale když je něco důležité, třeba když se mám někam za týden dostavit, to nikdy nezapomenu.
1: Děkujeme za to, že jste dnes s námi, no a máme pro vás právě teď jednu, řekněme, nabídku, kterou obvykle rádi slyšíte.
2: Dva na dvojce.
3: Teď jste na tahu vy.
0: V tomto případě opět po týdnu jste na tahu, co do možného přání, a to narozeninového. Víte-li o někom, kdo právě dnes slaví narozeniny, můžeme mu společně popřát.
1: Je to tak a potřebujeme k tomu, abyste nám právě teď napsali jméno toho dnešního oslavence na číslo 702 222 220. Můžete připojit nějaké přání pro něj, také od koho to přání je a co je podstatné, jeho telefonní číslo, abychom se už za chvíli jako překvapení mohli prostřednictvím našich telefonních linek a vysílání spojit a popřát mu za vás.

0: Mluvíme o zapomínání, ale před chviličkou jsme vás vyzvali, abyste nám dali vědět, pokud si pamatujete, že někdo z vašich známých má právě dnes narozeniny, tak abyste nám o tom dali vědět, protože my, tak jako to děláme každý týden alespoň jednou, přímo v živém vysílání, tomu člověku zkusíme zavolat a popřát.
1: Je to tak a dnes se tady pokusíme dovolat do Madridu, protože tam by měla být jedna slečna, která dneska slaví 24. narozeniny. A no, píše nám asi někdo z rodičů. My totiž nevíme, jestli Aneta Zálešáková je jméno té slečny nebo maminky, ale to se možná dozvíme už za chvíli. Takhle to totiž stojí v té SMSce. Otázkou je, jestli někdo, komu je 24, je v 9.47 už vzhůru.
0: Rozhodně zatím víme, jak to zvoní v Madridu.
1: Ano.
0: To podobné jako třeba v Aši. Ale vypadá
1: tak
0: to...
1: Dám ještě tři zazvonění jako pokus.
0: Dobře, jedno...
1: 24letá slečna, která by teď měla být v Madridu, dneska slaví svoje narozeniny a vypadá to, že to dneska nevíde a do Madridu se nedovoláme.
0: No ale v každém případě děkujeme za tu zprávu a my teď zkoušíme někoho jiného, je to tak, já se obracím na naší kolegyni Šárku, tentokrát z produkce. Jarda by nás měl slyšet, jestli se nepletu.
1: Čili teď voláme do Krnova, prosím vás, jenom pro pořádek. No, a vypadá to, že se nedovoláme ani do Krnova.
0: V Krnově je jako v Madridu. Telefony se neberou.
1: No, a to nám tady napsal bratranec Jaroslava Bronislav, který mu chce popřát k jeho narozeninám. Nedá se nic dělat, ponožky dvou na dvojce si dneska necháme.
0: No, ale jestli někdo znáte Jaroslava z Krnova, Jaroslav Flora, který dnes slaví narozeniny, tak mu vyřiďte, že jsme mu dopoledne volali, ale že nám to nevzal.
1: Ale že mu každopádně přesto přeze všechno přejeme všechno nejlepší k narozeninám.

0: A ještě jednou o paměti děkujeme za vaše zprávy. Tahle je úsměvná. Napsala nám Vendulka, naše posluchačka. Jednou jsem kamarádovi řekla, že mám malou paměť. Od té doby se mi směje a ptá se, jak velkou, zda megabajty nebo gigabajty. Já mám paměť na to, co se mi stalo třeba v dětství. Pamatuju si vzpomínku, když mi byly 2 roky. Hlídá mě tehdy dědeček a babička se ho ptala, co mi uvařil. A já prý, že polívkovou vodu. Byla to česnečka a dodnes ji miluju.
1: Jdeme dál, pozveme vás k poradně. Občas, když si pamatujeme, že nás zaujala cena u nějakého výrobku, u nějakého zboží a podíváme se, kolik to stojí jinde, můžeme být překvapeni, že různé aplikace na různých přístrojích ukazují také různou cenu. A to bude naším tématem. Jan Čůra, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace DTS, nám o tom řekne víc. Už za chvíli.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Pečení mě baví, ale přiznám se, že hlavně počuchu, a to mé končí většinou tam, kde začíná kvásek. A tak mě zajímá, co člověka přiměje k tomu, aby se do chleba, mouky a kynutí ponořil tak hluboko, že se z něj stane skoro životní filozofie. Juliana Fischerová, známá jako maškrtnice, patří k lidem, kteří u nás pomohli vrátit domácímu pečení chleba respekt i kouzlo. No a budu se jí ptát na spoustu věcí. Třeba proč je kvásek vlastně tak trochu živý člen domácnosti, nebo proč dobrý chleba potřebuje hlavně čas a trpělivost, a jestli se třeba taky dá poznat člověk podle toho, jaký upeče bochník. Juliana Fischerová alias Maškrtnica.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce. Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: 40 českých šéfredaktorů vyzývají politiky k odmítání násilí. Španělský premiér Sánchez vyhlásil předčasné volby. Počasí zpočátku bude oblačno s mlhami, postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři taky žádají politiky na všech úrovních, aby nepodceňovali násilí, a to i na sociálních sítích. Výzvu najdete například na serveru i rozhlas. Pod výzvou jsou podepsaní například zástupci České televize, Českého rozhlasu, Televize Nova, Blesku, Seznam zpráv nebo serveru sport.cz. Startupy dostaly od Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2021 až 2025 přes 900 milionů korun. Peníze na jejich podporu byly ze státního rozpočtu i od Evropské unie. Nejvyšší kontrolní úřad ale zjistil, že ministerstvo důsledky podpory řádně nesledovalo. Pokračuje jeho mluvčí Hana Karečková.
3: Ministerstvo většinou monitorovalo pouze počet podpořených subjektů, tedy ukazatel, který o efektech podpory nic nevypovídá, nebo se spokojilo s neúplnými údaji. NKÚ upozorňuje, že bez následného monitoringu není možné průkazně ověřit hospodárnost, efektivnost ani účelnost vynaložených prostředků.
1: Agentura CzechInvest navíc nevyužila možnosti vymáhat od startupu povinná data, a to přesto, že mohla udělovat sankce. Podle kontrolního úřadu tak některé projekty své povinnosti neplnily bez jakéhokoliv postihu. Ministerstvo uvedlo, že nedostatky se týkaly předešlého vedení rezortu v minulém volebním období. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby, budou 29. listopadu. V krátkém projevu z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil poté, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize. Navrhované dekrety měly zvýšit ochranu nájemníků. Kabinet vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami ale neměl dostatečně sílu na prosazení opatření. Bytová krize v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. Sánchezova vláda měla řádně končit v srpnu 2027. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eizert.
4: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
1: Nadace Vize 97 letos udělí in memoriam cenu Václavu Havlovi. Celkově 28. ocenění je podle nadace symbolicky věnované právě prvnímu českému prezidentovi. Ocenění jeho jménem převezme Dagmar Havlová. Součástí slavnostního odpoledne bude taky výstava snímků hradního fotografa Jiřího Jírů.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Zpočátku bude většinou oblačno s mlhami, během dopoledne se postupně začne vyjasňovat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15.
6: www.nejlevnějšípneu.cz, váš dodavatel pneumatik všech značek, vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
1: Na D11 Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 8. kilometr do omezení. Stojí tam osobní auto s defektem v pravém pruhu. Zdržení je asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Šárka Volemanová a Jirka Holoubek.
7: S přáním hezkého dopoledne a samozřejmě s nabídkou naší dnešní poradny. Nakupujete někdy letenky, ubytování nebo třeba elektroniku a před zaplacením si ještě kontrolujete cenu v aplikaci, na webu nebo jiném zařízení a možná vás překvapí, že stejný výrobek nebo služba nemusí mít vždycky stejnou cenu.
8: No a ještě větším překvapením může být, že někdy nabídka zohledňuje dokonce vaše předchozí chování, když jste si třeba včera nebo ještě před chvilkou prohlíželi stejné zboží. O tom všem, jak je to možné, jak to funguje a jestli je to správně nebo ne, budeme mluvit v dnešní spotřebitelské poradně.
7: Je to tak a samozřejmě nabídneme prostor i pro vaše otázky v její druhé a třetí části. Teď je 5:30 po 10. a my vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A v poradně dnes velmi zajímavé téma. Jiná obrazovka, jiná cena, nebo možná také stejná obrazovka, jenom trochu jiný čas, přičemž stejný produkt, opět jiná cena. Jan Čůra, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test, je s námi ve vysílání. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne i vám.
4: Tak možná drobné potvrzení na úvod a k tomu doplněk, jak se to může stát, že dva lidé uvidí u stejného výrobku nebo služby na internetu jinou cenu.
3: No, stát se to může poměrně jednoduše, protože zkrátka to tomu nic nebrání ani z hlediska legislativy až na ty nejextrémnější případy, takže se můžeme setkat jak s tou personalizovanou cenou, tak třeba s dynamickou cenou nebo s různými cenami právě na jiných platformách téhož prodejce.
2: Čárka říkala dva lidé, stejný produkt, jiná cena. Může se tedy stát i to, že jeden člověk, dva přístroje, stejný produkt na stejném webu a jiná cena?
3: I to se může stát, záleží, kdy se budeme připojovat k tomu danému webu nebo serveru. Záleží také, jestli třeba na to koukáme o obědové pauze v práci, anebo jestli na to koukáme doma z naší Wi-Fi a tak podobně. Takže i tohle jsou faktory, které mohou hrát určitě roli.
2: Člověk by se chtěl zeptat, kdy to bude nejlevnější, pane Žura?
4: Po obědě.
2: Po obědě a z práce.
3: To záleží, no, jako říkalo se třeba, já si pamatuju, že když jsme jako ještě studenti cestovali do Spojených států v rámci nějakého work and travel programu, kde část toho období se pracuje a pak se cestuje, tak kolovala možná taková fáma, že nejlepší je kupovat letenky v úterý. Ale nevím, jestli to je pravda.
2: To jsem také slyšel.
3: Vědecky jsem to neuvěřoval.
4: Tak možná jako takový neověřený tip i pro naše posluchače.
3: Zkuste to v úterý.
4: Ano, pane Šuro, možná spoustu otazníků jsme dali v rámci všech těch odpovědí a že jich zatím nebylo mnoho, máme za sebou ani ne první část poradny. Když se někdo řekne, no to jsou mi věci, jak vlastně se mám zorientovat, když si chci něco koupit, aby jsem nezaplatil tu nejvyšší cenu. Existují asi ano, nějaká pravidla, co tady mám udělat?
3: Tak určitě bych se podíval na nějaké cenové srovnání, když mám zájem o nějaký konkrétní produkt, tak se podívat na více webů, použít možná i nějaké cenové srovnávače a všímat si také, jestli u té ceny na tom konkrétním e-shopu neuvidím nějakou informaci třeba o tom, že ta cena by mohla být personalizovaná. Jak jsem říkal, i ten jeden podnikatel může na různých těch platformách používat různé ceny, například teďka jsou hodně populární takové ty odkazy do aplikací, vidíme to třeba u prodejců elektroniky, kteří nás lanaří do toho, aby jsme se podívali do jejich aplikace, začali ji používat a tam nám právě nabízejí třeba nějaké výhodnější ceny nebo nějaké kupóny, dělají to právě za účelem podpory toho konkrétního prodejního kanálu, protože tam na nás zase umějí třeba lépe směřovat nějaké konkrétní nabídky a zároveň lépe třeba shromažďovat o nás údaje.
2: U tohohle se možná na chviličku zastavme, když jste zmínil tu personalizovanou cenu, tak to znamená, že ten, nebo alespoň z mého hlediska, že ten obchodník o nás už musí něco vědět. To jsou takové ty věci, které schvalujeme jako cookies například, jako informace, které my podáme, když se, dejme tomu, přihlašujeme do aplikace, takže oni už vědí, dejme tomu, že jsem muž, někde se i zeptají, kolik mi je a tak dále a tak dále. Aby mohli personalizovat, něco by měli vědět.
3: Je to přesně tak. Může se to dít přesně i třeba na základě těch cookies, jak na nás na všech těch webech vyskakují takové ty různé bannery, tabulky.
2: A my to bezhlavě povolujeme?
3: A my to často bezhlavě povolujeme, tak tím vlastně dáváme vstupenku těm prodejcům k tomu, aby o nás mohli shromažďovat nějaká data, jak třeba navštěvujeme často ten web, na co tam klikáme. V těch aplikacích to je ještě o něco jednodušší, protože tam už máme nějaký třeba uživatelský účet, takže přesně ten podnikatel ví, na co klikáme, jestli třeba jsme si to vložili do košíku, ještě jsme si to potřebovali promyslet, pak jsme to zase smazali a tak podobně. Tak to jsou ta data, která prostě dávají nějaký obraz o tom, jak se chováme, co nás zajímá, co vyhledáváme, a na základě toho si ten podnikatel udělá nějaký obrázek a potom nám třeba nabízí nějaké speciální nabídky, něco máme levnější, něco naopak třeba dražší oproti někomu jinému.
4: Nakupování na internetu a jiná obrazovka, jiná cena, to je titulek naší dnešní poradny. Jestli se chcete poradit, na něco se zeptat, samozřejmě můžete ve druhé části. Připomínám, kontakty k nám do studia. 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy i dnes, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, a ještě telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A nadpis naší dnešní poradny Jiná obrazovka, jiná cena, tedy nakupování na internetu, podle čeho nám různé internetové prohlížeče nabízejí různé ceny výrobků na e-shopech. To je naše dnešní téma a s námi ve studiu zůstává vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra.
3: Když jsme před chvílí mluvili o té personalizované ceně, musíme to vědět? Musí nás obchodník nějakým způsobem upozornit, že tu cenu vytváří a nabízí přímo pro nás?
4: To bychom zase dozvědět měli a mělo by to být jasné a srozumitelné, typicky tam, kde se setkáváme s nabídkou té konkrétní ceny, takže nemělo by to být skryto někde v obchodních podmínkách a tak podobně. S čím už nás ale úplně podrobně seznámit nemusí, je ten konkrétní algoritmus, který určil tu personalizovanou cenu. Zatím taková povinnost není, i když třeba z hlediska úpravy ochrany osobních údajů by měl vysvětlit třeba nějaké principy automatizovaného rozhodování a tak podobně, ale to je možná zase na jinou debatu.
2: Když bychom si to chtěli zkontrolovat, protože třeba tu personalizovanou cenu nevidíme nebo tu informaci nemáme. Je prostor a možnost ji někde najít?
4: Teďka jak to myslíte konkrétně?
2: Myslím to tak, jestli si můžu ověřit někde, že vlastně byla jakoby mě na míru ta cena vytvořena, jestli najdu někde nějaké informace o tom, jaká je ta cena možná obvyklá.
4: Tam se nabízí jedině to cenové srovnání, které můžou udělat buď to sám u těch konkurentů toho prodejce, nebo požádat ideálně třeba někoho jiného, aby se podíval na ty konkrétní weby a zjistil, jaká cena se mu zobrazuje. Někdy také může pomoci vyzkoušet v rámci internetového vyhledávání otevřít takzvané anonymní okno nebo využít anonymního prohlížeče, které by právě mělo zamezit různému shromažďování osobních údajů, třeba skrze ty cookies a tak podobně, ale ani to není vždycky úplně 100%.
3: Ve kterém okamžiku už by se ta cena měnit neměla? Je to ten moment, když to zboží přidáme do košíku?
4: Je to tak, v momentě, kdy vložíme to zboží do košíku, procházíme tou objednávkou, tak by se už zásadně ta cena měnit neměla, i když samozřejmě ještě nedošlo k uzavření té konkrétní smlouvy. Ještě jsme si neplácli, takže dokážu si představit, že kdyby skutečně tam došlo k nějaké, byla ta cena vyloženě volatilní v závislosti třeba na finančním trhu a tak podobně, tak do toho finálního potvrzení by ještě mohlo dojít k nějaké změně, ale to se spíš bavíme o nějakých jako cenných papírech a takových věcech.
3: Já si dovolím jenom drobnou odbočku, protože mě k tomu navedla vaše věta, ještě jsme si neplácli a mockrát jsem v poslední době narazil na takovou tu předposlední položku nebo možná předposlední kliknutí, kde je napsáno objednat s povinností nákupu.
4: Ano.
3: Je něco takového jako fér, že to by nám povinností nákupu?
4: Ono je to dokonce zákonná povinnost, že ti prodejci musí označit ten moment, kdy dochází k uzavření smlouvy a kdy
3: a
4: už je to závazné pro toho spotřebitele. To je přesně ono. Setkáváme se s tím tlačítkem třeba nakoupit s povinností platby nebo objednat s povinností platby a tak podobně. Tím nám ti podnikatelé říkají, že v ten moment, když si to zboží objednáváme, tak máme ho povinnost převzít a zaplatit kupní cenu, i když později máme také možnost odstoupit od té ceny, když to bylo zakoupeno online.
2: Tedy, že jsme si elektronicky plácli.
4: Přesně tak, to je to plácnutí.
2: Tak děkujeme i za tohle dovysvětlení. To byla druhá část naší poradny vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra. Naším hostem pořád ještě se můžete ptát na čísle 22 155 25 25.
1: Šárka Volemanová
0: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: Jaká jiná cena tedy nakupování na internetu a o tom, podle čeho nám různé internetové prohlížeče nabízejí různé ceny výrobků, mluvíme o tom s Janem Šúrou, vedoucím právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test.
1: Pane Šúro, zastavme se na chviličku takzvaných dynamických cen, třeba u hotelu anebo letenek, kde ta cena roste podle obsazenosti anebo poptávky. Jak poznáme, že jde ještě o běžnou změnu ceny?
2: No, poměrně těžko, ale zmínil bych možná pro posluchače, co se tím míní v rámci té dynamické ceny. Tu je potřeba odlišit od té personalizované, protože ta se nevztahuje úplně ke konkrétnímu zákazníkovi. Nespracovávají se osobní údaje, ale vztahují se právě k té konkrétní nabídce, třeba právě ty letenky nebo to ubytování. Víme, že v nějakém období je větší poptávka po těch konkrétních službách, tak přirozeně je cena vyšší. A naopak, obchodníci ale by samozřejmě v rámci nějaké transparentnosti měli upozornit na to, že se jedná o tu dynamicky určenou cenu, i když to plyne i právě z těchto období, kde je to, pardon, ne období, ale odvětví, kde je to typické. Ale v zásadě pokud nespracovávají ta osobní data, tak se nejedná o žádnou zakázanou praktiku nebo o praktiku, na kterou by museli zvlášť výslovně upozorňovat.
0: Zajímalo by mě, jestli ty ceny, které mohou být personalizované anebo které se mohou měnit třeba po několika minutách na různých zařízeních, jsou pro mě spíš nižší nebo vyšší, protože obě dvě ty strategie mohou fungovat. Teď vám to ukážu nižší, abyste si to koupil, nebo vám to teď ukážu vyšší, abyste to koupil, protože zítra by to mohlo být ještě víc. Dá se říct, co je obvyklejší?
2: Přiznám se, že nemám k tomu validní data. Také si dokážu představit obě ty situace. Já typicky při nákupu těch letenek jsem se setkával spíš s tím, že to bylo čím dál dražší ty letenky, než že by se zlevňovaly. Ale nevím.
0: Rozumím.
1: Mm-hmm. Možná na závěr, protože čas naší dnešní poradny vypršel. Vy jste to tady zmínil v počátku, jak vlastně se podívat na ty změny těch cen, jak vlastně naložit s tou personalizovanou cenou. Kde si to můžeme ověřit?
2: V podstatě si nemůžeme ověřit moc dobře nikde, protože ta personalizovaná cena, buď to nás na to v souladu s právním předpisy upozorní ten prodávající, nebo ne. A potom, když máme podezření, tak se nabízí ověřovat, požádat i někoho jiného, právě jak už jsem říkal, o to, jestli by neuvěřil tu cenu na konkrétním webu, zkusit více zařízení, zkusit to anonymní prohlížení a zkrátka porovnávat.
0: Tipy od našeho hosta Jan Čůra, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test, s naším hostem v poradně. My za to děkujeme, týden je na začátku, ať se vám daří a mějte se pěkně.
2: I vy se mějte moc hezky.

0: A našim očím se dnes odpoledne bude věnovat káva. O čtvrté, s přibývajícím věkem potřebujeme ke kvalitnímu vidění více světla, jak správně osvětlit domácnost, pracovní stůl nebo místo, kde čteme. Záleží přitom i na barvě světla a proč hůře zvládáme rychlé přechody mezi světlem a tmou, proč nám může dělat problém šeromlha anebo odlesky při řízení. O tom všem dnes odpoledne. Hostem bude pan doktor Pavel Němec a moderovat kávu o čtvrté bude Tereza Stýblová.
1: A za chvíli procházka po červeném koberci s Alešem Cibulkou. Není pochyb o tom, že se budeme ohlížet za sobotou a za velkolepým dvouhodinovým tobogánem.
2: Radioservis představuje rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
3: Stalo se něco?
4: No ale nic, nemůžou najít kluka.
3: Hlavně klid, on se objeví.
2: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
4: Budou se to rojit.
3: Kdo?
2: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
3: A letos ji konečně nakrmím já.
2: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: Aleš Cibulka společně s námi ve spojení na dvojce. Aleš, hezké dopoledne.
3: Hezké, dobré dopoledne vám všem napřímo dvojky, vám dvěma zvlášť.
2: Děkujeme pěkně, musíme samozřejmě ti vystřihnout pochvalu a velkou poklonu za tobogán, který máme za sebou. V sobotu dvojka odvysílala dvouhodinový přímý přenos k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Tak předpokládáme, že stejně jako my si myslíme, že to bylo báječné, že máš stejné ohlasy, je to tak?
3: Je to tak, ohlasy jsou úžasné a já z toho mám velikánskou radost za všechny posluchače dvojky, za ty, kteří tam mohli přijít, za ty, kteří byli u rozhlasových přijímačů. Celému týmu toboganu spadl kámen ze srdce, protože kdybyste viděli to napětí, o kterém jsme ani nemluvili, Dagmar Havlová, její letadlo z New Yorku dosedalo krátce před 9:00 raní. Jakou jsme měli hrůzu, že bude mít zpoždění. Evička Hlubová přilétala ráno ze Sicílie. Dopadlo to. Po dlouhé době se sešlo v plné síle a dobré náladě duo Labus Kaiser. To, že přiletěla, a to bylo to překvapení, paní profesorka Eva Jiřičná, v úžasné náladě byť s malinkou rýmou na Prahu 90. My jsme tam potom ještě dlouho chodili a ona nám s Michalem ukazovala křižovatku, kde se co dělalo, kde museli co pozměnit, když měli realizovat ty svoje nápady. No byla to radost a jenom pro všechny posluchače, pokud jste to propásli, tak máte šanci samozřejmě už teď na stránce dvojky si to pustit. A nebo malinkou chvilinku počkejte, my zpracováváme záznam, který byl pořizován dokonce na 7 kamer, protože to prostředí té pražské křižovatky je opravdu nádherné, takže abyste si to vychutnali. A v průběhu tohoto týdne, včas vám to řeknu na červeném koberci, zveřejníme celý dvouhodinový videozáznam toho našeho přenosu, takže máte se na co těšit a já alespoň touhle cestou děkuju vám všem, kteří jste napsali a kterým se to líbilo. Je to pro nás velká pocta, že se to podařilo a že to klaplo. Uf.
4: Než bude k dispozici ten zmíněný dvouhodinový kompletní videozáznam, tak alespoň malé ochutnání, ty jsi i pro nás dneska na červen koberec připravil jakousi ukázku?
3: O co si naši posluchači psali nejvíc na sociálních sítích, tak samozřejmě o polední zprávy Jirky Labuse. A častá otázka, měli jste to připraveno? Ne, vůbec ne. Jirka je neřízená střela a vím, že tenhle ten svůj majstrštyk má v hlavě. Ten už je samozřejmě na webu a na sociálních sítích, stejně tak jako nádherné vyznání Ivana Trojana, vzpomínky Evy Holubové na Dalajlámu. To všechno už si můžete v takových malých střípcích pustit, ale co bylo velmi časté, a já jsem rád, že to padlo na úrodnou půdu. Já už jsem tam o tom mluvil, že jsem dlouze hledal nějakou ukázku z projevů Václava Havla, které by se hodily k dnešní době. My jsme tam měli plno ukázek z toboganů, kde pan prezident byl v letech 2006, 7 a 8, ale nic z toho se mi nezdálo ideální. Prošel jsem opravdu desítky jeho projevů a našel jsem. Jsou to opravdu 2 nebo 2,5 minutky z Fóra 2000. Pan prezident tam měl asi čtvrthodinový projev a tohle je krátká ukázka z něj, myslím si, naprosto dokonalá pro tu aktuální situaci tady u nás a mnoho lidí napsalo, to by se mělo tesat, zvlášť v dnešní době a jenom připomínám, v době, kdy to pan prezident Havel říkal, neexistovaly sociální sítě, nikdo nevěděl, co je Facebook, co je Instagram, že budeme mít zprávy v mobilu, takže tohle to je Václav Havel, Forum 2000 a jenom připomínám, to jsou 26 let stará slova.
5: Možná si někteří z vás všimli, že už mnoho let sklízí posměch jedno zvolání. Já jsem na jedné velké manifestaci na Václavském náměstí cítil, že ke konci nějakého mého projevu či vystoupení by mělo být něco vzletného. A řekl jsem, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Za tuto vzletnou větu, za toto zvolání sklízím 20 let posměch. Já bych se ale k tomu vrátil. My v éře toho ohromného rozvoje komunikací jsme zahlceni informacemi. Kolem té země koule lítají miliardy informací, jako viry, jsou přenosné z kohokoliv na kohokoliv. A já bych rád opakoval to, co kdysi říkal Josef Šafařík, totiž, že je dost velký rozdíl mezi informací a pravdou. A čím se liší pravda od informace? Liší se právě tím, že není anonymní, že nepřelétá jako nepolapitelný virus, ale že za ní někdo ručí. Mně se zdá být to osobní ručení jakousi naprosto substanciální složkou pravdy. A to dotyčné zvolání tím, že tam je též zmíněna láska, tak jakýmsi způsobem prstičkem poukazuje právě k tomu fenoménu toho osobního ručení, toho čehosi velmi lidského, svým způsobem nebezpečného, riskantního, čím je ta pravda zaručována. Mně se zdá, že to je téma, které se nám vrací, které bychom si měli připomínat a které mimo jiné ukazuje, že vůbec neskončila éra diktatur a totalitních systémů. Ona možná skončila v té klasické podobě, jaký známe z 20. století, ale rodí se nové, daleko sofistikovanější způsoby ovládání společnosti a vyžaduje to bdělost, opatrnost, obezřetnost, studium, nadhled. Abych, mám-li uzavřít vzletným zvoláním, tak bych zvolal lidé bděte.
2: Václav Havel, děkujeme za tu vzpomínku na tuto osobnost veskrze nezapomenutelnou. Aleši, ke zpěvu je připraven Lou Reed, proč právě on?
3: Tahle ta písnička, která zazní, byla jedna z nejoblíbenějších pana prezidenta Václava Havla. No a pokud byste na něj chtěli zavzpomínat třeba i dnešním obědem, zjišťoval jsem to, dvě jeho nejoblíbenější jídla, neděste se, nebudete muset sahat hluboko do peněženek, dejte si buď lečo, nebo smažený květák. Ty mýval nejraději.
4: Aleš Cibulka a Červen Koberec. Ještě jednou díky, Aleši, měj se pěkně, zítra naslyšenou a tady je Lou Reed.
3: Mějte se krásně, děkuji moc a ať ta pravda konečně zvítězí. Pan prezident měl radost. Hezký den. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Samozřejmě i dnes od nás k vám pozvánka na blízká setkání, dnes trochu v premiéře, protože my sedíme v jednom rozhlasovém studiu s Markem Němcem, který bude průvodcem blízkých setkání dnes. Hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne vám, drazí kolegové, i vám, milí posluchači.
2: Teď jsem si nebyl jistý, jestli tam bylo drazí kolegové nebo drzí kolegové, ale vlastně i proto o tom mluvím, že mě zajímá, jestli, Marku, víte, zjišťoval jste, anebo to možná víte, co to znamená maškrtnica?
1: Ha, samozřejmě, já jsem připraven na rozhovor, takže zjišťoval, je to něco mezi čučorětkou a vankušem.
2: A do to je přesné.
1: Tak, ale nebo, možná, že to nebudeme úplně prozrazovat. Každopádně, je to jedno z těch slovenských slov, které jsem neznal a já jsem zvědav, kolik posluchačů ho zná a ví, co znamená.
0: Ano. A tady takový hezký oslý můstek od tohoto slova k vašemu hostovi. My se dnes dostaneme k pečení. Slyšeli jsme už upoutávku a chlebu a vy jste říkal, tedy alespoň jsem to z té upoutávky tak pochopila, že nejste příliš rukodělný v pečení chleba. Je to o trpělivosti nebo o té rukodělnosti?
1: Víte, upřímně, já spíš postavím tu pec a pak to musí někdo upéct. Takže já jsem se nedostal v tom procesu k tomu pečení, ale jsem někde u toho cementování té pece. Takže hluboce se tomu obdivuju. Já sám jsem, a tak jako s mírným pousmáním, musím říct, že vnímám takový to kultivování toho kvásku, to, že se předává z lednice do lednice, že je možné ho dokonce v Praze přes nějaký blok si dávat a půjčovat, že je taky vyhladovělý někdy a že je potřeba ho zakrmit, tak mám pocit, že to je takový nový člen rodiny a pro mě je to děsivá informace, protože mám pocit, že to je další dítě.
0: Kvásku. Já jsem měla spíš pocit, že se hovoří o mužích. Dobře.
2: To byl jenom pocit.
1: Ano, máme ho v lednici a je potřeba ho občas krmit. Ano.
2: Kvásková mapa se to tuším jmenuje.
1: Kvásková mapa, ano.
2: Tam, kde se předává ten kvásek. Víte? Já teda občas peču, ale do kváskového chleba jsem se ještě nepustil. Jako nemám tu odvahu. Mám pocit, že to je těžký. Jako.
1: Já si pamatuju, že kdysi dávno jsme bydleli v Bubenči a tam skutečně byla nějaká komunita těch místních bubenských žen, které přes nějakou stránku si ten kvásek půjčovali. A to je velmi dlouho už, ale tohle to vypadá jako sofistikovaná mapa, skutečně organizovaná kvásková taková jednotka.
2: Já jenom připomenu, že celé to naše povídání tady směřuje k tomu, abychom vás pozvali k dnešním blízkým setkáním a vůbec si nejsem jistý, jestli jsme řekli jméno hosta.
1: Neřekli.
0: A to je moje poslední otázka, protože tohle to všechno byla návnada. Kdože bude vaším dnešním hostem?
1: Mým dnešním hostem bude Juliana Fischerová, alias tedy maškrtnice, ale my neprozradíme, co to tedy znamená.
2: K poslechu blízkých setkání zve Marek Němec, my moc krát děkujeme a samozřejmě vy poslouchejte i dál dvojku, protože blízká setkání tady budou po 11. hodině. Marku, ať se to všechno vydaří a dobrou chuť k tomu chlebu.
1: Ano, a dobrou chuť i vám.
2: Jako samozřejmě největší výzva je, když přijde takový host do blízkých setkání, jestli přinese ochutnat.
1: No, tak.
0: Jsme zvědaví.
1: No, každopádně já už trochu pomlaskávám, IP Pavlov se už otáčí v hrobě.
3: Český rozhlas dvojka.

0: Kdybyste náhodou opravdu nevěděli, co je to ta maškrtnice, jak jsme před chvílí nastínili s Markem Němcem, jakože já jsem to ještě před 9. hodinou dnes nevěděl, tak se samozřejmě zaměřte na další minuty u nás na dvojce.
1: Je to tak, protože jak už jsme prozradili a pozvali, blízká setkání startují hned po 11. hodině a další zpravodajské relaci, kterou přinese Naďa Procházková, my dva, tedy dva na dvojce, se budeme loučit.
0: Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou zase zítra, tedy v úterý mezi 9. a 11. ale nezapomeňte, že dvojka pro vás vysílá 24 hodin denně, pořád je co poslouchat.
1: Těšíme se na vás, budou tu dva na dvojce, tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová.
2: Stopy fakta tajemství na dvojce.
3: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
2: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
3: Stopy fakta tajemství.
2: Vždy v pondělí po 18. hodině
3: na dvojce.
4: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 150 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Začíná jednání vlády. Kabinet bude řešit třeba novelu školského zákona. Kauze Dozimetr dnes vypovídala bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová. Počasí zpočátku bude oblačno s mlhami, postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Změnu školského zákona by dnes mohla projednávat vláda. Podle ní by se asistenti měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvod vysvětlil ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga.
2: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
0: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Změna by měla začít platit od září příštího roku. Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová dnes ve své svědecké výpovědi v kauze Dozimetr řekla, že za hlasování v radě čelila šikaně a bossingu. Měla neshody s více lidmi ve vedení Prahy, největší s dnes obžalovaným bývalým radním Petrem Hlubučkem. Později se snažila vyhýbat jakýmkoliv společným jednáním. Spory s ním i dalšími měla třeba kvůli projektu Nového Lošovice a dalším zakázkám. Obvodní soud pro Prahu 9 pokračuje v hlavním líčení kauzy. Jde v ní o údajné ovlivňování zakázek na magistrátu hlavního města a pražském dopravním podniku. Obžalobě aktuálně čelí 6 lidí a 2 firmy. Všichni vinu odmítají. 4 lidi uzavřeli dohodu o vině a trestu. Varovný systém pro mobilní telefony, takzvaný Cell Broadcast, má začít v Česku fungovat od února příštího roku. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Zpráva s upozorněním na konkrétní kritickou situaci, jako třeba povodně, rozsáhlé požáry nebo i dronové útoky, má přijít na všechny mobilní telefony v oblasti i s radami, co v tu chvíli dělat. Systém je teď podle Metnara ve zkušebním provozu.
3: Toto vyrozumění bude chodit bez ohledu zamčený, nezamčený telefon. Prostě do daného teritoria bude tato zpráva a ta zpráva o tom, jak se mají lidé zachovat, chodit na všechny přihlášené mobilní přístroje kompatibilní v tom daném teritoriu.
0: Cell Broadcast začal připravovat už Metnarův předchůdce Vít Rakušan z hnutí STAN. Podle něj je dobře, že spuštění nenabírá žádné velké zpoždění s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci. V Česku bude tento týden pokračovat slunečné ba bílé léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má měnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. A podle Českého hydrometeorologického ústavu zůstanou teploty pod 20 stupni i o víkendu.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: A počasí dnešní většinou bude oblačno, hlavně v severozápadní polovině Čech místy mlhy. Během dopoledne se postupně začne vyjasňovat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem na 13. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje na 8. kilometr. Tam stále překáží osobní auto, v pravém pruhu zdržení je 20 minut. Silnice 43 mezi Svitavami a Brnem je v Lipůvce neprůjezdná, zasahují tam uvážné nehody nákladního auta s osobním. Na místě je vrtulník záchranářů, můžete objíždět osobními auty přes Čebím a Kuřin. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už blízká setkání a Marek Němec.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí
4: blízká setkání Marka Němce.
5: Krásné pondělí dopoledne, vážení a milí posluchači. Pojďme na začátku týdne trošičku zpomalit, protože si budeme povídat o něčem, co ke zpomalení přímo vede. A to je pečení, vaření a věnování se alchymii chleba. Říká se, že chleb je jedna z nejdůležitějších věcí na světě. Mouka, voda, sůl, jenže každý, kdo se někdy pokusil upéct opravdu dobrý chleba, ví, že v téhle jednoduchosti se skrývá skoro alchymie. Moje dnešní hostka, o ní ví poměrně dost, Juliana Fischerová, kterou možná znáte spíš jako maškrtnicu. Vítám u nás ve studiu. Dobrý den.
6: Děkuji, dobrý den.
5: Děkuji, že jste si udělala čas a že jste přijela zpomalit naše posluchače. Dokázala jste z domácího pečení udělat téma pro tisíce lidí. To je pozoruhodná věc. Vaše stránky na sociálních sítích sleduje zhruba 100 tisíc lidí. Také jste dokázala možná přesvědčit lidi, že kvásek není nějaká strašidelná hmota ve sklenici, ale že to je živý organismus a to mi budete muset vysvětlit, protože já jsem naprosto nepolíben pečením. Ale také možná učíte lidi, že dobrý chleba se nedá uspěchat. Vaše profesní cesta původně ale vedla úplně jiným směrem. Jak se to stalo, že jste se stala blogerkou, víceméně spisovatelkou nebo pisatelkou, vášněvou čtenářkou a takovou bytostí šířící kvásek po nejen českých zemích, ale i po zahraničí?
6: No, to se stalo asi právě souběhem mnoha okolností, ať už právě tím, že člověk třeba, nebo já, ráda od malička čtu a bavilo mě jako malinkatou i psát a vymýšlet různý příběhy a dělit se o to s ostatními, tak když jsem skončila gymnázium a začala jsem studovat vysokou školu, tak jako každý správný student jsem hledala správný způsob, jak prokrastinovat. To znamená nepsat to, co se má psát do školy, ale psát něco bokem a ideálně teda ještě k tomu se tomu věnovat, to, o čem píšu. A nějakým záhadným, no, nebylo to až tak záhadný, ale jako byla to zábavná shoda okolností, že můj kamarád, kolega Martin Kuciel, zvaný Cuketka, dneska už tolik nepíše, dneska se zase pro změnu věnuje spíš keramice a původně to byl taky jako medic, tak, tak se zhostil kvásku v Kodani, dovezl mi ho a věděl, že tou dobou už jsem jako pekla, ale že to nějak vždycky skončilo. A dovezl mi ten kvásek z Kodaně a mě bylo prostě už strašně blbé ho zabít. Jakože znovu to zabít. Takže a zároveň přesně zkouškové nebo nějaké jiné období, kdy máte dělat něco jiného, tak jsem si řekla, že tu svoji cestu budu teda zapisovat. Takhle to začalo. Ve zkratce.
5: Takže vy jste si ten kvásek kultivovala. My jsme si povídali taky o tom, ještě než začal dnešní rozhovor. Jak starý kvásek vlastně máte? A došli jsme k tomu, že máte nejstarší kvásek, respektive je starší než vaše nejstarší dítě. Je to vaše první dítě, ten kvásek?
6: No, možná jako takhle, tak tím, že už nějaké kvásky po cestě umřely a to se naštěstí o těch dětech říct nedá, tak ten kvásek, ano, jako kontinuálně je to teda to první dítě, o které se teda starám asi dobře. A pak přišli, to bylo na zkoušku, a pak přišli ty skutečné o docela dost let pozdějc ten kvásek a ta mapa, která kolem toho pak vznikla, tak to je nějaký přelom roku 2011-12.
5: No tak já se těším, že si budeme povídat o kvásku, o chlebu a pokud budeme tady ve studiu mlaskat, nezlobte se na nás.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Juliana Fischerová je mým dnešním hostem v Blízkých setkáních. Ještě jednou vítejte.
2: Díky.
1: Já bych se tak pokusil mírně načrtnout posluchačům rozpětí těch vašich činností, což je pozoruhodný. Vy jste, kromě toho, že máte kurzy pečení, že školíte pekárny, nové pekárny, vzniknuvší v naší zemi, že se věnujete kváskové mapě, což mi budete muset vysvětlit, mě taky zajímá, jak tohle funguje, tak... Také spolupracujete na dobročinném projektu Cook to Help.
2: To je
1: krásná bohulibá činnost a to mě zajímá, jak tohle funguje.
2: To doufám, že ještě se letos k tomu dostaneme, pomalu bude ta doba.
1: Ale... Přál bych vám, aby. Ano, musíte zakrmit kvásek a pak budete mít čas na Cook to Help.
2: Doufám, že jo.
1: Zároveň také na stránkách Na lovu s kočárkem trošičku mapujete prostředí, pokud je to pořád ještě aktuální.
2: To už se trošičku utlumuje.
1: Už vám to chodí to dítě.
2: Ono už to dítě právě chodí.
1: Teď, tak na lovu bez kočárku.
2: Na lovu bez kočárku, to jsme s kamarádkou právě Zuzkou Dvořáčkovou ano, dělali. A teď, jak to dítě moje má 3 roky, tak už, jakoby, už je to takové pomalejší. Nebo rychlejší.
1: Je to rychlejší, přesně. Takže to budou vlastně takový krátký jenom spoty, kde člověk může dostat limonádu nebo nějaký kafe, no, anebo něco dobrýho do žaludku.
2: Spíš je otázka, jestli se člověk vůbec k nějakému tomuhle typu blogu ještě dostane, když právě není jakoby na té mateřské dovolené, tak je to takové, že už právě ve chvíli, kdy tam nejste doma, že jo, s tím dítětem, tak už není čas na ty kafička tolik. No.
1: Pojďme ještě se vrátit k tomu kvásku. Pro mě to je opravdu fátum, je to zahaleno takovou mlhovinou. Mám pocit, že to je trochu dítě a že nechat umřít kvásek je málem trestný čin. Pojďte nám říct, co to vlastně ten kvásek je. To je vlastně jednoduchá věc.
2: Jednoduchá a tak složitá, jak jednoduché věci bývají.
1: Přesně tak.
2: Tak kvásek je směs mouky s vodou. To by byla ta jednoduchá část, která se nechá přirozeně spontánně zkvasit. Je to asi tak jednoduché, jako třeba víno. Jo, to je v podstatě taky jenom, někdo by řekl, schnilá šťáva z bobulí. Ale na základě toho, jestli prokvasíte při takové teplotě nebo jiné teplotě, jestli to necháte ležet na těch slupkách déle nebo méně, jestli to zakvasíte nějakými šlechtěnými kvasinkami nebo ne, tak ze stejných hroznů může vylíst diametrálně odlišný výsledek. Tak asi tak jednoduché to je, že vlastně víno je taky jenom teoreticky jedna surovina. Dobře, když nepominu nějaké jakoby prostředky k tomu, tak stejně tak jednoduché je to s tím kvasem. Teoreticky vám stačí ta mouka s vodou, která se nechá zkvasit taky za takových jako teplejších teplot a čekáte, co se stane. A buď se stane něco dobrého, to znamená vykvasí ty správné kultury, nebo nevykvasí nic, a nebo vám tam vykvete něco, co jste vypěstovat nechtěli, protože pochopitelně kromě těch kvasinek a bakterií, které jsou nám sympatické, se tam můžou vyskytovat i bakterie nebo plísně, které vám už až tak sympatické nejsou a neměly by být. To znamená, že když ten osudový okamžik jako přijde a náhodou se zvrtne správným směrem, tak je docela fajn to udržovat, protože než se dostanete k nějakému stabilnímu rytmu a opakování, kdy to zopakujete a probublá to dobře několikrát, tak to trvá, dejme tomu, od nuly týden. A jakoby týden, když se o něco staráte postupně 2x až 3x denně, tak vám to trošičku přiroste k srdíčku.
1: To se může stát, že ta citová vazba opravdu vznikne.
2: Ta citová vazba nastane a proto je vám potom tak trochu hloupé to zabít, nebo když to potom jako dostanete s tím příběhem od kamaráda, který vám to dovezl až daleké krajiny, tak vám je to taky znovu jakoby trochu blbé zabít. Ale někteří lidé k tomu nemají až tak citový vztah a klidně si zakládají jednou ročně prostě pro zábavu kvásek a nepokračují s žádným 500letým příběhem. Každý to bere jinak. Důležité je, že hlídáte, aby tam byly ty správné kultury, když to nesplesniví, tak více mě máte dobře našlápnuto. Když z toho leze dobrý chleba, tak je to dobré. Když z toho leze zdrcla věc, kterou můžete zabít protivníka, tak víte, že ten kvas nekvasí a možná klidně můžete s klidným srdcem začít znovu.
1: To znamená, skutečně jsem schopen to poznat podle plísní, podle probublávání a podle toho, jak také
2: voní
1: ten klasek
2: voní a chutná. Vy to buď můžete zkoumat, takhle ty plísně, ty bych vynechala, ty tam prostě, když se objeví, tak jste skončil, jo? Ano, to nemá smysl pokoušet. Ale pokud ten kvásek bublá, to znamená, jsou tam přítomné kvasinky a je jakoby jemně navinulý, kyselý, tak to znamená, že tam je i nějaké to mléčné octové kvašení, tak jste na dobré cestě a to je právě to, co ten kvásek potažmo i chleba potom trošku zakonzervuje, že je to trochu kyselé.
1: No ale, ano, ale teď přichází
2: ta další
1: fáze. A teď to musíte
2: ochutnávat a očichávat tím to poznáte nejlíp, nebo můžete to vzít vědeckou metodou, to znamená měřit třeba pH, titrační kyseliny a takové věci.
1: Tak já bych použil měřič z bazénu, což je asi nesmysl, že?
2: No,
1: tak
2: ne,
1: vlastně
2: prostě...
1: to, ano, takhle kultivovaného kváskového démona máte před sebou. Vlastně nebylo to vůbec nic a musím ho zakrmovat taky.
2: A musíte ho právě krmit. Ono to postupně, jak to spotřebovává tu mouku, kterou tam jako přidáte do toho zárodečného média, vlastně přidáváte další mouku s vodou, což je další jako krmivo, tak po čase to jakoby začne zase klesat. Jo, vybublá to a začne to padat. Tak to je takové dobré znamení, že už je to vlastně snězené a je čas přidat tomu potravu znovu.
1: Tak Juliano, na to, že tvrdíte, že pečení je meditace, tak jste mě trochu vystresovala už jenom tou přípravnou fází. A my si budeme povídat po písničce o tom, proč se nám chleba také třeba někdy nepovede. Juliana Fischerová.

0: Julianou Fischerovou si povídáme o pečení chleba, o vaření a o jídle tak vůbec, ale pořád jsme ještě u toho kvásku. Poznáte vy, Juliano, že ten chléb třeba byl upečený z dobrého kvásku, nebo ta technologie toho pečení a té následné potom činnosti s tím těstem přebije tuhle tu zkušenost nebo tu znalost toho kvásku?
1: To je super otázka a je to tak, že v té střídě, když mi to jako pošle někdo jako fotku, tak se některé věci dají teoreticky odhadnout, ale ideální je to právě ochutnat a zeptat se ještě na ten proces celý, jak probíhal. Nicméně platí, že z blbého kvasu se peče dobrý chleba hodně špatně. Jo, že ta technologie následná úplně dobře nepřebije to, že to vlastně nekvasí. To je podobné jako začít péct kynuté buchty z prošlého droždí. Jo, jako s trochou štěstí, za 3 hodiny místo za 1, teoreticky jako poposkočí, ale i když máte nádherně vyhnětené těsto, i když tam dáte dobrou náplň, tak to prostě nekyne tak, jak má. Takže přesně, ta technologie jako doplňuje ten kvas a z dobrého kvasu naopak je velmi těžké upéct úplně špatný chleba.
0: Tak to je pro mě nadějná informace. Ano. Stačí pořídit dobrý kvas. Každopádně existuje třeba něco taky jako taková kvásková nevěra, že máte doma kvásek, přinesete si kvásek od někoho jiného, kamarád pošle z Belgie, vy ty kvásky spojíte. Dá se tohle dělat? Co z toho vzejde?
1: Nevěra, to je zajímavá myšlenka, že bych jako jedala k sobě, jeden by žádl na druhého a umřel by z toho žalu. Tak to se mi ještě nepřihodil, ačkoliv jsem tento hřích už teda provedla a zvu jsem právě občas i zahraniční lektory a ráda si od nich ten kvas vezmu a nechám na sebe závistivě koukat a žijou v pohodě. A většinou to teda dopadne tak, že mě to počase přestane bavit a buď ten druhý kvas jako umře, protože se o něj nestarám, nebo právě čas tam klidně přidám do toho svého. To jsem ostatně udělala nakonec s tím kodenským tehdy, že jsem jako spojila je dohromady a děj se vůle boží nebo kvasu.
0: Víte, co je krásné, že když řeknete, že třeba ho nekrmíte a tak jste ho jako zabila, tak se vlastně u toho tak trochu stydíte, jako kdybyste spáchala nějaký hřích, tam ta citová vazba je úplně evidentní.
1: Protože samozřejmě vidím ty posluchače, kteří by toto nikdy neudělali. A tady ten člověk, který...
0: Ten odborník, který hlásá, jak se to má dělat.
1: Jak se to má dělat, klidně jako občas...
0: Kovářovic kobyla.
1: Ale ten jeden drží, pozor, jo, to zas jeden
0: a,
1: drží.
0: A ten jeden, to je rok 2011.
1: To je ten vlastně nejstarší, jo, ten
0: tak drží. Kmet... No. S berlou, tak ten drží.
1: Nevím, jak se to přepočítá, jestli je to jako u psů nebo...
0: Každopádně domácí pekář zažívá zvláštní emoce. Večer zadělá na těsto, ráno otevře troubu, čeká, jestli z ní vytáhne nádherný bochník nebo předmět třeba připomínající dlažební kostku. Jaká je nejčastější chyba, kterou začátečníci při pečení chleba dělají?
1: Nejčastější chybou je právě to, že nemají zmáknutý ten kvas. To znamená, když ho zakládají, tak už jsou natěšení, že ten třetí den, jako Ježíš vstal z mrtvých, tak vás už taky. A jakoby jo, už třeba vstal, ale ještě to není úplně v kondici, takže rychle jako zadělají a diví se, že to není jako z toho obchodu, tak to je jedna věc, takže příliš jakoby mladý kvas nebo nevyzrálý, že to prostě se strašně bojí, aby právě nezačal padat, tak ho použijou ještě ve fázi, kdy ten kvásek jako roste, to je taky taková další jako chyba, že ten kvásek ještě vlastně není hladový a vy už mu dáváte další mouku a ještě to zabrzdíte solí a teď to těsto nekyne, je to celé takové smutné, takže to je jedna chyba. Ten kvás. Pardon,
0: zase jsme
1: nutit,
0: u kvásku, zase
1: nudit, ale je to tak, je to na tom kvasu. Potom mívají problém s tím, že ho třeba nedostatečně umí vypracovat to těsto, to možná, jestli jste někdy třeba pomáhal babičce nebo mámě v kuchyni, tak je to, že hněteš těsto, dokud se neodlepuje od stěn mísy. A ono je to docela dřina to udělat správně, takže pak, když to těsto je dobře vyhnětené, tak hezky drží objem, když je to tak napůl. Tak dost často ten objem tak dobře nedrží, takže jako vyleze z toho dobrý a třeba i chutný chleba, ale jednoduše ta struktura není tak příjemná. Ale neměla by to být dlažební kostka. No a pak samozřejmě jsou různé jako niance ohledně pečení chleba. Jestli chcete právě dobrou tu kurku jako z pekárny, tak si s tím trošku musíte hrát. Musíte třeba mít nějakou jako tlustější podložku, na které pečete a je dobře nahřátá, nebo máte nějaký prostě litináč, ve kterém to zavřete a udělá to takový jako efekt pece. A když to nemáte, tak jako říkám, pořád to bude dobrý chleba, ale třeba už ta kůrka nebude taková. A teď záleží, co je ten váš, jako, co je ten váš jako chleba metan, s velkým chá.
0: A co je váš chleb s velkým, s velkým chá?
1: Já nemám oblíbený chleba, já mám jenom chleby, které jsou dobře upečené a udělané, to znamená, každý žánr má své, to je jako zeptat se mě na oblíbenou knihu, to taky nemám, v každém žánru je něco.
0: Jak moc třeba záleží na mouce?
1: Hodně, protože vám třeba usnadní to hnětení, nebo jakoby to vypracování těsta, když máte mouku, která je slabá pekařsky, tak se můžete snažit hodně, ale určité množství vody do ní zapracujete, takže vám to těsto pak teče a je to jako placaté a nepříjemné.
0: A pro mě jako pro laika, čím to je, že se těsto někdy zvedne krásně a někdy naopak se jako neděje vůbec nic?
1: To je právě tím, když jednak se vrátíme k tomu původnímu kypřidlu, jestli vůbec fungovalo kvas nebo droždí, potom to vyhnětení a potom, jestli jste to třeba nepřehnal s tím kynutím, že občas jako člověk, aby to bylo jako extra nadýchané, tak třeba ty housky nechá na tom plechu ležet dlouho a oni už začnou se trošičku pak jako, oni se krásně nafouknou a vy to pak dáte do pece a ono to splaskne, tak to je překynuté už vlastně, no, už to nemá tu sílu.
0: Dá se to zachránit ještě tohle?
1: Když je to překynuté, to je už jako těžko, protože ono už to spotřebovalo často tu trošku volného cukru, co tam mělo a po druhé nebo po třetí už jako to zrovna nenakyne. Ale třeba když se tohle to stane někdy v létě, že jsem měla jako překynuté těsto, že jsem ho nechala kynout a nevím, jdu na zahradu poplít nebo na nějakou schůzku a pak přijdu a zjistím, že je tam hrnečku vař, tak jsem vlastně použila to úplně překynuté těsto ještě v míse, ne v ošatce, jako kvas, jo? Že jsem vlastně udělala větší dávku těsta, tohle jsem použila jako kvas a osolila jsem už jenom teda tu váhu té přidané mouky. A teda mám pak jako dvakrát víc chleba, než jsem potřebovala, ale nic jsem nevyhodila a můžu rozdávat.
0: Vidíte, tak to jsem se právě chtěl zeptat, jakou největší chybu jste udělala vy v procesu pečení, kdy?
1: Neustále nějakou chybu dělám a na tom se člověk učí nejvíc, že ty chyby dělá a nebojí se je dělat a na tom teda taky stavíte přátelství, protože ty chyby rozdáváte, prodáváte ve smyslu, jakože je to ještě docela dobrý, vem si to svým známým, takže vždycky je dobré jakoby začít péct a dělat těch chyb co nejvíc, to znamená co nejvíc se snažit.

0: Julianou Fischerovou si povídáme o pečení a teď tomu dejme takový trochu metafyzický rozměr, protože každý z nás se potřebuje nějakým způsobem hygienizovat. Vy jste někde v rozhovoru prozradila, že pro vás je pečení nebo věnování se té práci nebo řekněme tomu procesu, je to svým způsobem meditace. Popište, jak tohle vnímáte? Vy jste mě teď řekla, že jde o ten vjem hmatový hodně, no. Že pracujete s něčím, co přetváříte rukama.
1: Nejlíp funguje podle mě na to, abyste se na chvilku právě odpojili od svých myšlenek. Buď teda fakt se naučit jako meditovat, to znamená jenom být a vnímat soucno, což je podle mě jako nějaká nejvyšší forma, který skoro nikdo nejsme schopní. A pak forma prolamy, jako jsem já, je, ano. Že dělají nějakou prostě pomalou, jednoduchou, zoufale nudnou činnost, která jim ale naplňuje nějaký smysl dostatečně na to, aby od toho neutekli. Takže pro někoho je to třeba háčkování, pletení, malování, ano, to, že děláte právě kresbičky u telefonování nebo právě přednášek.
0: Je to taková zenová zahrada vlastně.
1: Ano, že tam přesně vytváříte zenovou zahrádku. No a pro mě je ta zenová zahrádka vlastně ta jako béžová barva toho tista. To je zoufale nudná záležitost, jo. To jsou různé odstíny béžové, na červenalé, na fialovělé, na šedlé, ale vlastně potkáváte se v těch pastelových set bejškic. A vlastně zahnětete to těsně. Jednak pozorujete to, jak to koukání do ohně. Pozorujete nejdřív, jak vám kvasí zoufale pomalu ten kvásek. Probublává to takhle nebo takhle. Ano. Vlastně potom zaděláváte to těsto, což je zase nějaká repetitivní i ruční činnost, když už se tomu věnujete a musíte pomaličku pozorovat, jak se to pod těma rukama nebo pod tím hákem toho robota nebo spirálou proměňuje. Tak to je zase jakoby strašně hezký, jak se ta struktura mění z břečky v takové až želé občas. A zase je to nějaké jako pozorování drobností. A nakonec, ale to teda funguje až spíš ve větším a mě to teda nejvíc baví, když nepeču ten jeden chleba, prostě děláte tu řadovou pásovou výrobu bez pásu, jo? Že to právě rukama všechno oddělujete, teď splétá někdo třeba ty houstičky nebo někdo dekoruje hrozně ty chleby. Ne, mě baví jako stáčet kvanta chlebu a prostě opečovávat je, balit je jako miminka do těch ošatek a na konci po dní a až

0: práce, máte spoustu chlebových miminek a máte i zázrak zrození, jo, k té meditaci. Jo, že vám tam vylezou ano, ano, ty krásná miminka bochničky.
1: Takže z hmatového přes ten vjem čichový.
0: Ano, a pak vlastně až k té chuti, kdy to teda ochutnáváte a ještě nakonec tam máte ten vjem toho sdílení, že jo, což je to nejhezčí, protože ten chleba je hrozná nuda dělat v jednom. Vy máte úplně stejnou práci s jedním jako z pěti nebo šesti, takže je potom super, že to vlastně můžete šířit a máte dobrou záminku se s někým potkat, předat si ten chleba, něco rychle probrat a můžete zase začít znovu. Jo.
1: Chleba jako sociální fenomén vlastně?
0: Chleba jako sociální fenomén podle mě funguje velmi dobře, ještě přesně přes to šíření kvásku, že kdyby někdo jako jste nechtěli někomu napéct chleba, protože to je těžký trefit se do rozvrhu a tak, když nemáte jako vysloveně korporát, kam to můžete nosit, tak ten kvásek právě vám třeba umožní někoho potkat.
1: Řekněte mi, jak já poznám v pekárně, v takové té klasické, že kupuji dobrý chleba?
0: Dobrý chleba je ten, co vám chutná. Takže to já vám nebudu kázat, který chleba vám má chutnat. Někomu chutná spíš prostě 100% žitný nebo více procentně žitný. Někomu chutná bílá peřinka jako v Chorvatsku. A kdo jsem já, abych rozhodovala, co vám konkrétně bude chutnat a co je teda dobrý chleba pro vás. Ale za mě dobrý chleba je dobře upečený, není to taková ta nudná žlutá lemura a je, má jakoby jako hezkou střídku, ale zase to se vztahuje k tomu, z čeho je udělaný, to znamená, když je celozrný, tak od něho nebudu čekat, že bude vypadat jako extrémně nadýchaná bageta. Takže musím znát ten kontext a když to chcete úplně exaktně, tak i v malém řemeslném pekařství se můžete zeptat na složení a máte na to nárok, takže oni vám ho třeba i kvůli alergenům dají a vy si řeknete, jo, tak prostě vím, že mi třeba dělá chleba z droždí špatně, že mě po něm pálí žáha, tak super, tady to mám černý na bílým, není tam, tak si můžu být jistější. To je taková jako nejpragmatičtější odpověď.
1: Když kupujeme třeba kváskový chléb, tak je automaticky jasné, že kupujeme kvalitnější chléb? Nebo je to jenom záležitost tolerance naší peristaltiky a našeho organismu právě z droždí třeba pálí, z kvásku ne?
0: To je vysoce individuální záležitost. Čistě teoreticky ten kvasový chleba může mít trošku lepší glykemický index, může se někomu trávit lépe, vydrží déle, ale to, jestli to bude platit pro vás, to já vlastně nevím. Jsou zase, a teď jako jsem samozřejmě ďáblův advokát, protože já to strašně obhaju, ale znám i lidi, kteří po kváskovým chlebu pálí žáha, takže fakt vám nedokážu říct, že je to 100%, nicméně jakoby tyhle benefity jako do určité míry může mít. Nicméně, když si dáte celozrnný drožďový chleba a oproti tomu kváskový, ale bílý chleba, tak jakoby je to s tím glykemickým indexem takový jako docela složitější, jo? Nebo když někdo si řekne, jo, tak já prostě si dám kváskový, já nevím, koláče, no tak jako super, dal si kváskový koláč, ale možná si měl dát radši plátek obyčejného chleba, jestli držíš dietu, jo? Že vždycky záleží na kontextu.
1: Řekněte mi ještě, kolik by měl podle vás stát dobrý chleba, tak abychom uvažovali normálně. Aby to nebylo o tom, že si koupím chleba za 270 korun.
0: Mm-hmm. Ani za 60 dolarů ten newyorský?
1: Ani za 60 dolarů. Minimálně tady u nás, teda v Česku.
0: To
1: dá se to nějak zhruba vyčíslit?
0: To je asi jako kdybych říkala restauratérům, kolik si mají říkat za oběd. To je jako vysoce individuální záležitost, která vychází z toho, kde platí ten nájem, kolik platí těm svým pekařům a z jakých surovin prostě pečou nebo vaří. Takže jako dobrý chleba, a teď v jakém objemu? Dobrý chleba, pokud ho dělá jako malá pekárna, tak se velmi těžko jako napeče pod 100 korun za kus, protože jednoduše tam, pokud se bavíme o té malé pekárně, že všichni chceme tu malinkatou sousedskou roztomilou pekárnu, kde to pečou teda na místě a oni to nevozí a ráno tam voní ten čerstvý chleba, no jo, ale oni to tam upečou třeba maximálně 200 kusů za den a k tomu třeba 100 až 200 kusů pečiva, tak si to rozpočítejte s nájmem a s těmi platy a prostě jakoby pod tu stovku za kus se nedostanete.
1: Tak teď jsme každopádně zpomalovali, meditovali jsme, no ale vy, proto abyste mohla meditovat, jezdíte, šíříte tu kulturu chlebovou po republice, ale i v zahraničí a i o tom bych si s vámi rád povídal. Juliana Fischerová.
2: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií. Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Posloucháte Blízká setkání Marka Němce
2: na Dvojce.

0: S Julianou Fischerovou a chleby teď budeme cestovat, protože vy školíte české pekárny, malé české pekárny, které stojí o to, abyste se s nimi podělila o vaše zkušenosti. Zároveň jste také pekla koláče ve Spojených státech, byla jste v Chicagu a nejenom tam. Jak tohle to vzniklo? Pojďme rovnou do té Ameriky.
1: To vzniklo tak, že jestli krajanovi něco chybí, tomu československému, potažmu středoevropskému, tak to je vždycky chleba, protože máme velmi specifický chleba a máme takovou tu pekařskou domácí kulturu, právě kterou v Americe třeba docela postrádají, jo? Že zatímco tam je běžné koupit si koláč v boxíku všeho druhu, tak my tady i ti lidi, kteří vlastně říkají, že nepečou, tak ve výsledku každý druhý tady nakonec o víkendu upeče aspoň tu litou buchtu, tak ze základních surovin. No a často právě ti lidé, kteří se takhle odstěhují, tak mají tendenci dělat různá komunitní a krajanská setkání, angažovat se, že jsme docela družný národ. A společně teda se Slováky většinou ty akce vznikají jako společně. No a jednou z nich byla právě i Klára Moldová, ředitelka České školy v Chicagu, která přišla na ten kurz můj tady v Praze a hrozně se jí to líbilo. A říkala, no tak my občas takhle zveme prostě literáty nebo něco podobného, tak chleba je v podstatě taky kultura.
0: No
1: tak
0: samozřejmě.
1: Tak je to kultura národa, tak to zkusíme nějak vymyslet, aby to šlo. A jelikož zase já mám taky takhle přistěhovaleckou emigrantskou rodinu v Minnesotě, tak jsem říkala, tak jo, jestli o to stojíte, tak já to zkusím a zkusíme, aby to dávalo jako větší smysl, tak zkusíme to spojit, že oslovím i třeba komunitu v Minnesotě a uděláme jakoby tour, šňůru.
0: Šňůru s pečením.
1: Ano, vzala jsem i rodinu, abych si to trošku ještě zkomplikovala a vyjeli jsme na tuhle tu túru a bylo to hrozně hezký, byly to vlastně asi dohromady 5 besed a kurzů, jakože byly vždycky 2 kurzy, pak něco pro tu školu místní a pak nějaká beseda pro ty členy, kteří třeba nechtěli péct, ale chtěli si popovídat o tom všeobecném kontextu. No a nakonec ta Amerika i proto, že právě Klára zase viděla, že já už jsem tam byla, že i tam trošku začala ta moje cesta k chlebu v tom smyslu, že když jsem já zase byla na tom ještě Gimplu, tak jsem si tam odjela a první, co mi chybilo, byl pochopitelně chleba. Takže tehdy jsem začala péct v 18 ty svoje první chleby prostě ze špetky droždí a se spoustou času a zjistila jsem, jak málo stačí k tomu, aby se krajan dobře najedl.
0: Ano, ano. Když je to trošku česky, tak je to skvělé.
1: Jo, když to nemá jako 18-řádkové složení, tak to chutná víc jako domov.
0: Bylo na těch vašich kurzech ve Spojených státech možno zahlednout i muže, nebo to je výhradně ženská záležitost?
1: To není výhradně ženská záležitost. Tak pokud se podíváte do pekáren, tak muži jsou tam často přítomní, protože taháme těžká břemena, takže ta pekařina jako do jisté míry je poměrně mužská záležitost a doma třeba často začínají s tím ženy, protože začínají často v období, kdy jsou třeba s dětmi nebo tak. Na druhou stranu to dělají vlastně to samé i muži, tím chci teda apelovat na teda muže, nebojte se jít na rodičovskou a starat se o své děti a třeba upéct ty chleba. V každém případě i na těch kurzech v Americe i v Čechách chodí muži. Takže to z toho mám strašnou radost, že se potkáváme normálně, jakoby vyvážená společnost.
0: Co vám to cestování teď po české vlasti řeklo o těch malých českých pekárnách? Máte z toho radost? Máte pocit, že to směřuje dobrým směrem?
1: Mám z toho velkou radost, protože když jsme před těmi, kolik to je, 15-16 lety začínali jakoby s tím boomem té mapy, tak se nám ti větší pekaři jako trošku podle mě museli smát, protože fakt tady nic moc nebylo a říkali, ono to nejde, doma to nejde, pak říkali, jakoby zase doma zjistili, že už to jde, pak že teda v malém to nejde. To se taky už ukázalo, že to funguje a že dokonce už jsou ty řemeslné pekárny už jakoby ukrajují i z toho jakoby trhu. Teď jsem řekla několikrát, jakoby všem se omlouvám. Ukrajují z toho celkového trhu s chlebem a zdá se, že to je konkurenceschopné, takže mám z toho obrovskou radost, že se lidi navrací k tomu, že oceňují ten původní produkt.
0: To je skvělé, ale chleba jako společenský status a i to, co nás chleba může naučit, to budeme ještě řešit s mým dnešním hostem Julianou Fischerovou.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: S Julianou Fischerovou o něčem menším než o chlebu, o tom nejzákladnějším a nejzásadnějším jídle možná, o tom nejprostším, ale zároveň nejvznešenějším. Co vás na chlebu pořád ještě fascinuje i po těch letech?
3: Protože je pořád jiný, jako pořád děláte to samé a ono to pořád vychází do jistý míry jinak. To je asi to nejzajímavější, proč to děláme. Že je to právě jednoduché i s tou, dejme tomu, hlínou. Můžete zacházet pořád stejně a pak to trošku jinak vypálíte a vyleze z toho jiný hrníček. Tak to je na tom krásné, to je jako ten minimalismus je v tomhle úžasný. Takže to, že začínám pořád se stejnou věcí a stačí, že se jako maličko promění ta surovina nebo trošku ten proces a vyleze z toho diametrálně odlišný výsledek, to mě na tom baví.
2: Existuje pro vás chléb, který je třeba absolutním vrcholem? Něco, co je prostě naprostá meta a už dostižná?
3: To úplně to tak jako necítím. Já mám fakt radost, když se mi povede ten konkrétní chleba, na který mám zrovna chuť, ale stane se třeba, že nějaký chleba mi dlouho zůstává v paměti. Teď jsem byla v Německu a byla jsem v pekárně Erbelbrot, což je stará rodinná pekárna už léta letoucí a přes Vánoce tam ještě pomáhá 85-letý tatínek a jinak tam funguje jeho syn a prostě několika generační záležitost a dělají tam parádně ošklivý chleby. To jsou fakt chleby, které nevypadají hezky, mají pec, kterou umí jakoby využít i na dřevo nebo i na plyn a vůbec nejsou vizuálně hezký, ale pracují právě s tou surovinou z okolí, to je hodně žitný region. A mají tam fantastický žitný pečivo, všechno dělají z kvasu, tak ten jsem si uvědomila, že to je jako úžasný, že to je strašně dobrý chleba a přitom pořád jako dostupný.
2: Když cestujete, vozíte si kvas sebou? Měla jste ho i v té Americe nebo teď ve Švýcarsku?
3: Vozím si kvas sebou, protože tím, že fungují tím způsobem, jakým fungují, tak jednak nedokážu úplně zaručit, že když tam přijdu, tak budu moct udělat kurz, když tam bude mít někdo nějak vedený kvas, který třeba nebude úplně živý, tak to pak můžu odpískat celou akci. A druhá věc je, že i když mám jako dovolenou, tak často potom těsně po příjezdu nebo den až dva už zase někde učím školy, mám kurz a ten kvas je zvířátko, které má rádo svoje zvyky. To znamená pravidelné krmení v pravidelný čas při ideálně ještě pravidelné teplotě. Čili když bych ho já strčila na dva týdny do lednice, tak on to přežije, ale určitě to není na to jít rozjíždět novou pekárnu, protože tam by takový kvas být neměl.
2: Vidíte, já jsem se vás chtěl zeptat, jestli chléb změnil váš život, ale on ho do jisté míry určuje, takže ta otázka je téměř bezpředmětná. Co ale děláte, když nepečete? Umíte odpočívat a jenom tak koukat na kvašení, přestože k žádnému nedochází? Co vás nabíjí?
3: Mě nabíjí pochopitelně děti, mě docela nabíjí.
2: To byla taková povinná odpověď samozřejmě, nabíjí, ale teď myslím přesně. Vás.
3: Mě osobně mě nabíjí četba, já strašně ráda čtu, takže teď jsem se potřebovala vypnout a vrátit do dětství, tak jsem si přečetla za víkend asi 5 knížek od tadyho přečeta. Vlastně jsem si říkala, to je tak super, to mě úplně jako vyplo mnohem líp než třeba film. Jakože filmy mám taky ráda, ale mám zkušenost, že těkám, takže četba mě pohltí.
2: Pojďte ještě nám, nepekařům, dát nějakou dobrou jednu radu nad zlato, když bychom chtěli začít. Je to trpělivost?
3: Je to trpělivost a je to sleduj těsto, nikoli čas. Protože ty recepty vám vždycky říkají časy a ty nesouvisí s vaší realitou.
2: Inu, trpělivost kvásek přináší. Juliana Fischerová byla mým dnešním hostem. Mockrát děkuju za povídání.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dva gurmáni.
2: To je krása.
1: Opět vyráží do prosluněné Itálie.
3: Já už jsem se na tebe, kamaráde, strašně
2: těšil. Já taky.
1: Za novými místy, novými zážitky.
2: Bary v nos a kutě.
4: Buon appetito.
1: A hlavně skvělými novými recepty.
2: Jak vám hustne? Nádhera.
1: Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
2: Piazza Grande.
5: Já tady chci žít.
1: Premiéra ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Vláda připravuje lepší ochranu objektů kritické infrastruktury před drony a ostravský soud vyměřil bývalému poslanci Wolfovi roční vězení za ukrývání před trestem za dotační podvod. Bude polojasno až jasno a nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohli policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízení, jak řekl ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
2: Předpokládám, že ten selský rozum tam zůstal. Tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
0: Členové Bezpečnostní rady státu a jejího výboru pro protidronovou ochranu teď chystají také navazující návrh zákona, který má specifikovat objekty kritické infrastruktury.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Nezávislá senátorka, pražská zastupitelka Hana Kordová-Marvanová vnímala některé zakázky pražského dopravního podniku jako netransparentní a pro hlavní město nevýhodné. Ze strany tehdejšího náměstka primátora Petra Hlubučka, dříve hnutí STAN, a jeho stranického kolegy Stanislava Polčáka cítila šikanu, bossing a tlak na to, aby v pražské radě hlasovala podle jejich přání. Dnes to vypověděla před soudem v kauze Dozimetr, spojené s korupcí při zadávání zakázek na pražském dopravním podniku. Bývalý poslanec ČSSD Petr Wolf dostal za útěk před vězením roční trest. Politik si měl odpykat 6leté vězení za dotační podvod, ale uprchl do Paraguaje, kde se léta ukrýval. Dnes vinu přiznal a řekl, že všeho lituje. Soudce Tomáš Žatek při rozsudku zdůraznil i přitěžující okolnosti.
3: Je třeba zdůraznit, že ten protiprávní stav, který svým jednáním založil, trval takřka 13 let. Tímto svým jednáním mařil výkon trestu, poměrně důrazný výkon trestu, 6 let. A navíc jednal takto zcela vědomně, zcela plánovaně.
0: V Česku bude tento týden pokračovat babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější a místy se objeví mlhy i přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků a srážek a v pátek se ochladí na 10 až 15 stupňů. Letošní počasí poznamenalo úrodu ovoce. Podepsali se na ní jarní mrazy, krupobytí i dlouhodobé sucho. Podle Ovocnářské unie jsou největší škody u jablek a z dlouhodobého pohledu by mělo jít letos o druhou nejnižší sklizeň novodobého českého ovocnářství. Například palírna ve Starém Klíčově na Domažlicku teď kvůli tomu pracuje zhruba na 20% své kapacity, řekl provozovatel Vladimír Cízler.
4: Je to opravdu slabý, dělá se tak jeden, dva kotle za týden, víc toho není. No. Nejčastěji jsou to hrušky. Ta res opravdu letos nebyla, protože bylo sucho a podle toho vypadá i úroda ovoce, hromadu toho spadlo, je toho spousta červivýho, spousta napíchanýho, naplesnivělýho. Začínají teďka drobet jablíčka, byla nějaká švestka, ale žádná sláva to není.
0: První kameny zmizelých mají čestice na Strakonicku. Připomínají dvě obyvatelky tamního zámku, Helenu Abelesovou a její dceru Evu. Obě zemřely v koncentračním táboře, Eva ve 14 letech. Kameny jsou uloženy před vchodem do zámku a pod nimi je ukryta časová schránka se vzkazy. Psali je 14-leté děti z čestické základní školy, řekl iniciátor akce Dušan Vávra.
5: Protože se jich to bezprostředně dotýká. Samozřejmě Evišce bylo 14, když byla zavražděna v plynové komoře a z pohledu dnešního světa je prostě něco neuvěřitelného, že nacistický režim nedělal rozdíly mezi dospělými dětmi a vraždil je v průmyslovém měřítku bez jakéhokoliv emočního cítění.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: po ranních mlhách a nízké oblačnosti, které se rozpustily, bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 16. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy, zejména v Čechách, mlhy nebo nízká oblačnost. Večer v jihozápadní polovině Čech přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
6: www.nejlevnějšípneu.cz Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz Sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem na Prahu brzdí kamiony na 218. kilometru a popojíždějí až k omezení na 196. Osobní auta jedou pomaleji mezi Holubicemi a Rohlenkou. A silnice číslo 43 byla neprůjezdná po těžké nehodě nákladního a osobního auta v Lipovce. Už se jezdí aspoň jedním pruhem, ale kolony jsou oběma směry. To byly zprávy, Honza Kovařík je tu pro vás.
7: 6 minut po 12. pondělí 5. října. Před námi 5 poledních setkání v tomto týdnu. Pravda, s jednou výjimkou, ve čtvrtek bude tak moc laskavá a zastoupí mě v tomto pořadu kolegyně Jitka Asterová. Tolik tedy moje odpověď na otázku, která přišla do našeho staničního mailu a zněla, kdo tam. Do služby se tedy hlásí Jan Kovařík a protože mám zálibu v numerických nápovědách, potěším Kruťase, Libora a další, kteří na ní čekají. Dnes hledejte letopočet s ciferným součtem v intervalu od 17 do 27 a vězte, že v dnešním datu jsou k dispozici dvě použitelné číslice, myslím tím celé datum, včetně letopočtu. A celkem vám ke konstrukci hledaného letopočtu budou stačit číslice 3. V naší rodině jsme v hledaném roce byli už 4. A stále jsme se museli vejít do 2+0 na Škodovácké svobodárně. Uznejte sami, že to je opravdu protimluv, když tam žili 2 oficiálně se zdaní a s nimi 2 malé děti. No a do třetice, když už jsme u těch dětí, radost dětem větším, než jsem v tom roce byl já, začala dělat jedna vypečená kreslená čtveřice. 3 z nich byli kluci a 1 byla holčička, pokud to tak vlastně vůbec v téhle souvislosti můžu říct. No, na začátek myslím indicií víc než dost. Připomínám, při pondělku nikde nic nehledejte. Zkuste si vzpomenout a až budete mít pocit, že to víte, napište mi SMSku na 702 222 220 a nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz. Pokud zvolíte e-mail, budu rád, když připíšete vlastní vzpomínku na hledaný rok.
1: Byl jednou jeden rok.
6: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
1: na Dvojce.

0: Sugar, nikoli cukrovarnická, ale zamilovaná píseň, dozněla 11 minut po 12. hodině. Chvilku to vypadalo, že poprvé v dějinách tohoto pořadu nebudu mít žádný váš tip, než dozní úvodní píseň. To je tím, že jsme v dekádě, kdy se natáčeli a vysílali velmi krátké písně, ale pak jste se pochlapili. A mám tady například SMS-ku, která zní: Kamarádi, otazník, 1971, vykřičník. Těžko říct, jak to autor myslel. Zřejmě odkazuje na ten seriál. Eva ze Zlína: Díky, Honzo, vidím to na 70ky podle mé oblíbené písničky, možná 1971. Ahojky, Honzo, vidím to taky na 70ky. A ještě se podíváme dál. Majka: Podle numerologické nápovědy mi vychází 1996. Zajímavé. A ještě jedna. Václav z Ostravy: Pro dnešek typuje 1974. Rychlý pohled do vašich e-mailů. 1969 píše Josef z Německa. Totéž si myslí i Jana, která v tom roce maturovala. Hana si naopak myslí, že hledám rok 1977 a mává nám až z Havířova Bludovic. A nakonec Michal: Dnes jsem zamotaný jako klubko příze. Takže začátek sedmdesátek, otazník. Přišel na to Michal úvahou tatínek, maminka, starší sestra a malý Honzík, že jo? No, víte co, nechme prozatím Kovaříkovic rodinu na té svobodárně a pojďme se podívat, co se dělo pod zemí. V lednu hledaného roku měli důvod k radosti českoslovenští speleologové, čili česky jeskyňáři. Podařil se jim opravdu výjimečný objev a já jsem si pro zvukovou ukázku sáhl do pořadu Českého rozhlasu Region, který se jmenuje Česká nej. Průvodcem toho seriálu je herec Vojta Kotek.
1: Amatérská jeskyně v chráněné krajinné oblasti Moravský Kras je nejdelší systém přírodních podzemních chodeb u nás, dlouhý přes 40 kilometrů. Najdeme ji v Národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy.
0: No, my ji tam dnes najdeme, ale nejdřív ji museli v lednu hledaného roku, jak už chápete z názvu, amatérská jeskyně, objevit nadšenci. Ano, nebyl to tentokrát jaksi úspěch profesionálů. Možná o to byla radost větší.
1: Byl to objev zcela mimořádný i v mezinárodním měřítku. Její součástí jsou nejen proslavené punkevní jeskyně, ale i mnoho málo známých a veřejnosti nepřístupných jeskyní. Unikátní podzemní systém po staletí vytváří Sloupský potok a Bílá voda. Jejichž soutokem vzniká podzemní říčka Punkva.
0: Řeknu vám, číst si o historii toho objevu je strhující, jako by to byla nějaká dobrodružná kniha, jenže je to literatura faktu. Amatérští speleologové tehdy dosáhli v hloubce 110 metrů aktivního toku Bílé vody a pak objevili asi půl druhého kilometru chodeb, kterým se začalo říkat amatérská jeskyně. Dnes se jí ovšem říká téhle části stará amatérská. Začátkem srpna pak zahájili potápěčský průzkum na konci povodní chodby a 16. srpna za ním objevili prostory, kterým se dnes říká nová amatérská jeskyně. To byla radostná kapitola. A teď trošku smutnější část příběhu. Průzkum měl pokračovat o rok později, ale bohužel byl záhy přerušen katastrofální povodní, při které během mapování v nové amatérské jeskyni zahynuli Milan Šlechta a Marko Zahradníček. Já se ptám na ten rok, kdy měli amatérští speleologové radost, protože objevili nejdelší jeskynní systém u nás. Pište své tipy 702 222 220 nebo e-mailem na dvojka@rozhlas.cz.

0: Čaroděj Dobroděj dočaroval přesně ve 12.18 a vy jste, no, při pondělku docela zmatení. Je to pestré, to vaše typování, ačkoliv se třeba dva po sobě jdoucí typy opírají o úplně stejný důvod nebo nápovědu. Tak třeba Mára píše, to bude, Honzo, asi čtyřlístek a podle numerických nápověd to snad může být rok 1981. Chviličku předtím píše Ivča, zdravím do dvojky, 1969, podle muziky a čtyřlístku, vzpomínky žádné, byl mi pouze rok. No, pojďme dál, další nápověda bude pro ty, kteří v hledaném roce byli dostatečně velcí na to, aby je rodiče pustili na koncert a dokázali si doma vyargumentovat, proč nutně potřebují na vlastní oči vidět a na vlastní uši slyšet Beach Boys. Opravdu, v Československu v tom roce koncertovali slavní Beach Boys a ty koncerty se těšily obrovskému zájmu fanoušků. Zaplnili nejen velký sál pražské Lucerny, ale také dnes už neexistující hokejový stadion v Brně za Lužánkami a také beznadějně vyprodali sál gala koncertu hudební přehlídky Bratislavská Lyra. Beach Boys si pro pražský a brněnský koncert vybrali zajímavé předskokany, namátkou třeba Blue Effect, Syncopy 61, Progress Organization a další. A moderátorem a průvodcem koncertu, to je podle mého soudu velmi zajímavá informace, byl tenkrát dnes slavný ilustrátor a grafik, ale také jeden z prvních československých DJů Petr Sýs. Praga koncert prý tehdy dokázal tuhle věc uspořádat docela na poslední chvíli a byl to majstrštyk, protože v 66. roce tahle kapela dokázala ve všech žebříčcích a hitparádách porazit Beatles. Kdo z ostatních, kteří muzicírovali v té době, to o sobě může říct. A jak na to vzpomíná jeden z aktivních účastníků těchto koncertů?
1: Samozřejmě už jenom tím, že jsem přijela kapela, která byla v čele toho zájmu. Slavnější kapela tady nikdy předtím a až do příjezdu Rolling Stones pak v roce 90 nebyla. Tak už tím ta Lucerna byla nabitá, přetřískaná, bych řekl.
0: V přetřískané Lucerně byl i hudební publicista Jiří Černý. Jestli jste někdo z vás byli na tom koncertě, a to je jedno, jestli v Praze, v Brně nebo v Bratislavě, vezměte prosím telefon a zavolejte na 22 155 25 25. Rád bych slyšel vaše zážitky. A nebo nám aspoň pošlete svůj tip.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: It's All Right ve 12.24 hráli Beatles, tedy ti, kteří byli dočasně poraženi kapelou Beach Boys, která v hledaném roce koncertovala také v Československu. Jsem zvědav, zda volající dámy mají osobní vzpomínku. Na lince jedna posluchačka Eva. Dobrý den, tady je Honza Kovařík.
1: Dobrý den, zdravím pane moderátore i posluchače. Mám osobní vzpomínku z té doby.
0: A výborně.
1: A myslím, že no, jsem správně poslouchala.
0: Ano.
1: Jakože jsem doběhla a slyšela jsem v rádiu zahynul speleolog.
0: Ano.
1: Marko Zahradníček.
0: Ano.
1: Tak v té době jsem bydlela na kolejích s jeho dcerou v Brně.
0: Pane jo, to znamená, že odvodíte z toho rok, ve kterém se tohle stalo?
1: Jestli to byl ten rok, jestli jste to říkal, že to byl ten rok, tak to byl rok 1970.
0: Já jsem mluvil o objevu amatérské jeskyně a o tom, že v následujícím roce podrobné mapování přerušila potom, katastrofální povodeň.
1: Takže pak by to byl rok 69, protože ta jeskyně byla objevená rok předtím.
0: Aha.
1: A oni potom se rozhodli ještě prozkoumat nějak a
0: ano.
1: V létě potom přišly nějaké přívaly a Punkva se rozvodnila.
0: Rozumím.
1: A zůstali tam dva, teda bohužel. Nezachránili a nebyla možnost.
0: Rozumím. Smutná vzpomínka, taky vzpomínka. Děkujeme za ní, taky paní vzpomínka. Evo. Píšu si. Ano?
1: Ano. Veselý bylo, protože jinak kromě toho to teda tak život na kolejích a studentská léta byla veselější.
0: Tak.
1: Tak fajn.
0: I takhle se na to můžeme podívat. Díky za vzpomínku, díky, že posloucháte. Mějte se, nashledanou. Na druhé lince by měla být posluchačka Milena, jestli jsem udržel její jméno správně. Tady je Honza Kovařík, dobrý den.
2: Udržel se správně, pane Kovačíku, já vás velice zdravím.
0: Klidně mi říkejte Honzo, když jsem tak drzý a říkám vám Mileno.
2: Dobře, takže Honzo. Já mám úžasnou vzpomínku, protože já v té době jsem byla čerstvě odmaturovaná.
0: Ano.
2: A na koncert Beach Boys jsem se dostala.
0: Fakt.
2: A ještě na to mám teda vzpomínku, že můj otec, jako tehdy ta výchova nebyla taková velkorysá jako dneska,
0: aha,
2: za maturitu mi rodiče dali 100 korun a ten koncert, ten lístek stál 100 korun, ale to jsem já doma nemohla přiznat, takže jsem prostě lhala, řekla jsem, že stál 50 a i tak byl cirkus za takovou pitomost vydám 50 korun.
0: Rozumím. A byla jste v Praze, v Brně nebo v Bratislavě?
2: Byla jsem v Praze, protože jsem rodilej Pražák, čili já to kolejáctví znám jenom od svých spolužáků.
0: Jasně.
2: A byla jsem v Lucerně a bylo to prostě asi poprvé a naposledy, kde jsem cítila něco, co jsem v životě od té doby necítila. Tak
0: v tom případě si určitě pamatujete, v kterém roce se to stalo?
2: Ano, to si pamatuju, byl to rok 1969.
0: Říká Milena, osobní účastnice toho výjimečného koncertu v Lucerně. Jsem moc rád, že jste se ozvala. Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Děkuji za ten pořad, perfektní, nashledanou.
0: Od toho jsme tady, ale díky za zpětnou vazbu. A teď píseň, která mnohé ujistí a některé možná trochu vyvede z míry.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Tak na pilíšky už se nachytat nenechám, píše Michal, a jsem rád, že v průběhu, jak si, co zněla tahle píseň, se ozval i Viktor, náš pravidelný posluchač Dnes brázdí D35. Ten před několika lety už napsal: každý správný rocker musí vědět, z kterého roku je Slunečný hrob. Dnes to opírá ještě o svoji snad vzpomínku na koncert Beach Boys a tvrdí, že je to 69. Stejně pevně přesvědčení jsou někteří z vás o roce 1970 a někteří také o roce 1971. A to přesto, že všichni vycházíme ze stejných nápověd. Byla objevena amatérská jeskyně, v Československu koncertovali slavní Beach Boys. A tak si říkám, zatím jsme měli jen domácí nápovědy. Víte co? Druhou polovinu pořadu strávíme na jižní polokouli.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy, fakta, tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

0: Je už druhá cechovní píseň v dnešním playlistu po Cukrovarnické, ještě píseň, kterou si rádi pouštili i kováři z plzeňské Škodovky. Táta byl hutník, musím to vědět. Další nápovědy z jižní polokoule, tak co třeba taková fotbalová válka vypukla mezi Salvadorem a Hondurasem. Předcházely jí násilné incidenty po kvalifikačním zápase obou národních týmů, které chtěly na mistrovství světa ve fotbale. Jak o takové válce informovaly dobové rozhlasové noviny z 15. července?
1: Podle oficiálního honduraského oznámení narušila salvadorská vojska dnes na několika místech honduraskou hranici. Salvadorská letadla napadla některá města jižně od hlavního města a bombardovala je. Jádrem salvadorsko-honduraského konfliktu je otázka půdy. Honduraská vláda zatím mlčky trpěla usazování Salvadorců na své půdě. Jejich počet se nyní odhaduje na 300 tisíc.
0: Že jste nikdy o fotbalové válce neslyšeli, nedivte se, byla dost krátká, trvala zhruba 100 hodin. Po intervenci Organizace amerických států se umoudřily obě strany sporu a zasedly k jednacímu stolu. Mírová smlouva byla podepsána, přidržte se stolu, 30. října 1980. Tak který to je asi rok? Zavolejte mi na 22 155 25 25 a popovídáme si o tom. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: A zase ten boxer, píše Lukáš, to je těžké, natočeno 68, na singlu 69, na LP 70 a teď se v tom vyznejte, řekl by prý Honza Kovařík, to podepíšu Lukáši, ano, takhle my vás tady trochu mateme, uvidíme, zda jsme zmátli i Milana, kterému děláme společnost na lůžku. Milane, zdravím vás, dobrý den.
1: Já vás také zdravím, Honzo.
0: Jsme potěšeni, že jste nás zvolil jako společníka při tom stonání a ještě větší radost mám, že voláte. Řekněte svůj tip a odůvodněte ho.
1: Podle mne to byl rok 1969.
0: Ale jděte.
1: Podle toho čtyřlístku mě bylo v té době 13 let.
0: Aha.
1: Takže už jako puberťák. A takže mě ten čtyřlístek jako moc nebavil, protože my jsme byli odkojeni rychlými šípy a dva, tři roky předtím, kdy se režim trochu uvolňoval.
0: Ano.
1: A naopak jsem to bral jako, že v době okupace můžeme zabývat takovými věcmi jako myšpulí na fitinka. Jo.
0: Rozumím.
1: Já se nabývám samozřejmě jinak, ale tehdy jsem to tak bral.
0: Na druhou stranu, ale tenkrát to bylo docela podpultové zboží, takže dostalo se vám to do ruky běžně?
1: No, rádi samozřejmě, ty. To je jasný.
0: Rozumím. A heleďte, 13 vám bylo v té době? To už jste měl nějakou romantickou vyhlídnutou slečnu, spolužačku nebo tak něco?
1: Ne, 13, no, tak romantickou asi jo, ale...
0: Rozumím, čistě platonicky, 13, platonicky. Chápu. Dobře, tak 1969, Milane?
1: Ano.
0: Trváte na tom?
1: Trvám.
0: Vsadil byste na to nemocenskou?
1: Já kde mám, protože jsem osvobodčen.
0: A tak tomu rozumím. Když
1: a ještě rentier.
0: Bledá závist, bledá závist.
1: Mě bych klidně vsadil.
0: Dobrá tedy. Tak jsem vás rád slyšel, ať jste brzy zdrav, nashledanou.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: 69, 70, 71, pořád nevíte? Třeba pomůže tahle píseň.

0: 12.50, na poslední chvíli se ozývají někteří dobří holuby. Tom má tenhle týden spoustu práce, ale poslech si nenechá ujít. Typuje plus minus jeden rok kolem 1969. No, to tady všichni říkáme 69, 70 nebo 71. Tak ještě poslední nápověda. 25. prosince onoho roku z amerického letounu nedaleko jižního pólu vystupuje do tmy americká expedice a spolu s nimi také jeden Čech, Josef Sekyra. 3 dny na to se na slavném kilometrovníku na jižním pólu objevila cedulka s nápisem Praha 15 560 kilometrů. Ano, první Čechoslovák na jižním pólu. To si nenechal ujít v 80. letech ani vědecký pořad Meteor.
1: První Čechoslovák se dostal k zemské ose, k místu, kde se zbíhají všechny nitky poledníku na jižní polokouli a odkud člověk na všechny strany může vykročit jen na sever.
2: Pól nebyl cílem jeho cesty. Tím byla namáhavá a těžká práce uprostřed sice krásné, ale tvrdé antarktické přírody. V Antarktidě prožil dvoje Vánoce.
0: Nedivte se, pan Sekyra totiž nebyl polárník, nýbrž geolog a taky horolezec. V kterém roce stanul jako první Čechoslovák na jižním pólu? To je to, oč tu běží, závěrečná píseň snad taky pomůže.

Jsem si jistý, že tahle píseň těsně před závěrem mezi vámi zarezonuje, tak třeba Petr stihl obratem vyfotit přebal té desky, krásně tam vypadá Jane Birkinová na dobové fotografii. Markéta zase vzpomíná, že to byl čas prvních lásek a zkušeností a odhaduje to na 68. rok. Za sebe říkám, že mě v onom roce byla tahle píseň docela šumafuk, protože mě zajímalo, jestli každé 4 hodiny maminka nachystá lahev Sunaru. No ano, hledali jsme rok. 1969. Věděli jste to mnozí poměrně brzy, nebylo to zas tak těžké, tak třeba zítra trošku přitáhneme šrouby, co vy na to. Teď ještě Olympik, pták Rosomák a pak už se u mikrofonu dvojky objeví Iva Bendová. Jan Kovařík přeje krásné pondělní odpoledne.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Španělský premiér vyhlásil předčasné volby, měly by být na konci listopadu a Čech vězněný v Rusku kvůli protestu byl propuštěn, ve vězení strávil 13 dnů. Bude polojasno až jasno, nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby 9 měsíců před koncem volebního období. Uskutečnit by se měly 29. listopadu. Rozhodl tak poté, co parlament v pátek odmítl vládní návrh na zvýšení ochrany nájemníků.
2: Podle Sáncheze Španělé ve volbách určí, jestli bude v zemi pokračovat progresivní vláda.
3: Musíte se rozhodnout, jestli se chcete připojit ke krajně pravicové vlně, nebo chcete, aby Španělsko zůstalo baštou otevřenosti, sociální spravedlnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.
2: Vyzval Sánchez během projevu z vládního paláce. V proslovu taky uznal komplikovanou situaci v parlamentu. Od vlády se totiž distancovala katalánská strana Junts, která původně umožnila její vznik. Kabinetu tak v dolní komoře chybí hlasy na prosazování svých návrhů, včetně vyšší ochrany nájemníků. Bytová krize v zemi poslední dobou vyvolala rozsáhlé protesty. Podle Sáncheze teď vláda potřebuje obnovit podporu veřejnosti. Gabriela Muñozová, Český rozhlas.
0: Podle španělské ústavy musí předčasné volby schválit vláda. Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dnů do vězení. Na Rudém náměstí v Moskvě vystoupil s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i dvě pokuty, celkem zaplatil v přepočtu asi 15 000 korun. Rusko už opustil. Jihokorejská firma KHNP na podzim vyhlásí další výběrové řízení pro české firmy kolem rozšíření dukovanské jaderné elektrárny. Aktuálně společnost uzavřela 16 smluv s tuzemskými podniky. Českému rozhlasu to řekl její mluvčí Vojtěch Meravý. První stavební práce začnou za 3 roky. Elektrárna čeká na povolení k výstavbě od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, pokračuje mluvčí společnosti EDU 2 Alice Horáková.
4: V této fázi se tedy soustředíme zejména na přípravu dokumentace pro různá povolení a licencování. Probíhá příprava projektové dokumentace, takže řada věcí se zatím ještě upřesňuje.
0: Nový autobusový terminál na Pražském Smíchově vyjde hlavní město na 6 miliard a 200 milionů korun bez DPH. Radní dnes schválili, že projekt postaví sdružení vedené společností SMP Construction. Terminál má vzniknout na střeše Smíchovského nádraží nad vlakovými nástupišti. Jezdit tam budou například autobusové linky, které teď končí na zastávce na Knížecí. Moderní dopravní uzel propojí metro, vlaky, autobusy i tramvaje.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Po ranních mlhách a nízké oblačnosti, které se rozpustily, bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Doprava.
0: Na D1 z Vyškova na Brno brzdí kamiony na 221. kilometru, donesou vislé kolony. Důvodem je nepojízdný kamion na 209. kilometru. Blokuje tam odstavný a částečně i pravý jízdní pruh. V Praze na magistrále směrem od D1 počítejte s kolonou před sjezdem na jižní spojku. Přímo ve sjezdu se srazila dvě osobní auta a blokují tam jeden pruh. A na silnici 68 na úrovni mostu u Jablunkova jsou silničáři, jezdí se Kivadlově, kolony oběma směry skoro na půl hodiny. To byly zprávy, po nich Iva Bendová.
5: Krásný den, je čas oběda a jestli jste se dnes rozhodli dopřát si sladkou tečku, já si dala třeba jahody se šlehačkou, děláte dobře, protože za chvíli bude řeč o čokoládě, respektive o čokoládovém festivalu. Tak aspoň vám nebudu dělat chutě. Teď už ale první písnička dnešní odpolední dvojky, Verona a její Hey Boy.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Jestli jste jako já milovníci čokolády, pak byste rozhodně neměli chybět na dalším ročníku jejího festivalu v Kutné Hoře. Připraveno je 60 akcí a výrobky 12 českých čokoládoven. Festival nazvaný Čokoládová republika se bude konat od 23. do 25. října na 20 místech Kutné Hory. Třetí ročník přehlídky propojí českou řemeslnou čokoládu mimo jiné s indonéskou kulturou. V asijské sekci nabídne degustaci čokolád z tohoto světa dílu, cestovatelskou přednášku o bizarních pokrmech jihovýchodní Asie i ukázku balijských tradičních oděvů, tanců a sladkých specialit. Festivalem ožije například Dačického dům, Spolkový dům, kostel svatého Jana Nepomuckého, štábní domek v galerii Středočeského kraje anebo muzeum čokolády. Přehlídka se zaměří na takzvané bean to bar čokolády, které u producentů vznikají ručně od zpracování kakaových bobů až po tabulku. Na programu budou také přednášky, čokoládové párování s nápoji a jídlem a samozřejmě zábava pro děti. No a pokud dorazíte, tak si budete moci vyzkoušet třeba výrobu zmrzliny anebo čokoládového moučníku brownie. No já jsem sice před chvílí říkala, že jsem si dala jahody se šlahačkou, ale teď, jak jsem mluvila o té čokoládě, asi tam pošlu taky. Co vy na to?
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Na podzimu mám ráda, že jeho atmosféra je cítit i v kuchyni. Ony se totiž objeví dýně, jablka, skořice a člověk prostě dostane chuť na něco jiného než v létě. Ale oproti tomu v obchodě najdeme skoro všechno po celý rok. Co tady dnes znamená jíst podle sezóny a vybírat potraviny z našeho okolí? Tomuto tématu se věnujeme tento týden s nutriční terapeutkou Andreou Pospíšil-Jakešovou. Dobrý den, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Řekněte, co to vlastně znamená jíst lokálně a sezóně a jak široké okolí se ještě dá považovat za lokální?
3: No, je zajímavé, že neexistuje nějaká univerzální kilometrová definice, co je lokální. V podstatě, pokud je potravina označená jako lokální, tak to může znamenat, že je od souseda a nebo z České republiky například. Čili nevíme úplně přesně tu vzdálenost, nicméně mělo by se samozřejmě jednat o nějaký kratší dodavatelský řetězec. Co je také důležité říct, je to, že lokální a sezónní nejsou synonyma. Například můžeme vypěstovat vlastně české rajče, ale v zimě v nějakém vytápěném skleníku, čili je to sice lokální, ale sezónní to v podstatě vůbec není, i když to bylo teď tady vypěstováno. A naopak můžeme se setkat v obchodech například s pomeranči ze Španělska, kde mají právě sezónu a jsou tedy sezónní, ale pro naši oblast to lokální samozřejmě
2: nemá
3: není.
2: Nemá smysl úplně. A proč se o návratu k sezónnímu stravování tolik mluví? Co nám vlastně může přinést? Jaké benefity?
3: Tak určitě potraviny sklizené v nějaké optimální zralosti, tedy v sezóně, mohou mít lepší chuť. A to si popravdě myslím, že to je pro nás takový ten hlavní důvod. My chceme ta rajčata, která jsou sladká a plná chuti. Mohou mít i lepší nutriční profil, mohou být lepší výživově, ale není to úplné pravidlo a neznamená to, že ty nesezónní potraviny jsou nějaké nezdravé. Co si myslím, že je dobrý důvod pro konzumování sezónních potravin, je to, že to vlastně může přirozeně, bez nějaké další velké snahy, vést k větší obměně našeho jídelníčku. Vlastně to vyřeší za nás takovou tu pestrost, protože ono není nutné jíst každý den v týdnu něco úplně jiného a neopakovat přílohu dva dny po sobě. To opravdu není třeba. Úplně stačí, když jíme pestře třeba v rámci ročních období.
2: A je sezónní ovoce a zelenina opravdu výživově hodnotnější než to, co kupujeme mimo sezónu?
3: Zase záleží, protože vlastně tu nutriční hodnotu ovlivňuje nejen ta sezóna a zralost třeba při sklizni, ale také půda, kde byla daná plodina vypěstována, jak se k nám transportovala, jak dlouho se skladovala. Takže v podstatě my můžeme říct, že ovoce a zelenina v plné zralosti má pravděpodobně takový ten nejhezčí obsah těch prospěšných látek. Ale pakliže k nám potom dlouze cestuje a dlouze skladuje a my ji pak vystavíme doma na mísu a trvá nám týden, než se k ní dostaneme, tak tam už to množství živin bude nižší. Z toho důvodu může být někdy, zvlášť třeba v zimě, i fajn kupovat mraženou zeleninu a ovoce, protože tam vlastně to mražení tam ty živiny hezky uchová.
2: A vyjde sezónní stravování levněji nebo už to dnes nemusí platit?
3: No, často levněji vyjde, to je další hezký argument, protože v době sklizně je nabídka té potraviny vysoká, čili může být levnější.
2: Andreo, děkuju a zítra se podíváme na situace, ve kterých nám samotný nápis české nebo nákup na farmářském trhu ještě nemusí dát odpověď na všechno. A taky si řekneme, zda jíst výhradně místní potraviny. Uslyšíme se po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Hezký zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: pátek a v sobotu půjdeme znovu k volbám. Tentokrát budeme rozhodovat o tom, kdo bude řídit naše města a obce. Někde se bude volit ale také do Senátu. A abychom se v tom všem lépe vyznali, připravili jsme pro vás tento týden volebního průvodce. Začneme obecními zastupitelstvy. V Česku je přes 6 000 obcí a každá má své zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, se kterými se potkáváme prakticky každý den. Od údržby ulic a zeleně až třeba po stavbu nové cyklostezky.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k Poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech

0: městech.
1: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva dvě. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy. Popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí, hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
3: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidů uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
1: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
4: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
3: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
1: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.
1: Pri Bohemia Radio, audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: 7 minut po půl druhé posloucháte pondělní odpolední dvojku s datem 5. října. S přibývajícím věkem potřebujeme ke kvalitnímu vidění víc světla. Jak správně osvětlit domácnost, pracovní stůl anebo místo, kde čteme, záleží přitom i na barvě světla. Proč hůře zvládáme rychlé přechody mezi světlem a tmou a proč nám může dělat problém šero, mlha anebo odlesky při řízení, kdy už zvýšená potřeba světla není jen přirozeným projevem stárnutí, ale může upozorňovat na oční problém. Tak to jsou otázky, které položí dnešní kávě o čtvrté doktorovi Pavlu Němcovi, lékařskému řediteli očních klinik Lexum, prezidentu České vitreoretinální společnosti, kolegyně Tereza Stýblová. Tak já předpokládám, že určitě i vy budete mít spoustu otázek. Buď můžete počkat do 16. hodiny, anebo nám je můžete už teď posílat na dvojka@rozhlas.cz. No a na lékařské téma budeme pokračovat i s kolegyní Věrou Fajfrovou za pár minut.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Kašel, rýma nebo bolest v krku, možná vás právě teď něco z toho trápí. A určitě nejste jediní, protože sezóna respiračních nákaz bohužel už pomalu začíná. Jakých infekcí aktuálně přibývá a co proti nim můžeme dělat, to nám teď v odpolední dvojce poví je zdravá Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, spíš bys o tom měla vyprávět ty, která už se s tou virozou prošla. Podle praktických lékařů, které Český rozhlas oslovil, jsou to většinou lehčí virózy, tedy zmíněný kašel, rýma, bolest v krku nebo i teplota. Částečně za to může také aktuální počasí, kdy je ráno chladno a odpoledne se výrazně oteplí, pokračuje praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
2: Člověk prochladne, má to vliv na sliznice. Sliznice nemůže splňovat svůj protektivní účel tak dobře, když je chladno a sucho. Situace, kdy ten člověk se řekněme přehřeje, spotí, pak prudce prochladne. Takže rozhodně tady tohle počasí není úplně vhodné na to, aby jako člověk zůstal zdravý.
1: Ráno je tak potřeba se trochu přioblékknout a samozřejmě pořád myslet je na pravidelné mytí rukou a další zásady hygieny. Respiračních nákaz totiž bude postupně přibývat s tím, jak se bude víc a víc ochlazovat.
0: A jaké nákazy teď řeší lékaři u dětí?
1: Stejně jako u dospělých jsou to spíš lehčí infekce, zejména rodiče malých dětí by ale i tak neměli podceňovat, vysvětluje Hana Cabrnochová ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
3: Když to bude novorozenec nebo malý kojenec, tam často i lehčí respirační infekt může způsobit nějaké komplikace, například s příjmem potravy, nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
1: U dětí začíná sezóna respiračních nákaz dřív, hned v září, jak se vracejí do školek a škol a od nich pak mohou tu nemoc chytit i dospělí.
0: Takže třeba s takzvanými RS viry se teď pediatři moc nesetkávají.
1: Sezóna RS viru začíná většinou v říjnu až listopadu a trvá do března a zvlášť novorozencům můžou tyto viry způsobit vážné komplikace, třeba zánět průdušinek. Zabránit jim ale může takzvaná pasivní imunizace, kterou zdravotní pojišťovny proplácí od loňského podzimu. V čem spočívá, popisuje Hana Cabrnochová.
3: My vlastně nemusíme podávat antigen, na který si vytvoří to dítě ochranné protilátky jako u očkování. Tady vlastně už podáváme hotové protilátky. Tedy není to očkování, byť to probíhá velmi podobně. Aplikuje se jednorázově injekce a ta vytváří vlastně možnost ochrany před RS virovou infekcí.
1: No a tuto protilátku by lékaři měli podle paní doktorky Cabrnochové nabídnout rodičům už v porodnici a je určená právě čerstvě narozeným dětem, které před sebou mají první sezónu respiračních nemocí.
0: Také sezóna chřipky teprve přijde. Obvykle to je koncem roku. Očkuje se proti ní právě na podzim, letos se ale dávky vakcín kvůli komplikacím ve výrobě opozdily. Je to tak?
1: Ano, situace by se ale měla postupně zlepšovat. Do Česka už podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv dorazilo asi 500 000 dávek vakcíny. Další by měly následovat teď během října a na začátku listopadu. Všechny vakcíny ještě nemá třeba praktická lékařka z Prahy Soňa Klímová.
4: Samozřejmě to není úplně ideální situace, protože i ve spoustě očkovacích center se očkuje chřipka zároveň s covidem a vzhledem k tomu, že ten covid teď už podle mě trošku začíná, tak ty pacienti prostě budou muset přijít na to očkování dvakrát.
1: Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů záleží také na tom, jestli si daný lékař nebo lékařka stihli udělat předobjednávku. Dostupnost vakcíny by se tak lidé měli radši u svého praktika ověřit. Je ale třeba říct, že by pozdější dodávky neměly očkování nijak ohrozit. Sezóna chřipky začíná většinou na konci roku, takže ještě čas ochranu proti nemoci má člověk zhruba 2 týdny po očkování.
0: Do ordinací praktických lékařů už přicházejí první pacienti s respiračními nákazami. Jak se před nimi po horkém letě chránit, nám v odpolední dvojce připomněla Věra Fajfrová. Díky za to, měj se hezky a naslyšenou zítra.
1: Naslyšenou.

0: V dnešním odpoledním vysílání dvojky už jsem mluvila o čokoládě, ale teďka se podíváme na jinou oblíbenou surovinu. Máte rádi pivo? Tak dneska večer si ho dejte. Tedy to plzeňské svědčí chutí. Proč to prozradí Halina Pavlovská?
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
1: Mám sestřenici, renomovanou nefroložku, a ta zbožňuje pivo. Dokonce vystupuje s přednáškami o jeho blahodárnosti. Dnešek je zajímavý den právě pro pivo. Kdysi v 19. století, konkrétně v roce 1838, byli obyvatelé Plzně tak nespokojení s kvalitou piva, že na protest nechali na náměstí vylít 36 sudů. Po této náročné reklamaci došlo k založení nového pivovaru a k přivezení sládka z Bavor. Pan Grol v roce 1842, právě 5. října, uvařil první várku plzeňského piva. Bylo jí jen 64 věder a pivo mělo okamžitý úspěch. No co k tomu dodat? Snad jen, že tomu se skvěle žije, kdo pivo pije.
2: Koláček štěstí. Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Být mladší sestrou známé filmové hvězdy je těžké.
2: V co pevně věřím a oč prosím Boha? Práci, divadlo, úspěch, být krásná. Pane Bože, to jen tak soukromně, abych tě nežádala jen o samé velké věci.
1: A ještě těžší je najít svou vlastní cestu.
2: Večer se konal domácí koncert a já přednášela vodníka jako melodrama. Špatně.
0: Deník sestry Lídy Bárové.
1: Kniha Adama Gregorieva jako četba na pokračování každý den po 22. hodině.
0: Na dvojce.
3: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Platily nestandardní dohody, vypověděla u soudu v kauze Dozimetr bývalá pražská radní Marvanová a Praha 8 zajistila nové bydlení pro děti z Klokánku. Bude polojasno až jasno a nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Bývalá pražská radní Hana Kordová Marvanová dnes vypovídala v roli svědka v kauze Dozimetr u obvodního soudu pro Prahu 9. Od podzimu 2018 upozorňovala své kolegy na nevýhodné projekty hlavního města, smlouvy nebo schvalovací procesy. Vypověděla, že měla pocit, jako by měla co dočinění s mafií, platily nestandardní dohody anebo se obcházela pravidla.
4: To je tak, když se jaksi kolem vás neustále odhlasovávají různé tisky, které jsou podezřelé. A když k ním vznášíte výhrady, ty jsou smeteny pod stůl. A když je vám kvůli tomu nadáváno, jsou třeba upravovány zápisy z rady, tak začnete mít tento dojem.
3: V kauze Dozimetr jde o ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Obžalobě čelí 6 lidí a 2 firmy, včetně bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka, dříve hnutí STAN, anebo zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla. Všichni vinu odmítají. Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru a nebo výpadku elektřiny. Děti z Klokánku v Praze 8 se budou stěhovat do nových bytů. Městská část pro ně nechala opravit vilu v Bohnicích. Na začátku příštího roku chce dokončit rekonstrukci druhého domu. Celkem tam bude moci bydlet 20 dětí, řekla předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hanka Kupková.
5: Co je pro mě nejdůležitější, že se vlastně rozšíří kapacita o jeden byt, protože v současné době opravdu ty kapacity jsou v celé České republice nevyhovující. V momentě, kdy budou obě dvě ty vily, tak je přestěhujeme, protože nechceme část dětí nechávat ve starých podmínkách a část vlastně přestěhovat.
3: Oprava vily trvala zhruba půl druhého roku a stála asi 8 milionů korun. Plzeňské městské dopravní podniky zjišťují spokojenost svých zákazníků. Až do 15. října budou na vybraných zastávkách dobrovolníci s dotazníky a k dispozici je i online formulář, pokračuje mluvčí podniku René Vávro.
6: V dotazníku se cestujících například ptáme, co je pro ně při cestování městskou hromadnou dopravou nejdůležitější, kde získávají informace o dopravě, s čím jsou spokojeni a nebo co by naopak změnili. Zajímá nás také jejich pohled na nové technologie a inovace, zkušenosti s aplikací Virtuální plzeňská karta nebo to, jak vnímají naši společnost jako zaměstnavatele.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Doprava.
3: Na 207. kilometru D1 směrem od Prahy se srazila 3 osobní auta a brzdí se tam do kratší kolony. Na D1 směrem na Prahu se mezi kilometry 309 a 298 levým pruhem pohybuje pomalu vůz údržby. Zdržíte se tam ale jen krátce. A s kolonami počítejte na silnici číslo 50 kvůli nehodě nákladního a osobního auta v obci Rovné. Zprávy končí, slovo má opět Iva.
7: Opus, Eňa anebo Michal David. Tak to je muzika, kterou můžete čekat v rámci dnešního pondělního odpoledne na Dvojce v následujících 15 minutách. No a za chvíli prozradím, kdo bude také naším dnešním hostem. Jenom tak trošku můžu naznačit, že tady přede mnou leží jedna kniha.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šumava umí být krásná, ale také pořádně temná. V knize nazvané Vona spisovatelky Petry Klabouchové se vrátíme do roku 1853, kdy několik šumavských osad zasypal sníh a s ním přišel hlad, nemoc, strach a boj o přežití. Román Vona ale není jen příběhem dávné tragédie. Je také o vlčích synech, bezejmenných ženách a o tom, co si rodiny mohou předávat z generace na generaci. Je to velmi mrazivé vyprávění, a to doslova, no a my si o něm s autorkou budeme v odpolední dvojce povídat po půl třetí. A kam nás dneska zavede Vašek Žmolík? Zahraniční turisté jezdí do naší země nejenom za krásnými památkami, zejména v Praze, nebo třeba v Českém Krumlově za historickými městy, hrady a zámky, ale i po stopách světoznámých osobností, třeba hudebního skladatele Gustava Mahlera. A právě za ním do Jihlavy se podíváme v dnešním Počesku.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: o Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Vašku, hezké odpoledne, zdravím tě.
2: Dobré odpoledne, přeji.
1: Co dnes v Jihlavě, kam nás tady zavedeš v následujících minutách, připomíná Gustava Mahlera a hlavně proč?
2: Tak v centru města, ve Znojemské ulici číslo 4, tady mají dům Gustava Mahlera s velmi zajímavou expozicí, neboť Mahler s rodiči ve městě strávil své dětství a dospívání.
1: Jak tomu došlo, že žil s rodiči právě tam?
2: Rodina Bernarda a Marie Mahlerových s několika měsíčním synkem Gustavem přišla do Jihlavy na podzim roku 1860 z Kališť u Humpolce. Usadili se v domě číslo popisné 265, což je dnešní Znojemská číslo 4. Počátky toho domu sahají až do 16. století a svou současnou podobu má po klasicistní přestavbě. No a v přízemí tohoto domu otevřel Bernard Mahler nálevnu a věnoval se tady výrobě a prodeji pálenky a likérů. Díky úspěchu v podnikání koupil v roce 1872 taky sousední dům, číslo popisné 264, což je dnešní Znojemská 6. No a tam rodina začala o rok později bydlet. Mladý Gustav tady strávil své dětství a mládí až do roku 1875, kdy ve svých 15 letech odešel studovat na Vídeňskou konzervatoř.
1: No a připomeň, prosím, kdyby náhodou někdo nevěděl, kdo vlastně byl Gustav Mahler.
2: Tak kdyby náhodou někdo nevěděl, ale on to byl světoznámý hudební skladatel, také významný dirigent, který pocházel z německy mluvící židovské rodiny, byl velmi nápaditým a novátorským skladatelem pozdního romantismu a nástupu moderny se o něm dnes říká. No a mezi jeho nejznámější díla patří jednak celá řada písní, taky kantáty, jednak 10 často uváděných symfonií. Na jednu se chystá Symfonický orchestr Českého rozhlasu, jak jsem se díval v té následující sezóně. Zemřel 18. května 1911 ve Vídni.
1: Vraťme se ale do Jihlavy. Co v domě Gustava Mahlera najdeme teď?
2: V 90. letech minulého století prošel tenhle dům rozsáhlou rekonstrukcí, a to díky spolupráci česko-německého spolku Dům Gustava Mahlera a města Jihlavy. Je tam expozice, která představuje Mahlerův jihlavský svět, město, ve kterém vyrůstal. V ní celá řada fotografií, taky faksimile archivních dokumentů, včetně dobových předmětů. Pro nejmladší návštěvníky jsou k dispozici interaktivní tematické hry ve sklepení domu a také hudební herna s širokou škálou nástrojů, které je možné vyzkoušet.
1: No a vyzkoušet si je mohou, předpokládám, třeba i hraví dospělí.
2: Ano, Ivo, třeba i ty, anebo já. A pozornost si zaslouží i další témata expozice. Tahle témata asi zaujmou hlavně nás, dospělejší. O soužití Čechů, Němců a Židů u nás v 19. století třeba. Kromě toho návštěvníci v domě najdou i mini expozici věnovanou sochaři Janu Koblasovi, autorovi krásné a vznešené sochy Gustava Mahlera v místech vypálené jihlavské synagogy a autora taky parku nesoucího ve městě jeho jméno. No a konečně jsou tam i díla výtvarnice a módní návrhářky Tej Welt, což byla rovněž rodačka z Jihlavy.
1: Ovšem, Gustav Mahler se narodil v Kalištích u Humpolce, což je místo, které si také zmínil. Dochoval se i jeho rodný dům?
2: V Kalištích dochoval, stojí dodnes. Původně to býval zájezdní hostinec. Dnes slouží jako penzion. Uvnitř se nachází hudební sál, ve kterém se konají koncerty a mezinárodní mistrovské kurzy zpěvu, klavíru anebo interpretace soudobé hudby. Je tam také výstava českých reálií v životě Gustava Mahlera a návštěvu té expoziční části upozorním, je třeba předem objednat. A ještě něco přidám. Výlet za památkami na Gustava Mahlera může být i motivací ke skutečnému putování, Ivo.
1: Počkej, jak to myslíš? Vysvětli to, prosím.
2: No tak současné muzejnictví to nejsou expozice s nějakými zaprášenými vitrínami, jak to bývalo. A třeba v té Jihlavě se nabízí venkovní zážitková hra v mobilní aplikaci. A na té mohou zájemci pomoci na dobrodružné duchařské výpravě mladému Mahlerovi a poznat zajímavá místa Jihlavy s ním spojená. První úkol najdou právě tady v domě Gustava Mahlera.
1: No tak to zní zajímavě. A ještě něco podobného tedy nám nabídneš na závěr?
2: Ano, je toho opravdu víc. V Jihlavě třeba komentovanou procházku městem po stopách Gustava Mahlera a hudební historie Jihlavy mohu nabídnout a v Kalištích možnost napojit se pěšmo na zeleně značenou cestu Gustava Mahlera, která začíná v Orlovských lesích pod Lipnicí, potom poklidnou, přívětivou a mírně zvlněnou krajinou zavede turistu do Mahlerových rodných Kaliští a pokračuje partiemi s nádhernými výhledy až do Želiva, kde po nějakých 25 kilometrech končí.
1: Což je v čase babího léta hodně zajímavá inspirace. No vydavašku, kam jsme se dostali od autora 10 nádherných symfonií. Po stopách Gustava Mahlera na Vysočinu nás zavedl Vašek Žmolík. Díky moc a přidávám otázku, kam nás zavedeš zítra?
2: Bude to zase po stopách zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda do Příboru na severní Moravě.
1: Těšíme se moc. Díky za to, Vašku, zítra naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Odpolední dvojku s datem 5. října roku 2026. Dnes si připomínáme nedožité 90. narozeniny Václava Havla, muže, který pomohl vrátit Československo a později Českou republiku mezi demokratické země. I když je ve světě známý především jako politik a filozof, sám se jako mimo jiné, což uslyšíme v dnešním díle příběhů z kalendáře, považoval za dramatika. V naší ukázce se od Moniky Valentové a Honzy Kovaříka dozvíme, za jakých okolností se na tuto uměleckou cestu vydal.
1: Za Havlovo první drama bývá označována zahradní slavnost. Pravdou ovšem je, že jim bylo dílo daleko méně myšlenkově závažné.
2: To máš pravdu. Dopustil se ho na vojně v Českých Budějovicích. Aby unikl tuposti vojenského života, tak tu založil divadelní soubor.
1: S ním nejprve inscenoval hry komunistických dramatiků, později se rozhodl pro vlastní tvorbu.
2: Hra se jmenovala Život před sebou. K jejímu spoluautorství se hlásí ještě Havlův kolega Karel Brinda a pro svou angažovanost se dočkala řady ocenění.
1: Ovšem jen do chvíle, než byl odhalen Havlův původ. Podezření, že buržoázní synek si z armády spíše utahuje, bylo poměrně silné. Hra byla stažena z repertoáru, každopádně ale podnítila Havlův zájem o dramatickou tvorbu.
0: Příběhy z kalendáře, ve kterých připomínáme výročí významných osobností, událostí a objevů v neobvyklých souvislostech, dnes tedy nedožité narozeniny Václava Havla, vysíláme na dvojce každý den po 17. hodině, no a už odvysílané díly najdete také na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce. Radioservis představuje
2: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
3: Stalo se něco?
4: No ale nic, nemůžou najít kluka.
3: Hlavně klid, on se objeví.
2: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
4: Budou se tu rojit.
5: Kdo?
2: Martin Myšička, Anna Marie Myšičková, Václav Neužil a další.
3: A letos ji konečně nakrmím já.
2: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Jestli někdo dokáže vykreslit Šumavu takovou, jaká doopravdy byla a je, se všemi krásami, ale i bez příkras, je to spisovatelka Petra Klabouchová. A právě Šumava je dějištěm její další knihy nazvané Vona. Tentokrát nás zavádí do odlehlých osad pod Hutským štítem, kde v dubnu roku 1853 lidé v mnohých případech marně čekají na jaro. Jenže místo něj přichází další a další sníh a s ním také hlad, epidemie, strach a postupně i šílenství. Po knihách, jako například Prameny Vltavy nebo Ignis Fatus, nám Petra Klabouchová předkládá další krutě mrazivý příběh. Jak se jí psal, i na to se jí zeptám v následujících minutách. Hezké odpoledne, vítám vás na Dvojce.
1: Zdravím a díky za pozvání.
0: Já než začnu asi o té knize, tak pokud nás někdo sleduje na naší videokameře, tak my jsme se s Petrou, aniž bychom se domluvili, oblékli v podstatě úplně totožně, tak to jenom, že ladíme tedy i svými outfity, ale pojďme na ten mrazivý příběh. Já to řeknu tak, jak to je. V neděli minulý týden jsem knihu otevřela a večer jsem ji zavřela poté, co jsem ji dočetla a ještě tak jako 2 až 3 dny jsem nad ní neuvěřitelně přemýšlela a opravdu to mnou velmi rezonovalo. Je tohleto ten pocit, který chcete ve čtenářích vyvolat?
1: Těší mě to, protože já ty čtenáře ráda trápím a přesně tohle, to jsem ráda, že to takhle zafungovalo. Já si tu knížku vždycky snažím napsat tak, aby čtenář ten příběh prožil, nejenom ho přečetl, takže opravdu si někam sednu doma na gauč, zavřu oči, zasnu světla a snažím se cítit, co by ty postavy ve skutečnosti cítit mohly, jaká je moc zima, horko, pachy, doteky, pocity a to se potom snažím do té knížky dostat a převést na čtenáře, takže když mám potom takovouhle odezvu, tak jsem ráda.
0: Docela se mi líbí to sloveso trápit, které jste použila, protože to je opravdu velmi výstižné. Já když jsem potom konzultovala vlastně po přečtení tu knížku s editorem, tak jsem říkala, to je tak strašný. Teda je to vlastně skvělý, ale je to strašný. Tak já doufám, že jako to i naše posluchači chápou, že to je myšleno samozřejmě v dobrém. Pojďme se tady podívat na ten skutečný příběh, protože on je do velké míry skutečný.
1: Je těžko říct přesně, v jakém roce se odehrál, někde se ty prameny liší, jestli to byl tedy rok 1851 nebo 53. Samozřejmě v té době se ty kroniky nevedly úplně tak přesně, obzvlášť z osad, které měly jenom několik desítek obyvatel a byly úplně někde na konci světa, takže tam někdy z jara po potání přišel farář z vedlejší vesnice, sepsal všechna jména těch, kteří se tam přes zimu narodili, takže to vypadá, že se všichni narodili v jeden den a těch, co zemřeli, zase to vypadá, že tam prostě v ten jeden den zemřelo 30 lidí, přitom to je za celé to zimní období, takže se to hodně těžko zpracovává. Ta knížka se opírá především teda o šumavské legendy, no a potom o to, co nám zůstalo, to jsou nějaké ty minimální záznamy z knihy Karla Klostermana, jeho tatínek vlastně dělal na Šumavě v té době lékaře a měl být teda účastníkem záchranné výpravy, která se vydala vlastně na Cimruky, na ty kozí hřbety, jakmile začal sníh tát, odtávat a bylo možné se tam dostat, tak se tam vydali, aby zachránili, co bylo možné, nebo kdo bude ještě možný být zachráněn, což se samozřejmě úplně moc dobře nepodařilo. Klosterman píše, že vlastně polovina těch osad zemřela a ta druhá polovina nebyla psychicky úplně přítomná.
0: Já nebudu prozrazovat, ale vlastně asi ten nejzásadnější moment, který mě úplně odrovnal, byl osud Majdalenky. Mm-hmm. Zvažovala jste, jestli právě tohleto do té knížky dát? Protože to je asi, to byl moment, který mě jako vlastně naprosto šokoval a je to něco, co mnou rezonuje opravdu ještě teď.
1: Zvažovala jsem to nejen já, i v redakci byly hlasy pro a proti. Nakonec jsme to vyřešili tak, aspoň doufám, že to tak čtenář přijme, že to není jisté, že je to jenom takové zamlžené a že si každý udělá svůj vlastní úsudek. Samozřejmě být 2 měsíce zavřený v jedné místnosti pod sněhovým závalem, dojde jídlo, začíná nějaká krutá epidemie, to šílenství ťuká na okno a o tom, že tam k nějakému kanibalismu docházelo, se na Šumavě vypráví.
0: Název knížky Vona, tak jak to říkám, s tím V na začátku, prozraďte, co to značí.
1: Je to, myslím, nejen na Šumavě označení pro ženský rod, pro tu, která si tak trošku, aspoň v té chvíli, nezaslouží být oslovena jménem, takže to takové to dehonestující oslovení snachy, manželky, dcery a stále se ještě používá.
0: Knížka vyšla na jaře, jaké máte ohlasy?
1: Tak zatím je to moje vlastně nejprodávanější kniha. Ohlasy jsou hodně podobné tomu, co jsme tu slyšeli, takže spojuje se takové to, je to hodně dobré, je to hodně drsné. Na druhou stranu, já si nemyslím, že je to úplně horor, nemyslím si ani, že je to vyloženě brutální, jak někteří píšou, někde tam nelítají střeva a hlavy a podobně, že té krve tam rozhodně, myslím, že tam žádná krev ani neteče nějakým způsobem.
0: A ono to není ani potřeba, musím říct, že člověk jako se vyděsí úplně jinými nástroji, které používáte.
1: Takže asi bych nedávala to přídavné jméno brutální, je to hodně temné, je to hodně drsné, je to takové, jaké to bylo tenkrát, takhle žili a dneska jsme takový trošku křehčí,
0: je to tak.
1: Takže se nám zdá něco takového úplně šílené.
0: Říká spisovatelka, také náš dnešní host Petra Klabouchová, my si povídáme o její nejnovější knížce nazvané Vona, ale pozorní posluchači ví, že Petra Klabouchová se celkem zabydlala i u nás v Eteru dvojky. Už jsme mohli slyšet zpracování její knihy Ignis Fatus a můžeme se těšit i na další záležitost od ní, kterou přímo psala pro dvojku. Podrobnosti po písničce.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Naším dnešním hostem je spisovatelka Petra Klabouchová. Povídali jsme si o její poslední knize, nazvané Vona. Nicméně já už jsem tady zmiňovala, že vlastně jsme, co by posluchači dvojky, měli možnost slyšet vlastně dramatizaci vaší knížky, té předposlední, Ignis Fatuus. A teď se můžeme těšit na četbu na pokračování, kterou jste psala, ale přímo pro dvojku. Tak jaké bylo vlastně zadání, které jste dostala?
2: Zadání bylo nevyhovující, měla jsem pouze 5 dílů, do kterých jsem se absolutně nevešla, takže se mi podařilo nakonec to vyškemrat na 6 dílů a tam už jsem to tak nějak nadspala. A zadání bylo, teď si úplně nepamatuju, snad možná i libovolné, nějaké temnější, takže já jsem si vybrala prosecké peklo, tak se to aspoň bude jmenovat a je to příběh, který, jak je u mě obvyklé, je zase založen na nějakých skutečných událostech z jedné části a z druhé části na místních legendách, takže vás vezmu do tajného podzemí pod Prosek, kterému se tedy skutečně říká prosecké peklo, a provedu vás těmi příběhy, které se o něm vyprávějí.
1: Jaké to pro vás bylo přesídlit z oblíbené Šumavy do Prahy?
2: Tak já jsem tohle ještě ke všemu psala, když o Vánocích, když jsem byla v Hollywoodu, v Kalifornii, takže se mi opravdu těžko přepínalo v hlavě z té rozpálené Kalifornie na chlad těch podzemních chodeb, ale mě podzemí baví už od té doby, co jsem psala o šumavském Františkově, ráda teda aspoň, když se mnou někdo jde, tak si tím procházím, ráda se hrabu pod tou zemí, takže to bylo něco, co mě bavilo. Doufám, že to bude bavit i posluchače.
1: Já jenom dodám, že my se na tuhletu četbu na pokračování nazvanou Prosecké peklo můžeme těšit od 3. do 8. listopadu na dvojce. Co se týče vlastně vašich příběhů, tak v nějakém rozhovoru už docela dávno jsem vlastně slyšela, že celé to započala vaše babička, která vám vyprávěla vlastně temné příběhy. Vás to tak bavilo, že jste nakonec vlastně se stala spisovatelkou temných příběhů. Znamená to, že se bojíte ráda? I vy, jako když by vám někdo vyprávěl, nebo díváte se ráda třeba na horory a na takovéto typy příběhů?
2: Mám ráda strach, ráda se bojím. Vyloženě horory na obrazovce nevyhledávám, já si spíš potřebuji představovat, takže pro mě je ideální třeba nějaká audiočetba nebo knížku číst. Mám to právě po té babičce, která mě vychovávala takovým způsobem. Ona vlastně patřila k těm, kterým se říká rumunští Slováci, což byli lidé, které vlastně po druhé světové válce československá vláda naverbovala v Rumunsku. Byli to původní slovenští osadníci, kteří v tom Rumunsku žili, a oni je potom tedy vlaky převezli k nám na Šumavu nebo do pohraničí, do těch vysídlených lokalit po Němcích. Takže v mojí babičce, která tenkrát byla malá holčička, se spojila vlastně taková ta rumunská transilvánská kultura, různý ty drákulové a upíři a podobně, a s tou naší černou šumavskou kulturou a legendami o bludičkách a podobně. No a v tomhle mě babička, v tomhle jsem rostla, i tedy všichni moji bratranci a brácha a sestřenice. Babička, když potřebovala, aby jsme se nedostali prostě z postele ven, aby jsme konečně zalezli a spali, protože to byla mladá babička, jak to tenkrát bývalo, ještě musela chodit do práce, tak nám místo pohádek vyprávěla tyhle ty příšernosti.
1: No tak už víme, odkud vítrvané Transylvánie a Drákula. Je jasné, že vy pracujete neustále, protože knížka Vona vyšla na jaře, tak můžeme se těšit na další příběhy od vás.
2: Tak to spisovatelské řemeslo je trošku vždycky dopředu proti skutečnému času, takže my, když si dneska bavíme o nějaké mojí novince, tak já jsem tuhle tu knihu psala už před 5 lety, pro mě to hodně novinka není. A už mám napsané knížky na další 2 roky, takže to, co vás čeká příští rok, tak zatím se jmenuje tedy pracovně Množírna. Nevím, jestli v té knížce tenhle název zůstane, protože v tomhle nikdy nejsem dobrá, většina mojich knížek potom dostává jiný název, než jsem měla v plánu. a je to vlastně fiktivní kriminálka ze skutečných příběhů se skládaných z osudů surogátních, tedy náhradních maminek. To jsou ty ženy, které za peníze rodí děti těm, kteří ho z nějakých důvodů mít nemůžou, a ne vždycky je to tak růžové, ne vždycky je to tak dobrovolné, ne vždy to dopadne tak dobře, jak bychom si představovali.
1: No, jak vás tak poslouchám, tak nás zase budete trápit, je to tak.
2: Mám to ráda.
1: Dnešním hostem byla spisovatelka Petra Klabouchová. Já jenom připomínám, že na četbu na pokračování z jejího pera, které se bude jmenovat Prosecké peklo, se můžete těšit už v listopadu. Díky za to, že jste přišla. Popřeji vám, ať se vám daří, ať to trápení pořád funguje tak dobře, jako nejenom při knížce Ona, a zase někdy u nás na viděnou, naslyšenou na Dvojce.
2: Děkuji moc, nashledanou.
3: Odpolední Dvojka.
4: Dnes s Ivou Bendovou.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Policie odložila případ dronu, který letos v Praze proletěl v blízkosti přistávajícího letadla a stát chce spustit systém nouzových varování v únoru příštího roku. Bude polojasno až jasno a nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Událost se stala ve výšce více než 1 kilometru nad pražskou čtvrtí Štěrboholy, kde přitom drony mohou létat maximálně 120 metrů nad zemí.
2: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
0: Dron viděli piloti skandinávských aerolinek SAS ve chvíli, kdy se na lince z Kodaně připravovali na přistání na pražské Ruzyni. Po incidentu varovalo řízení letového provozu piloty dalších letadel ve vzduchu a k žádné kolizi nedošlo. Maximální prodejní ceny nafty v úterý klesnou o 16 haléřů na 48 korun a 38 haléřů za litr. Benzín Natural 95 budou moci pumpaři prodávat nejvýše za 45 korun a 97 haléřů za litr, tedy stejně jako v uplynulém víkendu a dnes. Vyplývá to ze zveřejněného cenového věstníku Ministerstva financí. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů se stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný Cell Broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny anebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
3: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
3: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
5: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
3: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: V Česku bude tento týden pokračovat babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější, místy se objeví přízemní mrazíky a také mlhy. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat oblačnosti i srážek a v pátek se ochladí na 10 až 15 stupňů.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Doprava.
0: Na 207. kilometru D1 směrem od Prahy se srazila dvě osobní auta. Do kolony se brzdí na 202. kilometru a je to asi na 25 minut. Na 201. kilometru D1 v opačném směru se srazil kamion s osobním autem. Blokují tam pravý a připojovací pruh. Počítejte i tady s kolonou. A na silnici 68 kolem mostu u Jablunkova se kvůli omezením tvoří obousměrné kolony i na víc než půl hodiny od Jablunkova i od slovenského Svrčinovce. Zprávy končí, po nich opět Iva Bendová.
7: A také pondělní odpolední dvojka je 15 hodin a 4 minuty. Pokud končíte v práci, tak šťastnou cestu domů nebo kam už pojedete. No a samozřejmě, kdo pokračuje, tak nejste v tom sami. Pokračovat budeme samozřejmě i my. Za chvíli soutěží Máte vteřinku.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Pokud jste v sobotu slyšeli pořád Halo Soukup Halo, tak teď budete ve výhodě. Ondřej Soukup nám v něm pouštěl dvě verze slavné písně z neméně slavné žebrácké opery německých autorů Bertolda Brechta a Kurta Weilla. Televizní záznam té české, ve které exceluje Miloš Kopecký, označil Ondřej Soukup za vůbec první československý hudební klip. Tady je krátká soutěžní ukázka, kdo se chce zapojit, poslouchá opravdu pozorně.
2: Hudbu k téhle verzi nahrál orchestr Karla Vlacha a obrovskou roli sehrála také televize. Černobílý filmový klip tehdy režíroval Ladislav Richman, pozdější režisér filmu Starci na chmelu. Kamera, střih a samozřejmě choreografie tu dělal Josef Koníček. A Kopeckého interpretace i jeho pohyb vytvořili něco, co se dnes může považovat za jeden z prvních českých hudebních videoklipů, který se nesmazatelně zapsal do české kultury. Kdo ten klip viděl, tak nikdy nezapomene na toho uhrančivýho Miloše Kopeckého a tanečnice v blondětých parukách a v černých tělových trikotech.
1: Dnes hrajeme o dvě vstupenky na představení Soukromé životy v divadle Bez zábradlí na 24. října od 17 hodin. Tak než začnete posílat svoje tipy na správnou odpověď, podívejte se, jestli 24. října od 17 budete mít čas do divadla Bez zábradlí dorazit. A teď už tedy soutěžní otázka. Ptám se, kdo vytvořil choreografii pro klip k písni Moritát o Meky Messerovi. Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220 a nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Kdo vytvořil, pardon, choreografii pro klip k písni Moritát o Mekým Mesrovi? Tak zněla dnešní soutěžní otázka. Vaše tipy, ne všechny byly správné, tak pokud jste se snažili získat tu pátou správnou odpověď v pořadí, tak pojďme se nejprve jak si otestovat, zdali byla vůbec správná.
1: Černobílý filmový klip tehdy režíroval Ladislav Richman, pozdější režisér filmu Starci na chmelu. Kamera, střih a samozřejmě choreografie, tu dělal Josef Koníček.
0: Josef Koníček, to byla správná varianta odpovědi. No a pátou v pořadí, teda tu správnou, nám poslal a tudíž dvě vstupenky na představení Soukromé životy v divadle Bez zábradlí na 24. října od 17 hodin získává Štěpán Fanta. Gratuluji, užijte si divadlo. No a hudební pořad dvojky Halo, Soukup Halo vysíláme v premiéře každou sobotu po 10. hodině dopoledne. Reprízu si můžete poslechnout následující čtvrtek po 21. Samozřejmě ale také pořád najdete na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Vedle literatury, divadla a politiky měl bývalý prezident Václav Havel blízko také k architektuře. K 90. výročí jeho narození otevřel Národní památkový ústav novou výstavu. V areálu brněnské Vily Šťastny připomíná stavitelskou tradici Havlovy rodiny i architektonické zásahy na Pražském hradě v době, kdy byl prezidentem. Výstavu můžete navštívit až do konce prosince.
1: Básnicky bych to řekl tak, že na každém baráku vevnitř by měla být cedulka, kdo to staví.
2: Jestli se nemýlím, tak ty to tak máš v baráku.
1: Jo, tam, to byl můj dědeček. No.
3: Václav Havel pocházel ze stavitelské rodiny. Jeho dědeček Václav postavil Pražský palác Lucerna, jednu z prvních železobetonových budov v zemi, pokračuje historik architektury Vladimír Šlapeta.
4: Společenský centrum, kde se tancovalo, kde bylo kino, kde byly výstavní síně, významný centrum společenského života.
3: V tradici pokračoval i prezidentův otec Václav Mária Havel, který vybudoval vilovou čtvrť na Barandově.
4: To byly dva impulzy, které inspirovaly tu barandovskou osadu. Viděl ty vilové čtvrti nad Hollywoodem a proto vlastně si myslel, že by se nějaká taková kolonie dala postavit i nad Vltavou. A za druhé potom výstava německého Werkbundu ve Stuttgartu a to mělo ohromný ohlas všude. Tak řekl, když to jde v Hollywoodu, jde to i ve Stuttgartu, já jsem koupil ty pozemky, tak proč to neskusit?
5: Každý, kdo navštíví Československo, navštíví Prahu a kdo navštíví Prahu, jde se podívat na hrad.
3: Tak Václav Havel v roce 1992 vysvětloval svou snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Právě úpravám této památky v době, kdy byl prezidentem, se věnuje druhá část výstavy. Doplňuje kurátorka Vlasta Loutocká.
6: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby Rudolfa II., kdy hrad žil, byl střediskem umění, střediskem vědy, střídali se tam význační umělci, učenci, byli tam i žebráci, o kterých se ale Václav Havel zmiňuje, že ty tam rozhodně zavést nechce.
3: Hrad se od té doby dál měnil.
6: Zmizela Havlova pracovna, kterou projektoval, navrhoval Bořek Šípek, ale na druhé straně zůstala oranžerie Evíričné, baldachín z leopardicí od Božka Šípka.
3: Fotografie staveb a rodiny doplňují i výtvarné portréty samotného prezidenta.
6: Jsou to skici a bysty, které vytvořil malíř a architekt Zdeněk Makovský. Myslím si, že krásně vystihují jeho zadumanou tvář.
3: Výstavu Havlova architektura si lidé v brněnské Vile Šťastny prohlédnou až do konce roku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
7: Posloucháte Odpolední dvojku.
8: Kup mi den, kup mi noc.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: To jsem vždycky chtěla, povídat si s tím, kdo nám scény, situace a dialogy píše. S Lucí Konečnou, scénáristkou projektů, ve kterých jsem působila sama jako protagonistka, třeba Jedna rodina, nebo teď i Beze mě na nově Boží plán, si řekneme, kam se trend ubírá. Bude mě zajímat, proč se pořád točí detektivky a nemocnice. No a nemůžeme neprobrat její knižní novinku Každý večer zavolej mámě. Dočítám to a moc mě to baví. Mým hostem bude tedy nejen scénáristka, ale i spisovatelka Lucie Konečná.
0: Blízká setkání. Rozhovory s dobrou energií.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Hezké odpoledne, Petře, vítám tě na Dvojce.
3: Krásný den, děkuji.
2: Majáky většinou stavíme proto, aby ukazovali lodím cestu. Ovšem jeden nizozemský maják vznikl z úplně jiného důvodu. Potřeboval ho totiž filmový režisér. No a když natáčení skončilo, lidé si ho nechali. Tak to je jenom takový úvod, kterým si nás nalákal. A teď přijde zásadní otázka, Petře. Kde ten maják stojí?
3: Stojí ve městečku Lemer, které je v Holandsku v oblasti Fríska. Mně se ten příběh toho majáku strašně moc líbí. Lemer samo o sobě je nádherné malebné městečko, protkané kanály, takže my jsme dopluli lodí úplně do centra toho města, tam jsme se vyvázeli a z lodě jsme přešli a přímo proti nám byla kavárna a kolem nás restaurace, obchody. Fakt jako místo snů, nádherné. A jak byl konec prázdnin, tam je běžně úplně jako narváno, že ty lodě se vyvazují ještě i na sebe, takže jenom tam proplout tím kanálem je jako poměrně náročná kapitánská práce. A tentokrát tam bylo dokonce místo, takže my jsme se tam krásně vyvázeli, krásně jsme fungovali. Já jsem se hledal na internetu, co se dá vidět v Lemeru, a vyšlo mi, že tam je významný místní maják. Tak jsem se na něj šel podívat, on má být z roku 1885, když Lemer byl ještě přístavem na břehu Zíderze a Nizozemci, jak později to Zíderze přehradili, tak vzniklo dnešní sladkovodní jezero Ithies Lemer a význam toho majáku vlastně zmizel. Je to prostě maják uprostřed, proč by byl prostě na hraně jezera. A v roce 1968 ho dokonce celý zbourali. To už jsem začal zjišťovat, když jsem dohledával ty informace, jsem říkal, teď ten maják vidím, teď u něj stojím, tak jakže ho zbourali, proč ho zbourali. A našel jsem informaci ještě taky úžasnou, že už jako dávno nefungoval a mladí se tam scházeli a lozili po něm a dělali bugr a randál a lidem to vadilo, politikům to vadilo, tak to vyřešili tím, že prostě nechali odstranit celý maják. Říkali je k ničemu, tak na co by byl.
2: No nicméně ten maják tam stojí, jo. Takže jak to tedy je s tím majákem?
3: Teď se dostává ke slovu ten film a filmař. A je to pořád dál stejně jako podivný příběh. V Lemeru se narodil nizozemský režisér Pieter Verhoef a ten v 90. letech točil film, který se jmenuje Maják. A je inspirovaný dětstvím tohoto režiséra. Tím, že vyrůstal v Lemeru, takže ten maják tam hraje tu roli, tohle to celý zapadá. V roce 1994 kvůli tomu natáčení postavili repliku tohoto majáku a teď to začíná být jako legrační, že totiž ten film se nakonec netočil přímo v Lemeru, ale v okolí nedalekého Stavorenu. Aha. Takže místní obyvatelé Lemeru dokonce ze svých peněz se složili na to, aby se ta replika pro ten film mohla postavit. Postavila se v tom okolí toho jiného města, okolí toho Stavorenu. Aha. A holt, když se to dotočilo, tak oni tu repliku vzali a převezli ji do Lemeru, aby ji tam umístili. Takže to, co jsem tam viděl já, když jsme tam došli s mojí dcerou Lucií, tak je maják, který vypadá stejně jako ten dřívější, byl postavený ale kvůli tomu, aby mohl hrát ve filmu z tohoto města. Ten film se ale točil stejně úplně jinde, ale jenom po tom natáčení, když už teda ta replika vznikla, tak si to tam přenesli, aby ten příběh jakože žil dál.
2: No, je to trošku jako z nějakého filmu a je to z filmu. Je. Funguje tady ten maják alespoň jako opravdový dneska?
3: To jsou tedy ty věci, které se mi na tomhle příběhu strašně líbí a které prostě při cestování člověk občas najde. No samozřejmě, že nefunguje, protože ten původní už byl zbouraný víceméně, protože tím, že se to přehradilo a už z Lemeru není přístav, tak tam ten maják vůbec není potřeba. Takže to fakt v dnešní době funguje jako symbol města. A to opravdu tak je, jak jsem řekl, i sám jsem se o něm dozvěděl tak, že mi to vyskočilo jako paměti.

0: příhodnost, kterou mám vidět. Může to fungovat jako vyhlídka, když by někdo otevřel tu konstrukci, ale když jsme tam byli my, tak to bylo pozamykané a vylézt se tam nedalo, jestli to je reminiscence na to, jak tam dřív ti mladí potom lozili, a oni prostě nechtějí, aby se tam lozilo. Takže je to zajímavá stavba s pozoruhodným příběhem, která je dohromady k ničemu, pokud tedy mávneme rukou nad tím, že to lidem může dělat radost.
1: No, já myslím, že každý z nás jsme zažili někdy takový příběh na vlastní kůži, no, možná.
0: Jasně. To je na tomto krásný i v našich životech. Máme hromadu zbytečných pošetilých věcí, které ale z nějakého důvodu máme rádi. A ten maják je pěkný, jeho okolí je hezké. To, že jsme se tam s mojí dcerou byli projít a povídali jsme si, byl krásný zážitek.
1: Říká kolega Petr Horký a já moc děkuji za další cestovatelský tip. Pokud se budete plánovat do Lemeru vypravit, tak vám popřeji, ať se vám minimálně ten maják i příběh líbí stejně tak jako Petrovi. Díky a naslyšenou na dvojce.
0: Chvála pošetilosti. Ahoj.
2: Odpolední dvojka. Dnes s Ivo.

0: Posloucháte Odpolední dvojku.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: 15 hodin a 43 minut aktuální čas a my už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem, kam zdravím Martina Tomáše, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak a jdeme na počasí. Jak to vypadá v Česku aktuálně?
1: Tak aktuálně všude polojasná nebo jasná obloha, ale dalo to práci, to rozpouštění ranních dopoledních mlh, někde se opravdu rozpustily až po poledni, ale už se nám srovnaly teploty, dlouho bylo v Polabí poměrně chladno, jen kolem 12 stupňů ještě před polednem, ale i zde už je i 19 a většinou je 18 až 22 stupňů Celsia, v Brně dokonce teplota lehce přes 23.
0: Asi to nejsou úplně obvyklé teploty pro tohle období, nebo ano?
1: Tak úplně obvyklé nejsou, ale stává se to, když jsem se díval dneska na normál, kdy se to bere i s těmi ranními teplotami, které jsou naopak poměrně chladné, tak jsme nad normálem v tom průměru jenom asi o jeden stupeň, ale samozřejmě ta maxima nejsou úplně každý rok v toto období takto vysoko.
0: Jak bude vypadat dnešní večer a noc na zítra?
1: Tak tam čekáme stále málo oblačnosti, jasno, skoro jasno, ale postupně se opět místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, větší pravděpodobnost jejich výskytu je v Čechách a noc bude chladná 9 až 4 stupně Celsia nejčastěji, tam, kde bude lehce pofukovat vítr, hlavně v vyšších polohách může být i o něco teplej, naopak v údolích místy kolem 2 stupňů a objeví se zde přízemní mrazíky. Takže noc studená a ráno opět s mlhami.
0: No a jaký bude zítřek?
1: Tak hodně podobný dnešku, jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne opět místy, zejména v Čechách, mlhy nebo nízká oblačnost. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. I ty nejvyšší denní teploty budou hodně podobné těm dnešním, 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů a vítr jen slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Říká o zítřejším počasí meteorolog Martin Tomáš. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A Mademoiselle Giselle vystřídá Féteru dvojky právě teď Mademoiselle Tereza. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, ty jsi mi připomněla kamarádku, se kterou jsme měli tuhle přezdívku.
0: Ano.
1: Mademoiselle jsme si říkali.
0: No, no. Vidíš. Tak o čem bude dnešní káva o čtvrté?
1: Dneska to bude Světlo a naše oči s panem doktorem Pavlem Němcem a bavit se budeme o tom, proč s přibývajícím věkem potřebujeme k dobrému vidění čím dál více světla, proč nám třeba vadí více stmívání, proč hůře vidíme, když řídíme zašera a tak dále a jak tedy se to světlo správně nastavit, abychom dobře viděli a mohli dobře pracovat a dobré osvětlení v domácnosti pro naše oči.
0: dvojka@rozhlas.cz, tam můžete směřovat svoje dotazy. Já se pro dnešek loučím, mám pro vás ještě Eltona Johna a na závěr Lady Gagu a zítra se ve 13 hodin v odpolední dvojce s úterním datem 6. října těším na slyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT 2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda neuvažuje o snížení DPH u pohonných hmot a v újezdu nad Lesy v Praze se salmonelózou nakazilo celkem 475 lidí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda neuvažuje o snížení DPH na pohonné hmoty. Novinářům to po jednání kabinetu řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Regulace cen a snížení spotřební daně na naftu podle něj zastavily zdražování paliv. Situaci na trhu také podle jeho slov pomůže uvolnění zásob nafty, na kterém se v pátek dohodla skupina hospodářsky vyspělých zemí G7. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
4: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
2: Případ prověřuje policie pro možné ohrožení zdraví z nedbalosti. Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha. Zájemci se mohou hlásit do 5. listopadu, zároveň mají předložit koncepci rozvoje galerie na příštích 6 let. O vyhlášení konkurzu informoval resort na svém Facebooku. Jde už o druhý letošní pokus vybrat nové vedení galerie. Na radnicích Prahy 13 a 15 mohou lidé odevzdávat staré mobilní telefony. Za každý kus půjde 10 korun na aktivity Jedličkova ústavu. Sběr telefonů bude trvat do 13. listopadu, řekl manažer projektu Jiří Šmejkal.
5: Za každý odevzdaný mobil se navíc lidé můžou na našich internetových stránkách zaregistrovat do soutěže. Na konci roku pak vylosujeme výherce, který získá roční rodinnou vstupenku do pražské zoo.
2: Na Javorníku u Liberce stojí nová rozhledna. Zatím funguje ve zkušebním provozu. Ještě je třeba dokončit úpravy okolí i práce na odbavovacím systému. Slavnostní otevření rozhledny je naplánováno na 28. října.
6: Kovová konstrukce má téměř 35 metrů. Nachází se v těsné blízkosti restaurace Obří sud, kde byla rozhledna historicky. Původní Blažkova věž byla dřevěná a vysoká 18 metrů. Postavila ji Hodkovická sekce Německého horského spolku. Provozovatelé teď místo ní postavili novou. Dominanta vrcholu Javorníku má vyhlídkovou plošinu pro návštěvníky a také vysílač. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne místy, zejména v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost. Večer v jeho západní polovině Čech přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 16.
3: Doprava.
2: Velmi opatrně na 345. a půltém kilometru D1 směrem na Prahu. V pravém pruhu leží zakládací klín. A pak počítejte s kolonami kamionů od 224. kilometru, odkud se sunou k omezení u D2. V levém pruhu pojedete pomaleji zhruba od 201. kilometru. A na Pražském okruhu směrem od D1 se jezdí jen jedním pruhem v Lochkovském tunelu kvůli překážejícímu kamionu. A potom čekejte asi 10-minutové zdržení před omezením u sjezdu od Barandova. To byly zprávy, po nich Tereza s kávou o 16:15.
7: Přeji vám krásné pondělní odpoledne při poslechu Dvojky. Už jsem tady v živém rozhovoru s mým hostem, kterým je pan doktor Pavel Němec, lékařský ředitel očních klinik Lexum a prezident České sítnicové společnosti a odborný asistent první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den, pane doktor.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: A téma máme dnes světlo a naše oči. S přibývajícím věkem a tom můžu tedy posoudit už i podle sebe, potřebujeme čím dál více světla a čím dál hůře vidíme zašera například, bez nějaké zjevné příčiny. Takže i o tom si dneska budeme povídat, bavit se budeme o tom, jestli záleží na barvě světla, proč třeba hůře zvládáme rychlé přechody mezi světlem a tmou, proč nám právě může dělat problém šero, mlha, anebo třeba odlesky při řízení. Vy jste mi, pane doktore, říkal, ať řeknu České sítnicové společnosti, ale je tam úplně jiné slovo. Vitreoretinální
8: znamená sklivcové a sítnicové. A proto jsem říkal, že použijeme české slovo sítnicová
7: společnost.
8: To je společnost,
7: která se zabývá jenom těmito částmi oka?
8: Česká oftalmologická společnost, což je naše maminka taková, zastřešuje všechny oční lékaře v této republice, tak má svoje podskupiny a podorganizace takzvané. A ty tři nejsilnější z nich se týkají kataraktových problémů, říká se jim refrakční a kataraktová společnost, sítnicových problémů, to jsme my, sklivcová a sítnicová problematika a zeleného záklopu glaukomová společnost. A pak jsou tam některé další, trošku menší, oni se teď urazí, když to takhle řeknu, a trošku menší pod odbornosti. Ano, to malé oko se dá skutečně rozpitvat na mnoho problematik, které zkoumají různé specializované odbornosti.
7: Tak a my se dnes zaměříme zejména tedy na světlo, jaký má vliv na naše oči a na naše vidění.
8: Pojďme na to.
7: Pan doktor Pavel Němec je naším hostem. Máte-li otázky, můžete je posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Světlo a naše oči je téma, kterému se dnes budeme věnovat v kávě o čtvrté s panem doktorem Pavlem Němcem, kterého jsem před chvilkou zařadila do České sítnicové společnosti. Pan doktor sám řekl, že je to dcera. Řekněme, děťátko, maminky České oftalmologické společnosti, a ta maminka má letos kulaté výročí, to bychom měli říct si to.
1: To je hezký, že to víte a že to připomínáte.
0: Byste mi to řekl.
1: Protože je to své výročí, je to krásné kulaté narozeniny a letos z jara jsme je oslavili s 50 kolegy ze Slovenska, 50 kolegy z České republiky, kteří byli na tom takovém slavnostním zasedání, ale jinak právě minulý víkend skončil celostátní sjezd této společnosti, tedy oftalmologické, který byl letos v Ostravě a který toto kulaté výročí také připomínal velmi dlouhými a takovými historickými přednáškami.
0: Mm-hmm. Tak blahopřejeme do další stovky, přejeme vše nejlepší. Vy jste říkal, že právě ty děti se vydělily z té společnosti asi až v posledních letech, že už oko není pojímáno jako jeden celistvý orgán, nebo je, ale samozřejmě má tolik různých součástí, kterým je potřeba se věnovat speciálně. A vy tedy se zaměřujete na sítnici a...
1: A sklivec.
0: A sklivec. A jsou to tedy části oka, když už se teď dotknu toho našeho dnešního tématu, které nejvíce reagují na světlo.
1: No a teď jsme u toho, teď jsme si oko rozpitvali do subspecializací a teď musím říct, že vlastně vliv světla na to, jak vidíme, prochází všemi těmi vrstvami oka a to, že se nejvíc zohledňuje právě ta sítnice, jako koncová tkáň, kam světlo dopadá, je sice pravda, ale bez toho, že by byla transparentní rohovka, tedy průhledná rohovka, bez toho, že by byla průhledná čočka, která, jak víme, se nám věkem kalí a vzniká šedý zákal, bez toho, že by nebyl čistý sklivec do určité míry a do určitého našeho věku, tak by vlastně ta sítnice samotná na to dopadající světlo také reagovala jinak. Takže jsou tam všechny ty faktory, které dneska zkoumají ty jiné podorganizace České oftalmologické společnosti, které mají vliv na to, jak světlo vnímáme a kolik ho potřebujeme, jak nám pomáhá a kdy nám škodí.
0: Kdy je takový normální věk, že skutečně si začneme uvědomovat, že nám už třeba vadí šero? A je to přirozené, řekněme, je to opravdu fyziologický proces, protože naše oči stárnou.
1: Je to individuální, ale řekněme, že to souvisí s 45. 50. rokem věku života, protože v té době se odehrává v tom zaostřovacím mechanismu našeho oka něco velmi důležitého, přestává trošku zaostřovat čočka. Navíc už se v průběhu těch let, několika desítek let života, začíná mírně kalit, a zároveň se mírně mění právě ta sítnice, o které jsme před chvílí mluvili, tedy receptory, které na ní jsou a které mají reagovat na různou míru osvětlení. A možná naši posluchači dobře vědí, nebo si ze školy ještě pamatují, že máme úplně v základu, to teď jenom rozdělím, dva typy receptorů. Jedny ty, které máme proto, abychom koukali za denního světla a za dobrého osvětlení, říkáme jim čípky, a ty druhé, které se začnou ujímat své role až ve chvíli, kdy to světlo padá dolů, to znamená za šera nebo za tmy, a tím se říká tyčinky a používáme na to takzvané černobílé anebo orientační vidění za horších světelných podmínek.
0: Ty jsi říkal, že čočka se už desítky let zakaluje, to znamená, že se to děje od narození?
1: Ono se to děje téměř kontinuálně, ale prvních, dejme tomu 40 let, to není nějak podstatné. My to začneme vlastně vnímat až ve chvíli, kdy se do té čočky, která je uvnitř oku, začne dostávat voda a začne trošku měnit její transparenci, takže je velmi neobvyklé, aby lidé do 40 nebo 45 let měli šedý zákal. Ale stává se to kvůli metabolickým nemocem, které mají, kvůli povolání, které dělali, kvůli traumatu, anebo zánětu, anebo proběhlé operaci, kterou prodělali. Takže těch důvodů, proč mít skalenou čočku před 40 lety, je víc, ale obecně se do 45 let toho lidé moc bát nemusí.
0: O té 45-ky mimo jiné tedy začínáme, i když to zjednoduším, hůře vidět. To asi souvisí i s vetchozrakostí, což je ale asi jiný proces v oku, ten syndrom krátké nebo dlouhé ruky, teď nevím přesně.
1: Vetchozrakost, právě jste to řekla, my se tomu vždycky vyhýbáme, protože představte si, že řeknete ano, někomu, komu je 45 nebo 50
0: proto
1: let, že je
0: vetchozrakým. Proto se to také dobře pamatuji, protože to každý vždycky zbystří, když to řeknete čtyřicátníkovi,
1: že je. A znamená to presbiopie, tak se vyhneme té vetchozrakosti. A znamená to jednu jednoduchou věc. Lidské oko funguje jako autofokusační kamera, to znamená, že umíme zaostřovat na různé vzdálenosti a děláme to úplně mimovolně, ani o tom nevíme. Když si dělám do dálky, potom do blízka, na text, na telefon, kamkoliv, tak to oko přeostří. Ale v jednu chvíli na ty bližší vzdálenosti, a je to zhruba mezi tím 40. a 50. rokem, tuto schopnost začne ztrácet, souvisí to s elasticitou čočky a s pohyblivostí závěsného aparátu, na které ta čočka visí. A lidé začnou prodlužovat ruku, jak už jste naznačila, to znamená, začnou dávat ty věci dál od sebe, aby byli schopní doostřit. A když už jim ta ruka nestačí, tak to je ten okamžik, kdy si přichází pro první brýle. A s touto změnou, s tou presbyopií právě souvisí i to, že se trošku uškalí čočka. A že trochu víc potřebujeme najednou světla, nebo že nám víc vadí, že toho světla je málo, nebo že se pohybujeme zašera a za tmy a nejsme si tak jistí.
0: Mm-hmm. Ale je to přirozené. Není to nemoc, je to.
1: Je to přirozené do určité míry. A teď narážíte na velmi dobrou věc, protože pokud jsou všechny tyto procesy pomalé, plíživé, nemají žádný dramatický zlom, nemají žádný rozdíl mezi pravým a levým okem, nemají žádnou souvislost s tím, co se nedávno odehrálo s mýma očima, ať už je to úraz onemocnění, anebo prodělaná operace, tak by měli lidé zůstat relativně v klidu a řešit to do určité míry jenom tím, že si toho světla přidávají, že pracují v lepších světelných podmínkách nebo aspoň vyvážených. Ale pokud tam nastanou tyto okolnosti, které jsem jmenoval, prudký vývoj, lateralita, souvislost, tak by měli to oční lékaře navštívit, protože to může být něco jiného než přirozené způsoby stárnutí a změn tkání oka.
0: Tak budeme se snažit to právě vidět, ty jiné situace, kde je potřeba zbystřit a navštívit lékaře, ale budeme se věnovat i tomu dobrému osvětlení domácnosti i pracovního prostředí, které od toho určitého věku zkrátka potřebujeme. Světlo a naše oči je téma, kterému se dnes věnujeme s panem doktorem Pavlem Němcem. Otázky přijímáme jako vždy na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.

0: Pan doktor Pavel Němec je dnes hostem Kávy o čtvrté, světlo a naše oči. Na to se dnes zaměřujeme. Zatím jsme mluvili o očích, o tom, co se s nimi děje mezi 40. a 50. rokem, že je i přirozené, že hůře vidíme, zašera, že potřebujeme lepší osvětlení. A teď se ptám tedy, jaké je to ideální osvětlení v domácnosti i třeba při práci, abychom i v tomto věku dobře viděli.
1: No, ideální osvětlení je to, které cílí na to, co chcete dělat. Ono se vlastně vůbec nedá říct univerzální návod, jak si máte doma dneska rozsvítit večer, až se trošku zapadne slunce, protože záleží na tom, co budete ten večer dělat. Takže moje odpověď vždycky bývá, svítěte si na to, co děláte. Je dobrý, když pracuji na kuchyňské lince, nebo jsem kutil a něco dělám, tak mít to přímé osvětlení. Když mám pracovní stůl, u kterého chci pracovat, tak k němu mám přímé osvětlení. A je to úplně něco jiného, než když si chci potom na chvíli sednout a buď to si číst při lampě, anebo se dívat na televizi, kdy už můžu mít takovýto ambientní, klidnější osvětlení v teplejších barvách. U toho osvětlení na práci je velmi důležitá jedna věc, nebo dvě, které bych rád řekl, a jsou to ty, že si tím to světlo má být nastaveno tak, aby vás neoslňovalo, logicky, aby vám nesvítilo do očí. A zároveň musí svítit tak, abyste si pohybem svých rukou nebo čímkoliv, čím manipulujete, nebránili tomu světlu té práci samotné, takže nesmí být zacloněno. U lamp to většinou lidé chápou, když mají lampu na pracovním stole, tak ví, že to je lampa z boku a že by neměla být nastavená tím stínidlem tak, aby jim nesvítila silně do očí. Takže jednoduchá odpověď na to není, kolik světla, kolik světelných zdrojů, kolik lamp musím rozsvítit, záleží na tom, co budete dělat. Mm-hmm.
0: Já jsem si vzpomněla na pana profesora z gymnázia třídního, měl nás i na fyziku a vždycky nám říkal, že bychom se měli učit ve místnosti, která je osvětlená tím hlavním světlem a pak ještě lampou, že to jedno světlo nám může škodit, že tma a máme třeba jenom tu lampičku rozsvícenou. Od té doby se toho držím. Je to dobré i pro naše oči?
1: Je to docela dobré. A vemte si, jak jsou vlastně třídy koncipovány. Jsou koncipovány tak, že po jedné straně té třídy jsou vždycky okna. To je to boční osvětlení, které přichází. A pokud toho světla není dostatek v ranních nebo odpoledních hodinách podle ročního období, tak se přisvětluje tím horním světlem. To znamená, že se rozsvítí nějaké osvětlení v té třídě. Ale doma buďte opatrní, kdyby naši posluchači třeba měli v kuchyni lampu, která je jednobodová, svítící jenom ze stropu, tak to je málo světla na tu práci. Vlastně všichni to znají z kuchyňské linky, jak dneska vypadá. Rozsvítíte si sice hlavní světelný zdroj v kuchyni, ale zároveň máte to osvětlení na linku, protože na něm potřebujete dělat ty detaily. Takže to dvojí, někdy i vícenásobné osvětlení má svůj smysl pro to, abychom si nestínili a dosáhli co největšího kontrastu a jasu, který pro tu práci potřebujeme.
0: Před chvilkou jste zmínil teplé světlo i chladné. Je to důležité i v tom věku, o kterém dnes mluvíme, kdy už se hůře vidíme, zkrátka, aby to světlo bylo jaksi zdravotně nezávadné, řekněme, z dlouhodobého hlediska pro naše oči.
1: Ono bude zdravotně nezávadný tak jako tak. Ono jde spíš o ten komfort a o to, co to světlo umožní seniorovi nebo někomu staršímu, kdo už může mít trochu problémy s kontrastní citlivostí nebo adaptací na šero. Ale nedá se říct, že studené je lepší než teplé a obráceně. Tak to není, jenom by bylo dobré si uvědomit, že chladnější odstíny světla o různé intenzitě si často spojujeme s prací. To znamená, je to takový to světlo, který nás ponouká k tomu být aktivní, něco dělat. Proto taky náhodou ty LEDky jsou dneska na těch kuchyňských linkách, dávají hodně studená světla, i když i to se dá proměňovat. Kdežto, když si chcete potom sednout třeba už k té zmiňované televizi, není rozhodně dobré si k ní úplně zhasnout. Takové to sledování televize úplně potmě je špatné, protože máte jednu věc vysoce svítící a zbytek toho prostředí máte velmi tmavý. Nevytváří to dobrý komfort pro oko. Tak je lepší si pro tyto okamžiky rozsvítit lampy, které mají spíš teplejší a žlutavé odstíny, protože sklidňují celý ten organismus. Nevytváří takový tlak na výkon a neponoukají, když to řeknu úplně lidově, ten organismus k tomu, aby pracoval, spíš aby odpočíval. Hmm. Ale není důležité, nebo takhle, není zdravotně závadné mít jedno nebo druhé světlo, záleží na osobním nastavení, jak dom.
0: Co obrazovka vrhuje. Počítače, když teď jste hovořil o té televizi, já třeba teď jsem se tam nastavila to noční teplé osvětlení, protože hodně pracuji večer, píšu, když je klid, tak je to taky dobré, nehledě na mozek, ale samozřejmě i s ohledem na naše oči.
1: Tak zase, obrazovka nás nepoškodí, ty dnešní obrazovky, to znamená ty ploché obrazovky, všichni už máme jenom tyhle, a ne ty frekvenční, starší zdroje, tak ty nás nepoškodí. O to vůbec nejde. Jde vlastně jenom o oční komfort a o to, jak rychle se člověk unaví, když by měl nedostatečné osvětlení. Kdybyste ten váš noční režim příliš stáhla a příliš si utlumila světelnost toho monitoru, tak budete dřív unavená, protože některé stránky textu a obrazu, na který se díváte, nemusí mít takový kontrast a vás namáhá rozlišovat ty detaily potom. Takže svým způsobem vlastně dnešní monitory i seniorům pomáhají v tom, že jim umožňují za prvé zvětšovat texty, za druhé vytvářet kontrastnější prostředí, to znamená ještě více vytáhnout kontrast černého písma na bílém a obráceně, a upravovat si jas, tedy světelnost. A tohle je to, co jim pomáhá. Takže obrazovky nezatracovat, nejsou škodlivější než normální kniha nebo text, který by si četli na papíru. Naopak umožňují vlastně vytáhnout ten text a nepoškozují zrak.
0: Světlo a naše oči, téma v kávě o čtvrté s panem doktorem Pavlem Němcem. Pokračujeme za chvilku, stále můžete psát 2@rozhlas.cz.

0: Světlo a naše oči. S panem doktorem Pavlem Němcem v kávě o čtvrté si o tom dnes povídáme. Jak vlastně to oko přirozeně reaguje třeba na velký kontrast nebo na příliš rychlou třeba změnu tmy a světla?
1: Tohle je skvělá otázka pro to, o čem si dneska povídáme, aby lidé vlastně pochopili, proč se některé věci dějí a proč se dějí pomaleji a jiné rychleji. Tak, vy vlastně, když máte určité osvětlení, dejme tomu přirozené světlo a plné světlo, tak ta naše kamera, to oko, funguje jedním způsobem. Jakmile mu to světlo vezmete, tak se musí přeprogramovat a začít používat úplně jiné mechanismy. To přeprogramování teď udělám nebo shrnu pro posluchače úplně jednoduše do dvou základních věcí. První z nich je, že, a to všichni vědí, že se musí roztáhnout trochu zornička, rozšířit zornice, protože s klesající intenzitou světla potřebujeme, aby se toho světla dostalo co nejvíce dovnitř do oka, dopadlo na sítnici. Takže rozšířená zornice je první přeprogramování a druhé, které s tím souvisí, začne pohasínat aktivita těch čípků, které jsou v centrální sítnici a které máme pro to vidění, barevné vidění za dobrého světla, ty takzvané fotopické vidění a začne se uplatňovat daleko víc ta širší periferie sítnice, kde jsou ty tyčinky. A ty tyčinky v sobě mají barvivo, pigment, a ten pigment se začne tvořit až ve chvíli, kdy toho světla je méně trochu. Takže jim to chvilinku trvá, tomu se říká ta adaptace na šero, než se probudí, než se nastartují, než se to celé rozběhne a mezi tím pohasínej ty čípky. Takže je to taková ta pomalá reakce několik.

0: uhorší transparenci, průhlednost čočky, protože ta zornička nereaguje úplným roztažením ještě, je spíš tak na půli cesty a ty buňky na sítnici si mezi sebou předávají službu. A když se bavíte takovou jízdu za šera městem, kdy už začínají svítit lampy a auta proti vám trochu svítí, tak najednou je to ten světelný nárok, který vás oslňuje, který jde do oka, budí znovu ty čípky k práci a přitom ta tma okolí by ráda budila ty tyčinky k práci. A teď tyhle ty dva mechanizmy jdou proti sobě a vy se cítíte velmi nejistě, protože nejste schopná rozlišovat ty věci, které jsou před vámi a nevidíte je úplně kontrastně dobře.
1: Otázka na snadě, jestli se tomu dá nějak pomoci, když je to vlastně přirozený, mluvíme o zdravých očích, přirozený proces, když vidíme hůře tedy na blízko, už nedosáhneme tou rukou do dostatečné vzdálenosti, tak dostaneme brýle. Mm-hmm. Jak je to v tomto případě?
0: No, není tady pomoc. Zklamu všechny. Není tady pomoc, je to přirozená postupná věková změna a za chvilku řeknu, že trochu pomáháme v něčem, ale musíte si ji představit tak, jako když nám šednou vlasy. Zhruba úplně stejný mechanismus, s kterým se dá málo co dělat, maximálně kosmeticky, ale celkově zdravotně nebo stavem těch vlasů určitě ne. A tady, když jsem nakousl, že řeknu, co můžeme udělat, je to, že můžeme způsobit, že toho světla se do oka dostane trochu víc, když ta čočka, tedy jeden z těch optických tkání, kterou máme v oku, se stává hůře průhlednou, tak my jsme schopni odoperovat, vyměnit ji za čirou čočku nebo případně jenom mírně zbarvenou čočku a ta propouští toho světla zase více do oka. Ale to, že se mění receptory na sítnici a to, že se s věkem trošinku mění kvalita rozlišování kontrastu, tak to změnit neumíme, je to přirozená věková změna té nervové tkáně. Tu optickou elementu, tu část čočky umíme změnit a zlepšit, tu nervovou část toho vidění změnit neumíme a ta postupně oslabuje naši schopnost.
1: Takže se tomu nějak přizpůsobit, řídit třeba, pokud to jde, buď když je světlo nebo tma, a preventivně se na to připravit pravděpodobně taky nelze. Asi.
0: No nelze, protože musíme zjít i v noci, ale...
1: Můžeme nějaký anti-aging program.
0: No možná do budoucna. Zrak. Možná do budoucna, ale to uvidíme teprve. Tak teď v téhle té chvíli každopádně. Za světlo je to všem asi docela příjemné a chápou, že to zvládnou. I opravdu seniori letití dokážou dobře řídit, protože ty světelné podmínky nejsou překážkou. Za šera a za tmy to bývá problém. Víte sami, že někteří lidé opravdu nechtějí řídit za šera. Zami řeknu, jsem úplně nejistý, vůbec nevím a nechci to dělat. A někteří to trošku vylepšují tím, že si berou některé brýle nebo filtrová skla, která jakoby rozjasňují tu realitu kolem. Tady bych velmi rád upozornil, že to je oblíbené žluté filtry anebo někdy jantarové filtry, do jisté míry subjektivně skutečně rozsvítí to okolí, ale pozor, jakmile klesne intenzita světla pod určitou hranici, tak už každý odstín, každý filtr, který předsadíme před oko, nám ubírá další světelnost, takže není to samospásný. V některých světelných podmínkách to může malinko rozjasnit. A samozřejmě je ideální, když zvláště za šera a za tmy mají optimální brýlovou korekci. Pokud někdo má velmi slabou refrakční vadu, tak řídí často bez brýlí. Zvládne to úplně bez problému. Ale ona se může trošku víc manifestovat za šera a za tmy, zvláště typicky emetropický anebo lehce krátkozraký člověk. Vysvětlím, co to je. Tedy člověk, který nenosí brýle, anebo který má velmi slabý brýle na dálku, tak se za šera a za tmy zhoupne do té myopie, tedy jde do mínusových dioptrií trochu víc. A to může znejistit jeho schopnost rozlišovat detaily a řídit ještě trošku víc.
1: Čili i když je to proces přirozený, tak je asi vhodné v tomto případě navštívit očního lékaře a třeba to alespoň jaksi opticky zlepšit právě brýlemi, které můžeme dostat.
0: No stoprocentně, protože od určité chvíli já vždycky říkám, dokud vám pomáhá světlo, to znamená pomáháte si tím, že zvýšíte světelnou intenzitu, tak je to dobré. Jakmile zjistíte, že jakákoliv vyšší světelná intenzita už vám nepomáhá, tak je dobrý navštívit lékaře. Něco s těma očima bude špatně a to něco, co může být špatně, je fakt velký spektrum. Nejčastěji to bývá, ale skutečně ta čočka, která ztrácí transparenci.
1: Tak dostaneme se k tomu po písničce s panem doktorem Pavlem Němcem. Světlo a naše oči. Téma pro vás a už můžete i telefonovat 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.
4: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů,

0: neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy fakta tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Káva o čtvrté.
2: Vaše každodenní inspirace.
1: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Světlo a naše oči, téma kávy o čtvrté. Pan doktor Pavel Němec je naším hostem a vypadá to, že máme telefonický dotaz. Dobrý den.
1: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já jsem ze Svetina a mám diagnózu degenerace makuly. Já vím, že to přímo nesouvisí s dnešním tématem, ale ptám se, když chodím co 4 měsíce a injekce, jiné řešení na vylepšení tady této diagnózy prý neexistuje ani ve světě. Ptám se, jestli je to možné, že to je prostě konečná. Tady těmi diagnózy, že to je zatím řešili jenom těmi injekcemi.
0: Děkujeme za dotaz, přejeme hodně zdraví a pan doktor ale říkal, že to s tím tématem dnešním souvisí.
2: Vlastně, že... Já jsem tady mohutně pokyvoval, že to souvisí a je to vlastně dobře, že jste zavolala a zeptala se, protože my jsme tady celou dobu mluvili o tom, kolik potřebujeme světla, jak to zdravé oko reaguje na změny světla. A vaše oko, kromě toho šedého zákalu, je jedna z těch nemocí, o které jste teď mluvila, tedy ta věková degenerace, která samozřejmě zhoršuje vnímání světa kolem a zvyšuje nároky na dobré osvětlení. Takže ono to s tím souvisí. Když se dostanu k vaší otázce, vy buďte velmi spokojená, že chodíte na injekce, ne s tou diagnózou, to je bohužel smůla, že máte tu takzvanou vlhkou formu degenerace, ale to, že dostáváte tu léčbu, tak je v podstatě revoluce, říkal jsem to v jednom z minulých pořadů, je to revoluce, která se odehrála před 25 lety, že tu léčbu vůbec máme, protože bez té léčby, i když musíte chodit pravidelně na injekce, tak byste velmi pravděpodobně už nyní neviděla žádné detaily a tím okem nerozlišovala vůbec nic. Takže je to jediná současná moderní možná léčba,
0: která zpomaluje proces toho onemocnění,
2: která ho zastavuje. A zpomaluje, v některých případech částečně vylepší, a která velmi pravděpodobně bude nahrazena v příštích letech zřejmě genovou terapií a zřejmě nějakou formou nových léků, které se do toho oka budou zase vpravovat, buď to injekčně, nebo v kapkách, nebo i různými jinými formami a budou podobné tomu, co už dneska máte. Takže máte nejmodernější léčbu, to je jistota, máte štěstí, že ta nemoc přišla až v době, kdy už tu léčbu máme a ano, budou nové formy léčby, které jsou teprve ve výzkumu.
0: Máme další dotaz po telefonních linkách. Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, ráda bych se zeptala pana doktora. Je mi 75 let. Byla jsem hodně na operaci šedého zákalu. Jsem velice spokojená až na jednu drobnost, že to levé oko mě zjistila paní doktorka, že tam mám cysty. A abych si kapala jako ty suchý slzy. To si teda kapu, ale já občas, i když už je to rok, tak cítím pořád mi tam občas jako v tom oku, že pan doktor, ráda bych se zeptala, je možno se těch cyst nějak zbavit?
2: Děkuji za dotaz. Tak vy už máte odoperovaný čilý zákal, tak vy jste ta kategorie našich posluchačů, kteří už mají zvýšený přísun světla do oka. A ano, ruku v ruce s tím, že operujeme oko a s věkem jde většinou i to, že nastane takzvaný syndrom suchého oka, proto si kapete ty umělé slzy do očí. A je to jediný způsob, jak trochu zmírňovat symptomatologii toho suchého oka. My jsme o něm dneska ještě nemluvili, možná časem se k němu ještě dostaneme, protože je to jeden z dalších důležitých faktorů toho, jak funguje naše oko, jak propouští světlo dovnitř. A popravdě řečeno, musel bych znát trochu víc detaily toho vašeho nálezu a vědět, jaká forma toho suchého oka to je. Obecně musím říct, že se toho nezbavíte, to znamená, nevylečíte to těmi umělými slzami a ani jinými technikami, které máme, ale zmírňujeme příznaky toho onemocnění v závislosti na tom, jak těžce jsou ty oči postižené. Takže zmírňovat lze, zastavit nebo úplně změnit vývoj toho suchého oka možné není.
0: K šedému zákalu se ptá ještě posluchačka na e-mailu Lucie, jestli vadí ostré slunce na počínající šedý zákal a je třeba, aby zákal uzrál, nebo hned teď v počátku ho můžu nechat odstranit?
2: Tohle je výborná otázka. My jsme do této chvíle mluvili jenom o tom, že čočka, která se skalí, šedý zákal, že pouští trochu méně světla do oka. A neřekli jsme ještě to důležité B, když se dnes celý den bavíme o světle a jeho významu pro vidění. A to je to, že když se vám začne kalit čočka, tak dochází k rozptylu toho světla. Takže zaprvé prochází tou čočkou méně světla a ještě se na těch zákalech čočkových rozptyluje. Takže pro to oko je to další faktor, který snižuje kontrastní citlivost a vnímání ostrého vidění. Takže to světelné záření vám šedý zákal nezhoršuje, jenom dochází k rozptylu světla, který je pro vás nepříjemný. A pokud je natolik oslňující, že vás obtěžuje, tak rozhodně nenechávat takzvaně dozrát šedý zákal. To je pojem, který už je, dejme tomu, 20 let starý a vycházel ze starší operační techniky, která se tehdy používala. Čočka se nechala takzvaně dozrát, tedy šedý zákal hodně stvrdnout, a pak se ta čočka vymačkávala z oka, asi jako když se hrají blechy, takový ty na stole s těma dřevěnýma kolečkama. A celá čočka se vymáčkla ven z oka, tehdy se ještě ani nenahrazovala umělou čočkou a oko se zašilo. Dnešní operační technika je úplně jiná. Úplně miniaturním malým řezem 2 mm odsáváme čočku a je lepší, když není tvrdě skalená, protože při tom odsávání používáme méně energie.
0: Světlo a naše oči. Tomuto tématu se budeme s panem doktorem Pavlem Němcem věnovat ještě naposledy po písničce Josefa Laufra. Máte stále možnost se ptát 22 155 25 25.
4: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma jsem

0: kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom, s Bohem lásko, já jedu dál. S Bohem lásko, já jedu dál.
1: Budeme mít dva telefonické dotazy v kávě o čtvrté na téma světlo a oči s panem doktorem Pavlem Němcem, ale teď napsal řidič profesionál, což se hodí teď po písničce Josefa Laufera a píše, je mi 50, jak mám, prosím pane doktore, si chránit zrak ve dne při silném záření a odlescích slunce od jiných aut?
2: No sluneční brýle, ale on jako řidič profesionál už to ví velmi dobře, že bude jezdit se slunečníma brýlema. Sluneční brýle jsou trošku nepříjemné v tom, když se střídají prudce světelnosti na té vozovce, anebo když vyjíždí do tunelu, to taky už ví, že je pak sundává. A ještě jedna důležitá věc, sluneční brýle se trochu nesnáší s tím polarizačním efektem u některých typů automobilů, takže když bude mít hodně dobré brýle s polarizačním efektem, tak mu zmizí ten head-up display, který si promítá na čelní sklo toho automobilu. A sice mu to snižuje ten polarizační efekt odlesky, tomu právě pomůže.
1: A to se
2: ptá
1: taky právě to oslňování v noci od vozidel.
2: Přesně, tomu pomůže určitě, ale zmizí některé věci, hlavně ten head-up display zmizí k jeho třeba nevoli, ale nevím, jestli ho používá.
1: Takže co doporučujete?
2: Sluneční brýle určitě, to je jasný, prudký osvětlení. A potom, pokud to trvá za šera a za tmy to oslňování a je nepříjemné, tak už je to ta situace, kdy by stálo za to i v jeho věku se nechat vyšetřit čočku primárně, už tam mohou být první zákaly, protože obecně to sneseme, to oslňování těch světel protijedoucích aut anebo osvětlení městského. A pokud už začne být rozplývavé, říká se tomu, jako, že vypadá jako hvězdy, tedy starburst, jako zářící hvězdy, anebo pokud se vytváří takové kruhy kolem těch světel, tak to může naznačovat, že jsou zákaly v médiích, tedy zejména v čočce, které omezují prostup světla do toho oka. Takže vyšetření určitě.
1: Dotazy po telefonu, dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka z Brna. Prosím pana doktora, já mám též věkem podmíněnou makulární degeneraci vlhkou formu a jsem v tom programu biologické léčby, ale mám jeden problém. Je jako prostě strašně nepříjemné sluneční světlo na to postižené oko, ale když si vezmu brýle, tak vůbec nic nevidím. Tak úplně jsem taková jakoby přislepá. A jestli vadí ještě čtení.
1: Děkujeme za dotaz.
2: Tak několik otázek. Je dobře, že jste v té biologické léčbě, to je správně. A je to velký paradox, ta vaše nemoc se jmenuje makulární degenerace. A ona je vlastně poměrně nepříjemná v jedné věci. Když bude osvětlení velmi prudké a silné, tak se vám natolik zúží zornička, že všechno světlo, které vstupuje do oka, se směřuje do té centrální části sítnice, kterou vy máte nemocnou. Takže to moc nefunguje. Když je ho trochu méně toho světla a malinko se vám rozšíří zornice, tak to najednou může být trochu lepší, protože světlo najednou dopadá i na ty bezprostředně okolní části tkáně, kterou ještě nemocnou nemáte a aspoň ve známém prostředí jste schopná se docela dobře orientovat. A samozřejmě, že je pro vás únavný si číst nebo to oko používat, protože tím, že máte tou degenerací, která tam je na sítnici, rozbité spektrum receptorů nebo porušené částečně spektrum receptorů, tak pro vás malé detailní věci nejsou dobře rozlišitelné jako pro zdravé oko. A to vás samozřejmě namáhá. Z hlediska těch brýlí, pokud jsou to brýle zvětšující na čtení anebo dioptrické, ty samozřejmě používejte, to potřebujete. Dokonce někdy dáváme trochu silnější zvětšující brýle pro to, aby se právě ty malé detaily zvětšily a obešli jsme tu ten defekt receptorů tím. Pokud mluvíte o slunečních brýlích, tam buďte trošku opatrná. Slabší zabarvení slunečních brýlí by vám u makulární degenerace mělo trošku pomáhat. Bere sice trochu světla, které vstupuje do oka, ale zároveň se při něm rozšiřuje zornička a světlo, jak už jsem řekl, dopadá i na ty neporušené periferní části sítnice.
1: Pane doktore, jaká další onemocnění ještě mohou právě zhoršovat vnímání světla?
2: Tak my jsme si tady o dvou už povídali. Hodně jsem mluvil o čočce a tedy šedém zákalu a naše dvě posluchačky se ptaly na věkovou degeneraci sítnice, která s tím velmi úzce souvisí, protože světlo je směřované do centra sítnice a když je to centrum nemocné, tak je samozřejmě zhoršená kvalita obrazu. Ale chtěl bych tady říct ještě asi tři další věci, které jsou velmi podstatné. vezmu to od povrchu toho oka. Některá rohovková onemocnění, rohovka je to, čeho se lidé mohou dotknout, kdyby se chtěli dotknout svého oka, tedy to, co je průhledné na povrchu, tak některá rohovková onemocnění samozřejmě ze své podstaty už jenom zhorší propustnost světla, protože je to něco, jako kdybyste se dívali přes špinavý okno. Druhá velmi důležitá věc je zelený zákal, tedy glaukom, protože on je plíživý, téměř neviditelný a krade periferii toho zorného pole. A těžký glaukomatik má právě problém zašera nebo zatmy. My jsme se tady vysvětlovali, jak koukáme pomocí dvojích buněk, čípky, tyčinky. Říkali jsme si, že tyčinky za toho šera a zatmy. A pokud jsou z velké části destruovány ty periferní části sítnice při té glaukomové neuropatii, tak oni, ty glaukomatici, mají velký problém zašera a zatmy. A třetí, kterou bych vypíchl, kromě těch dvou, o kterých už jsme mluvili, je problematika diabetických retinopatí, tedy postižení cukrovkářů, sítnicového postižení. U těchto lidí se velmi často kombinují dvě věci. Jednak se hroutí cévní zásobení periferie sítnice a ta zužuje se tedy znovu to zorné pole a jejich vnímání a orientace za horších světelných podmínek a někdy se vytváří centrální edematické změny na sítnici a ty zhoršují i to vidění za dobrých světelných podmínek. Takže aspoň tato pětice nemocí, které se vztahují ke světlu a vidění.
1: Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce byl pan doktor Pavel Němec, lékařský ředitel očních klinik Lexum a prezident České sítnicové společnosti a taky odborný asistent první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Moc vám děkuji za zajímavé povídání. Věřím, že se nejenom k tomuto tématu někdy v budoucnosti vrátíme. Naschledanou.
2: Naschledanou a děkuji za pozvání.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na další 3 roky a čeští farmáři obdrží 264 milionů korun za dopady krize na Blízkém východě. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost a teplotní maxima do 23 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Dokument popisuje kulturní priority a je podkladem mimo jiné pro rozdělování peněz. Schválený návrh kritizují některé kulturní organizace. Ministerstvo jej podle nich nepřipravilo bez jejich účasti a chybí v něm prý některá témata. Podle ministra za motoristy Otto Klempíře se resort snažil komunikovat se všemi institucemi.
4: Já si myslím, že ten humbuk ohledně naší nekompetentnosti toho, že zahrabáváme a dusíme kulturu, byl spíš takovým křikem zájmových organizací.
3: Čeští zemědělci obdrží 264 miliony korun z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě. Podporu dnes schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Farmáři je obdrží nejpozději do konce února příštího roku. Jihočeský krajský soud zahájil insolvenční řízení s fotbalovým Dynamem České Budějovice. Podle návrhu dluží třetiligový klub třem subjektům zhruba 850 tisíc korun. Insolvenční návrh podala firma, která klubu poskytovala gastronomické služby. Nedostala zaplaceno přes 240 tisíc korun.
5: Téměř 600 tisíc korun má Dynamo podle navrhovatele dlužit taky bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. Menší částku pak dalšímu věřiteli za grafické služby. Majitelkou Dynama je Neka Edeová, která klub koupila loni. Většina uvedených závazků ale vznikla ještě před jejím příchodem. Dynamo letos kvůli nezískání licence od fotbalové asociace sestoupilo z druhé ligy a ve třetí lize je po 9 kolech druhé. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
3: Praha zahájila opravu chátrajícího trojdomí v Šolínově ulici v Dejvicích. Za 950 milionů korun vznikne bezbariérové zařízení domova pro seniory Elišky Purkyňové. Zhruba za 2 roky by tam mělo vzniknout zázemí pro necelou 100 klientů, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
6: Vzhledem k historické hodnotě objektů je rekonstrukce navržena tak, aby zachovala jejich charakter a zároveň je přizpůsobila současným požadavkům na poskytování sociálních služeb. Po dokončení tak vznikne moderní a důstojné prostředí pro seniory, které spojí respekt k historické podobě budov s potřebami dnešní péče.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne místy, zejména v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, večer v jeho západní polovině Čech přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na 30,5 kilometru D5 směrem od Prahy se v levém pruhu srazila 2 osobní auta a brzdí se do kratší kolony. Nehoda je hlášena za mostem barikádníků v Praze směrem z města, kolony v Argentinské ulici od Vltavy a regulují také vjezdy do tunelů, kolony v Patočkově ulici i před Mrázovkou od Barandovského mostu. A na silnici 68 kolem mostu u Jablunkova se kvůli omezením tvoří obousměrné kolony i na víc než hodinu od Jablunkova i od Slovenského Svrčinovce. To byly zprávy, po nich Monika a Honza.
8: Dobré odpoledne a příjemný poslech dalších příběhů z kalendáře přejí Jan Kovařík
9: a Monika Valentová. Dobré odpoledne. Honzo, já jsem si říkala, že dneska by si mohl posluchačům tu první nápovědu přednést ty. Co ty na to?
8: Já se přece z principu nemůžu podílet na praxi, s kterou nesouhlasím.
9: Promiň, ale co je na praxi úvodních nápověd tak závadného? Doteď si s tím neměl problém.
8: Ale ne, ty mi nerozumíš. To je první nápověda. Slavná věta z ještě slavnější divadelní hry.
9: Tak už rozumím. Tak já v tom případě přidám poněkud upravené přísloví o kováříčkovi a kováři. Proč chodit na hrádeček, když můžete jít na hrad?
8: No já myslím, Moniko, že třetí nápověda už asi nebude potřeba, protože posluchači jméno dnešní osobnosti nepochybně znají.
9: Ano, Honzo, myslím, že to je pravda.
8: No a ta, jak všichni dobře víme, spolu s ním musí zvítězit nad lží i nenávistí.
10: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.
12: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: dnešních příbězích z kalendáře Na dvojce, které právě posloucháte, budeme mluvit o Václavu Havlovi.
1: Jenže kdo je Václav Havel? Tuhle otázku si za občany socialistického Československa položilo v únoru roku 1989 Rudé právo.
0: A kromě snahy vylíčit ho jako potomka kolaborantů s nacisty, což byla účelová lež, také opakovaně poukazovalo na jeho buržoázně privilegovaný původ.
1: No, což byla ovšem nevyvratitelná pravda.
0: Sám Václav Havel, když vzpomínal na dětství, říkal: měl jsem vychovatelku, měli jsme kuchařku, služebnou, zahradníka, šoféra.
1: Těžko se tomu divit. Jedním jeho dědečkem byl diplomat Hugo Vavrečka, druhým Václav Havel, stavitel paláce Lucerna.
0: Významným stavebním podnikatelem byl také jeho otec. Pro svého bratra a Václavova strýce, tedy filmového magnáta Miloše Havla, vystavěl na Barandově obrovské filmové ateliéry.
1: To opravdu není úplně proletářský původ. Komunistická moc jim s potěšením vysvětlovala Havlovu třídně podmíněnou nenávist k socialistickému zřízení.
0: A zajímavé je, že svůj privilegovaný původ vnímal celoživotně jako problém i Václav Havel sám.
1: Když se ho učitel v internátní koleji krále Jiříka v Poděbradech ptal, cože dělají rodiče, Havel odpověděl, že otec má dvě hospody. Až na učitelovo naléhání neochotně doplnil Lucernu a Barandov.
0: Tak to je krásné, jestli to tak bylo. Tenhle pocit absurdní provinilosti vlastně Václava Havla nikdy neopustil. Michail Žantovský, tedy jeho přítel a také porevoluční mluvčí, vzpomíná, jak už coby prezident každý půl rok zveřejňoval stav osobních financí.
1: Celý svůj prezidentský plat přitom odváděl na dobročinné účely.
0: Odhaduje se, že na charitativní projekty věnoval jenom do roku 1997 asi 85 milionů korun.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: Na dvojce.

0: Václav Havel je protagonistou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Je to logické, vždyť se narodil 5. října roku 1936.
1: Dnes je pro nás Václav Havel hlavně disident, politik a filozof, ale on sám sebe vnímal spíš jako dramatika.
0: Za Havlovo první drama bývá označována Zahradní slavnost. Pravdou ovšem je, že jim bylo dílo daleko méně myšlenkově závažné.
1: To máš pravdu. Dopustil se ho na vojně v Českých Budějovicích. Aby unikl tuposti vojenského života, tak tu založil divadelní soubor.
0: S ním nejprve inscenoval hry komunistických dramatiků, později se rozhodl pro vlastní tvorbu.
1: Hra se jmenovala Život před sebou. K jejímu spoluautorství se hlásí ještě Havlův kolega Karel Brinda a pro svou angažovanost se dočkala řady ocenění.
0: Ovšem jen do chvíle, než byl odhalen Havlův původ. Podezření, že buržoazní synek si z armády spíše utahuje, bylo poměrně silné. Hra byla stažena z repertoáru, každopádně ale podnítila Havlův zájem o dramatickou tvorbu.
1: Ten se ještě prohloubil, když po návratu z vojny získal místo kulisáka v divadle ABC.
0: Kromě stěhování kulis tu totiž dostal příležitost režijně asistovat a stejnou zkušenost mu v městských divadlech pražských zprostředkoval také Alfred Radok.
1: Nadšený Havel divadlu propadl. V roce 1960 přešel do divadla Na zábradlí, kde mu místo nabídl jeho umělecký vedoucí Ivan Vyskočil. Samozřejmě zase jen kulisácké.
0: Havel ovšem kromě toho také psal, fungoval jako dramaturg a podílel se na režii.
1: Když pak vedení souboru převzal otevřený Jan Grossman, uvedlo divadlo dokonce Havlovu hru Zahradní slavnost.
0: Zrod dramatika tak byl dokonán.
1: Jeho další zralá díla byla uváděna nejprve u nás a po nástupu husákovské normalizace pak výhradně v zahraničí.
0: Byly to právě honoráře z her inscenovaných po celé Evropě, které umožňovaly Havlovi v normalizačním Československu slušně žít.
1: Jeho domovskou scénou byl především vídeňský Burgtheater. Uvedl 7 jeho her, a to většinu ve světové premiéře.

0: Václav Havel, jehož narození si dnes v příbězích z kalendáře na dvojce připomínáme, rozhodně nebyl imunní vůči ženským půvabům.
1: A přestože navázal několik více či méně pevných vztahů, ukotvený zůstal ve dvou z nich.
0: Ženou jeho života byla nepochybně Olga Šplíchalová.
1: Ti dva se seznámili v kavárně Slávie, kam dívka z proletářského Žižkova zašla s kolegyněmi z hereckých kurzů, které právě navštěvovala.
0: Ona Václava zaujala okamžitě. On jí vůbec. Byla to průbojná 20-letá holka a on, přiznejme si to, 17-leté ráčkující, poněkud obtloustlé ucho. Tak se tedy vyjádřila sama paní Olga.
1: Václav to přesto nevzdal, i když chodit spolu začali až po 3 letech. A po dalších 8 se za něj na Žižkovské radnici provdala.
0: Přes nejrůznější peripetie manželství Václava a Olgy vydrželo, alespoň formálně, a to dlouhých 32 let, než ho ukončila Olžina smrt.
1: Vztah ovšem poznamenala nejen Václavova chvilková dobrodružství, ale především 2 velké citové peripetie a z nich povstávající bolestná zranění.
0: Prvním z nich byl vztah s bývalou manželkou dramatika Pavla Kohouta Anou.
1: Havel se svou láskou k ní odmítal tajit, zval ji na Hrádeček, seznámil ji s Olgou a ta se s ní dokonce spřátelila.
0: Těžko se ale divit, že když Václav i v dopisech, které posílal Olze z vězení, Anu opakovaně láskyplně pozdravoval, našla si i paní Olga svůj paralelní vztah.
1: Po druhé se Václav Havel vážně zamiloval po návratu z vězení do terapeutky Jitky Vodňanské. Manželství s Olgou se otřáslo v základech, přesto nakonec vydrželo.
0: Jejich partnerský život každopádně přešel do, tak říkajíc, sourozeneckého módu. Oba nicméně cítili, že se vzájemně potřebují.
1: Michail Žantovský vzpomíná, že z Havlovy věty, kde je Olga, se po jeho zvolení prezidentem stal téměř tik. Tolik lpěl na její podpoře a souhlasu, že ji stále hledal.
0: Po Olžině smrti v roce 1996 se oženil s herečkou Dagmar Veškrnovou, s níž se stýkal už od roku 90 a spolu potom prožili dalších 15.

0: 5. října roku 1936 se narodil poslední československý a první český prezident pan Václav Havel. V dnešních příbězích z kalendáře, kterému jsou věnovány, jsme už probrali lecos. Jeho buržoázní původ, začátky jeho dramatické tvorby, která mimochodem začala už na vojně, i ženy jeho života.
1: A pokračovat budeme třeba o tom, kterak se z fanouška Johnnyho Cashe a Bee Gees stal plamený zastánce undergroundové kapely The Plastic People of the Universe a jak tenhle příběh souvisel se zrodem Charty 77. A rozhodně by náš příběh z kalendáře nebyl kompletní, kdybychom alespoň na chvilku nezavítali i na Hrádeček.

0: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.
4: Přicházíš

0: Příběh z kalendáře Na dvojce, který právě posloucháte, je příběhem Václava Havla. Zajímavé a na první pohled minimálně zvláštní je, že náš protagonista se v druhé polovině 70. let rozhodl napřít svoje síly na obhajobu psychedelického roku.
1: O to divnější, že, jak se shodují pamětníci, Havel poslouchal takový krotký rock pop, tedy Johnnyho Cashe, a ujížděl na písni Massachusetts od Bee Gees.
0: Docela dobrý vkus, alespoň podle mého soudu. Jenže on v odporu Máníček proti režimu vycítil víc než jen samoučelný vzdor a nějaké teatrální rebelství.
1: Souzněl s nimi v otázce práva na svobodu uměleckého projevu, jakkoliv si o umělectví toho jejich mohl myslet svoje.
0: Počátkem roku 1976 se Havel sešel s uměleckým vedoucím vůdčí undergroundové skupiny The Plastic People of the Universe Ivanem Martinem Jirousem.
1: Setkání to bylo zpočátku rozpačité, jak v obsáhlé monografii Magor a jeho doba popsal Marek Švehla.
0: Lidé z undergroundu Jirouse před Václavem Havlem dokonce varovali s tím, že, cituji, on hraje svoji hru, myšleno politickou.
1: Jirous jejich varování nepodceňoval, protože rozhodně nechtěl underground spolitizovat. Schůzka ale přesto proběhla.
0: Havel na ní definitivně pochopil, že ač se tomu underground brání, je a bude vtažen do ideologické hry komunistické moci.
1: A když se to o pár měsíců později skutečně stalo a STB po zátahu na plastiky pozatýkala 19 muzikantů, okamžitě se do věci vložil.
0: Havel sesbíral podpisy pod petici, informoval zahraniční média a zaslal německému nositeli Nobelovy ceny Heinrichu Bellovi otevřený dopis s žádostí o podporu.
1: Účastnil se i následného procesu, v němž byli k trestu odnětí svobody odsouzeni 4 muzikanti a sepsal o něm podrobnou zprávu.
0: Právě tento zážitek byl pro Havla okamžikem prozření.
1: Havlův životopisec Michal Žantovský tuto situaci okomentoval. V temné nevlídné budově okresního soudu pro Prahu Západ právě tehdy a tam se zrodila Charta 77. Hnutí za lidská práva, k

0: která veškerá moc, váha a násilí režimu nedokázaly udusit.
1: Monika Valentová
2: a Jan Kovařík.
1: Příběhy z kalendáře
2: na Dvojce.

0: 5. října posloucháte na dvojce příběhy z kalendáře, které vám vyprávějí Monika Valentová a Jan Kovařík.
1: Dnes jsou příběhy o Václavu Havlovi a není dost dobře možné připomínat si ho a nezmínit chartu 77.
0: Souhlasím. Podíl Václava Havla na ustavení charty byl klíčový. O iniciačním významu soudu se členy skupiny The Plastic People of the Universe jsme ostatně už mluvili před písničkou.
1: A klíčový byl patrně také jeho podíl na samotném textu. Přestože vždycky označoval chartu za kolektivní dílo, styl z velké části prozrazuje jeho rukopis.
0: Základní etos charty 77 je lidskoprávní.
1: Autoři se odvolávají na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, které vláda ČSSR podepsala v roce 1975 v Helsinkách.
0: Důležitou formulací, patrně také Havlovou, je, že Charta 77, cituji, není základnou k opoziční politické činnosti.
1: U komunistické moci musela její otevřená analýza stavu společnosti přesto vyvolat velmi podrážděnou odezvu a autoři ji také předpokládali.
0: Místo původně uvažovaného jednoho mluvčího proto dostala Charta do vínku hned tři, aby neumlkla, pokud by byl člověk na této pozici uvězněn.
1: Jedním z oněch prvních tří mluvčích byl samozřejmě Václav Havel.
0: Dalšími dvěma pak ministr zahraničí z roku 1968 Jiří Hájek a filozof Jan Patočka.
1: A ten za svou odvahu zaplatil krátce po zveřejnění charty životem. Zemřel v březnu 1977 v nedožitých 70 letech několik dní po mnohahodinovém vyčerpávajícím výslechu.
0: Ani Havel ale nezaplatil málo. I hned po zveřejnění charty byl zatčen, což patrně čekal.
1: Nečekal ale depresi, která u něj ve vězení nastoupila, a po 4 měsících ve vazbě slíbil vyšetřovatelům zdržet se veškeré politické činnosti a nikoho k ní nepodněcovat.
0: Přestože šlo o vynucené sliby, které i hned po propuštění porušil, dlouhá léta si své selhání nedokázal odpustit.
1: Do dalšího, tentokrát bezmála 4letého vězení, nastoupil o 2 roky později. A to už byl připravený.

0: Václav Havel, jehož narození si dnes v Příbězích z kalendáře připomínáme, se narodil v činžovním domě na nábřeží, které se dnes jmenuje Rašínovo.
1: Vyrostl tu a žil až do roku 1971, kdy se s Olgou přestěhovali na Prahu 6 do ulice u Dejvického rybníčku.
0: O 15 let později se ovšem do bytu na nábřeží vrátili, aby ho definitivně opustili v roce 1993. Stal se tak místem, kde Václav Havel prožil většinu života.
1: Poté, co Václav prodal svoji část domu bratru Ivanovi, přesídlili s Olgou opět na Prahu 6, tentokrát ovšem do vily na Ořechovce.
0: Olze se vila líbila a zařizovala jí se zřejmou radostí. Měla tu ale prožít jenom poslední 3 roky života.
1: Václav sám se tu ale doma příliš necítil. Když si vilu kupovali, byl už 3 roky prezidentem a dalších 10 jím měl být. Střídal jí tedy logicky s hradem, lány a desítkami prezidentských apartmá.
0: Po svatbě s Dagmar si koupil ještě dům v Portugalsku. Doufal, že se stane jeho azylem, kde bude nerušeně tvořit. Dům 2,5 tisíce kilometrů daleko se ale ukázal jako špatné řešení a manželé ho v roce 2005 zase prodali.
1: Skutečným zázemím se tak Václavu Havlovi nakonec stal Hrádeček. Byl jim už od roku 1967.
0: Hrádeček byla chalupa, kterou mu doporučil jeho kamarád z divadla Na zábradlí a budoucí zdejší soused Andrej Krop. A Václav Havel ji tehdy koupil za 14 tisíc korun.
1: V 70. a 80. letech se Havlova usedlost proměnila ve společenské centrum disentu. Probíhaly tu diskuse, divadelní představení a nebo třeba undergroundový 3. festival druhé kultury.
0: A samozřejmě také pikniky, zábavy a opulentní hostiny. Václav Havel rád a dobře vařil a těšilo ho zvát své přátele na dobré jídlo.
1: Návštěvy Hrádečku pokračovaly i v 90. letech. Už co by prezident tu bez rozpaků přijímal třeba Madeleine Albrightovou.
0: Na Hrádeček se Václav Havel uchýlil i v čase svého odcházení. 18. prosince roku 2011 tu v obětavé péči řádových sester Boromejek zemřel.

0: Dnes jsme mluvili o Václavu Havlovi, posledním československém a prvním českém prezidentovi.
1: O muži, který naší zemi v 90. letech zjednával svým jménem a svým morálním kreditem respekt bez nadsázky po celém světě.
0: Také o autorovi dramat, která nás konfrontují s absurditou odlištěné byrokracie i naší vlastní otupělosti vůči ní.
1: A současně byl Václav Havel člověkem s obyčejnými lidskými slabostmi a nedokonalostmi. Ano, i on podléhal svým vášním, nejistotám a strachům.
0: A jenom když ho osvobodíme od aureoly superhrdiny a kandidáta na svatořečení, můžeme vlastně plně ocenit oběti, které byl ochoten přinést své potřebě života v pravdě.
1: Protože když se pro vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí mohl celoživotně nasazovat on, stejně křehký a slabý jako kdokoliv jiný, můžeme a máme to dělat i my.
0: To řekl scénárista dnešního dílu Petr Kukal, moc hezky Honzo, ani se mi vlastně nechce nic dodávat.
1: Tak víš co, nic dodávat nebudeme, jen se jako slušně vychovaná dvojice zdvořile rozloučíme. Díky za pozornost a nashledanou.
0: Těšíme se na vás.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Večeři bude teolog, religionista a překladatel Petr Jan Vinš. Co všechno spojuje křesťany různých církví? Jak může věřící člověk zároveň patřit mezi skeptiky? A co si vlastně představit pod slovem exorcismus?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Bývalá radní Prahy Marva Nová obvinila u soudu obžalovaného Hlubučka ze šikany a bossingu a kultura se bude řídit novým strategickým dokumentem. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost a teplotní maxima do 23 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová řekla, že byla obětí šikany a bossingu. U soudu v kauze Dozimetr, co by svědkyně uvedla, že to bylo hlavně ze strany bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka, tehdy z hnutí STAN, který je v kauze obžalován. Podle Petra Hlubučka pod nestandardním tlakem nebyla.
4: To, co říká pouze ona. Nikdo jiný to neříkal, ani z rady, ani z našeho okolí, když se kohokoliv zeptáte, že by někdo řekl, že se na paní doktorku Marvanovou aplikoval, jak ona říká, bossing. Já bych to vyloučil. Je to tvrzení proti tvrzení.
3: V kauze jde o ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Obžalobě čelí 6 lidí a 2 firmy, všichni vinu odmítají. Další 4 lidi už dříve uzavřeli se soudem dohodu o vině a trestu. Maximální prodejní cena nafty zítra klesne o 16 haléřů na 48 korun a 38 haléřů za litr. Benzín budou moci pumpaři prodávat nejvýše za 45 korun a 97 haléřů za litr, tedy stejně jako o uplynulém víkendu a dnes. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 léta. Původní návrh, který přijala předchozí vláda, měl platit až do roku 2030.
5: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
6: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
5: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
7: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
5: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To zkritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
8: Je to pro mě projev jasné arogance Oto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
5: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními náplněmi do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT. Operace, kterou vedl Interpol, ukázala také změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně také rostl zájem o ketamin.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne místy, zejména v Čechách, mlhy nebo nízká oblačnost. Večer v jihozápadní polovině Čech přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na D1 směrem na Prahu čekejte nesouvislou kolonu kamionů od 226. kilometru k omezení na stý 96. Opatrně na 85. kilometru D4 směrem na Prahu leží tam běhoun pneumatiky kamionu, který je odstaven kousek dál. A na jižní spojce směrem k Průmyslové popojíždí 10 až 15 minut kolony za připojení od Spořilovské, kde překáží nepojízdné auto. To byly zprávy. Hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
10: A teď už to, přátelé, pro vás máme další stopy, fakta, tajemství z premiérové řady.
11: Bylo mu 16 a prožíval první velkou lásku. Stál na prahu života. Života, který mu měl kromě úspěchů přinést i celou řadu dramat a dokonce i tragédií. Tehdy byl ale ještě plný nadějí a optimismu. Jak už to u zamilovaných bývá. Svou lásku se pokusil zašifrovat do svého deníku. Jednou ji ale vyjádřil naplno. Nikoli slovy, ale hudbou. Hudbou, která mezi námi zůstává i mnoho let po jeho smrti. Jmenoval se Bedřich Smetana.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Stopy, fakta, tajemství.
2: Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
12: Smetanův pozdrav z nebe.
13: Starý muž sedí uprostřed parku. V těsném sousedství zámku, jež nese výraznou stopu architekta slovenského génia Dušana Jurkoviče, jen se na počátku 20. století výrazně podílel na jeho úpravě. Starý muž si pravou rukou podpírá tvář ověnčenou plnovousem. Zamyšleně hledí, jako by do dálky. A to již od roku 1954. Tehdy totiž v tomto parku slavnostně odřelali sochu zakladatele české národní hudby Bedřicha Smetany. A před touto sochou, jejímž autorem je novoměstský rodák, akademický sochař Josef Marek, právě stojím. A pak náhle, jako bych zaslechl hudbu. Veselou, mladistvou.

0: Luisina Pulka, autor Bedřich Smetana, klavír Věra Řepková, nezapomenutelná propagátorka Smetanova díla. Především ale vynikající klavíristka. Otázka zní, co má společného Nové Město nad Metují, město pro svůj mladný vhled přezdívané český Betlém společného s Bedřichem Smetanou a jeho Luisinou Pulkou. Konec konců, když se tu hudební genius, autor Prodané nevěsty, Libuše či symfonické básně Má vlast ani nenarodil. Touto výsadou se může chlubit pouze nedaleká Litomyšl. Jenomže, otevřeme se nyní knihu s názvem Nové Město nad Metují a jeho kraj. Jeden z autorů knihy, Jaroslav Moravec, ve stati z roku 1940 píše s typickým dobovým patosem.
1: U nás žije už málo pamětníků 50. a 60. let minulého století. Už se skoro všichni odstěhovali ke všem svatým na starý náš hřbitov. A s nimi pomalu mizí i vzpomínky na kdysi velkou a rozvětvenou rodinu Smetanů v našem městě, jejíž příslušníci, pokud u nás žili, odpočívají také již dávno blízko starobylého hřbitovního kostela. A přece to byl rod, který byl nejbližší velkému českému člověku, géniu naší hudby, nesmrtelnému Bedřichu Smetanovi. Rod jehož členové po plných 50 roků nepřetržitě byly sládky na zámeckém pivovaře.
2: No tak ono to začalo vlastně tím, že v Novém Městě byl zámecký pivovar, vrchnosenský pivovar, do kterého roku 1818 přišel František Smetana se svou první manželkou a se svou rodinou. Ta manželka mu tam umřela v Novém Městě, ale on asi hnedka 3 měsíce poté se znovu oženil. Vzal si nějakou barbaru, která pocházela z Miletína, a s tou měl 2 dcery, nějak záhy po sobě. A ta Barbora na jaře v roce 1823 opět otěhotněla.
0: To byl někdejší ředitel Novoměstského muzea, archivář, historik, nespracovník Národního památkového ústavu v Josefově a především velký znalec novoměstské historie Jiří Hladík. Zápět ještě dodá, že na podzim roku 1823 se paní Barbora za Svobodná Linková stěhuje s manželem a dcerami do Litomyšle. Tady se jim 2. března 1824 narodí syn Bedřich, budoucí hudební skladatel. Pochtěn bude jako Fridrich. Jak Jaroslav Moravec ve vzpomínané knize o Novém Městě nad Metují rovněž uvádí, Bedřichův otec František, úspěšný podnikatel, který svou rodinu dovedl dobře finančně zabezpečit, měl umělecké sklony.
1: František Smetana byl na svoji dobu vysoce vzdělaný a pokrokový muž. Když k nám přišel, našel tu již u nás prostředí, které se jemu, vášnivému muzikantovi a člověku všímajícímu si všeho dění své doby, neobyčejně zamlouvalo.
0: František Smetana tedy i se svou rodinou, jak už víme, odešel do Litomyšle. Tam se mu také, jak už rovněž víme, narodil syn Bedřich. Novoměstský zámecký pivovar však o Smetanu tak jako tak nepřišel. Pivovar, jak podotýká Jiří Hladík, převzal synovec Bedřichova otce Františka, a tedy i Bedříků bratrnec. Jmenoval se Václav.
2: Jednak to byl velmi podnikavý člověk, který v tom Novém Městě koupil několik nemovitostí, velice se mu dařilo, stal se dokonce pak i pošmistrem. Byl tam 40 let, měl spoustu dětí s manželkou a první jeho dcera se jmenovala Aloisie.
0: Dodejme, že se Aloisie říkalo Luisa. Luisa, Luisina Pulka. Může mi tato skladba něco společného právě s neteří Bedřicha Smetany? V Národním muzeu mám šanci spatřit, jak se říká na vlastní oči, autograf této skladby, tedy partituru, klavírní verze a základní údaje, psáno německy. Místo vzniku Nové Město nad Metují. Začátek kompozice srpen 1840. Dokončení skladby září 1840. A pak ještě připsaná Smetanova slova.
1: Tato polka, aniž bych se chtěl chválit, má sotva sobě rovné. Takt za taktem je přívětivá, krásná. Žádnou svou skladbu nemohu častěji hráti, protože se mi potom již protiví, ale tuto polku mohu hráti ustavičně a necítím přitom žádné znechucení a nikdy mě neomrzí.

0: Znovu se do Luziny polky zaposlouchejme. Je jakoby plná mladistvé radosti, optimismu. Když tuto polku, kterou znalci dodnes považují za nejúspěšnější skladbu Smetanova mládí, autor psal, bylo mu teprve 16 let. A touto skladbou naplno vyjádřil svůj cit. Svůj cit ke své o rok starší neteři Luize. Dívám se nyní na její portrét. Hezká podlouhlá tvář, jakoby orámovaná hustými tmavými vlasy. Velké a bystré tmavé oči. Vážná ústa. Portrét Luizy Smetanové můžeme najít nedávno vydané a vpravdě jedinečné knize. Její autoři Olga Mojžišová, přední česká muzikoložka a dlouholetá vedoucí muzea Bedřicha Smetany. A pak historik Západočeského muzea v Plzni Tomáš Bernhard. Jde o první díl kritické edice studentského deníku Bedřicha Smetany. První kompletní vydání tohoto unikátního pramene k ranému období Smetanova života. V rozhovoru, který Olga Mojžišová poskytla před časem pro známý web Opera Plus, Gabriele Špalkové mimo jiné říká, citujeme:
1: V denících čteme autentické zápisky bez autocenzury a Smetana je pro čtenáře najednou docela obyčejný kluk se svými radostmi i starostmi teenagera poloviny 19. století.
0: Deník začíná datem 1840. V té době je Bedřichu Smetanovi 16 let. Deník píše, což v jeho době nebylo nic neobvyklého, německy. V knize Bedřich Smetana deníky se můžeme dozvědět.
1: V době, kdy začal deník psát, měl již Smetana za sebou 10 let školní docházky, 4 roky hlavní školy a 6 let nepříliš úspěšného a stále ještě nedokončeného studia na gymnáziu. Na podzim 1829 nastoupil v rodné Litomyšli do nižšího oddělení první třídy chlapecké školy u piaristů, ale její vyšší oddělení v dalším školním roce tu již nedokončil, protože se v létě 1831 přestěhoval do Jindřichova Hradce. Zde vychodil druhou a třetí třídu hlavní školy a v roce 1833 své základní vzdělání ukončil.
0: Na podzim téhož roku nastupuje Smetana na Jindřichohradecké gymnázium. První ročník zvládne s dobrým prospěchem, v druhém však propadne ze všech předmětů a na konci roku již není vůbec klasifikován. A důvod? Olga Mojžišová v knize Deník uvádí.
1: Důvodem mohla být dlouhodobá absence následkem nebezpečného úrazu, který utrpěl neopatrností při klukovské hře. Vážně jej poranil v obličeji výbuch láhve se střelným prachem, kterou si s kamarády vyrobili.
0: Traduje se, že bezprostředně po výbuchu si Bedřich omyl zraněnou tvář vodou z rybníka. Následoval bolestivý zánět, který zasáhl horní a dolní čelist, včetně spánkové kosti. A výsledek? Zpomalení růstu pravé strany obličeje, asymetrická tvář. V pozdějším věku bude Smetana tento svůj handicap maskovat plnovousem, ale zpět k jeho studiu. Vytřídá ještě několik škol. Na akademickém gymnáziu v Praze jeho řediteli Josefu Jungmanovi oznámí, že se školou končí, protože se chce už věnovat jen a jen hudbě. Do deníku si zapíše: S pomocí boží budu jednou v technice listem, v komponování Mozartem. Hudba provází Bedřicha Smetanu od šťastného dětství. Jak se můžeme dozvědět i z českého hudebního slovníku, bylo to hlavně díky jeho již několikrát zmíněnému otci Františku Smetanovi.
1: K jeho zálibám patřilo i amatérské muzicírování v domácím kvartetu. Bedřichovi, který už od útlého dětství projevoval mimořádné hudební vlohy, dal již ve 4 letech první hudební základy. Jeho další výuku ve hře na housle a posléze i na klavír převzal učitel Jan Chmelík. V 6 letech Smetana poprvé veřejně vystoupil jako zázračné dítě na Akademii litomyšlských filozofů. Patrně z roku 1831, tomu bylo 7 let, je i fragment jeho první dochované skladbičky Galop D-dur. Pátrání Stanislava Motla po tajemných okolnostech, za kterých se zrodila dodnes velmi populární Luisina polka od Bedřicha Smetany, pokračuje.

0: Hudebně se Smetana intenzivně vzdělával i v čase jeho poněkud chaotických studií na středních školách. Rovněž už také komponoval. Nás však nyní zajímá rok 1840. 16letý špatný student pražského akademického gymnázia Bedřich Smetana odjíždí na prázdniny do Nového Města nad Metují, do města spjatého hlavně s jeho rodiči a dalšími členy široce rozvětveného příbuzenstva. A právě tehdy tu potkává svou o rok starší neteř Luizu, pokračuje historik Jiří Hladík.
1: Ta Luisa měla ještě sestru Augustu, ta byla o něco mladší, takže s těmi děvčaty tam asi toho prožíval spoustu, jako takový ty, dneska bychom řekli teenageři, že jo, tam určitě dělali spoustu blbostí a hloupostí, ale taky spoustu zajímavých činností, protože jsem se dočetl, že 15. srpna 1840 hrál na kůru houslové solo při bohoslužbě v klášterním kostele. A ta Luisa ještě s jedním místním zpěvákem tam u toho zpívali.
0: Zápis ze Smetanova studentského deníku.
2: Při střelecké mši zpívala Luisa duet ze stvoření se Šejvánkem. Večer ples v zámeckém sále. Neblahý večer.
0: Šejvánek, křestním jménem František, byl profesí písařem na Novoměstském panství. Ovšem proč Bedřich Smetana píše v souvislosti se zámeckým plesem o neblahém večeru? Cítil smutek nebo snad dokonce žárlivost? V zápisu ze stejného dne se to totiž naplno vyznává a citujeme doslova: bez Luisy nemohu být. Co o Luise Smetanové vlastně víme? Jak už zaznělo, byla dcerou Bedřichova bratrance Václava Smetany. Rovněž i ona vládla hudebním nadáním. Václav Holzknecht v knize Bedřich Smetana píše:
2: zdála se mu milá, hezká a dobře zpívala. V mladé společnosti byla nejpřednější, jak při zábavách, při nichž především ona udávala tón, ale byla také asi nejmilejší. Ti alespoň, kdo ji pamatovali, o ní vyprabovali, že Lojzička, jak se jí říkalo po domácku, byla dívka velmi milá, sprostá, jak se tehdy říkalo tomu, kdo se nevynášel nad jiné. S každým uměla pěkně pohovořit a stále byla dobré, veselé a živé mysli.
0: Ze Smetanova deníku je patrné, že Bedřich tehdy o prázdninách roku 1840 vyhledával různé možnosti, aby mohlo být Luise, a tedy i jejím přátelům, co nejvíce na blízku. Třeba i tak, že společně podnikali dlouhé vycházky do okolí.
2: 10. září 1840 navštívili jsme Adršpach, Broumov, Polici, kam jsme museli vystoupat přes Polickou horu, Hronov, Náchod a tak dále.
0: Chodit pěšky a třeba i velmi dlouhé trasy bylo tehdy docela běžné, což Jiří Hladík potvrzuje v souvislosti s jinou cestou Bedřicha Smetany do Nového Města nad Metují. Odehrála se ještě před rokem 1840.
1: Vlastně už rok předtím, v roce 1839, přišel Bedřich se svým kamarádem z Prahy pěšky do Nového Města a údajně jenom prý, proto bylo to v červnu, aby stihnul oslavit svátek ty Aloisie, která slaví, já jsem se dneska díval do kalendáře, takže Aloisie je 21. června, jo, takže ten svátek tam byl už tehdy před tou dobou.
0: Další Smetanův zářijový zápis v deníku týká se návštěv městečka Šechtice na Benešovsku.
2: Odpoledne jsme byli v pivovaře. Po oba dny sklízela Luisa se svým krásným zpěvem obrovský potlesk. Úterý 22. byl můj nešťastný den. Oni zase jeli do Nového Města.
0: Takže opět loučení s Luisou. Nicméně Smetanovo okouzlení trvá. Až své pocity vyjádří, jak už víme, hudbou. Ovšem originál skladby se, jak potvrzuje historik Jiří Hladík, nedochoval.
1: Písemně je to doložené, že ta polka vznikla, ale nedochovala se. A to jsem se na to ptal i bývalého ředitele lidové školy umění nebo základní umělecké školy v Novém Městě, který jako klavírista potom strašně prahnul, aby to někde objevil, a nepodařilo se to doposud. A je otázka, zda se to někdy podaří objevit. Ale co se dochovalo a co tady můžeme obdivovat do dneška, tak to je ta Luisina polka, kterou pod dojmem těch svých milostných citů té Luise Bedřich věnoval právě té své lásce novoměstské.
0: První láska Bedřicha Smetany zůstala neopětovaná. Podle některých zdrojů se Luise, její mladší strýc, příliš nelíbil. Ovšem ze Smetanových deníků můžeme zjistit, že Smetana, který z Novoměsta odjel do Plzně, kde konečně maturoval, netruchlil, pokud vůbec truchlil, dlouho. Olga Mojžíšová uvádí.
2: V Plzni začal Smetana peripetie svých studentských lásek zaznamenávat s narůstající intenzitou přibližně od května 1841. To se promítalo i do obsahu deníku. Pasáže odrážející intenzitu jeho citů postupně nabývaly na objemu a tím se zkrátila časová období v příslušných sešitech. Z rozsahu a povahy zápisků lze celkem zřetelně sledovat hloubku a opravdovost těchto Smetanových citových vazeb a tím i proces jeho emocionálního vyzrávání. Během 3 let v Plzni se předmětem jeho zájmu staly 3 dívky.
0: Byla to Eliza Golerová, Klára Klocová a konečně skvělá klavíristka Kateřina Kolářová, budoucí první žena Bedřicha Smetany. Sňatek uzavřou 27. srpna 1849. Bohužel, o 10 let později Kateřina podlehne tuberkulóze. Ještě předtím manželům zemřou 3 z jejich 4 dcer. Bedřich Smetana nyní působí jako pedagog ve švédském Göteborgu. Složí to mimo jiné 3 symfonické básně. Je to například Richard III., Na námě tragédie Williama Shakespearea.
2: Za letního pobytu v Čechách se Smetana seznámil s dcerou bývalého ředitele panství v Obříství, 19-letou Betinou Ferdinandiovou, jejíž starší sestra byla manželkou jeho bratra Karla. Ještě před odjezdem do Švédska se s ní zasnoubil a 10. července 1860 se stala jeho druhou ženou.
0: Citovali jsme z českého hudebního slovníku. Smetana se pak vrací do Čech. Hodně komponuje. Hodně koncertuje. V Prozatímním divadle jsou uvedeny 2 jeho opery. Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta. Stává se prvním kapelníkem Prozatímního divadla. Aktivně se účastní společenského života. 16. května 1868, kdy se pokládají základní kameny Národního divadla, pronese dnes již slavné heslo V hudbě život Čechů. Přichází rok 1870. Smetanův zdravotní stav se prudce zhorší. Ztratí sluch. Nemoc postupuje. Navzdory tomu, jak se můžeme dočíst i v českém hudebním slovníku, nepřestává komponovat.
2: Hluchota neochromila Smetanovy tvůrčí schopnosti a na jeho další tvorbu měla paradoxně pozitivní dopad. Nyní se v ústraní venkova mohl soustředit na komponování. V posledním 10letí života tak vytvořil téměř 1/3 celé své tvorby. Bezprostředně po ohluchnutí obrátil pozornost k symfonické básni a své osobité pojetí tohoto žánru završil cyklem Má vlast.
0: Kdo ví, zdali se Smetana s Luisou ještě někdy potkal. Luisa se vdala 4 roky před Smetanovým prvním sňatkem. Jejím mužem se stal soudní úředník František Redčí z Nechanic u Hradce Králové. Měli 2 syny. Jaroslav Moravec v knize Nové město a okolí píše.
2: Po ovdovění žila nějaký čas jako klíčnice na kterém si zámku v Bavorsku. Pak se však vrátila do svého rodného města a tady také ve svém 60. roce dne 10. května 1883 zemřela. Raněna mrtvicí při mši o 9. v klášterním kostele, kde seděla právě v rodinné staré kostelní lavici.
0: Bedřich Smetana odešel z tohoto světa o rok později. Na rozdíl od Luizy měl velmi těžké umírání. Smrt si pro něho, plného bolesti, přišla do ústavu pro choromyslné. Bylo to 12. května 1884. Láska odešla, život uhasl, hudba zůstává. Také socha v městě jeho mladosti v českém Betlémě, v Novém Městě Admetují. Zůstává rovněž dodnes slavná Luizina polka, jako Smetanův pozdrav. Pozdrav z hudebního nebe.

Stopy, fakta, tajemství. Další díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tak to byl další díl cyklu Stopy, fakta, tajemství. Autor Stanislav Motl, dramaturgie Magdalena Šorelová, mistr zvuku Tomáš Kzelhofer. Spolupracoval Libor Vacek. Zvukovým designérem byl Petr Šplíchal.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: To jsem vždycky chtěla, povídat si s tím, kdo nám scény, situace a dialogy píše. S Lucí Konečnou, scénáristkou projektů, ve kterých jsem působila sama jako protagonistka, třeba Jedna rodina, nebo teď i Beze mě na nově Boží plán, si řekneme, kam se trend ubírá. Bude mě zajímat, proč se pořád točí detektivky a nemocnice. No a nemůžeme neprobrat její knižní novinku Každý večer zavolej mámě. Dočítám to a moc mě to baví. Mým hostem bude tedy nejen scénáristka, ale i spisovatelka Lucie Konečná.
1: Blízká setkání. Rozhovory s dobrou energií.
3: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Prezident, dramatik, člověk.
6: Pobyt v tom prezidentském úřadě má mnoho rysů vězení.
5: Unikátní pohled na první okamžiky Václava Havla v prezidentském úřadě.
7: To je potom ten věc kuchy, já bych měsím kuchařky, jo.
5: Při příležitosti 90 let od jeho narození.
8: Tak tohle je prezidentský osel.
9: Někdy se chová poněkud nepředvídatelně.
5: Dokument Proč Havel? Zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
10: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
1: Srdcovky od Dvojky.
11: Je pondělí 5. října. Digitální studiová časomíra právě ukazuje 18 hodin 31 minutu 51 vteřinu. No a svátek mají dnes ženy a dívky s křestním jménem Eliška, který žije v České republice podle posledních zveřejněných údajů 61 517. Eliška je rodné ženské jméno, pocházející z hebrejského Eliševa, což znamená Bůh je má přísaha, respektive věřím. Alternativou ke jménu Eliška je potom Alžběta. Jméno Eliška nosili nebo nosí

Při poslechu nové série ověřených a časem prověřených nahrávek vás vítá klidný večer vlídného babího léta a dobrý zvuk od studiového mikrofonu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, přeje Miloš Skálka.

Na úvod našeho pondělního hudebního setkání jsme poslouchali Josefa Zímu, absolventa studií herectví na divadelní fakultě Pražské akademie muzických umění. V posledních dekádách byl spojován především s lidovkou a dechovkou, ale nebylo tomu tak vždycky. Josef Zíma totiž patřil k průkopníkům klasického rock'n'rollu u nás a původně zpíval vlastně výhradně pop, často s vlastními texty. Někdy si složil i hudbu. Interpret, který loni 6. března odešel ve věku 92 let na věčnost, získal v roce 1957 angažmá v divadle Satyry, později to bylo divadlo ABC, kam ho přivedl Jan Werich. S Josefem Zímou, který patří mezi naše nejoblíbenější filmové prince, a to díky pohádce Princezna se zlatou hvězdou na čele, jsme strávili necelé 2,5 minuty s melodií frontmana skupiny Sputnici Tomislava Vašíčka, kterou textař Eduard Krečmar nazval Chci psát na kolenou. No a nahrávka vznikla na podzim roku 1965 v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně, kde se o hudební doprovod Josefa Zímy postaral kytarista Karel Duba se svou skupinou. V 60. letech minulého století ještě zůstaneme s anglickým rockovým kvartetem The Small Faces, tvářičky, později jenom The Faces, tedy už dospělé tváře. Skupina vznikla v Londýně, kde ji vytvořili kytarista Steve Marriott, basista Ronnie Lane, hráč na varhany Ian McLagan a bubeník Kenny Jones. Steve Marriott si potom založil skupinu Humble Pie a zbývající členové souboru sformovali právě The Faces, se kterými zpíval Rod Stewart a na basu hrál Ronnie Wood. A ten už bezmála půl století působí ve skupině The Rolling Stones, zatímco Steve Marriott zemřel tragicky při požáru svého bytu na jaře roku 1991 ve

40 letech. Ale zpátky ke skupině The Small Faces. Na jaře roku 1966 obsadila třetí místo britského singlového žebříčku s nahrávkou skladby Sha-la-la-la-li, kterou známe také v české verzi Václava Neckáře. Ale my budeme poslouchat skladbu Kennyho Lyncha a Morta Schumana právě v podání skupiny The Small Faces.

0: Šalalalali, třetí místo britského singlového žebříčku z jara roku 1965 a The Small Faces. Domů nás vrátí Karel Hála, jeho životní pouť se odehrála mezi letopočty 1933 až 2008, kdy na začátku července, nedlouho před svými 75. narozeninami, zemřel. Karel Hála na sebe v širším měřítku vlastně poprvé výrazně upozornil jako člen pražského divadla Apollo. To bylo ve druhé polovině 60. let. Pro stálý soubor tohoto tehdy nově vzniklého divadla Karla Hálu získal Karel Gott, který byl jeho velkým fanouškem už od dob, kdy ho chodil jako učeň ČKD po večerech nábožně poslouchat k otevřeným oknům pražské kavárny Vltava, kde Karel Hála tehdy zpíval. No a my se s Karlem Hálou vydáme do doby, kdy už mělo divadlo Apollo definitivně staženou oponu. V roce 1970 Karel Hála zvítězil na někdejším soutěžním festivalu Děčínská kotva, který se odehrával v krásném přírodním amfiteátru Bažantnice. Soutěžili tam písně s tematikou řek, jezer, rybníků a moří, tedy obecně nekonečných vodních plání. A Karel Hála, a Karel Hála vyhrál díky skladbě, která se potom stala znělkou celého tohoto festivalu. Melodii písně, kterou budeme poslouchat, složil Karel Kopecký, a to ve spolupráci s aranžérem skladby Ladislavem Pikartem, a textař Ivo Fischer píseň nazval Lodí bílou. Studiová nahrávka, kterou budeme poslouchat, vznikla v dubnu roku 1970 za doprovodu orchestru Karla Vlacha a s vokálním přispěním sboru Lubomíra Pánka.
1: Už tu stojím hezkou chvíli,

0: vítězná písnička někdejšího soutěžního festivalu Děčínská kotva roku 1970, Karel Hála a Lodí Bílou. Carlos Santana, respektive jeho skupina Santana, to je velké trumfové eso světové hudební scény. Fenomenální gitarista, který se narodil v roce 1947 v Mexiku, nedaleko hranice se Spojenými státy, oslavil v létě 20. července 79. narozeniny. Poprvé na sebe upoutal pozornost v létě roku 1969 na dnes kultovním festivalu ve Woodstocku a v říjnu téhož roku debutoval v amerických žebříčcích. Hudebník, který byl v roce 1998 uveden do rock'n'rollové síně slávy, vydal o rok později album Supernatural, nadpřirozený, za které pozbíral rovnou 8 výročních hudebních cen Grammy. Santana nás na výletu proti proudu času vrátí na konec roku 1977, kdy skupina bodovala se svým v pořadí 10. zámořským hitparádovým singlem. Byla na něm skladba klávesisty Roda Argenta She's Not There, ona tam není, kterou už v roce 1964 proslavila, a to na obou stranách Atlantiku, anglická skupina The Zombies, ve které Argent tehdy hrál. My však začínáme poslouchat o 13 let mladší verzi skupiny Santana s kytarovými party Carlose Santany a zpěvem Grega Walkera.
1: Srdcovky od dvojky.

Rok 1977, Carlos Santana, jeho skupina Santana a She's Not There. Zpívající kytarista a skladatel Radek Tomášek, zakládající člen skupiny Rangers, opustil svůj domovský soubor spolu s konferenciérem koncertních programů Petrem Nárožným, čerstvým nositelem ceny Thálie, v roce 1973 a od té doby působí se svou skupinou na sólové dráze. Radek Tomášek, který 3. června oslavil kulaté 80. narozeniny, potěšil své příznivce před 10 lety reprezentativním výběrem 36 sólových nahrávek z 74 až 2016, který se slavnostně křtil na koncertu Radka Tomáška a jeho skupiny v divadle Semafor a k motoru alba byla tehdy Petra Černocká. My se na pozvání Radka Tomáška vrátíme do roku 1980, kdy se svou skupinou a s přispěním pražských smyčců Jana Hrábka naspíval ve studiu Břevnov vlastní melodii, kterou autor textu Jan Krůta nazval 20letá.

Rok 1980, Radek Tomášek, jeho skupina a 20 leta. Blíží se 7 hodina večerní, teď máme 18 hodin 57 minut 36 vteřin, dvojka vysílá živě. Leonard Cohen, kanadský zpěvák, skladatel, textař, kytarista, aranžér, spisovatel a básník, svého času také hostující profesor literatury na univerzitě v Torontu, byl rodák z Westmountu na předměstí Montrealu v provincii Quebec, kde se narodil do středostavovské židovské rodiny. Výjimečný a renesančně rozmáchlý literát a zpívající autor zemřel 7. listopadu ve věku 72 let. A my si příští měsíc připomeneme, že už tomu bude 10 let. Poetiku v podstatě jednoduchých písní, sugestivním autorským podáním svých skladeb, včetně uhrnčivého hlasu, a se zvláštním darem okamžité a bezprostřední komunikace s publikem uhranul posluchače nejen na deskách, ale také na svých koncertech. Ostatně měli jsme se o tom možnost přesvědčit i u nás, a to v Kongresovém centru Praha. S Leonardem Cohenem se v následujících minutách dnešního hudebního setkání s písničkami Od srdce, pro duši a pro uši vypravíme do roku 1984, kdy světu představil album Various Positions, různé polohy. No a my si z tohoto alba poslechneme píseň, která celé album otevírá. Dance me to the end of love. Utancuj mě až do konce lásky.

Vzpomínkám na Leonarda Cohena, rok 1984 a Utancuj mě až do konce lásky, Dance me to the end of love. No a příští měsíc 7. listopadu tomu bude 10 let, co Leonard Cohen ve věku 82 let odešel na věčnost. Pro další nahrávku dnešního hudebního setkání s písničkami Od srdce, pro duši a pro uši na dvojce budou platit stále léta 80. A bude to ohlédnutí za domácí hudební scénou let minulých a zavede nás za sesterskou dvojicí Marta a Tena Eleftheriadu. A to do doby, kdy sestry spolupracovaly s kapelou Jurie Čierného, který byl v té době manželem Teny Eleftheriadu. V téhle spolupráci vznikla mimo jiné česká verze jedničkového amerického hitu Barbra Streisand a Donny Summer z konce roku 1979. Písničku nazvanou původně No More Tears, Enough is Enough, žádné slzy, už toho bylo dost, opatřila českým textem Marta Eleftheriadu. Skladbu nazvala Modré svítání a nahrávka vznikla v březnu roku 1983 ve studiu Opusu v Pezinku za doprovodu už zmíněné skupiny Juraje Čierného.

0: Marta a Téna Elefteriadu, jaro roku 1983 a modravé svítání. Skotská skupina Simple Minds v čele se zpěvákem Jimem Kerem byla v 80. letech jednou z vůbec nejúspěšnějších skupin Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska, ale ani v dalších dekádách se ze scény nestratila. V letech 79 až 89 měli Simple Minds, jejíž domovem je Glasgow, doma na britských ostrovech 20 úspěšných singlů a k tomu 9 hitparádových alb. No a potom v letech 1991 až 2005 přidali do svého portfolia dalších bezmála 15 singlových zápisů a 6 LPček, včetně hitového výběru z roku 2001. Na pozvání skupiny Simple Minds se vydáme do roku 1985, kdy skupina vystoupala na 7. místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů a zhruba ve stejné době byla nahrávka na druhé straně Atlantiku v žebříčcích hudebních týdeníků Billboard, Radio and Records a Cashbox dokonce na místě prvním. Nepochybně v tom svou roli sehrála skutečnost, že se písnička Don't You Forget About Me, Nezapomeň na mě, objevila ve filmu Breakfast Club, Snídaňový klub, což je symbolický obraz života na americké střední škole 80. let v hlavních rolích s Molly Ringwald a Emiliem Estevezem.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

0: Skotská skupina Simple Minds a Don't You Forget About Me, nezapomeň na mě. To byl hudební návrat do jara roku 1985. Hana Hegerová, která odešla na věčnost ve věku 89 let, stále těší příznivce svými nahrávkami, nejnověji potom aktuálním albem Halleluja, na kterém zpívá texty Jiřího Suchého, který 1. října oslavil obdivuhodné půlkulaté 95. narozeniny. S Hanou Hegerovou i nadále zůstaneme v 8. dekádě minulého století. V letech 85 a 86 totiž vznikaly v suprafonských nahrávacích studiích Mozarteum Hrnčíře nahrávky skladeb Petra Hapky a slova a textaře Michala Horáčka pro album Potměšilý host, které potom vyšlo v roce následujícím. Kromě titulního šansonu se z něj prosadily hlavně písně Levandulová, Denim Blue a Vana plná fialek. A není to tak dlouho, co tohle dnes už vlastně legendární album vyšlo v reedici v novém remasteringu, a to jak na CDčku, tak na vinylovém LPčku. V CD verzi navíc obohacené ve výběru a sestavě Petra Maláska o 7 bonusových nahrávek. Ze základní sestavy snímků alba Potměšilý host pochází nahrávka skladby nazvané Jinde, pro kterou platí rok 1986. O doprovod se netradičně postaral orchestr lidových nástrojů Karda Šermézyho, zatímco doprovodnými vokály přispěl smíšený sbor Pavla Kína.
1: Těch doktorů a zvláštních dozorů.

sedne, čekám s věčnou trémou. Pátrání kriminální ústředny mě těžko najde, někde mlází.

Jinde nahrávka Hany Hegerové z roku 1986. Francouzský zpěvák, skladatel, textař a kytarista Daniel Gérard se narodil v roce 1939 v Paříži, a to v rodině s arménskými kořeny, stejně jako třeba Charles Aznavour, a jeho rodné jméno zní Daniel Gérard Keralkian. Dětství prožil v Brazílii, kde byl jeho tatínek služebně, a po návratu do Francie se přidružil k hnutí pouličních zpěváků, vystupoval u Notre Dame Sacré-Cœur a na jiných turisticky atraktivních místech města milenců. A koncem 50. let začal spolupracovat s Borisem Vianem. Potom začal psát nejen pro sebe, ale také třeba pro Dalidu nebo pro Marie Lafore. Z kraje 70. let hned v roce 1970 bodoval Daniel Gérard po celé Evropě s autorskou nahrávkou chytlavého popěvku Butterfly. My tuhle písničku známe v české verzi Jiřího Štědroně, ale teď nás čeká originál a s ním Daniel Gérard. Tu me dis, loin des yeux.

Tolik francouzský zpívající autor Daniel Gérard, který 7. března oslavil 87. narozeniny. Butterfly, prostě motýlek. Čeká nás skupina Rangers, a to v obsazení, ve kterém působila na sklonku 90. let. Hlavním zpěvákem byl tehdy Milan Dufek, který hrál současně na kytaru a na flétnu. Miroslav Řihošek obsluhoval pětistrunné banjo a hrál také na kytaru. Sólovým kytaristou byl rock'n'rollový veterán Jiří Kaleš. Na basovou kytaru hrál Jan Podjukl, na housle harmoniky a mandolínu Max Presser a u bicí soupravy seděl Luboš Řehák. Všichni jmenovaní samozřejmě také zpívali. V roce 1999 vznikla ve studiu Audio Cockpit a Edisono nahrávka skladby Rio, jejíž melodii složili společně Milan Dufek s Jiřím Kalešem, zatímco skladbu textem opatřil jeden ze spoluautorů hudby, a to Milan Dufek.

0: Riohovná hráčka skupiny Rangers z roku 1999. Velká italská hvězda nevelkého vzrůstu Rita Pavone se narodila v Turíně a v létě 23. srpna oslavila 81. narozeniny. U jejich pěveckých začátků stál ostřílený italský zpěvák, její manažer a posléze i manžel Teddy Reno, a ten ji poprvé uvedl na scénu z kraje 60. let. Klukovsky rozpustilá střapatá zpěvačka s charakteristicky nakřáplým hlasem si okamžitě získala všeobecnou oblibu a úspěšně nahrávala také v němčině. A u nás se poprvé představila v roce 67 v pražské Lucerně se svými italskými kolegy v programu Cante Europa, se kterým tehdy Italové cestovali po Evropě vlakem. A několikrát se k nám potom ještě vrátila, a to včetně vystoupení na bratislavské Lyře. Na sklonku 60. let, po narození syna Alexandra, sice na chvíli ze scény zmizela, aby se potom v následujícím desetiletí znovu triumfálně vrátila. Z roku 1963 je její hit Cuore, srdce, který pod názvem Javory u nás doma naspívala v roce 66 na desky Ivona Přenoselová, ale my si poslechneme Ritu Pavone.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Rita Pavonená nás právě vrátila do 60. let minulého století. Byli jsme s ní v roce 1963. No a v šesté dekádě s jednou písničkou ještě zůstaneme, jenom o něco omládneme. V roce 1968 se konal třetí ročník druhdy velice prestižní autorské soutěže Bratislavská Lyra. Z Mezinárodního festivalu taneční písně se stal Mezinárodní festival populární písně a z jeho pódia zmizela intervizní soutěž Zlatý klíč. Festival se potom odehrál ve dnech 13. až 16. června v bratislavském PKO na břehu Dunaje. Festivalové večery uváděli Jaroslava Panírková, Jarmila Košťová a Milan Lasica. A my si poslechneme písničku, pro kterou Karel Černoch tehdy vyspíval stříbrnou bratislavskou liru. Jeho vlastní melodii textem opatřil Pavel Žák, skladbu nazval Docela obyčejná píseň, a Karel Černoch ji na pódiu zpíval za doprovodu orchestru Karla Krautgartnera, se kterým také v Davidském nahrávacím studiu pořídil v polovině května roku 68 gramofonovou nahrávku, kterou začínáme poslouchat.

stříbrná bratislavská lira, a to pro docela obyčejnou píseň v podání Karla Černocha. To byla nahrávka z jara roku 1968. Píše se rok 1969 a Dalibor Janda se poprvé ocitá na pódiu v Drahotuších u Hranic na Moravě, kde vystupuje s kapelou Soul Specific, kterou založil. V roce 72 pak nastupuje vojenskou základní službu, a to v Košicích, kde zpívá a hraje po zábavách a plesech s vojenskou skupinou Split. Z vojny se vrací do civilu v roce 74 a zakládá poprokovou kapelu Aragon, se kterou zpívá na tancovačkách a odpoledních čajích. Absolvuje také několik koncertních vystoupení, na kterých už z poloviny hraje vlastní písně a také převzaté skladby z repertoáru americké rockové skupiny Creedence Clearwater Revival. Jejíž zpívající kytarista John Fogerty se stal Daliborovým vzorem. V roce 77 odchází za dobrodružstvím do Prahy. Pracuje na letišti v Ruzyni a zakládá skupinu Prototyp první generace, se kterou hraje převážně na zábavách, a po rozpadu kapely a také z finančních důvodů v roce 1981 odjíždí jako host s kapelou Čmeláci do Švýcarska a do Spolkové republiky Německo, kde zpívá v zábavných podnicích a půlnočních programech. Na přelomu let 82-83 pak natočil několik písniček a Jahodový koktejl se stal spolu s písní Konec prázdnin jeho prvním singlem. A potom už to bylo jenom lepší. A se skupinou Prototyp třetí generace koncertuje a nahrává dodnes. My se na pozvání trojnásobného zlatého slavíka Dalibora Jandy vrátíme do podzimu roku 1987, kdy ve studiu Hrnčíře naspíval za doprovodu skupiny Prototyp jednu z mnoha vlastních melodií, kterou jeho dvorní textař Jan Krůta nazval Padá hvězda.

Rok 1985-7 Dalibor Janda se skupinou Prototypa padá hvězda do tvých vlasů. Nedá se nic dělat, dnešní setkání s písničkami od srdce, pro duši a pro uši zvolna končí, ale vy samozřejmě nikam nepřelaďujte, protože dvojka, kterou posloucháte, ta vysílá dál 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, prostě non-stop. A jen co dozní závěrečná nahrávka, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. O hudební tečku se postará americká skupina Heart, srdce, kterou v Seattlu vytvořili sestry Ann a Nancy Wilsonovy, první zpěvačka a druhá kytaristka. Skupina Heart poprvé uspěla s nahrávkou skladby Crazy on You, Jsem do tebe blázen, což bylo v roce 76 a od té doby šla od úspěchu k úspěchu. V letech 76 až 1993 měla v zámořských singlových žebříčcích bezmála 35 hitů a na začátku léta roku 1985 byla skupina Heart na 10. místě žebříčku Billboardu s nahrávkou skladby What About Love? A co láska? No a tímto hitem také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali vám u rozhlasových přijímačů a dalších přístrojů, na kterých nás posloucháte, ať se vydaří dnešní večer a k tomu hodně zdraví a ať vás život baví. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho zítřejšího setkání loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Dagmar Langové o nejkrásnějším ostrově. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Poslouchat rady rodičů se dětem často nechce. Zvlášť pokud se jim zdá, že jsou zastaralé a nepotřebné. Malý princ Fumio z dnešní pohádky nechápe, proč by měl brát ohledy na ostatní a chovat se k lidem slušně a uctivě. A tak se vydá hledat místo, kde si každý dělá, co chce. Jak jeho pátrání dopadlo, to nám poví sedmidílný seriál o nejkrásnějším ostrově. První díl se jmenuje O ostrově kvetoucích třešní.

0: Dobrý večer, děti. Povím vám příběh malého Fumia, kluka, který vyrůstal na krásném ostrově, kde každé jaro kvetly tisíce třešňových stromů, kde každé léto uzrávaly tisíce sladkých třešní a kde každý podzim voněla třešňová marmeláda, kterou Fumiova maminka natírala palačinky k čaji. Byl to krásný ostrov. Lidé, kteří na něm žili, byli milí a laskaví. Uctivě se zdravili, pomáhali si a byli k sobě zdvořilí. Nikdy se nestalo, že by se srazili ve dveřích, protože ten, kdo vcházel, věděl, že má dát přednost tomu, kdo ze dveří vychází. Nikdy se nestalo, že by byl někdo hladový, jelikož každý si na misku nandal tolik rýže, aby zbylo i na ostatní. Nikdy se nestalo, že by byl někdo ve velkých nesnázích, protože ostatní mu pomohli. Vychovávali je tak jejich babičky a dědové, prababičky a pradědové i praprababičky a prapradědové. Nikdo si už ani nepamatoval, kdo kdy vymyslel, že mají být k sobě zdvořilí. A protože se všem na ostrově žilo krásně, nikdo o tom ani nepřemýšlel. Tedy kromě malého Fumia. To bylo tak. Zrovna šli s tatínkem nakoupit lístky zeleného čaje, když pánovi, kolem kterého procházeli, spadla na zem hůl. Pán už byl velmi starý, kolena ho bolela a záda jak by smet. Jen těžko se skláněl k holi, která ležela na zemi. Fumia to ale netrápilo. Proběhnul kolem něj k obchodu s čajem. Měl naspěch, protože pak chtěl jít s tatínkem do cukrárny na třešňový koláč. Fumio, vrať se, zavolal na něj tatínek. Copak nevidíš, že starý pán potřebuje pomoc? Fumio se rozlobeně otočil. Ať si tu hůl zvedne sám, nebudu se vracet. Tatínek na to neřekl ani slovo. Sklonil se, podal starému pánovi hůl a popřál mu krásného dne. Když nakoupili, rozběhnul se malý Fumio k cukrárně. Tatínek ale zamířil k jejich dřevěnému domku na břehu moře. Fumio byl překvapený. Chvilku stál před cukrárnou a pak běžel za tatínkem. Proč mi dneska nekoupíš třešňový koláč? Tahal tatínka za rukáv. Proč bych ti ho měl kupovat? Ohradil se tatínek a dál mířil k domovu. Protože třešňový koláč je moc dobrý a budeme mít hezčí den, cupital Fumio za tatínkem. Krásnější den nemáme díky třešňovým koláčům, ale díky tomu, že se lidé k sobě chovají hezky, vysvětloval Fumiovi tatínek. Vždyť ani nevíme, kdo ten pán byl. Co je nám do něj, že mu spadla hůl? Hádal se Fumio. Tatínek byl ale neoblomný. Byl to starý a slabý pán, kterého už leco zbolí. Ke starým lidem se musíme chovat úctivě. Hodně toho zažili a jsou moudří, trval na svém tatínek. Fumio si ale myslel své. Tatínek jen říká to, co říká babička s dědečkem. Někdo si vymyslel nějaká pravidla a všichni se podle nich chovají, aniž by to mělo nějaký smysl. Proč bych se nemohl chovat podle toho, jakou mám zrovna náladu? Přemítal Fumio. Jak myslel, tak také udělal. Když kolem nich v třešňové aleji procházel pan učitel, Fumio mu nepopřál krásný den. Tatínek se znovu zlobil. Copak jsme tě s maminkou neučili, že máme přát lidem, které potkáme, krásný den? Fumio se mračil. Proč bych mu měl přát krásný den, když si mi nekoupil třešňový koláč a můj den je špatný? Fumio zkrátka nechtěl ostatním přát něco dobrého, když on sám neměl dobrou náladu. Tatínek byl celou cestu zpátky domů smutný, ale Fumio se tím netrápil. Nebude přece dodržovat pravidla, která si kdysi kdosi vymyslel. On se bude chovat tak, jak on sám bude chtít. rozmrzelý si šel hrát na břeh moře. Nejdříve chytal do dlaní malé barevné rybky, které vynesl na Mělčinu příliv, a pak chvíli pozoroval velké kraby, jak se schovávají ve skále. Domů se mu nechtělo. Moc dobře věděl, že mu maminka i babička budou domlouvat, jak by měl být k ostatním lidem zdvořilý. Brouzdal po písčité pláži sem a tam. Ani si nevšimnul, že kolem něj prochází postarší muž. Kabát měl z mořských řas a boty žádné. V ruce držel obrovskou barevnou mušli. Byl to pán moře. Krásný den přeji, pozdravil Fumia. Malý kluk však neodpověděl. Co pak? Ty mi nepřeješ krásný den? Zeptal se pán moře. Ne, trucoval Fumio. Můj den je totiž špatný. Tatínek mi nekoupil třešňový koláč. Zlobil se, že jsem nezvedl hůl starému pánovi, ale já neměl náladu mu pomáhat. Proč bych se nemohl chovat podle toho, jak chci já? Pak se ohlédl a teprve v tu chvíli si uvědomil, s kým mluví. Napadlo ho, že přece jen měl pozdravit. Dobře totiž věděl, jak moc se někdy pán moře zlobí, jak děsivé bouřky, blesky a vlny umí na námořníky seslat. Avšak pán moře byl toho dne ve velmi zvláštní náladě. Chápu, že poslouchat rady rodičů, co můžeš, co musíš a co bys měl, kluka jako si ty nebaví, přitakal Fumiovi. Jsem zvědavý, jestli budeš spokojený, když ti splním tvé přání, zeptal se pán moře a zatroubil na barevnou mušli. Malý Fumio musel zavřít oči, jak moc se mu zamotala hlava. Když je otevřel, už nebyl na Třešňovém ostrově. Kolem něj byl jen led a sníh. Brr, to je zima, otřásl se a rozhlížel se kolem sebe. Nikde nikdo. Jen z dálky byl vidět kouř. Vydal se tím směrem. U nosu se mu začínal dělat rampouch. Fumio musel jít hodně rychle, téměř utíkat, aby se zahřál. Avšak, když se mu konečně podařilo dojít k místu, odkud se valil kouř, zjistil, že kouř nevychází z komína domu, ale z vrcholku vysoké hory. Hory, z níž občas šlehaly plameny a z níž se valila žhavá láva. Dneska však sopka měla dobrou náladu, jenom si tak spokojeně bublala. Fumio se posadil na její úpatí, bylo tam teplo a mohl se zahřát. Pán moře to vymyslel dobře. Tady nemusím být k nikomu zdvořilý a nemusím nikoho slušně zdravit, protože tu nikdo není, pomyslel si Fumio. Když se díval na kusy průzračného ledu, které pluly po moři, na chvíli ho napadlo, jestli přeci jen neměl poslouchat svoje rodiče a být zdvořilý. Byl ale příliš unavený, aby k sobě přivolal pána moře a poprosil ho, aby ho vzal zpátky domů. Příjemné teplo na sopce ho za krátkou chvíli uspalo. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný pondělní večer z Dvojky. Záleží velmi na tom, do jaké doby se kdo narodil. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen. Nebude chybět ani pravidelná četba na pokračování, host nočního mikrofora nebo noční prout od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní dvojka a zvu vás k poslouchání.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Dnes budeme pokračovat ve vyprávění příběhu Kašpara Marii Šternberka, muže, který vykonal pro svůj národ a pro své vědy, neboť k bádání mu nestačil jediný obor, víc než leckterý až po střechu zaplněný ústav. Za inspirace knihami Petra Hory Hořejše a za režie Jaromíra Ostrého se o to budou snažit
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor pořadu Josef Veselý.

0: Praktický smysl pro hospodaření, v němž jsem v mnohých případech mnohem rychleji našel radu a pomoc než v rozum překračující filozofii, nedával mi pokoj, abych své sbírky ochránil před rozptýlením a zachoval je vlasti. Hovoří se opět o dlouho odkládaném plánu zřídit České národní muzeum, které může být prospěšné v zemi, kde se průmysl rychle rozvíjí, neboť studium takzvaných exaktních věd tvoří základy průmyslového vzdělání. Ty však na Polytechnickém ústavu bezčetných sbírek a bohatě dotované knihovny ve všech vědních oborech nemohou být s potřebným prospěchem vyučovány. Jedině Národní muzeum, v němž vedle bohatých sbírek budou též knihy, které bude sledovat v duchu doby vše nové, co se v těchto oborech v Evropě objeví, poskytne profesorům a žákům všechnu možnou pomoc, je k takovému účelu vhodné.
1: Tuto myšlenku si zapsal hrabě Sternberg ve svých pamětech, ale on si ji nejenom zapsal, on se taky jí poctivě řídil.
2: Vlastenecké muzeum vstoupilo do českého kulturního dění v roce 1818.
1: Připomeňme, že v té době již existovalo Slezské muzeum v Opavě a Moravské zemské muzeum v Brně.
2: Široká propagační akce vyzývala k upisování finančních částek a k zasílání sbírkových předmětů.
3: Kdo přispěl v počátcích nejvíc, to byla česká šlechta.
2: Také ve společnosti Vlasteneckého muzea bylo ze stovky jejich stálých členů 67 příslušníků aristokracie.
3: Jádro českých vlastenců, kteří jinak nadšeně odebírali české knihy a účastnili se českých divadelních představení, nejevilo však k muzeu příliš vřelý vztah.
1: Nabízí se jediná otázka, proč?
3: A odpověď zní nedůvěra.
1: Nedůvěra k čemu?
3: Tradiční nedůvěra k aristokracii, k duchovenstvu a úřednictvu, což vše byly po staletí představitelé moci.
2: A kromě toho odrazovala i jazykově německá správa muzea.
1: Vlastenecké české muzeum bylo německé?
2: Statut muzea i jednací řeč v něm byly německé.
1: Zase se musím ptát, proč?
2: Protože německy uměli všichni, česky jenom sem tam někdo a spíš pouze ze záliby.
3: Společnost muzea měla aristokratický charakter. Reprezentovali ji 4 členové nejvyšší české šlechty. František Sternberg, Jiří Bukvoj, Jan Kolovrat Krakovský a Augustin Lobkovic.
2: Ze zástupců vědy lze jmenovat 2 Josefy, Dobrovského a Jungmana.
3: Ten první z nich psal svoje díla o češtině německy.
2: Přesto byla muzejní společnost jádrem, kolem něhož krystalizovaly snahy české vědy a národní kultury.
3: Krystalizovali ovšem řadu let.
1: U nás holt je každá krystalizace na dlouhé lokte.
3: Po schválení stanov,
2: to už se psal rok 1822,
3: došlo k volbě prvního prezidenta.
2: Hlasovalo 58 zástupců, 51 z nich bylo pro Kašpara Sternberka.
0: Muzeum sbíralo síly.
1: Praví se v knize doktora Jiřího Majera o Kašparu Sternberkovi.
0: Získávalo finanční prostředky a shromažďovalo sbírky. Především se pro ně hledalo vhodné umístění, aby mohli názorně ukázat poslání rodící se instituce. Nakonec byla najata část objektu bývalého Sternberského paláce na Hradčanském náměstí, který byl sídlem společnosti vlasteneckých přátel umění.
1: Dnes v něm sídlí Národní galerie.
2: V této budově zůstalo muzeum až do roku 1847.
3: Sem se scházely všechny darované předměty.
2: Jako první splnil svůj slib Kašpar Sternberg a věnoval muzeu své přírodovědecké sbírky v počtu 8500 vzorků a část své knihovny v rozsahu 4000 svazků.
3: Sotva dorazili do Hradčanského paláce první bedny se Sternberkovými sbírkami, byl v Březině balen jeho herbář, který čítal 10 000 položek.
0: Jak se postupně mé místnosti prosvětlovaly,
1: vzpomíná Kašpar Sternberg,
0: a na mě odevšad zírali vyprázdněné skříně, měl jsem strašný pocit. Ač jsem se nerad loučil s těmito věrnými životními druhy, kteří mi ve smutných životních okamžicích poskytovali útěchu a únik, přesto jsem neustoupil od svého dobře uváženého záměru, který byl jistě vlasti užitečný.
2: Sbírek rychle přibývalo a museli být přijati první zaměstnanci muzea, mezi nimi i Václav Hanka.
3: Roku 1824 bylo zpřístupněno prvních 12 sálů s tematickými expozicemi, ke kterým v následujících letech přibyly další.
2: Přesto byla volba Šternberského paláce na Hradčanech pro muzejní účely stále více kritizována českými vlastenci, kterým se budova nezdála dost reprezentativní.
3: Ani prostorová situace nebyla příliš vhodná.
0: Ať mluvím s kým chci,
1: psal Václav Hanka Josefu Dobrovskému.
0: Buď si je urozený nebo neurozený, každý to za největší pošetilost vyhlašuje, že takový ústav až tam do horoucích pekel zastrčili, aby ho ani dozřít, ani dostoupit žádný nemohl.
1: Prosím vás, s těmi horoucími pekly byla míněna bezprostřední blízkost Pražského hradu.
0: A co tam již prostavili? A naposledy prorokuje každý, když to nemá být k obecnému užívání, nebude chtít žádný víc dávat, jakož se věruji stává, a muzeum samo se rozsmekne.
1: V jednom století se rozsmekalo Národní muzeum, v jiném zase Národní knihovna. Na rozsmekání jsme kadeti.
0: Co jsme si dělali za naděje od našeho vychváleného muzea?
1: To už nepsal Hanka, ale František Ladislav Čelakovský.
0: Němci nad tím vládnou a Hňupové chtějí, aby jim Čechové podružili.
2: V té době Kašpar Šternberg překročil 60. rok svého života, ale jeho vitalita byla obdivuhodná.
3: Řídil nejenom vědeckou činnost muzea, ale vedl i všechnu její agendu.
2: Nesčetné doklady ukazují, jak pečlivě připravoval podklady pro porady prezidia muzejní společnosti.
3: Vypracoval jejich organizační řád, jakož i instrukce muzejním kustodům.
2: Připravoval sám koncepty veškeré správní, organizační a finanční korespondence a prováděl i revizní činnost.
3: Od prvního roku své existence vydávalo muzeum svůj časopis německy, ale brzy na to i česky.
2: Šternberg vybral za první pracovníky muzea mladé přírodovědce, kteří se ovšem během let stali reprezentanty svých věd.
3: Kustodem přírodovědeckých sbírek se stal nejprve Karel Bořivoj Presl. Později ho doplňovali František Xaver Cipe a Augustin Josef Korda.
2: Tuto trojici doplňovali Jan Svatopluk Presl a Filip Maximilián Opic.
3: Jan Svatopluk Presl je, jak už víme, znám jako tvůrce českého přírodovědného jazyka. A jeho bratra Karla Bořivoje označil Kašpar Šternberg jako nejlepšího botanika v Českém království.
2: Augustin Josef Korda byl vynikající přírodovědec a kreslíř, který obohatil paleobotaniku mikroskopickým studiem skamenělých rostlin.
3: Korda sice zahynul v mladém věku, když se s ním potopila loď při návratu ze sběratelských cest, ale Šternberg získal okamžitě další věhlasné vědce.
2: Patřil k nim František Xaver Cipe, který se stal zakladatelem české mineralogie a geologie.
3: Ve výčtu první generace přírodovědců nelze opominout ještě dvě jména. Jan Evangelista Purkyně a Karel Slavoj Amerling.
2: Se Šternberkem je spojovala víra v pokrok vědy jako prostředku pokroku společnosti.
1: Kašpar Šternberg nebyl poctěn jediným titulem prezidenta.
0: Zanedlouho po vzniku vlastenecko-hospodářské společnosti, která usilovala o pokrokové postupy v hospodaření s půdou, v lesnictví, chovatelství a pěstitelství, byl zvolen jejím prezidentem a zůstal jím až do své smrti. Docílil toho, že se tato instituce stala vrcholným poradním orgánem zemské vlády při řešení aktuálních zemědělských problémů. Šternberg byl iniciátorem hospodářských výstav, pořádaných v Praze i v regionech, a kde mohl propagoval agrotechnický pokrok. Vypracoval návrh na koncepci rozvoje českého zemědělství a krátce před svou smrtí i projekt na zlepšení lesního hospodářství. Prosadil vydávání lidové čítanky pro rolníky v německé i české verzi.
1: Je to stěží pochopitelné, že jediný člověk obsáhl tak široké pole působnosti. Přitom jsou důkazy, že ve všech oborech, do kterých zasáhl, se dokonale orientoval.
3: Zajímal se o rozvoj průmyslu, protože v něm viděl reálnou perspektivu, jak vyvést české země z hospodářského poklesu.
2: Mnohá z tradičních výrobních odvětví se nacházela v úpadku, protože vinou zastaralých technologií a výrobních zařízení pozbyla konkurenceschopnosti.
3: Po četných urgencích 70-letého Kašpara Šternberka byla konečně založena jednota ke zvelebení průmyslu v Čechách.
2: V rozvoji průmyslového podnikání viděl cestu, jak zajistit pracovní příležitosti pro narůstající počet obyvatelstva.
3: Prosadil zahraniční stáže pro mladé techniky a průmyslníky, aby získali zkušenosti s využitím strojů v tovární výrobě.
2: Jako příklad uváděl Slezsko, kde před 40 lety zastaralé železárny byly podle anglických zkušeností přestavěny a jejich výrobní program úspěšně rozvinut.
3: Díky jeho neodbytnosti začal vycházet časopis Technologický.
2: Myšlenka průmyslových škol, do té doby v českých zemích neexistujících, našla ve Šternberkovi upřímného zastánce.
3: Síla jeho osobnosti a myšlenek působila i po jeho smrti. Roku 1849 byla v Příbrami založena Báňská akademie, třebaže navrhovatel její koncepce nebyl už 11 let mezi živými.
1: Kašpar Šternberg neopomínal pokaždé zdůraznit, že jeho znalosti hornictví jsou malé, že pocházejí z privátního studia, z cest a z praktických pokusů a že on sám v hornictví se nikdy neangažoval.
3: Přesto, jak víme, byl úspěšným důlním podnikatelem, ale i významným odborníkem v hornictví.
2: Kdo jiný by taky mohl vypracovat obsáhlé memorandum, ve kterém analyzoval nedostatky českého hornictví, přičemž vyslovil názor, že k jeho nápravě je třeba důlní podniky vybavit výkonnějšími technickými zařízeními a především zřídit vyšší a nižší hornická učiliště.
3: Tyto úvahy ho vedly k myšlence napsat dějiny českého hornictví.
2: Jako všechny svoje nápady i tento uskutečnil, a to důkladně. 4 roky shromažďoval pramenný materiál, než se odvážil vydat dvousvazkové dílo o historii české důlní činnosti.
3: Ani dnes neztratili tyto Šternberkovy dějiny svoji nadčasovou hodnotu.
0: Snažili jsme se rozšiřováním znalosti naší vlasti, šířením vzdělanosti ve všech odvětvích přírodních věd, ulehčovat využití shromážděné látky, vzděláváním a povzbuzováním ke studiu přírody probouzet lásku k této vědě, která v zemi bohaté na průmysl je nezbytná. Má náležet nejenom škole, ale musí se stát majetkem národa. Proniknout do všech stavů a přejít do života, aby se stala obecně prospěšnou. Nejprostší řemeslník musí být schopen odhadnout poměr částí k celku předmětů, které vyrábí. Neboť dokonalost celku je podmíněna správností poměru. Musí umět přesně posoudit povahu látky, kterou ke své práci používá. Proto studium přírody, technika, fyzika a všechny takzvané určité neboli exaktní vědy jsou nejsilnější pákou národního blahobytu. Stejně jako ústav, který látky sbírá, vykládá a stanoví, jak je všestranně užívat k různým účelům, je nejvýš prospěšné a za našich dnů, kdy všechny civilizované národy na této cestě rychle pokračují, je skutečnou potřebou doby.
1: Panu Kašparu Šternberkovi jeho šlechtické kořeny vůbec nepřekážely v tom, aby byl člověkem moderní doby se vším všudy.
3: Ano, on viděl využití vědy jako účinného prostředku pro posílení národní ekonomiky.
2: Měl obrovský předstih nejenom díky své koncepci české vědy a z hlediska světového vědeckého vývoje, ale i z hlediska rozvoje výrobních sil.
1: Chvílemi nám vážně připadá, jako by patřil ne do 19., ale už do 20. století.
2: Hrabě Šternberg se stal jedním ze zakladatelů akciové společnosti pro vybudování koněspřežné železnice z Prahy do Plzně a jako její prezident...
1: Ano, další prezident v pořadí.
2: ...ji několik let osobně řídil.
3: Její budování zastavil až nedostatek finančních prostředků. Dokončena byla v 60. letech 19. století a pod názvem... Západní dráha spojila české země se středním a jižním Německem.
2: Šternberg navrhl splavnit Vltavu a Labe, aby po těchto řekách mohly být dopravovány lodě z Terstu až do Hamburku.
3: Když Vojtěch Lana zamýšlel provést úpravu Vltavy od vyššího brodu až do Českých Budějovic, byl Šternberg požádán o písemnosti v této záležitosti z doby jeho účasti na předchozím projektu.
2: Potíže, které doprovázely výstavbu západní dráhy, přivedly Šternberga na myšlenku vybudovat silniční síť. A tak vypracoval návrh na silniční spoj z Prahy do Karlových Varů.
4: Byla ještě dlouhá řada aktivit, kterými se Kašpar Šternberg podílel na rozvoji hospodářského dění. Mezi nimi nechyběla ani jeho účast v akciové společnosti pro stavbu řetězového mostu přes Vltavu v místě dnešního mostu Legií u Národního divadla. Měl spojit staré město Pražské s újezdem na Malostranském břehu a vytvořit předmostí do příští průmyslové zóny na Smíchově.
1: Přitom ani na chvíli Šternberg nespustil oči z Národního muzea.
3: Nejen, že z něj nespustil oči, ale navazoval po celé Evropě spolupráci s předními vědeckými ústavy.
2: Platilo to nejenom o domácí Vídni, Štýrském Hradci, Pešti, Ljubljaně, Innsbrucku a Linci, ale i o Paříži, Londýně, Mnichově, Norimberku, Kodani a Lvově.
3: Za jeho prezidentství muzeum neustále rozšiřovalo své sbírky, především přírodovědecké.
2: Organizoval nákupy přírodnin od evropských cestovatelů po Jižní Americe, Asii či Africe z oboru botaniky, paleobotaniky a mineralogie a předával je do muzejních sbírek.
3: Vedle finančních darů na zakoupení některých předmětů přispíval i na úhradu schodku v bilanci muzea.
2: Exponáty byly umístěny ve speciálních skříních, které dal Šternberg pořídit na vlastní náklad.
3: Když se uvolnilo místo ve vedení vlastenecké hospodářské společnosti...
1: Tuším, co přijde. Jedním prezidentem se stal...
3: Kašpar Šternberg.
2: I zde se pustil okamžitě do práce, tentokrát hlavně na poli zemědělském.
3: Prosadil zakládání rolnických spolků jako filiálek společnosti. Ty se zabývaly racionálním hospodařením, zejména v chovu ovcí a ovocnářství.
2: Uveřejnil stať o původu brambor a jejich rozšíření ve světě.
3: Byl autorem pojednání o kukuřici a jejím využití v Evropě.
2: Společnost pod jeho vedením doporučovala využívat popel z černého uhlí jako hnojivo.
3: Propagovala nové odrůdy obilnin, například žita.
2: Podporovala stavbu vytápěných skleníků.
3: Snažila se o záchranu a další výrobní možnosti pro české lnářství, soukenictví a hedvábnictví, včetně chovu bource morušového.
2: Pro svůj pomologický spolek zakoupila vinice Kozačku a Kleovku za Žitnou branou na Královských Vinohradech.
3: Šternberg zahájil v roce 1835 v Kanálce první výstavu ovcí, hovězího dobytka a hospodářských strojů v českých zemích. Další výstavy se pak konaly pravidelně.
2: Panu prezidentovi bylo jasné, že k rozvoji zemědělství je třeba zrychleného oběhu informací, a to v českém jazyce, aby pronikly mezi nejširší vrstvy obyvatelstva.
1: Proto navrhl nejvyššímu purkrabímu Karlu Chodkovi vydávání lidových periodik tohoto druhu.
4: Naučili jsme rolníky číst, ale kromě kalendáře a modliteb nemají, co by účelného četli.
2: Po delší době se mu podařilo prosadit vydání německé a pak i české rolnické čítanky.
3: Což vůbec neznamenalo, že tím svůj úkol považoval za splněný. S houževnatostí přímo buldočí protlačil vydávání těchto čítanek jako měsíčníku, německy i česky.
2: Ve věku takřka 80 let diktoval, protože už téměř neviděl, dobrozdání o vegetačních cyklech vytrvalých dřevin a o jejich pěstování.
4: Závěrem roku 1837, ve kterém dosáhl věku 76 let, provedl poslední záznamy a úpravy ve svých pamětech. V roce 1838 k nim už nepřibyly žádné. V dubnu toho roku na zasedání Společnosti vlasteneckého muzea nemohl kvůli svému ochablému zraku přednést výroční zprávu, kterou připravil.
1: Bylo v ní poslední Šternberkovo poselství nejenom k členům Společnosti, ale i k národu.
4: Ještě jednou, než zcela zhasne světlo v mých očích, chtěl bych navštívit své milé staré Řezno, kde jsem prožil 25 let.
2: Opravdu tam odcestoval a ještě se setkal se starými přáteli.
3: Po návratu pokračoval ve svém pevném denním režimu.
2: Dopoledne pracoval se svým knihovníkem, mladým českým filologem Janem Pravoslavem Koupkem, kterému diktoval své poznámky a vyřizoval korespondenci.
3: Odpoledne v této činnosti pokračoval a pak až do pozdních večerních hodin si dával předčítat.
1: Jeho čas se však už krátil.
3: Uprostřed prosince 1838 sezval své sousedy a přátele na tradiční hon.
2: 18. prosince ho však před Březinským zámkem postihl záchvat mrtvice, po kterém mu ochrnula levá polovina těla.
3: I tehdy se snažil diktovat, požadoval předčítání, chtěl vidět svoje spolupracovníky a úředníky.
1: Jeho mysl, byť ochromená, vyvolávala některé okamžiky z jeho života, promítly se i do českých slov.
4: Mnoho zajíců jste postříleli, draho jste prodali, lidi jste ošidili.
1: Zatímco během svého života pronesl mnoho myšlenek perfektně vystavěných s hlavou a patou, tato věta smysl postrádala. Byla také poslední, kterou vyslovil.
3: Ve večerních hodinách 20. prosince 1838 novému záchvatu podlehl.
2: Jeho přání v závěti, aby mu k nohám byla do rakve položena dvě geologická kladívka a několik květin, bylo vyplněno.

0: Toulky českou minulostí.
1: Touláte se rádi českou minulostí?
2: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
1: Více na prýbohemia.cz.
2: Děkujeme.
3: Tak tedy končí 718. schůzka s toulkami českou minulostí. 719. s podtitulem Strnad Klatovský uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Just stop your crying, it's a sign of the times.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Být mladší sestrou známé filmové hvězdy je těžké.
2: V co pevně věřím a oč prosím Boha? Práci, divadlo, úspěch, být krásná. Pane Bože, to jen tak soukromně, abych tě nežádala jen o samé velké věci.
1: A ještě těžší je najít svou vlastní cestu.
2: Večer se konal domácí koncert a já přednášela vodníka jako melodrama. Špatně.
0: Deník sestry Lídy Bárové.
1: Kniha Adama Gregorieva jako Četba na pokračování každý den po 22. hodině.
0: Na dvojce.
3: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
6: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
5: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
7: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí?
5: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
8: Dobrý den. V pravidelném čase je tady pravidelný rozhovor o dění kolem nás. V dnešním speciálním vydání si připomeneme osobnost Václava Havla, který se narodil přesně před 90 lety. Svůj pohled na jeho osobnost i odkaz nabídne Pavel Kosatík, spisovatel a scenárista. Buďte vítán, dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Zeptám se vás zejména na to, jak první polistopadový prezident proměnil tento úřad, nakolik jsou jeho myšlenky aktuální i dnes, jak zpřístupnit Havlovo dílo široké veřejnosti a zda v Česku zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí. Zita Senková přeje nerušený poslech.
5: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
8: Pane Kosetíku, co se vám vybaví, když se řekne Václav Havel?
9: Asi ta pozitivita, že to byl fajn člověk. Já jsem na něm měl nejradši to, že kromě té veřejné funkce a té politiky, na něm bylo vidět to, že ho sakra zajímalo, jestli ten daný den zrovna prožil nebo prožívá slušně. V tomhle se podobal Masaryk, mimochodem, ten to měl taky. Ten tomu říkal praktická etika a ten Václav Havel v jakýmsi smyslu v téhleté dílčí věci, jako kdyby mu z oka vypadl.
8: Vzpomínáte na Václava Havla spíše jako na státníka nebo jako na dramatika?
9: Jako na komplexního člověka, který je naučen vlastně už z rodiny přemýšlet o společnosti, brát to jako svou povinnost, jako součást své občanské odpovědnosti i v dobách, která je třeba šílená, jako byla ta komunistická a tváří se, jako že o to vůbec nestojí, no tak mu to nedá, stejně se tím zabývá, no a dotáhne to docela daleko tím způsobem.
8: Chybí vám osobně Václav Havel?
9: Chybí, i když já tu větu Havel chybí, nemám rád. A jako respektuju, že úctyhodní lidé často říkají, ale co se tím vlastně dovídáme, kromě té banality, že zemřel. Často jako kdyby lidi tím naznačovali, že si nevědí rady nebo že nedokážou tím způsobem, jakým on se angažoval, se sami angažovat, a to mě přijde líto. Já si myslím, že ten prostor nám vytyčil velice zřetelně.
8: A co nám tedy odkázala? Co z toho odkazu Václava Havla je i

0: a nenávistí, nebo naše země nevzkvétá?
1: No vidíte, já myslím, že ani jednomu z nich on nepřikládal, kdo ví, jaký význam. Ta pravda a láska, to byl takový appendix jednoho jeho projevu, tuším na Václaváku, že během revoluce. Projevy musíte zakončit volací větou, jinak lidi mají pocit, že nebyla tečka, takže on tam vymyslel toto, ale no, má složitější myšlenky.
0: Vy jste mimochodem, že vám do toho vstupuji, pane Kosatíku, autorem mimo jiné knihy Stokrát Václav Havel, ostatně ta knížka je tady s námi ve studiu.
1: Já jsem si přinesl takový talismánek. No tak tam je, dejme tomu, 100 vět, který mě zaujaly, ale oni má mnohem víc. A víte, s tou Pravdou a láskou, my jsme teďka nedávno točili nějaký pořad s paní spisovatelkou Erou Krysovou a ona to tam tak z mého pohledu velmi smutně řekla, že ten Havel to tehdy řekl jako samozřejmost. A ona to byla samozřejmě. Nikdo nad tím nepřemýšlel, co on tím myslí, neproblematizoval to. Naopak ta věta vyvolala velmi souhlasný aplaus. No a ta paní Krysová říká, no a mě by teď zajímalo, jestli dnešní lidi pořád a tu Pravdu a lásku stojí. A vlastně v té myšlence byla zároveň obsažená odpověď. No, zdá se, že mnozí ne, jako kdyby se domnívali, že negací tady toho jde taky něco zajímavého, hezkého zažít, ale mě teda nenapadá, co, když nepravdou a neláskou se budeme tím životem probíjet, no tak čeho dosáhneme. Ale vy jste se ptala na ty podstatné myšlenky, no to on má úžasnou esejistiku, tu z těch 70. let, jako je moc bezmocných a tak, to podle mě fakt nestárne. Ale i z těch 80. a něco i z pozdějších prezidentských projevů, ta jeho myšlenka života v pravdě, za kterou ho někteří napadali a připisovali mu jako až jako elitářské postoje, že teda se vytahuje na ostatní lidi, některý, který podle něj za toho komunismu v té pravdě nežijou, když to on ano, ale on to myslel podle mě jinak. On tím myslel právě tu osobní vnitřní jakousi sebekontrolu, to je, jestli člověk hlídá, jestli v té pravdě tím slušným způsobem o jisté morální imperativy se opírající, jestli tím opravdu žije. A to je potřeba si hlídat. Když na to člověk pozapomene, tak často ujede sám sobě a pak se nestačí divit.
0: Proměnil Václav Havel českou společnost, politiku, v čem nás nejvíce ovlivnil?
1: Představte si, že on by nebyl, že by přesto nějak proběhla listopadová revoluce, tak prezidentem by se patrně stal Alexandr Dubček, protože to byl druhý takový jako člověk s nesmírným kreditem nejenom na Slovensku. No a zažili bychom patrně cosi jako pokračování 68. roku, tam, kde se kdysi přestalo víceméně, protože on to takhle nějak měl v plánu. A žili bychom úplně jiné dějiny i ve vztahu k Rusku, ve vztahu ke komunismu. Celý by to bylo postaveno úplně jinak. Takže...
0: A myslíte, pane Kosatíku, že by vůbec to bylo možné vzhledem k tomu, co se tehdy na podzim 1989 dělo v Evropě? Co se týče teda vašeho pohledu na Alexandra Dubčeka?
1: No, tak vyloučit se to nedá, no, jako ty cesty byly různý, jako různě radikálně se jednotlivé postkomunistické společnosti vyrovnávaly s tím komunismem a díky Václavu Havlovi, člověku, který se s tím zapletl opravdu minimálně nebo vůbec, tak jsme tomu z začátku mohli dát docela vysokou rychlost. Víte, a když o něm přemýšlím, tak já si říkám, že on vlastně měl štěstí na ten začátku nešťastný třídní původ. On ročník 36, takže už jako děcko vlastně vrostl do toho komunismu. Tatínkovi sebrali ten jeho majetek, tu Lucernu, ty podniky a firmy, který vybudoval, a syn byl najednou outsiderem. Ale on si přesto z té rodiny v sobě odnesl všechny ty peroutky a Václavy Černý a Karly Čapky, že je měl prostě v sebe integrovaný. Takže on, někdo by mohl ironicky říct, že byl takový starý mladý, ale ono to vlastně znamenalo, že on si sobě odnesl ten zahažitek kontinuální, demokraticky se rozvíjící společnosti, který tady až do Mnichova byl normální. A on přesto, že žil později, tak on si to osvojil a nesl to těmi 50. lety. Vemte si to, že mu je 15 let a on se stejně starými kamarády v roce 51, kdy zatknul Slánskýho, kdy a za rok ho pak popraví, Milada Horáková je mrtvá, kriminály jsou plný lidí a oni si založili literární společenství 630. a začnou psát básně, články, eseje, jako kdyby se psalo rok 31, prostě jedou to a tehdy ještě není pojem underground ani paralelní polis, ale oni si vytvoří prostě normální prostor pro sebe a prosadí se. A nikoho z nich navíc nezavřeli. A všichni z nich, Josef Topol, Věra Linhartová, Viola Fischerová a tak dále, všichni udělali nekomunistické, velmi dobré, já to slovo nemám rád, ale řeknu kariéry.
0: A přenesl tedy část své osobnosti, toho svého nastavení Václav Havel po revoluci 1989 něco ze sebe vlastně zůstalo tady s námi, ale, s jeho osobností?
1: Ale já jsem si jistý, co může myslitel udělat? On vás nemůže donutit. On

0: to může nabídnout ty své hodnoty. No a pak je na té společnosti, jestli teda je to vtahuje, anebo jestli na to třeba někdo kašle taky. Tak on nabídl, jak už jsem to zmínil, třeba to, že občan demokratické společnosti, že to není jenom tak, že to není jenom samozřejmost, že to je téma neustále osobní sebevýstavby a že se na tom prostě musí pracovat.
1: A pracujeme na tom? Co
0: jak
1: z toho
0: kdo?
1: Zůstalo?
0: No tak všichni ne. Podívejte, zase ono pro spoustu těch lidí, kteří se pro něj, nebo ne spoustu, ale mnozí, kdo se pro něho nadchli, tak třeba zjistili, že je to těžký. A ono je to těžký, samozřejmě, že je to těžký. To on ten život neměl lehký. On tím, jak to žil, tak znázorňoval, že to není jenom tak, ale to je celý ten vtip, to prostě nevzdat. No. A teďka pro každého to není to nevzdat. Jako pro některé lidi je pohodlnější se na to vykvajznout a osočit Václava Havla, teď nevím, z čeho všeho ti lidi osočujou, no ale já zatím velice často cítím takovej ten boj s tím vnitřním nepřítelem, jo, to, co má člověk správně řešit sám se sebou, s tím, že je línej, nebo že nedůslednej, nebo že se nechová tak, jak si doba žádá, no tak to je těžký si přiznat a je to nepříjemný a tak, no takže to hodíme na toho, no, kde se to hodí hodit, no, na Václava Havla. A on navíc jakoby k tomu sváděl i tím, že jako spisovatel on se nemohl opevnit sám sobě, tak jak to politici běžně dělají, protože by tím ztratil cit, který jako dramatik spisovatel byl zvyklý mít a věděl, že bez toho by ho nebavil život. No takže on je, může se, on kromě toho, že je tvrdý a hodně vydrží a dokáže, tak je v tomto přes tu svou citlivost jakýmsi způsobem křehkej, nebo tak může působit, takže se k němu lidi dovolí něco, co by si k Václavu Klausovi třeba životě nedovolili, protože tam ten člověk je obklopen tím silným egem a toho jakýmsi způsobem v úzovkách chrání. No. A teď jde o to, co je lepší, jestli nemít tu hroší kůži, anebo nechat se chránit tím, že se uzavřu v jakémsi pomyslném betonovém sarkofágu svého ega.
1: Na osobnost i odkaz Václava Havla se dnes díváme optikou spisovatele a publicisty Pavla Kosatíka.
2: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Pro Český rozhlas Plus jste, pane Kosatík, připravil sérii, která přibližuje vznik knihy Dálkový výslech. Audiosérie Rekonstrukce dálkového výslechu je součástí projektu Slyšet Havla. Vy jste mluvil přímo s novinářem Karlem Hvíždělou, který Václavu Havlovi před 40 lety kladl otázky z tehdy západoněmeckého Bonu. Mluvil jste také se spisovatelkou, už jsme ji zmínili, Edou Kryseovou, editory Havlových textů Anou Freimanovou, Janem Šulcem, historikem Vilémem Prečanem. Dálkový výslech je označován za nejotevřenější zpověď Václava Havla. Tak co jste se vy nového dozvěděl?
0: No, my jsme měli možnost díky péči dnes už teda vlastně nebo momentálně neexistující knihovně Václava Havla, jejího archiváře Martina Vidláka, seznámit se s tou původní nahrávkou, protože ta kniha vznikla ve formě magnetofonové nahrávky, kterou Václav Havel pořídil tady přes železnou oponu, nešlo normálně komunikovat. A ono se to liší od toho definitivního textu, a ne, že by tam byly nějaké jiné pravdy, než jsou obsaženy v té knize, ale je tam ještě mnohem otevřenější, ještě mnohem, bych řekl, konkrétnější v řadě věcí. Ten člověk si tam připouští pochyby, který pak třeba do té knížky neměl důvod dát. Je to jakási možnost ho poznat ještě jako líp, nebo jinak, nebo z jiné stránky. A ten vznik té knihy ho zastihl totiž ve velice zajímavé životní situaci. On měl za sebou ten dlouhý kriminál, ty 4,5 roku a vlastně přestupoval z takového toho disidentského, nebo v jeho případě už téměř post disidentského světa, do něčeho, co nevěděl, čím bude. Bylo to v době, kdy už bylo jasný, že dostane cenu Erasma Rotterdamského, to znamená už definitivně teda evropským činitelem a je neustále všemi i tím Karlem Hvíždělou dotazován na politická témata, čili i když on říkal, že chce být tím spisovatelem pořád a nechce do té politiky, poněvadž politika znamená poměrně, řekl bych, úzce reglementovaný způsob myšlení, jako má svá striktní pravidla, která jsou užší než ta spisovatelská, tak on tady toto všecko musel nějak zpracovat, cítil, že nastupuje do nové etapy, nemohl tušit, že bude prezidentská samozřejmě, ale viděl, že co si děje. No a protože byl mužem reflexe, tak toto je tam zachyceno v přímém přenosu a tím je to strašně cenný, poněvadž toho ne každý je schopen. No.
1: Jaký byl jeho vnitřní svět?
0: No, tak řekl bych složitý, mu opravdu, domnívám se, hodně záleželo na mnoha věcech, které osobně se ho ani nemuseli týkat. On fakt přemýšlel z hlediska celé společnosti. V tom smyslu byl státníkem, nejenom politikem. Politik hlásá nějaký svůj dílčí zájem. Ten Václav Havel se snažil integrovat a třeba i jako prezident, kromě komunistů, které eliminoval, představitel komunistické strany byl poprvé v Lánech, byl to Grebeníček, až za Václava Klause. Jako Václav Havel nekomunikoval jako s komunisty, jako prezident. Ale jinak celou společnost se snažil integrovat a to je strašně důležitý, aby nahoře byl minimálně jeden člověk a ideálně teda hlava státu, který vám neukazuje pořád nějaký nepřátelé. To Václava Havla mělo a má dodnes nerada spousta lidí. On, kdyby chtěl, tak to může tematizovat od rána do večera, ale...
1: Proč tomu tak je?
0: No tak je, já jsem se to snažil naznačit. Jeden z důvodů je ten, že je snazší někoho z ničeho osočit, než řešit nějaký problém. Mně třeba by nevadilo vám tady vyjmenovávat, kdo všecko mi pošlapal vám kuří oka, protože proč bych vás s tím obtěžoval? Já chci váš život taky zlepšit, aspoň v té míře, která je mě daná. Co jiného bych měl v životě dělat? No, on to takhle měl prostě postavený, že jsme na světě proto, abychom si neškodili. No, to je zvláštní, že v tom poněkud sobeckém světě současném je to jakoby cosi exotického nebo mimořádného. A přitom to není ani až altruismus. Altruismus to už je taková jako hodně silná věc. On to bral jako samozřejmost. Vemte si to, jak často on třeba mluvil o lidských právech v končinách světa, který tehdy, třeba na začátku těch 90., o kterých jsme věděli úplný houby. Prostě, když poprvé řekl slovo Dalaj Lama, to bylo hnedka na začátku, tak myslím, že spousta lidí ani nevěděla, že nějaký existuje a že je v Tibetu nějaký problém, to se taky za komunistů moc teda lidi nedozvídali. No, nebo že v Barmě je tehdy významná, později se trochu zkazila, disidentka Suti, no tak to tematizoval taky ona. A další prostě, no a tím on říká, sice to může vypadat jako, že to, co je na opačném konci země koule, se tě netýká, ale ono se tě to týká, protože se to děje v době, kdy ty žiješ a když to budeš ignorovat, tak zhoršuješ svět.
1: Nyní jedna ryze hypotetická otázka, pane Kosatíku. Jak by podle vás se svými názory, postoji, osobnostním nastavením obstál Václav Havel v současné době? Jak by se cítil?
0: Naznačujete tím, že tato doba je nějak extrémně těžká.
1: Je jiná.
0: No jiná, no samozřejmě. No tak angažoval by se jako vždycky, to neexistovalo, aby to dělal jinak a snažil by se najít takovej bod, ze kterého by mohl přicházet k činům, což je taky teda další vlastnost toho myšlení, to je muž slov, vyprodukoval velké množství textů, takže by si člověk mohl myslet, že to taky zároveň bylo jeho max. Ale to bylo jenom předehra k tomu. On potřeboval vždycky vymyslet, zaprvé tu realitu komplexně pojmenovat, aby se v tom sám zorientoval a toto všechno dělat proto, aby mohl jednat k eventuální nápravě nebo změně, nebo prostě k tomu, co považoval za lepší stav, než je ten současný.
1: Prozradíte nám, pane Kusatík, o čem jste si vy s Václavem Havlem nejčastěji povídal?
0: No já si myslím, že mě nemohl mít moc rád, protože já jsem ho pořád něčím otravoval, já jsem často psal i o něm a mu to sice teda nevadilo, nebo do některých těch knih napsal hezký předmluvy, ale tak taky něco ho nebavilo. Já tady
1: co
0: piju,
1: ho nebavilo?
0: No tady jsem pil chvalospěv a teď ho trochu zhodím. Já jsem napsal kdysi knížku o jeho první ženě Olze Havlové. A když to vyšlo, tak on už byl ženatý po druhý a byl asi velice zamilovaný. No a já, což je normální, jsem mu tu knížku poslal, nevím, jestli k autorizaci, ale aby prostě věděl, že to vzniklo. On to teda věděl celou dobu, ale aby si to mohl přečíst. No a on mi napsal, že to číst nebude, že už žije jinak. A to mě teda zase trošku fascinovalo. Navíc tehdejší hradní tajemník chtěl, abych ten jeho dopis dal do té knihy. Já jsem říkal, on to nebude dobře vypadat. Ale oni na tom trvali, takže v prvním vydání to bylo, v dalších už jsem to tam nedával. No, čili on měl Ale to je jiná rovina, to je rovina soukromých vztahů nebo styků. Tam on byl zvláštní třeba i v tom, že když poměrně záhy odešel na ten Hrad, že ho hned teda byl zvolen 29. prosince 89. No a vlastně on velice rychle i se svitou těch svých poradců vlastně opustil to Občanské fórum a mnoho činitelů Občanského fóra vzpomínalo, že vlastně, že on se od nich oddělil a že oni naopak potřebovali být jako v kontaktu s ním, protože ta revoluce pořád vlastně začínala, všechno se to rozbíhalo. No takže v tomhle zase byl, no tak asi neřeknu nic překvapivého, že stejně jako já, nebo téměř kdokoliv, tak i on měl chyby, že?
1: Kdy už jste zmínil teda vaši knihu s titulem Člověk má dělat to, nač má sílu, život Olgy Havlové, tak jakou roli se hrála Olga Havlová v jeho životě?
0: No, Olga Havlová se hrála ústřední roli, byl to pár, já už jsem tady jednou zmínil Masaryka. Masaryk a Charlotte Masaryková, to je podobný jako Václav a Olga Havlový v tom, že tam vlastně nerozeznáte, kde začíná jeden, kde začíná druhý. Jo? Ten podtext je podepsán Václav Havel, ale je evidentní, že bez paní Olgy by vypadaly jinak. A taky když zemřela, tak víme, že on se v jakési míře z části změnil. Takže bylo možné i jak si pojmenovat nebo spatřit to, co zřejmě bylo tím jejím přínosem. On je velice potřeboval jako kotvu k životu. Ne, že by sám se vznášel někde v oblacích, ale přece jenom svou podstatou byl spisovatelem. Spisovatel zpravidla nebo velice často se vyznačuje spekulativním myšlením, což je fajn, ale není to všecko. Ten pevný kontakt s realitou, který ona skrze ten svůj životní realismus, který nabyla přes ten původ žižkovský a já nevím co všechno, tak ten mu dodávala a když se to dohromady sepnulo, tak to bylo ono.
2: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
1: U příležitosti 90. výročí narození Václava Havla reflektujeme jeho odkaz. Naším hostem zůstává scenárista a spisovatel Pavel Kosatík. Jak podle vás zpřístupnit dílo Václava Havla široké veřejnosti?
0: No, měli by to asi dělat lidi, kteří k tomu mají nelhostejný vztah, to znamená, který to oslovuje v tom smyslu, jak jsme se tady teďka snažili naznačit. A pokud takový lidé existují, a oni samozřejmě existují, tak pak ono většinou stačí, když se kýmsi darem vnitřní naléhavosti a ztotožnění se s tím to předávají už bez dalších přidaných hodnot. Myslím to tak, že třeba, já to řeknu na příkladě jeho hry, což je jenom součást toho díla, tak dlouho byly spory o to, jak to vlastně inscenovat. A hlavně v zahraničí ti režiséři měli pocit, že je to příliš textové, příliš nedivadelní a tak často vymýšleli až po divuhodné akční nadstavby k tomu. No. A v protikladu k tomu existovalo divadlo Na tahu Andreje Kroba, z okolností člověka, který by Havlovi osobně i lidsky celoživotně velmi blízký. A oni to inscenovali beze všech tady těch přidaných hodnot. A časem se ukázalo, že takhle je to prostě nejlepší. Že není potřeba nějak s úzkostí nebo s pocitem, že něčemu pomáháme, to všelijak vylepšit, opentlovat a tak dále. Já mám zkušenost i se studentama, když jsem to učil, dával jsem jim ty texty číst. Musí se jako volit jako úměrně věku, nebo tak jako co jim předložit, ale jako neměl bych strach, že se doba změnila natolik, že Václav Havel přestává být nesrozumitelný. Spousta veřejničných lidí si to může přát a hlásat to, no, ale to ještě neznamená, že mají pravdu.
1: K jaké knize nebo ke hře, k dramatu, případně eseji, vy už jste třeba zmínil Moc bezmocných, se rád vy osobně, pane Kosatíku, vracíte?
0: No v té esejistice tam je to víc, to je třeba ta kniha Do různých stran, ale ta esejistika obecně, anebo ty okrajové věci, některé ty projevy, hlavně z počátku toho prezidentského období, než ho to utahalo, protože ono ho to hodně utahalo a taky pak byl vážně nemocný a ten konec tam, myslím konec v té prezidentské funkci, tam jakási únava je možná vidět, ale ty projevy, který měl třeba, když přijel do Izraele poprvé na státní návštěvu, takový ten kafkovský projev, kde pochybuje sám o sobě, nebo projev, kterým vítal poprvé papeže Jana Pavla II. V Praze a další, jako on se snažil, aby to nebyly jenom ty projevy tak jak se to běžně říká, aby to nebylo jenom k těm momentálním, sice důležitým, ale časovým tématům, ale aby v tom byl i obecnější, širší a nejenom politický horizont.
1: Jak podle vás co nejlépe pečovat o odkaz Václava Havla?
0: No, brát to i trošku s humorem, poněvadž jako k němu vždycky patřil nadhled. My i v tom dálkovém výslechu jsme se snažili, aby to, jako proč by to mělo být vážný, když on vážný nebyl. Jako musí se s tím zacházet tím způsobem, který on sám tomu vnuknul, ne tomu dávat nějakou zcizující přidanou hodnotu. Čili jako humor to byla konstanta, která ho provázela. Nejenom ironie, ale opravdu humor. No, on si uvědomoval tu paradox světa, to, jak lidi často předstírají, něco hrajou, no a nad tím můžete buď to plakat, anebo se tomu zasmát, a to druhý je o něco šťastnější asi.
1: Jak byste, pane Kosatíku, popsal osobnost Václava Havla někomu, kdo o něm nikdy neslyšel?
0: To nevím, to bych se musel rozmyslet, a takového člověka už jsem teda delší dobu nepotkal, ale no tak asi bych se pokusil nějak vyzářit to, čím jsem tady začal, že na něm bylo vidět, že fakt bere tu svou roli nebo to místo tady, nebo to účinkování na světě vážně, že nad tím přemýšlí, když už se žije, tak aby to za něco stálo, abychom jenom neopakovali nějaký floskule, který nás někdo naučil a my je opakujeme, nevíme proč, anebo děláme to ze zjištěných důvodů, protože doufáme, že se nám to vyplatí. To je taky ztráta času. Má výborný projev proti nenávisti, myslím, že z 90. roku, kde velice podle mě dobře říká, kolik ta nenávist odebírá lidem energie, kterou by správně mohli využít zase na něco pozitivního, co jim samotným by bylo k užitku, že by nežili teda v té negaci. To jsou téměř samé jednoduché věci, akorát, že zřejmě není pro někoho snadný to aspoň zkusit tímhle způsobem. No.
1: Říká Pavel Kosatík, spisovatel a také publicista, který se zamýšlel nad osobností a odkazem Václava Havla u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. Já vám děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vše dobré.
0: Děkuji ještě jednou za pozvání a přeji to též neméně bavíce.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Večeři bude teolog, religionista a překladatel Petr Jan Vinš. Co všechno spojuje křesťany různých církví? Jak může věřící člověk zároveň patřit mezi skeptiky? A co si vlastně představit pod slovem exorcismus?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.
2: There's a good old one coming up called Lazy River.

But I don't know.

0: Louis Armstrong, jeho geniální kapela All Stars a nesmrtelný swingový standard Hoagyho Carmichaela Lazy River. Pokud jste byli u nás v klubu Evergreen na vlnách dvojky i minulý týden, tak tenhle zvuk a hlavně tu autentickou klubovou atmosféru dobře znáte.
1: Pokračujeme totiž přesně tam, kde jsme před týdnem skončili. Máme před sebou pořád to stejné dvoj-LPčko Louis Armstrong at the Crescendo. Pořád je 21. ledna 1955 a pořád jsme v Hollywoodu, v legendárním nočním klubu na Sunset Boulevardu, kam chodívali na drink a kus dobré muziky vůbec ty největší filmové hvězdy své doby.
0: A taky pořád hrajeme z vinilu. To je to, oč tu dnes běží.
1: Hrajeme z vinilu, který jsem letos v létě během dovolené objevil v italském Meránu, v jednom úžasném bazaru s deskami, který nám značně proměnil denní plány. Když jsem tam vytáhl z jedné hodně zastrčené krabice tohle dvojalbum, bylo celkem rychle rozhodnuto, že se mnou pojede domů.
0: A teď už je s námi i ve studiu Českého rozhlasu a my ho necháme už podruhé rozeznít a něžně praskat éterem. Je tu klub Evergreen, u mikrofonu jako tradičně zpěváci Jan Smigmátor a Daša a teď už i další skladby bez zbytečného přerušování.
1: Přesně tak, jak je Louis Armstrong hrál a zpíval v lednu 1955 v Hollywoodu v klubu Crescendo.
2: We gonna keep it rolling. We gonna keep it rolling for you folks. Here's old, some young.
3: Thank you, Louis. Ladies and gentlemen, we'd like to do a little tune for you at this time, entitled, It Ain't What You Do, It's the Way How You Do It.

0: Louis Armstrong and his All Stars živě v hollywoodském klubu Crescendo v lednu 1955.
1: A v Blues for Bass jsme slyšeli hrát kontrabasistu Arvela Shawa, dokonce i smyčcem.
0: Jméno Armstrongovy kapely All Stars nebylo rozhodně nijak nadnesené.
1: Louis měl kolem sebe vždycky vůbec ty nejlepší muzikanty a každý z nich dostával během koncertů velký solový prostor.
0: My ho teď ale zase vrátíme Louisovi.
1: A na docela dlouho. Old Man Moose, potom nádherná Rocking Chair a Ceci Bon.
0: Pojďte si tu neopakovatelnou atmosféru jednoho lednového večera druhé poloviny 50. let vychutnat opět společně s námi na vlnách dvojky.
1: V klubu Evergreen.
2: Here's a good old good one coming up. Our recording of Old Man.

0: Louis Armstrong and his All Stars a pořád jeden jediný večer v klubu Crescendo.
1: A tohle je přesně jedna z věcí, které mě na Armstrongovi baví. Když se podíváš, co všechno během jednoho večera hraje, tak je ten repertoár vlastně neuvěřitelně široký. Louis Armstrong měl obrovský dar vzít si písničku prakticky odkudkoliv a udělat z ní okamžitě svůj vlastní hit.
0: Což ostatně platí taky o francouzském evergreenu Ceci Bon. Ten jsme před chvílí v Armstrongově provedení slyšeli.
1: Francouzská písnička, americký jazzový standard, swing, blues, gospel, Sečmo si s těmi kategoriemi moc hlavu nelámal. A jeho All Stars museli být připraveni prakticky na všechno.
0: Ta kapela byla opravdu skvělá. Trummy Young na trombón, Barney Bigard na klarinet, Billy Kyle na piano, Arvel Shaw na kontrabas a Barrett Deems na bicí. A samozřejmě také zpěvačka Velma Middleton.
1: Byli neustále na cestách, hráli prakticky denně. A ta sehranost je na téhle desce nádherně slyšet.
0: A co nás čeká dál?
1: Teď přijde jedna docela zvláštní položka Armstrongova repertoáru. The Whiffenpoof Song.
0: Už ten název stojí za to.
1: Whiffenpoofs je slavný mužský a kapela sbor studentů Yale University, který vznikl už v roce 1909. A tahle písnička je vlastně jejich hymna. Později ji proslavili třeba Rudy Wally nebo Bing Crosby.
0: Louis Armstrong si ale samozřejmě upravil po svém a jeho verze je navíc takovou lehkou parodií na jazzmeny hrající bebop.
1: Pokud jste angličtináři, určitě se dobře zaposlouchejte do textu. The Whiffenpoof Song v Louisově provedení opravdu stojí za to.
0: A hned v zápětí něco podstatně známějšího. When You're Smiling.
2: Thank you, ladies and gentlemen. And this next number we're gonna dedicate to Dizzy Gillespie and all the boys of the Boppin' Factory. It's the Whippin' Poof, Whippin' Blues. We named it the Boppin' Poof. Gotta put on my paraphernalia, yeah. This red cap will tell all about it.

0: Louis Armstrong.
1: When you're smiling.
0: Taky klub Evergreen, který vám společně s námi dělá hudební společnost v rozhlasovém éteru už více než 15 let.
2: Letí to neskutečně. Ostatně i dnešní swingující setkání na vlnách dvojky je už ve své cílové rovince. A tak se dostáváme i na konec našeho druhého večera s živým albem Louis Armstrong at the Crescendo.
0: Deskou, která doputovala ze Spojených států amerických do italského Merana a odtud až k nám na Vinohrady.
2: A já jsem moc rád, že jsme jí mohli věnovat hned dva kluby Evergreen, protože přesně pro takové desky jsme si náš nepravidelný klubový seriál Dnes hrajeme z vinilu vymysleli. A když už teda hrajeme z vinilu, tak tohle dvoj LPčko má jednu zajímavost. Když ho vytáhneš z obalu, zjistíš, že na první desce není strana 1 a 2, ale 1 a 4. A na druhé desce jsou strany 2 a 3.
0: To na první pohled vypadá, jako by to někdo při výrobě trochu popletl, ne?
2: Vůbec ne, je to schválně a souvisí to s automatickými gramofony, na které se tehdy dalo položit několik desek nad sebe. Nejdřív se přehrála strana 1, potom na talíř spadla druhá deska a automaticky pokračovala stranou 2. Pak člověk obě desky najednou otočil a stejným způsobem následovaly strany 3 a 4.
0: Takže bylo možné poslouchat celé dvojalbum prakticky bez přerušení.
2: Přesně tak. A dnes už je to vlastně docela hezká připomínka toho, jak se v 50., 60. a 70. letech desky nejen poslouchaly, ale podle tehdejší techniky taky vyráběly.
0: Co my se tady všechno nedozvíme? Milí přátelé, od studiových mikrofonů se loučí Daša,
2: Jan Smigmátor
0: a ze staré desky, která už se opět roztáčí na našem gramofonu, se Dixielandovým megahitem When the Saints Go Marching In loučí i Louis Armstrong a jeho All Stars.
2: Živě z hollywoodského klubu Crescendo.
3: And now when the saints go marching in.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný pondělní večer, přátelé, a zvu vás k poslechu četby na pokračování. V lednové noci roku 1941 jsme včera opustili příběh mladičké herečky Zorky Janů. Do jejího života vstoupil nový muž, herec Karel Heger. Což vím, koho vůbec miluji, zapisuje si ale Zorka do svého deníku. Sledujme tedy dál její bolestný osud. Z knihy Adama Georgieva Deník sestry Lídy Bárové připravila Eva Lenartová v režii Tomáše Jirmana, se kterým technicky spolupracovala Hana Plecháčková, čte Tereza Vilišová.

0: viento, sostrácime.
1: Člověk se jednoho rána probudí a úžasle hledí na jeden šťastný den. Role. Madlenka. Mám zase jednou opravdovou radost z práce. Na nic jiného nemyslet. Chtěla jsem napsat necítit, ale to by nebyla pravda. Vždyť nebýt toho, člověk by neměl nic. Dne 27. ledna 1941 ve 12 hodin v noci. Konec vše napraví. Nebo tak nějak by se dal nazvat dnešní den. Odpoledne u Věry, bylo tam útulně a milo. Přijela jí maminka s housou, později přišli Balón a Honza Krátký. Debaty a rokování. Čekala jsem na Lídu, která mě měla při zpáteční cestě z Barandova odvést domů. V 10 hodin zahoukal venku vůz. Poté někdo zazvonil. Vyjdu ven. Karel Heger. Bože, mohu-li být vůbec někdy šťastná, pak to bylo v tu chvíli, i když jsem si uvědomila míjivost všeho krásného. Nazdar, Zorenko, řekl. A já nemohla odpovědět. Teď teprve se provalil všechen nepřiznaný cit. A já tu stála obnažená, všechnu lásku v očích. Pak jsme se šli dolů, sedli do auta a nastoupili dlouhou, smutnou cestu. Dlouho mlčeli, poté mluvili o Madlence a jak jí mám hrát. Lichotil mi jako herečce a slíbil, že přijde na představení. Ale víra v někoho není láska. A já už toho mám dost milovat a nebýt milována. Že by vzpoura, Zorko. Ano. Ano, mám také právo na trochu soucítění. Karle, ale osud mi nějak přeje. Hle, nemohla jsem se dostat na Barandov. Zapřeli mi všechna auta, i tvoje mi zapřeli. A my jsme se přece setkali. Sen se stal skutečností. Slyšela jsem, že když si člověk něco intenzivně přeje, tak se to uskuteční. Ne, není to pravda. Prosím již 3 roky Boha o zdraví. A on mě nevyslyšel. A přeju si to celou duší. Ne, naše setkání to chtěl Bůh, můj drahý, a dovol mi, abych tomu věřila. Spi, sladce, má lásko, a nechť tě spánek posílí do nové práce. Dne 28. ledna 1941 v 6 hodin odpoledne. Sama doma. Ticho. Jen dole falešně pije naše máma. Poezie jednoho odpoledne. Venku mrzne, jen to praští a u kamen je tak hezky teploučko. Děkuji ti, Bože, že ta kamna mám. Je mi strašně smutno, toužím po lásce. Okolo mě se míhá kolotoč mužských jmen. Znepokojují mne. Komu z nich dám svou lásku? Ne, už to nemohu vydržet. Přijď, ať si kdokoliv, jen ale přijď. Vem mě do náruče a bude dobře. Bude dobře, i když budu zklamána. To konečně patří k životu. Dopoledne jsme se byli s Lídou podívat na náš nový byt na Vinohradech. Je moc krásný, ale nešťastné v něm budeme také. Lidušce je moc špatně. Bolí jí v zádech a má zkrátka tohleto reuma. Je chudák tak upracována. Je mi jí líto a musím se jí obdivovat. Jen kdyby holka něco četla. Knihy jsou tak krásná věc. Jejich osudy hojí tak dobře lidské bolesti, když nic jiného. Bojím se večera. Je příliš dlouhý a já v mém stavu nevydržím pracovat. Co jsem to, Bože, za člověka? Kdybych žila v lásce, toužila bych zase po práci. Ne, Zorko, ne. Milovat je něco tak důležitého a být milována je na tomto krásné. Ale každá krása je víceméně zbytečná. Karle, mám tě tolik ráda. Tolik, že jsi zničil všechny předchozí city tak silné. Tolik, že bych ti líbala ruce a říkala ti krásná slova. Tolik, že ti to řeknu, až tě potkám. Tolik, tolik. Tony, teď už se s tebou doopravdy loučím. Zůstaneš mi vždy nesplněnou touhou. Láskou, která nevěděla, že je milována. S Bohem, Tony. Říkám si, že miluji jiného. Abys tomu rozuměl. Jsi poctivý, mlčenlivý druh sešite s zelenou ořízkou. Ale počkej, až já budu náhodou šťastná, pak tě zastrčím někam hluboko do psacího stolu.

0: vrať se ke mne zpět.
1: Dne 29. ledna 1941 v 6 hodin večer. Celý den doma. Lída leží, je nemocná. Chvíli sedím u ní, povídáme si, pak se učím. A napětí ve mně roste. Poslala jsem dopis, který jsem psala včera v noci Karlovi Hegrovi. To ty deníku ani nevíš, no ano, psala jsem mu o své lásce, ale s humorem. Pokud se ovšem může v podobných situacích s humorem psát. Myslela jsem a doufala, že jej nehodím. Vždyť jsem nikdy nic takového neudělala. Ale člověk se mění. A tak si to jednoho zimního odpoledne hasí Zorka s dopisem. Chvilku stojí před schránkou. Mám, nemám, ale obálka je už vevnitř. A teď ti už ani pánbůh nepomůže, milá Zorko. Mračíš se, zlobíš se sama na sebe a vlastně si ani neuvědomuješ, že si tomu hrozně ráda. Ty potvoro. A teď tu sedím při svitu své lampičky a není mi vůbec do smíchu. Je mi smutno. Rozdala jsem své poslední tajemství. Proč jsem to psala? Vždyť se tomu bude jen smát. Bože. Role leží vedle mě a dívá se na mne vyčítavým pohledem. Já vím, zanedbávám tě, moje madlenko, a ptám se sama sebe, jsem-li vůbec herečka. Vždyť láska má a musí ustoupit práci. Nebo ne? Budu se učit. Dobrou noc, milovaný. V 10 hodin večer. Můj bože, stalo se něco strašného. Nemohu psát, jen srdce mě bolí a slzy nepřestávají téci. Vím jen jedno. Zachránila jsem mámu od smrti. Chtěla se otrávit. Snad je to splátka dluhu vůči ní. Bože, jak malá splátka. 1. února 1941. Smutno, nic víc. Včera celý den u Věry oslavovali jsme její narozeniny. Bylo to smutné bez Oty. Ještě k tomu mě otravoval Honza milostnými návrhy a když konečně odešel, nastoupil na jeho místo právě přišlý balón. Všechno se mi to hnusilo a musela jsem stále myslet na Karla. Jestli pak dostal můj dopis? Co když se zlobí? Bože! Pozdě v noci jsme s Věrou usínali. Alkohol v hlavě a kouř před očima. Fuj. Chudinko, madlenko, co ty tomu říkáš? Nic, jen pláčeš, viď? A dnes? Ráno jsem jela v tuhém mraze do Strašnic k Nedbalovi. Řekl, že hraju pod psa a vzal si mě do parády. Bože, děkuju ti. A teď jsem konečně u sebe, doma. Ve svém bledozeleném pokojíku. Jsem tam sice někdo rušivě zasáhne do mého klidu, ale neublíží mu. Klidu, co to říkám? Vždyť píšíc tyto řádky jsem vyplněna úžasnou nespokojeností nad svou prací. Učím se dřu a není to dobré. Bože, už vím co. Budu se učit ještě víc. A je to. Hlava bolí a sní celé tělo. Je mi mizerně. Duše mlčí a je jí stále stejně. Touha roste. Karle. 2. února 1941 odpoledne. Je dlouhá bílá neděle. Bůh zřejmě přeje pražským občánkům a nechá vždycky na neděli napadnout prachový sníh. A tak se dívám z okna na bílé pláně oživené spoustou lyžařů. A jsem šťastná. Co se to stalo? Zorka a šťastná? Nic. Jen malá obálka a v ní dopis. Od Karla. Hrozně milá. Zorko. Tohle jste psala v noci. Co napíšete teď, za 3 dny a za světla? Tak nějak zněla jeho slova. Zalikala jsem se štěstím a ani nevím, co jsem jedla. Ale není to jen útěcha? Ne, bože, ne. Co záleží na tom, že je mi špatně, hlava bolí a mám horečku? Co záleží na všem ostatním, když mi Karel poslal dopis? Co záleží? A přece jsem zdvojnásobila pracovní tempo, dřu se jako nikdy. Chci hrát dobře divadlo, i když nebude moci přijít. Jen když se mu budu moci podívat s čistým svědomím do očí. Madlenko, už tě neodbydu. A za to se poděkuji jednomu pánovi, který mi říká: Zorenko, jen se ptám, nevadí-li to lásce, je-li příliš prudká a hlavně jednostranná. Dne 6. února 1941. Odpoledne. Uplynulo několik dní a já na tebe zapomněla, můj zápisníku. Ale nehněvej se, už jsem zase tady a svěřím se ti se vším, co mne těší i trápí. Byly to radostné dny, plné vzrušení a strachu. Krásné dny, vyplněné učením. Madlenka se mi pod rukama tvořila a stávala se z ní pravá venkovská lyrická holčička. Jistě ne dokonalé, ale co může být bez chyb? A včera bylo představení Ondřej a drak. Inu, hrála, musela jsem hrát, ale srdce mě bolelo. Tak ty si, Karle, nepřišel, ani si mi slůvko nenapsal. Zlobím se, milovaný, zlobím se a muchlám tvé 2 podobenky, které jsem si ze skromných úspor pořídila. Přestože myslím jen a jen na tebe, musím se vrátit k mému divadlu. Hrála jsem slušně, úspěch u lidí byl veliký, u představených myslím také. Dostala jsem několik kytic. Jedny růže anonymně. Bylo jich 5, tedy od Tonyho nebyly. Od koho tedy? Nemám odvahu doufat v tebe, Karle. Raději ne. Byl tam Tony. Můj drahý Tony. Nemluvila jsem s ním. Jen pomámně mě pozdravoval. Po představení, jaká ironie, jsme seděli ve vinárně Repe vedle boxu, v němž seděl Tony s nebeskými. Tak dlouho jsem mu seděla na dosah ruky a ani jsem ho nespatřila. Že by osud přál Karlovi. Tomu přeju já, tak načiště osud. Pila jsem šampaňské a bylo mi krásně. Konečně. Vždyť jsem byla opilá. O půlnoci jsme odjížděli domů, kde jsem po spacím prášku usnula jako dudek.

8. února 1941. Dostala jsem 3 rudé růže od Tonyho, který má chřipku. Když je nemocen, vzpomene si, jinak ne. Ale dnes mě to nebolí, myslím na tebe, Karle. Taky stůněš, ale nevzpomeneš si, krutý. A přece tebe miluji. Karle, včera jsem ještě doufala, že náš, totiž tvůj malý nepatrný vztah vyroste v lásku, že budeme v jaře po Petříně ruku v ruce. Bláhová romantická zorko. Karle, cit, jenž jsem nepoznala. Touha, jíž se děsím, myšlenka, jež mě neopustí, to si ty. Spi sladce, milenče, kterého jsem nepomilovala. A kéž si alespoň v herectví šťasten. Vždyť nic jiného nemáš. A nebo? Odeslala jsem Karlovi dopis. Ale tu nastávají muka. Zdali dopis dostane, nebude-li jej číst někdo cizí, nebude-li se Karel jenom smát. Jistě je Karel dobrý člověk. Dívám se na jeho fotografii, opřenou o pelest druhé postele. Tak citlivé oči. Tolik bolesti okolo úst. Nemohu dál psát. Nikdy nevyjádřím, co cítím. Drahý. V tentýž den ve 12 hodin v noci. Nemohu spát. Jsem jednak opilá, jednak zamilovaná. Potkala jsem Ljubu. Je to velká kurtizána. Ale má lepší srdce než 100 počestných žen. A mám jí nesmírně ráda. A přece mi neměla říkat, že měla poměr s Tonym. I když v 19 letech. Bolelo mě to. Jí mohl milovat, mě ne? Ale kde je Tony? Vždyť myslím jen a jen na Karla, jinak bych nevydržela sedět ve vinárně u kohouta a poslouchat blbé řečičky. Zaplať pámbu, že mě Liduna odvezla sem do vinohradského bytu, kde jsem úplně sama. Tak krásně sama. S tebou, má lásko. Dobrou noc, milý, a netrap mě. Ale já už v tomto směru lecos snesu. Končím tento deník, první po dlouhé době, a příštím dnem zahajuji nový. Neboť nelze žít s bolestí bez svěřování. Jsme-li slabuchy. A já jsem. A lidem nevěřím. Kde pak? Ani tobě, má lásko. Má krutá, sladká lásko. Na kterém listě mě asi zklamete, můj nejdražší? Počkejte, ať popíši alespoň půlku sešitu, co bych s ním jinak dělala. Tedy počkáte?

Bílá sobota, 12. dubna 1941. A Bůh mě ho poslal. Stál tam a já mu ani nedovedla říci, aby šel dál. Obyčejně vysníme-li si člověka a pak jej po dlouhé době vidíme, jsme zklamáni. Já milovala v té chvíli absolutně pravdivě. Děkuji ti, Bože, že jsi mi to dovolil. A pak jsme mluvili, což se obyčejně dělává, ale slova nebyla smyslem této chvíle. Míjela nás, zanechávajíce nás v neúprosném smutku, který nebyl u obou stejný. Jak by mohl? Vždyť se sešli lidi dvou různých světů. Jeden milující, druhý milovaný. A to tvoří propast. Našla jsem tam flašku džinu a přesto, že nám tento alkohol je oběma odporný, připili jsme si s ním na bratrství. A řekli jsme si, že si vlastně vevnitř tykáme už dlouho a ústům, že ponecháme ono přece tolik krásné, vy. A políbili jsme se. Poprvé v životě jsem pocítila rozkoš. Ztrácela jsem se v jeho náručí, v sobě. Jedna zorka ustupovala druhé nové zorce. Řekla jsem vy a tím jsem se mu dala. Opakoval ono slůvko. Vzal mou hlavu do svých rukou a prohlížel mé čelo, oči, nos, ústa. A já mu unikala. Bála jsem se, že mě odstrčí, až pozná, jak jsem ošklivá. Před 2 měsíci stála na mém místě Lída. Krásná. Nádherná. Plná sebevědomí. Milenka. Ale já... Cítila jsem strašnou nespravedlnost a bolest a té už jsem se pak nezbavila. Ani když stáhl záclony, protože jsme žádný nechtěli sedět proti světlu, když mě líbal, hladil a přijímal mé něžnosti. Bože, což vím, jsem-li vůbec něžná. 3x v životě jsem ležela v milencově náručí, ale to jsem nebyla já, to byla strnulá dívka, dítě vlastně s mrtvým tělem, a rozšířenými zraky. Teď miluji poprvé, absolutně. Jediný polipek mě změnil v ženu. Ale má-li mě tak rád, aby trpělivě očekával můj vývoj, záleží mu na mě vůbec? Ne, Zorko, ne. Naše slova se poznenáhlu stávala smyslem našeho spojení a my hovořili o Lídě, o divadle a mnoha jiných věcech. Studuje v rozhlasu titulní roli Jan Maria Plojhar od Zejera. Bože, jak mu to přeji. Můj Plojhar. Já ovšem Katarinou nebudu. Nemohu. Byla krásná. Říkal, že divadlo pro ně není naplněním, smyslem. Přece malý dárek od Boha. A pak jsem řekla slova, kterých dnes lituji, protože odpověď na ně rozjitřila starou bolest. Osudově. Proč chodíte, Karle, s baletkami, s povrchními, bezcennými tvory? Na ty nemohu ani žárlit, to mě jen uráží a bolí. Tak nějak byla moje slova. Dlouho mlčel. Zorenko, víte, já tu baletku mám. A za hodinu jí mohu říci s Bohem, slečno, protože k ní nic necítím. A pak, pokračoval, já nenalezl ještě dívku, která by mi dala oboje. A trochu se toho také bojím. Vyžaduje to příliš času, anebo se člověk zamiluje. Snad si ani neuvědomil, co řekl, jak trpím. Ne, nemohl to ani tušit, jinak by byl... Bože, raději ani nemyslet. Ještě jednou jsme se políbili a šli. Musí domů, k mamince, říkal. Neodpověděla jsem, nenaříkala. Nikdy ode mne nic takového neuslyší. Sejdeme-li se vůbec kdy ještě?
Ale já ho teď nesmím ztratit. Teď, když jsem si urvala kus života, teď žádám splátku bolesti a neustoupím. Drahý vy, můj milenče, protože vy se jim stanete. Nezapomeňte na mě.

Tak to byla třetí část četby z knihy Adama Georgieva Deník sestry Lídy Bárové. Četbu připravila Eva Lenartová v režii Tomáše Jermana, se kterým technicky spolupracovala Hana Plecháčková, četla Tereza Vilišová. Připomínám, že čtvrtou část vysíláme zítra večer ve 22 hodin.

Že za stva cúbky mám.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: To jsem vždycky chtěla. Povídat si s tím, kdo nám scény, situace a dialogy píše. S Lucí Konečnou, scénáristkou projektů, ve kterých jsem působila sama jako protagonistka, třeba Jedna rodina, nebo teď i Beze mě na nově Boží plán, si řekneme, kam se trend ubírá. Bude mě zajímat, proč se pořád točí detektivky a nemocnice. No a nemůžeme neprobrat její knižní novinku Každý večer zavolej mámě. Dočítám to a moc mě to baví. Mým hostem bude tedy nejen scénáristka, ale i spisovatelka Lucie Konečná.
0: Blízká setkání. Rozhovory s dobrou energií.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Na Českém rozhlasu Dvojce právě začíná Noční mikroforum. Příjemný poslech na klidných vlnách přeje Jan Večeřa. Naším dnešním hostem je člověk, který je člověkem mnoha profesí, širokého záběru, ačkoliv všechny ty profese spolu tak nějak dá se říct souvisejí. Je to teolog, religionista, překladatel, ovšem i pedagog, archeolog, Petr Jan Vinč. Pane Vinči, hezký večer.
1: Hezký večer vám i posluchačům.
0: Mimo to jste ovšem také kněz katolický, ale ne římskokatolický, nýbrž starokatolický. Proč zrovna starokatolický?
1: Tak to je, pokud bych měl vyprávět celý ten příběh, jak jsem se dostal k tomu, že jsem ve starokatolické církvi, tak by to bylo na delší čas, ale já to řeknu jednoduše. Já když jsem začal studovat religionistiku a vlastně jsem si pro sebe objevil křesťanství jako víru, která mi dává smysl, tak jsem hledal, kde bych ji tak mohl praktikovat způsobem, který by mě nejvíc oslovoval. A katolická tradice mi byla vlastní, konečně ona je tady asi nejvíc doma, ale zároveň mě oslovovalo to, že starokatolická církev u nás malá, v zahraničí spojená s anglikánskou církví, představuje takový proud, který jde, řekněme, trošku střední cestou. Zastává v některých věcech třeba liberálnější stanoviska než římskokatolická církev, ale zároveň má tu hloubku liturgie, hloubku historie, teologie a podobně. Takže to mě tehdy oslovilo. Byl jsem ve starokatolické církvi pokřtěn, postupně jsem studoval starokatolickou teologii, stal jsem se duchovním a jsem jím doteď a jsem jím rád.
0: Kolik lidí se hlásí u nás ke starokatolické církvi?
1: Starokatolictví na našem území, zase, já jsem to i přednášel jsem dějiny starokatolictví, takže bych vás mohl utlouct nejrůznějšími fakty, ale zase to řeknu tak nějak jednoduše. Má za sebou velice pohnuté dějiny. Ono totiž starokatolictví jako hnutí, řekněme takového liberálního katolicismu, vzniklo v 19. století a bylo převážně německojazyčné. To znamená, i z těch českých starokatolíků 95% byli lidé, kteří hovořili německým jazykem. To znamená, že po druhé světové válce a po odsunu německého obyvatelstva naše církev ztratila v podstatě 95% věřících. A těch nemnoho česky mluvících starokatoliků, kteří tady zůstali, tak se sotva stihli oklepat a přišli 50. let a přišel komunismus a ta církev byla v podstatě téměř udupána do země. To znamená, v 90. letech se začínalo skoro na zelené louce. Dneska má starokatolická církev u nás něco kolem 20 farností, z toho dvě jsou anglickojazyčné, protože starokatolíci jsou v plném společenství s anglikány, to znamená anglikán, když přijede do České republiky, tak se stává starokatolíkem, on to většinou neví, ale je to tak, a naopak já, když přijedu třeba do Anglie, tak funguji normálně jako anglikán.
0: Ale když by si skočil na mši ke starokatolíkům ten anglikán, tak by ho něco překvapilo? Je tam nějaký rozdíl?
1: Asi ne nějak výrazný. Starokatolická církev je stejně jako anglikánská nebo římskokatolická je v té široké tradici liturgické západního katolického křesťanství. Můžou tam být nějaké drobné liturgické rozdíly tu či onde, ale ty pozná spíš buď pravidelný návštěvník, nebo odborník.
0: Nejenom o církvích se budeme s Petrem Janem Vinčem bavit i nadále.

vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

Dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem je teolog, religionista a překladatel a starokatolický kněz Petr Jan Vinč. Pane Vinči, kdybyste měl jednu z těch svých profesních identit obětovat, tak bez které byste se cítil nejvíc ztracený?
1: To je strašně těžká otázka. A já si upřímně nemyslím, že by to byly nějaké jako separátní identity, které by bylo možné od sebe tak jednoduše oddělit. Já někdy tak jako žertem říkám, že jestli něco jsem, tak jsem prostě jenom zvědavý člověk a tak to jako realizuju v různých formách. Ale dobře, z toho, co jste vyjmenoval, tak pokud bych se měl jako jedné věci vzdát, tak asi toho překládání, ale bylo by mi to líto, ale asi jo.
0: Vy překládáte vlastně i z biblických jazyků, dá se říct?
1: Z biblických jazyků ne nezbytně. Pokud tím teda myslíte starou řečtinu, starou hebrejštinu a ramejštinu, to jsou samozřejmě jazyky, které jsem se učil, s kterými nějakým způsobem pracuju, ale ty základní biblické texty už jako přeložili mnohokrát jiní a lépe, než bych to udělal já. Nicméně jeden jako pozoruhodný jazyk, z kterého překládám a kterým se zabývám i odborně, je jazyk jidiš, který ale není biblický. Je to židovský jazyk, je to jazyk, kterým mluvila židovská populace ve střední a východní Evropě a pak všude tam, kam odešli ti

0: židovští imigranti třeba v 19. ve 20. století. A to je ale jazyk minimálně v té podobě, v které já se jim zabývám, právě toho 19. a 20. století, jazyk obrovské a krásné literatury.
1: Jsou to všechno ovšem jazyky, které, dá se říct, jsou nám geograficky, možná i kulturně vzdáleny. Co vás na nich přitahuje?
0: To je asi těžko takhle jednoduše vyjádřit. Co se konkrétně jazyka jidiš týče, tak ten se mi prostě tak jako trošku náhodou stal. Já jsem tehdy studoval religionistiku v Praze na Husitské teologické fakultě a jeden semestr se tam prostě nějak v Karolínce vyloupl seminář o jazyku a kultuře jidiš, tak jsem říkal, to je zajímavé, pojďme se na to podívat. A strašně mě to chytlo a tak jsem se, a pak už ten seminář zase nikdy nebyl. A tak jsem si to začal hledat jako sám, a absolvoval jsem několik letních škol, ve Varšavě jsem studoval chvilku a tak dále a hlavně jsem pak začal číst tu literaturu, jak prozu, tak poezii a měl jsem vlastně takový problém, protože mě to hrozně oslovovalo, měl jsem z toho fakt radost, ale nemohl jsem se o ní moc podělit jako se svými přáteli, protože si to nikdo nemohl přečíst. A tak jsem říkal, no dobře, no tak co udělám, tak jsem to začal překládat. A takhle jsem se dostal k překládání z jidiš, trošku v tom byl prostě ten put k tomu, jako podělit se o to hezké, co tam nacházím já. A už mi to zůstalo.
1: Zůstaneme ještě chvilku u toho překládání. Co mě na této profesi fascinuje, je to, když překladatel dokáže přeložit, ne ta slova, to dokáže Google, ale to, co je za těmi slovy, to znamená i gesto toho jazyka. Jak se tohle dělá?
0: No, já bych především se zastavil u toho, jestli to je nebo není profese. Tak profese by mělo být něco, co člověka živí a za co dostává zaplaceno. Což teda zrovna u překládání poezie nebo obecně překládání z jidiš nebývá úplně pravidlem. Nicméně to nechme stranou. Ano, je to tak. A čím vlastně umělečtější text, tím toto je náročnější a tím víc do toho člověk musí nějak vkládat část sebe samotného. Pokud budu překládat návod k pračce, tak to už dneska asi opravdu dokáže i ten Google, nebo DeepL, nebo prostě některý z těch nástrojů, ale zprostředkovat text, který je uměleckého charakteru, opravdu asi nejde bez toho, že by v tom člověk jako nechal kus sebe. A konečně můžete to asi nejlíp vidět na tom, když se podíváte na některé třeba slavné básně, nevím, napadá mě Pouf Havran, jo, který byl do češtiny přeložen xkrát a podíváte se a ty překlady jsou každý jiný a každý třeba prostě nasvěcuje ten text z trošku jiného úhlu, některé jsou třeba lepší, některé jsou horší a teď chtěl bych jenom jako do protokolu uvést, že já jsem Pouha Havrana nikdy nepřekládal, takže jako nemůžu říct, že ten můj je nejlepší na světě, tak to uvádím jenom tak jako takový ilustrační příklad. Ale ano, člověk, když vlastně překládá, já to vnímám tak, že se snaží nějakým způsobem vcítit do toho textu, zprostředkovávat myšlenku. A nakonec, když jsme tu otázku začali těmi biblickými jazyky, tak ono to je relevantní i tady, když se třeba překládá biblický text nebo když se překládají jiné starověké texty, tak je velká otázka, zda překládat doslovně, to znamená prostě kus za kus, slovo za slovo, i tam, kde to vlastně třeba nedává úplně smysl, nebo zdá jít tou cestou nějakého dynamického ekvivalentu a snažit se vypíchnout to, co ten jako text chce sdělit a překládat tu myšlenku nikoli v ty jednotlivý slova. A samozřejmě všechno mezi tím, protože když člověk překládá tu myšlenku, tak zase jako upadá do takového rizika, že do toho textu ze sebe vloží možná až moc a pak ten text už bude tak jako na půl jeho.
1: Překládáte vlastně, dá se říct, když překládáte umělecký text, v podstatě lidskou zkušenost. Je nějaký text, na kterém jste si tohle uvědomil, nebo který byl pro vás speciální?
0: Těch speciálních textů je spousta a je to asi pokaždé ten, s kterým se zrovna peru, protože ono, zrovna pokud je o překládání poezie, tak to je vždycky takový jako zápas a kolikrát ten text prostě rozvrtám, pak ho odložím, třeba rok se na něj nepodívám a pak mi zase někde jako vypluje. Samozřejmě, pokud to je takhle, ještě nutno říct, pokud to je překládání pro radost. Já spoustu textů, které jsem kdy překládal, tak jsem si překládal v první řadě pro sebe nebo pro to, abych se s nima mohl podělit a něco jiného je, když si vás někdo jako najme, že mu máte něco přeložit do knížky a ta knížka má nějaký jako datum vydání a musíte prostě dodat a dodat, tak s tím já jsem měl vždycky problém, s tím jako dodržováním termínů a tak, ale je to trošičku boj, no, je to trošičku boj a skutečně ano, člověk zprostředkovává lidskou zkušenost jako překladatel a zároveň vlastně do jisté míry taky sám spolu prožívá.
1: Vy se pohybujete napříč v podstatě tisíciletími při té své práci jako religionista, jako archeolog. Je něco, a jako překladatel, je něco, co jste zjistil, že se napříč těmi tisíciletími nemění?
0: Tak určitě. Myslím si, že se příliš nemění nějaká základní charakteristika člověka a lidského prožívání. Já nikdy jsem nepracoval archeologicky v tom smyslu, že bych někde kopal v hlíně. Já jsem se zabýval a zabývám se pořád aspoň trošku starověkými civilizacemi, zejména Blízkého východu, Mezopotámie a jazyky, kterými se tam tehdy hovořilo. To znamená, jestli v té předovýchodní archeologii jsem se něčím zabýval, tak to byly často právě ty texty v těch starých jazycích, ať už to byla třeba sumerština, akadština a podobně, klínopisné texty. To znamená, ne že bych přímo je vyhrabával ze země, ale když už je někdo vyhrabe, tak pak je potřeba někdo, kdo ten text dokáže přečíst, tak to jsem byl tak trošku já. Každopádně ta lidská zkušenost dnes a lidská zkušenost před 6000 lety může být někdy velmi podobná. A je to někdy fakt zajímavé, jak člověk čte pravdu prostě texty ze 3. ze 4. tisíciletí před Kristem a najednou si uvědomuje, že prostě zachycují něco, co třeba sám prožívá. A nebo někdy i tak jako vtipně, že jsou prostě texty, které zachycují různé lidské slabosti a třeba prostě vybavuju si teďka jeden text, kde učitel kárá žáka, že žák prostě mizerný žák a prostě špatně píše a tak dále a pak otec pozve učitele domů, tam ho pohostí, obdaruje a učitel najednou prostě pěje chválu, ten žák, jaký je šikovný a toto. No, tak ještě 6000 let zpátky a jako by to bylo dneska.
1: A ta neměnnost, je to konejšivé zjištění nebo znepokojující zjištění?
0: No asi jak kdy. Možná to taky znamená, že lidé do kolečka 6000 let opakují ty samé chyby.
1: To už je na tom, ať si to probereme každý sám. Naším dnešním hostem je Petr Jan Vinč,

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: Teolog, religionista, překladatel, starokatolický kněz Petr Jan Vinč, to je náš dnešní host. Než to všechno odříkám, tak máme vstup pryč. Pojďme k dalšímu tématu, které mě na vás zaujalo. A to je to, že jste příslušník klubu skeptiků. Co to vlastně je?
3: Tak ono se to tak zdánlivě může nepotkávat, skepse a víra, ale já si myslím a vlastně když se podívám do nejenom církevních dějin, ale do dějin obecně, tak si myslím, že se to vlastně docela hezky potkává. Totiž klub skeptiků Sisyfos je organizace, která se zastává nějakého vědeckého diskurzu, racionálního smýšlení a podobně. A racionálně smýšlet lze o letčems. Stejně tak můžeme racionálně smýšlet o víře. A já si myslím, že to je velice zdravé i pro tu víru samotnou. Já si nemyslím, že by se věda a víra jakkoliv vylučovaly. Myslím si, že jsou to dvě věci, které popisují různé roviny, řekněme, lidské existence a lidského vnímání a že jsou vlastně velice dobře vzájemně kompatibilní. A pakliže samozřejmě se někdo nesnaží roubovat jedno tam, kam patří druhé. Pakliže se někdo snaží vidět svět v takovém, řekněme, magickém vidění a vidí za každým kamenem nějakého ďáblíka nebo nějaký zázrak nebo něco takového, tak pak samozřejmě má přijít ten skeptický vědec a říct a, toto ne, tohle se dá vysvětlit, tamhle to se dá vysvětlit a podobně. Zároveň ale když by nějaký vědec přišel a chtěl zkoumat Boha, tak ten věřící člověk mu musí říct a, pozor, pozor, tady se nacházíme ve sféře něčeho, co z definice je mimo tu naší měřitelnou, zvážitelnou a podobně zachytitelnou realitu a nemáme vlastně nástroj jiný než tu víru samotnou, jak se k němu přibližovat. Takže pro mě jsou to dvě roviny, které jsou ve mně velmi dobře a harmonicky přítomny.
2: Mně je to velice sympatické, že se... Pardon, posluchači, spadla nám tu sluchátka. Mně je velice sympatické, že jste rozkročený takhle mezi těma dvěma světama, ale zajímalo by mě, jaké je tedy vaše pojetí Boha. Jak vypadá váš Bůh?
3: Na to vám odpovím trošičku odkazem na tradici křesťanského východu, která říká, že v podstatě všecko, co o Bohu vypovíme, je ze zásady chybné, protože Bůh přesahuje naši lidskou bytost a přesahuje i všechno, co my o něm dokážeme lidskými slovy říct. To znamená, jakákoliv lidská vyjádření o Bohu budou vždy nějakým způsobem nepravdivá. Konečně i v té latinské tradici se říká Deus semper major, že Bůh je vždycky větší než cokoliv, co my o něm vypovíme. No a tak ta východní tradice přišla s tím, že když nemůžeme v posledku říct, jaký Bůh je, tak můžeme alespoň říct, jaký není. Trošku to připomíná teda toho Jaru Cimrmana, že jo, taky v některých ohledech, ale mně je to jako velmi sympatické, protože říct, jaký můj Bůh není, je vlastně velice snadné. A určitě to není takový ten Bůh na obláčku nebo nějaký trestající zlý stvořitel, který si podrobuje pod svoje nohy nějaké poslušné ovečky. Stejně tak si ale myslím, že můj Bůh není ani bohem mnohých ateistů, tak jak si mnozí představují, že teda tím my věřící si toho Boha představujeme. Já si myslím, že ten Bůh, kterého věřím já, přesahuje i to, co si já o něm dokážu myslet a vlastně to, co mi k němu zůstává, je ne nějaký popis, ale v první řadě vztah. Ten vztah, který k Bohu cítím, který nějakým způsobem prostupuje a proměňuje můj život, to je to, co vnímám jako to nejsilnější ve své víře.
2: Jak velký musí být zázrak, abyste ho vy, a teď myslím vy osobně, uznal jako zázrak?
3: Tak asi záleží na tom, čemu chceme říkat zázrak. Já si třeba myslím, že když vyjdu takhle na podzim, už teďka začíná, že do vybarvujícího se lesa, rozhlednu se po té kráse, takže to je vlastně docela solidní zázrak. Byť to je všecko velice krásně biologicky vyložitelné. Pokud se ale budeme bavit o zázraku toho takového jako konkrétního typu, jakože někdo se někde zázračně uzdraví, nebo někdo bude levitovat, nebo bude na třech místech současně, já upřímně nemyslím si, že bych někdy něco takového ve svém životě zakusil a vlastně bych ani nechtěl. A já vám řeknu proč. Protože pokud by člověk ve svém životě zakoušel takovéhle zázraky, takové, které zcela nepochybně by svědčily o tom, že to je boží dílo, tak už by vůbec nemusel věřit. On už by věděl, on už by to mohl tak jako říct, tak OK, tak to máme tady takhle pěkně dokázané, takže moje víra už je zbytečná, protože už to přece vidím před sebou. A to já budu raději věřit.
2: Takže myslíte, že největší prověrkou víry je to, když se vám dostane potvrzení vaší víry?
3: Já si nacházím potvrzení svojí víry v každý okamžik. A je to právě v tom vztahu, který mám k Bohu. A myslím si, že víra, která by potřebovala, aby kolem prostě vzplály kameny a andělé se snášeli a na trouby něco troubili, takže to by byla víra, která by stála vlastně docela za houby.
2: Když by za vámi přišel člověk a řekl by vám, zažil jsem zázrak, jak byste k němu přistoupil?
3: Asi bych neměl potřebu mu to vymlouvat, protože pokud má takovou zkušenost, tak by se mi to stejně nepovedlo, ale asi bych se ho zeptal, jakým způsobem ta zkušenost, kterou udělal, mění nebo formuje jeho vlastní vztah k Bohu.
2: Mm-hmm. A nechtěl byste důkazy? Když by někdo přišel a řekl, viděl jsem, jak někdo proměnil vodu ve víno, tak probudil by se ve vás spíš ten kněz nadšený, že za vámi přišel někdo takový, anebo by se ve vás probudil ten vědec, který by to chtěl ověřit?
3: No tak já bych asi vnitřně byl jako zásadně skeptický, protože já si skutečně myslím, že se takovéhle věci nedějí. Abych byl jako úplně přesný. Já věřím, že se dít mohou, ale nemyslím si, že by se děli v nějaké, řekněme, statisticky významné pravděpodobnosti. Takže pokud by takový člověk přišel za mnou, i třeba jako za knězem, tak já bych si rád vyposlechl tu zkušenost, kterou udělal. Neměl bych ani potřebu mu takovou věc vyvracet, ale neměl bych potřebu ji ani potvrzovat. A především by mě zajímalo, proč toto vnímá jako důležité a jak to takový prožitek vypovídá o jeho vztahu s Bohem. Protože já si nemyslím, že Bůh by byl estrádní umělec, který by jako procházel světem a dělal show, ale že to, kde se s Bohem setkáváme, nejsou tyhle ty domnělé nebo skutečné zázraky, ale právě ten největší zázrak, který je ten vztah, který s ním můžeme mít.
2: Je něco, a teď se můžeme vydat opravdu do světa fantazie, čemu byste chtěl věřit, že je to možné, ale ten skeptik ve vás tomu brání?
3: Čemu bych chtěl věřit a skeptik ve mně brání? No, že jsou asi lidé dobří a všechno to dobře dopadne, ale já tomu nakonec asi pořád ještě trochu věřím.
2: Já taky. Dneska posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem je teolog, religionista a překladatel Petr Jan Vinč.

0: Vánoční mikroforum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: Teolog, religionista, překladatel, archeolog, pedagog, to všechno v jedné osobě, která nese jméno Petr Jan Vinč, náš dnešní host. Pane Vinči, když se podíváte na křesťanství, tak jsou katolíci, jsou pravoslavní, je těch odnoží celá řada. Je něco, co mají všichni společné?
3: Tak toho Pána Boha, že jo, to by bylo asi špatné, kdyby ne, tak ještě toho Krista tež. A pak mají taky samozřejmě společné velké části svých dějin. Různé křesťanské církve, odnože, konfese vznikaly a vznikají jako, řekněme, způsoby, kterými různí lidé nahlížejí možná různé aspekty té křesťanské tradice, křesťanské víry a nakonec i toho, o čem už jsme hovořili, tedy toho, že ten Bůh je nakonec vždycky větší než to, co my o něm dokážeme vypovědět. Já jsem poměrně značnou část svojí duchovní služby strávil na Ekumenické radě církví. 8 let jsem byl jejím generálním sekretářem a měl jsem na starost vlastně spolupráci mezi církvemi jednotlivých konfesí a i předtím a i teď se vlastně často pohybuju na hranicích nebo přes hranice různých církevních společenství a učím se nejenom tedy oceňovat tu svoji vlastní tradici, o které jsem samozřejmě přesvědčený, že je pro mě ta nejlepší, ale učím se v pokoře nahlížet i to, že pro někoho jiného třeba může být víc oslovující nějaká tradice jiná, která třeba totéž mystérium, totéž tajemství boží existence nahlíží z jiného úhlu pohledu.
2: Kde se podle vás vzala? A nebo spíš z čeho vyvřela ta touha lidí rozdělit vlastně ten jeden kmen, který jste trochu pojmenoval, do tolika větví, do tolika odnoží, tradic, výkladů vlastně té stejné věci?
3: No tak pokud bychom na to hledali teologickou odpověď, tak ta teologická odpověď bude už v prvních kapitolách knihy Genesis, kdy je do světa skrz prvotní hřích uvedeno narušení a vlastně všechno, co v tom světě prožíváme a zažíváme, je nějakým způsobem tím hříchem narušené. To znamená všechno, když to teď oprostím trošičku od té teologické hantýrky, všechno, včetně církve, je prostě lidský podnik a protože lidé jsou slabí a chybující, někdy taky domýšliví a sebestřední a podobně, tak to vždycky nějak zvorají. A konečně, když se podíváte do církevních dějin, tak i ta velká a slavná historie církve a církví prostě páchne člověčinou od začátku do konce, mnohdy velká rozdělení v křesťanství je možné dosledovat ke zcela konkrétním lidem a třeba k jejím slabinám nebo někdy třeba k jejím jako dobrým předsevzetím. Já mám hrozně rád takové jako německé přísloví, které říká, že opakem od dobrý je dobře myšlený. A myslím si, že takových jako dobře myšlených věcí, které třeba nedopadly úplně dobře v těch dějinách církví, je taky mnoho. Konečně jeden takový ekumenický vtip říká, že když se snažíte spojit dvě církve, tak vám vždy vzniknou zákonitě tři.
2: Nepramení tohle všechno z prosté lidské potřeby mít pravdu a vyhrát nad tím druhým?
3: No, tak jasně, že jo. Jasně, že jo. Samozřejmě, že já prostě chci mít vždycky pravdu. A já to mám správně, protože prostě já jsem na to přišel a ostatní jsou hlupáci. Ne, to teď to trošku samozřejmě jako přehrávám, ale to je právě ta člověčina. A já si myslím, že od toho jako nelze se oprostit, alespoň tedy zase, když přepnu zase do té své křesťanské hantýrky minimálně, teda do té doby, než, jak věříme, Kristus znovu přijde a pak teda uvidíme tváří v tvář a možná se trošku poškrabeme na hlavě, kdo teda jako, jak to teda s tou pravdou bylo doopravdy. Ale samozřejmě, no, jako lidé se prostě nemůžeme chovat jinak než lidé. A to sebou nese i to, že chybujeme a že děláme věci třeba jinak, než jak by bylo Bohu ke cti.
2: Myslíte, že je možné? Já jsem říkal, že vlastně ten jeden kmen se rozvětvil do mnoha větviček, ale byl by možný zpětný chod?
3: No, dobře, kmen, tak si pojďme říct, že s těmi křesťanskými církvemi je to jako s velkou rodinou. A chtěl bych, aby mi někdo ukázal velkou rodinu, kde se jako všichni navzájem jako snesou. A všichni se navzájem mají jako rádi a není tam ten strýček, za kterého se všichni stydí a ta černá ovce, která nedělá to, jak si to představujeme a podobně. Já si myslím, že s tou rodinou křesťanství je to úplně stejně. A upřímně, já jsem za to někdy rád. Já jsem za to někdy rád, protože říkám si, že mě to taky učí trošku pokoře, že nejsem to já, který na všechno přijde vždycky. A když vidím svoje spolubratry a spolusestry ve víře, kteří něco nahlíží třeba způsobem, který mě nemusí být vlastní, nemusí mi být sympatický, nemusí mi být třeba esteticky příjemný, ale vidím, že tu svoji víru prožívají se stejnou opravdovostí, s jakou ji chci prožívat já, tak se musím zastavit a zase si připomenout, že ten Bůh je vždycky větší. I větší než prostě já a moje vlastní názory a moje vlastní preference a moje vlastní přesvědčení. A tak mi to trošku nastavuje zrcadlo, alespoň tak jsem to prostě vždycky vnímal pro sebe já. Neznamená to, že se stanu nějakým eklektikem, který prostě bude kombinovat všecko a všude dohromady, ale je to určité zrcadlo toho, že to, co já jsem si pro sebe našel, nemusí být ta jedna definitivní a hlavně úplná pravda.
2: To je poměrně dost vyspělý názor, ten, který jste právě vyslovil. Myslíte, že
3: tak se já svými... samozřejmě krom toho, že mám pravdu, tak jsem samozřejmě vzorem vyspělosti a ještě k tomu skromný, že?
2: Ano, ano, to je na vás krásné a za to vás Bůh určitě přijme do nebe rovnou, ale já jsem jenom...
3: Můžu ještě jeden žert, když mě občas někdo posílá do pekla, což se taky jako děje, protože že jo, třeba prostě starokatolíci zastávají v mnoha věcech jako poměrně liberální stanoviska, tak se často stane, že třeba v diskuzi s nějakými jako konzervativními bratry a sestrami, tak je člověk poslán do příslušných mezí, třeba do pekla, tak já na to vždycky odpovídám, že s tím počítám a že tam bude lepší muzika a víc kamarádů.
2: Tak jim jste mi v podstatě odpověděl, protože jsem se chtěl zeptat na ostatní bratry a sestry ve víře, jak vnímají tenhle váš, jak jsem řekl, ze mého hlediska pokrokový názor. Jak jsou na tom Češi s vírou?
3: Pozoruhodně. Je takové klišé, že jsou Češi národem ateistů. Já na to vůbec nevěřím. Já teda obecně moc nevěřím na ateisty. Teď se omlouvám svým několika ateistickým přátelům, kteří jsou opravdu zarputilí, ale myslím si, že většina takového toho českého ateismu je ve skutečnosti nějaká skepse k církvi jako k instituci a hledání naplnění nějakých spirituálních potřeb mimo hranice toho organizovaného náboženství. Já se s tím hodně setkávám, když třeba připravuju snoubence ke svatbě, často se na mě obracejí páry, které chtějí křesťanskou svatbu, nebo v posledních letech vlastně i stejnopohlavní páry, protože naše církev umožňuje žehnání stejnopohlavních párů a není u nás podmínkou, že musí být členy, praktikujícími členy církve, musí to být ale lidé, kteří chtějí křesťanský obřad. A takhle já se setkávám s celou řadou lidí, kteří mají nějaký často velmi hluboký vztah k té křesťanské tradici, ale právě ho často prožívají mimo rámec toho institucionálního křesťanství, nebo často se třeba nesetkali s nějakým s nějakou komunitou nebo s nějakým společenstvím, v kterém by mohli najít duchovní domov. Takže skrz tuhle službu je to samozřejmě epizodická zkušenost, prostě, ale už řekněme jako z několika desítek svadeb, které jsem takto připravoval a ty lidi provázel. Často právě teda lidi stojící buď na hraně církve nebo za tou hranou. Takže mě to tak jako přivedlo k tomu názoru, že já na ten ateismus moc nevěřím. Já si myslím, že lidé mají nějakou svoji implicitní duchovní rovinu, kterou mohou používat víc nebo méně. Takový jako duchovní svalík, jo, který když se nepoužívá, tak atrofuje jako každý jiný svalík. Rudolf Otto, takový jako známý německý religionista 19. století, tomu říkal smysl pro posvátno, který člověk má a který může používat a může ho používat různě. A když ho jako nevyventiluje, tak on mu pak vždycky někde vybublá. A může to být v nějaké politické ideologii, může to být třeba na fotbale, že? Myslím si, že ten zápal, s kterým jako některý fanoušci jsou schopni fandit sportu, tak si nezadá s těmi nejsilnějšími výrony náboženského fanatismu, ale to už to zase trošku zlehčuju. Chtěl jsem ti jenom říct, že myslím si, že to, co potkávám tady v Čechách, je často velká spirituální hloubka, která se ale dost často nachází mimo hranice organizovaného náboženství.
0: Říká náš dnešní host, teolog, religionista a překladatel Petr Jan Vinč.

0: Milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem je teolog, překladatel, religionista, archeolog, no nebudu to všechno vyjmenovávat znovu, Petr Jan Vinč. Ovšem, Petr Jan Vinč je také exorcista a tady se dostávám trošku na tenký led, protože si myslím, že pana Vinče už to trošku vytáčí, když se ho na to někdo ptá. Nicméně nechci vás o to chudit.
1: Tak hlavně Petr Jan Vinč není exorcista, protože není a nikdy nebyl pověřený službou vykonávat exorcismus. Já jsem se z nějakého, řekněme, teologicko-religionistického zájmu touhle otázkou zabýval. Absolvoval jsem církevní kurz exorcismu a modlitby osvobození na jedné z papežských univerzit ve Vatikánu.
0: A absolvování kurzu ještě neznamená, že...
1: Přesně tak. K té službě musí být člověk ustanovený biskupem a tak dále, což já jsem nikdy nebyl a nikdy jsem jako žádného posedlého člověka neexorcizoval. Což neznamená, že bych nebyl v kontaktu s lidmi, kteří jsou subjektivně přesvědčeni o tom, že jsou posedlí. Lidé, kteří třeba někdy trpí nějakými psychickými problémy a podobně. A myslím si, že samozřejmě takovýmhle lidem je třeba nějakým způsobem zprostředkovávat pomoc. A stejně tak si myslím, že i lidé, byť třeba můžou ty obtíže, které prožívají a které je třeba možné i medicínsky nějakým způsobem vysvětlit, že by to znamenalo, že nemají spirituální potřeby. Ti lidé mají spirituální potřeby a i na ty je možné hledat nějakou církevní odpověď. Takže jestli něco nejsem, tak je to takový ten exorcista z toho amerického filmu, který prostě kolem sebe stříká svěcenou vodou a létají kusy nábytku a hlava se otáčí o 360 stupňů, tak to nejsem a myslím si, že jako nic takového ve skutečnosti ani neexistuje. A pokud to někdo hledá a pokud to někdo chce a myslím si, že ta určitý hlad veřejnosti po tomhle tématu, jehož konečně projevem je i to, že ta otázka tady teďka padla, tak té věci dělá spíš medvědí službu, protože se to pak dostává do nějakých pozic, které vlastně neprospívají vůbec nikomu. Takže já si obecně, já už jsem to někde i snad říkal, já si obecně myslím, že ten termín exorcismus je dneska už prostě toxický termín, o kterém už není možné téměř vést racionální rozumnou diskuzi.
0: Z toho důvodu, že představa společnosti o tom, co to je natolik silně vrytá v rámci nějaké popkultury, že se těžko vyvrací?
1: Přesně tak. A zároveň z jedné strany se toho chápou, řekněme, nějací jako náboženští konzervativci, kteří by toho ďábla opravdu chtěli vidět pod každým kamenem. Z té druhé strany se toho chápou takoví ti lidé, kteří by rádi jako tloukli církev klackem a cokoliv, co zavání jenom trošku tímhle, tak je pro ně jenom potvrzením toho, že prostě církev je vyžilá středověká instituce, která nemá v moderním světě místo. No a hledejte nějakou jako cestu mezi tím. Takže myslím si, že to prostě příliš neprospívá, co ale si myslím, že je jednoznačně důležité mít na paměti, že jsou lidé, kteří nějakým způsobem prožívají pocit toho, že jsou posedlí, nebo že si třeba nějaké potíže nebo těžkosti nebo nějaké utrpení, které prožívají, ať už fyzické nebo psychické, vysvětlují tou náboženskou terminologií. A myslím si, že jako duchovní ve spolupráci třeba s psychologi, s psychiatry, s psychoterapeuty bychom měli hledat cestu, jakým způsobem takovým lidem pomáhat. To je asi celé k tématu exorcismus, co můžu říct a říkám to asi pořád dokola.
0: Já si myslím, že jako tečka za tímto tématem to bohatě stačí. Blížíme se pomalu k závěru. Kdybyste měl závěrem říct nějaké své urbi et orbi, jak by znělo?
1: tak já nemám potřebu říkat urbi et orbi, na to máme biskupa římského, ale jestli bych to měl nějak shrnout jako nějakou myšlenku, já mám takové heslo, že cokoliv člověk může, toho by se měl odvážit. A na té rovině víry si myslím, že potřebujeme lidi, kteří hledají, víc než ty, kteří jsou si sami sebou jisti.
0: To byl Petr Jan Vinč, náš dnešní host. Děkuji, že jste dorazil.
1: Děkuji moc.
0: Z nočního mikrofora a z Českého rozhlasu se loučí Jan Večeřa.

Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu dvojky už je Martin Hrdinka. Máme první pondělně úterní noční proud tohoto měsíce, tedy měsíce října roku 2026. Musel jsem se tady přesvědčit v kalendáři, abych to nepopletl. Ano, je to tak, máme stále ještě pondělí, je 5. říjen roku 2026, máme 23 hodin, 30 minut a 47 vteřin a já vám přeji i dobrý večer.

The Way to Your Heart, první a také, řekl bych, poslední hit skupiny Soul Sister, takzvaný zázrak jednoho hitu, ale písnička, která se vrila ve druhé polovině 80. let minulého století do srdcí těch, kteří chodili na diskotéky, kteří rádi tancovali a kteří rádi také poslouchali písničky. Ještě jednou vám přeji dobrý večer, jsem moc rád, že posloucháte a doufám, že nemusíte jít spát, začal noční proud.

Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Prošli jsme se po slavné londýnské ulici Baker Street a to byla skupina Undercover, skupina, která na začátku 90. let udělala takové album, které bylo plné cover verzí a tahle cover verze se teda musím říct povedla.

Annie Lennox, Dave and the Stewart, skupina Eurythmics v těch nejlepších časech a sladké sny Sweet Dreams. To není samozřejmě výzva k tomu, abyste se vydali do té sféry spánku a do té sféry snů, ale naopak poslouchejte dál tento noční proud, protože teď je před námi první česká písnička tohoto nočního proudu. Je to zároveň písnička, která už několikrát vyhrála hitparádu Česká 12 a za ten poslední týden je na druhém místě. Skupina České srdce natočila hit Jak dvě řeky.

Hit, který ví, jaké to je vyhrát hit parádu Česká 12, a to nejednou. Jak dvě řeky a dnes už legendární skupina České srdce, skupina, která také dostala cenu Legenda nočního proudu v kategorii skupina. Letos budeme ceny Legenda nočního proudu předávat 20. října, to je za pár dní. Za 15 dní budeme předávat ceny Legenda nočního proudu, a to samozřejmě v přímém přenosu Českého rozhlasu Dvojka. Poslouchejte, začínáme v 19 hodin, zapište si to, ať na to nezapomenete. Následující hit nás vrátí přesně o 30 let zpátky, protože právě 5. října v roce 1996 vystoupala na první místo hitparády Spojeného britského království jedna americká skupina, která pro nás byla tenkrát neznámou skupinou. Jmenovala se ještě ke všemu trošku zvláštně Deep Blue Something a měla obrovský hit Breakfast to Tiffany.

Breakfast u Tiffany. Breakfast at Tiffany's. Prostě písnička, která je inspirovaná filmem s Audrey Hepburn z roku 1960, jestli se nemýlim. Myslím, že to je na 99% rok 1960, ale my jsme si hráli písničku, která je z roku 1996. A teď daleko starší píseň bude zpívat Karel Gott. Mám styl Čendy.

Mám styl Čendy, zpíval Karel Gotta, byla to předposlední písnička tohoto dne. Před námi je samozřejmě ta poslední, pak budou půlnoční zprávy Českého rozhlasu a po nich se vraťte zpátky do nočního proudu, končíme až ve 2 hodiny ráno a to je za dlouho.

0: Pomalu končí pondělí, bude úterý, i tady na dvojce v nočním proudu, teď bude půlnoc.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: V krušnohorské Moldavě znovu řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o účelovou turistiku. Středoškoláci ve Francii na dnešek svolali celostátní protest. Čeští fotbalisté zakončí aktuální program Ligy národů zápasem v Anglii. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Je úterý 6. října. Hezký poslech hlavních zpráv přeje Dagmar Mudrová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Do Moldavy v Krušných horách se přihlašují další noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Před 4 lety se z tohoto důvodu muselo hlasování v Moldavě opakovat.
3: Snad 6. období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
4: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
5: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tom 10.
4: Z Moldavy Jana Vitásková, Radiožurnál.
2: Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. A navzdory protestům kulturních organizací nahrazuje dokument prosazený předchozím kabinetem.
6: Podle ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
7: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
6: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
8: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury.
6: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
9: Je to pro mě projev jasné arogance Oto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
6: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky, aby dodržovali základní principy slušné komunikace. Text prohlášení je například na serveru iRozhlas.cz. Šéfredaktoři adresují výzvu všem, bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
10: Vyzývají politiky, aby stejně jako novináři nepodněcovali k násilí a žádají je, aby se toho zdrželi i na sociálních sítích. Poukazují také na to, aby se oficiální informace od úřadů dostávaly ke všem novinářům. Podle ministra pro sport a předsedy poslanců Motoristů Borise Šťastného je nutné komunikovat slušně ze strany politiků i novinářů.
11: Odmítám projevy násilí na sociálních sítích nebo ve veřejném prostoru a vždy dodržuji pravidla slušné komunikace.
10: Výzvu médií podporuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
12: Média jsou nedílnou součástí demokratického uspořádání země.
10: 40 šéfredaktorů, kteří výzvu podepsali, je z audiovizuálních, tištěných i digitálních médií různých zaměření. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný Cell Broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
13: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
14: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
13: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
15: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
13: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Nejpozději dnes by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. Roznášku lístků zajistili buď radnice nebo pracovníci České pošty.
16: bych to viděl třeba i kolem 8 tisíc.
17: Tolik hlasovacích lístků v uplynulých dvou týdnech roznesl do schránek v Praze 6 pošťák Roman Ticháček.
16: Chodíme i po víkendu, protože lepší to dělat zvlášť v klidu, než s poštou a doporučenými dopisema dohromady. To strašně zdržuje. Já mám radši klid a dělám si to v klidu.
17: Lidé hlasovací lístky najdou i přímo ve volebních místnostech, potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
18: I v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Samozřejmě platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%.
17: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou tento pátek a sobotu. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
2: Studenti středních škol ve Francii dnes chystají rozsáhlý celostátní protest proti špatným podmínkám ve školství. Přidat by se k něm mohla i část učitelů nebo studentů vysokých škol.
19: Středoškolská odborová unie vyzvala všechny studenty, aby se dnes zapojili do blokád a protestů. Demonstrace studenti chystají v Lyonu, Marseille nebo v Paříži, kde se k ním na náměstí Republiky připojí i studenti z pařížských předměstí. Právě tam protesty před 3 týdny začaly. V pondělí se protestující na několika místech střetli s policií. Při zásahu jednotky pořádkové policie v Lens na severu Francie vybuchl granát a 15-letý student přišel o ruku. Středoškoláci protestují proti nedostatku učitelů nebo systému přihlášek na vysoké školy, který považují za netransparentní. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Zaznělo to na jejich veřejném slyšení ve Spolkovém sněmu.
20: Russland führt einen Schattenkrieg.
21: Šéf zahraniční rozvědky Martin Jäger řekl při veřejném slyšení před parlamentním kontrolním grémiem, že Rusko vede proti Německu skrytou válku, ve které jsou reálné i další útoky, jako byl například ten zářijový na letišti v Lipsku. Nepodporovat Ukrajinu by sebou podle Jägera ale neslo mnohem větší náklady. V Bundestagu mluví prezidenti všech tří německých zpravodajských služeb. Šéf vnitřní kontrarozvědky Zinan Zelen například zmínil obavy z úniku dat, pokud by se v Německu rozšířily čínské automobily. Všichni prezidenti argumentují pro rozšíření pravomocí zpravodajských služeb. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by v pondělí bylo 90 let. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na něj zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Mluvil třeba o jejich společné návštěvě pražského jazzového klubu Reduta v roce 1994.
22: Stále máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás tam navštívili, viděli byste po celém domě fotografie s lidmi, na kterých mi záleželo. Na čestném místě je tam samozřejmě fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když mi Václav Havel dal saxofon, já jsem začal hrát a on hrál na tu svoji malou tamburinku, tak tam přišel další člověk a začal hrát se mnou. A byl mnohem lepší než já, byl skvělý. Byl to český účetní z Milwaukee a on mi řekl, že přijel, protože ho teď jeho domovina potřebuje víc než Amerika.
2: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem najdete na serveru iRozhlas a uslyšíte ho také v nočním Radiožurnálu po zprávách v 1 hodinu.
1: Sport.
2: České fotbalisty dnes čeká poslední utkání v aktuálním programu Ligy národů. O premiérové body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti domácí Anglii. Té před týdnem v Edenu podlehli 0-2. Do reprezentační sestavy by se po dvouzápasové pauze mohl vrátit uzdravený obránce Vladimír Coufal, který v minulosti odehrál 5 sezon za londýnský West Ham.
23: Je to jako být zpátky doma zase po dlouhé době. Nesmírně jsem se tady těšil, doufal jsem, že mě to koleno se uzdraví, abych tady mohl případně nastoupit nebo aspoň si tady zatrénovat. Spoustu hráčů tady z anglického národňáku znám, léta jsem proti ním nastupoval a obecně mám Anglii strašně rád, takže pro mě to je fajn být tady.
2: Zápas Anglie-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Nehoda na 35 za Pacířicemi a omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na silnici 35 z Liberce do Turnova překáží nehoda za Pacířicemi. U převráceného nákladního auta zasahují záchranáři. Pravý pruh je neprůjezdný, místem se projíždí pomaleji. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se zpomaluje v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Projíždí se pouze levým pruhem, aktuálně bez kolony. Na D10 z Prahy do Turnova počítejte s omezením před Mladou Boleslaví. Od Bezděčína po Boleslav, tedy mezi 41. a 45. kilometrem, bude až do rána uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce. A v Praze neprojedete Letenským tunelem. Z provozu ho vyřadila noční údržba. Uzavřené jsou oba směry. Uzavírka má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Máme nový den, máme nové datum, už je úterý, je 6. říjen roku 2026. Máme 11 minut po půlnoci, pokračuje noční proud. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka a tahle legendární znělka zní pod mým hlasem. To je nádher. A přeji i dobrý večer. Hello.

Tohle je šťastná jízda, stejně jako celý noční proud. Maria Fredriksson Pergesle, švédská skupina Roxette, jeden z mnoha, ale skutečně z mnoha hitů jejich kariéry. Těch hitů je nepřeberné množství a každý z nás má rád nějaký jiný ještě víc a víc a víc, ať už je pomalý, anebo takhle rychlý. Tohle už je začátek duetu, který dobil svět. Jmenuje se Especially For You. Kylie Minogue a Jason Donovan.

0: Kylie Minogue a Jason Donovan. Kylie Minogue vyhlásila velké světové turné, pojede ho v letech 2027 a 2028. Není to náhoda, protože ona se stala slavnou zpěvačkou, protože herečkou už dávno byla, která se v Austrálii prosadila právě v roce 1987, tedy před 40 lety. Přesněji řečeno, ten příští rok to bude 40 let. No a všude jinde na světě než v Austrálii se proslavila v roce 1988 a v tom 87. měla hit v Austrálii The Locomotion a v tom 88. na celém světě I Should Be So Lucky, a proto vyhlásila to světové turné, které potrvá 2 roky, přesně řečeno bude na přelomu těch let 2027-2028, a vůbec bych se nedivil, kdyby Jason Donovan byl také jejím hostem, třeba jen v té australské části turné. Pojďme se podívat na domácí scénu, přesně řečeno pojďme na chvilku za bývalou československou hudbou, takhle by se to dalo říci, i když Adam Ďurica už s ní nemá nic společného, ale pořád to bereme tak nějak československy, a tak se nedivím, že u nás je momentálně velikým hitem písnička, která pochází právě od Adama Ďurici a jmenuje se Zatancuj si so mnou.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

Zatancuj si so mnou a Adam Ďurica, já už jsem z toho tak zblblej z té slovenštiny a z té češtiny, že jsem řekl so mnou, tak to je špatně, so mnou, Adam Ďurica. Představte si, a mně to připadá někdy až neuvěřitelné, a říkám to často takhle v nočním proudu, že je to až neuvěřitelné, ale je to tak, je to teď v říjnu 45 let, co Depešáci vydali své první album. My jsme tenkrát to album poslouchali, protože jeden můj kamarád byl takový blázen do téhleté muziky, miloval právě Depešáky a sledoval vůbec tu britskou populární hudbu tohoto ražení a také miloval Vince Clarka. Vince Clark měl předtím samozřejmě i další projekty a když jsme se dozvěděli, že vyjde to album skupiny Depeche Mode, bylo to někdy právě v létě roku 1981, tak jsme se na něj začali těšit, no ale říkali jsme si, jak se dostane k nám, že jo, protože to nebylo jednoduché tenkrát, ale okamžitě po výjití se objevilo na burze a tak ten můj kamarád to album koupil a my jsme ho poslouchali a přiznám se, že se nám to album moc nelíbilo, moc jsme ho nechápali, byly to prostě ty začátky a nějak to na nás nezapůsobilo, kromě jedné písničky a ta právě teď zazní v nočním proudu. A je to vůbec jeden z největších hitů skupiny Depeche Mode a také největší hit z toho alba. Tak jsme měli docela dobrý čuch.

Just Can't Get Enough. Depešáci v nočním proudu a jejich debutové album, které se jmenovalo Speak and Spell a vyšlo před 45 lety. Single s tohletou písničkou byl třetím singlem z toho alba a ty singly vycházely dříve než to album v té době, protože třeba ten první single vyšel už v únoru, potom další v červnu a ten, který jsme teď poslouchali 7. září. No ale vyšlo to a Depešáci jsou dodnes slavní. Já teda musím říct, že z toho mám velikou radost.

V nočním proudu na dvojice dnes v noci také německá synthy popová, jak se říkávalo, dvojice, a to doslova do písmene, protože se jmenuje dvojčata The Twins, neboli Ronny Schenzer a Sven Dohrou, a mimochodem to je skupina, která vznikla v roce 1980, stále ještě existuje.

Without You. Avicii a Sandro Cavazza, dva kamarádi ze Švédska. Avicii, jak víte, tak už není mezi námi, už nežije, ale Sandro Cavazza je stále dobrým producentem taneční hudby. Tohle byla vzpomínka na Aviciho a písnička, která nám připomněla, že v noční proudu si hrajeme také písničky ze současné taneční scény a to jsou prostě písničky, na které se dobře tančí. Teď se vydáme do roku 1987, přesněji řečeno, vrátíme se do roku 1987, ale ještě předtím připomenu, že svátek má dnes Hanuš, tak všechno nejlepší.

Running in the Family, skupina Lever 42, a to v tomto nočním proudu. Já jsem si někdy v roce 1988 koupil jeden z prvních CD disků, jedno z prvních CDček, jmenoval se ten výběr hitu High Life, byl takový bledě zelený, mám ho do dneška, schoval jsem si ho a na tom albu byla i písnička Hand in Hand, ale já jsem, to bylo totiž ještě před olympijskými hrami v Soulu a ta písnička se potom stala, no ona už byla jako oficiální hymnou té olympiády, ale to jsem já tady nemohl vidět někdy v červnu roku 1988, ještě před tou olympiádou, tenkrát se tady nepropagovaly tyhle ty písničky, takhle bych to asi řekl. Dneska okamžitě, jak je takovýhle olympijský hit oficiální, nebo třeba oficiální hit mistrovství Evropy ve fotbale, nebo mistrovství světa ve fotbale, tak to okamžitě víme, ale tenkrát se to prostě nevědělo, anebo jsem to nevěděl já. Takže vemte si to, že je rok 1988 a já jsem na tom výběru objevil tu písničku, začal jsem ji pouštět na diskotékách jako disc jockey a začal jsem si číst v tom bukletu toho obalu a tam jsem se dozvěděl, že tu písničku napsal jakýsi Giorgio Moroder a já jsem se začal zajímat o tom, kdo to je vlastně a zjistil jsem, že produkoval Donu Summer a další hvězdy, napsal třeba Never Ending Story, ten hit, který naspíval Limahl a vůbec začal psát i filmovou muziku, dostal Oscara a tak jsem se o něj začal zajímat a strašně se mi líbila ta jeho kariéra a samozřejmě jsem začal sledovat všechno, co v tom životě udělal. Mimochodem stále ještě žije, je muž kolik, 86 let. Je to vlastně takový, bych řekl, král, italský král diskoték, možná i táta diskoték se taky jeden čas říkalo a nedivím se tomu, protože on aktivně vlastně psal tu muziku už od roku 1958 a pravděpodobně ještě stále se pokouší něco udělat. V Mnichově měl také slavné nahrávací studio, které se jmenovalo Musicland Studios a natáčeli tam třeba Rolling Stones, ELO nebo Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Elton John a tak dále. Ale já bych teď rád připomněl právě tu písničku, o které byla řeč na začátku. A to je tahleta. Skupina Koryena, Hand in Hand, hymna, nebo chcete-li oficiální píseň olympijských her v Soulu v Jižní Koreji.

Hand in hand a skupina Koreana, vzpomínka na olympijské hry v Soulu v roce 1988 a George Moroder jako autor té písničky. Mimochodem napsal třeba Take My Breath Away pro skupinu Berlin, která byla ve filmu Top Gun, nebo napsal třeba What a Feeling z filmu, který také všichni známe, Flashdance, a napsal další a další a další hity. V roce 2004 byl uveden do síně slávy taneční muziky, ale já jsem si teď vzpomněl na to, že když jsem byl poprvé v Soulu a měli jsme tam premiéru muzikálu Jack Rozparovač, tak vlastně to, co jsem chtěl vidět, byl ten olympijský stadion. A jediné, čemu jsem rozuměl v metru v Soulu, protože tam, když tam přijdete, tak je tam neuvěřitelný seznam stanic, kde byste mohli vystoupit nebo taky nastoupit, ale jsou samozřejmě v korejštině, takže ničemu nerozumíte. Je tam prostě, ty linky jsou přes sebe, no vůbec, já jsem chtěl v podstatě utíct. Ale pak jsem si všiml, že u jedné zastávky, na jedné té zastávce prostě byly ty olympijské kruhy a bylo mi jasné, že tam prostě povede moje cesta. Takže jsem nastoupil do toho metra, vystoupil jsem na té zastávce olympijské a viděl jsem všechna ta sportoviště, která byla právě v tom areálu, neviděl jsem logicky všechna sportoviště, která na té olympiádě byla, ale tohleto byly, ale prostě to byl komplex a pozor, já jsem tam byl kolik je to v roce 2009, takže mnoho let po té olympiádě, ale byl to pro mě zážitek i tak, protože to byla olympiáda, kterou jsem plně sledoval už tenkrát, a třeba ten atletický stadion, když tam házel pan Železný svým oštěpem, tak to vidím doteď. Ale chci se dostat k něčemu jinému. Představte si, že na otázku, jaký single si Giorgio Moroder koupil jako první v životě, to znamená, jaká byla jeho první deska, takhle bych to mohl říci, tak odpověděl Paul Anka a Diana.

Taková vzpomínka na kdysi populární skupinu East 17. Skupina East 17 a It's All Right. My jsme s Milošem Skalkou byli v Londýně v Royal Albert Hall, kde měli vánoční koncert East 17. A je to jeden z nejlepších zážitků mého života. Musím říct, že mi to tenkrát hodně překvapilo. Ale teď něco daleko vážnějšího. 24. října bude opět takovéto smutné výročí, kdy bylo mnoho našich statečných lidí popraveno v Mauthausenu. 24. října 1942, to je prostě memento, to je datum, které je velice smutné, a mezi těmi, které tam tenkrát popravili, byla i přítelkyně Josefa Gabčíka, která se jmenovala Anička Malinová. Je to takové vážnější téma, ale prostě to také patří k nočnímu proudu a vůbec k našemu životu. A já už asi týden, já nevím, jestli to máte taky, ale já to mívám, že asi týden už mám v hlavě písničku, která se jmenuje právě Anička Malinová, a napsal jí a naspíval Daniel Landa. Je to teda, musím říct, pro mě jedna z nejhezčích písní za poslední léta. A abych se vrátil k Aničce Malinové, tak to je prostě příběh neuvěřitelný. Chodila, milovala prostě Josefa Gabčíka, pomáhala antropoidu, pomáhala parašutistům a nakonec byla popravena, ale zůstala po ní dcera Alenka. A Alenka stále ještě žije, alespoň podle mých informací stále ještě žije a žije tady v Praze. Můžete si najít rozhovor s ní na Paměti národa, já jsem ho kdysi poslouchal, nebo před pár lety poslouchal, a je to dobré si připomínat takovéhle statečné ženy, jako byla právě Anna Malinová. Takže já vám teď pustím tu písničku, jestli jste ještě neslyšeli, tak ji uslyšíte poprvé v životě, poslouchejte dobře text, je to prostě, je to smutné.

minul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova, slyší

Nutella. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli,

Daniel Landa, Anička Malinová. Já jen připomenu, že právě po atentátu na Heydricha jí asi tak po měsíci, bylo to 5 dní po zabití parašutistů 23. června 1942, zatklo gestapo, byla podrobena výslechům, byla vězněna, byla mučena, pak byla v malé pevnosti Terezín a nakonec popravena právě 24. října 1942 s dalšími, bylo jich asi 262 těch lidí tenkrát, byla prostě popravena a zastřelena do týla. Prostě to jsou věci, které jsou v naší historii a je dobré si je připomínat. A jenom jsem chtěl ještě říct, že kdybyste náhodou její dceru Alenu znali, ona už se nemenuje Malinová samozřejmě dávno, tak dejte vědět, mě by to docela zajímalo si s ní taky popovídat. A no prostě bych se taky zeptal na pár věcí, když samozřejmě si to nemůže pamatovat. Ale Alena Voštová se jmenuje momentálně.

Into the Great Wide Open, Tom Petty a jeho kapela, jedna z písniček, které zní z rádí už od začátku 90. let, ale teď se podíváme ale hodně zpátky v čase, protože příští rok v květnu, to bude rok 2027, to bude 100 let, co Irving Berlin napsal písničku Put It on the Ritz. Mně to připadá, zase to řeknu, úplně neuvěřitelné, ale je to tak. Ta písnička byla publikována až 2. prosince roku 1929, ale vznikla právě v květnu roku 1927 a my známe většinou tu nahrávku s Fredem Astérem. Ale já jsem tu písničku samozřejmě znal, ale opravdu jsem ji objevil, až když jí takzvaně přespíval Taco, neboli Takou, jak se říká správně, ale my říkáme Taco, tady u nás, a to bylo v roce 1982, tenkrát vyšel single s tou písničkou, která byla hodně, ale skutečně hodně zmodernizována, ale samozřejmě bylo to v tom retro stylu a tak to funguje dodnes. My známe verzi, mimochodem skoro úplně stejnou verzi, jako teď budeme poslouchat, od Jirky Korna, Hotel Ritz, ale tohle je ta cover verze zpěváka, který se jí říká Takou.

Taco, Putin on the Ritz. Taco žije v Hamburku, abych to řekl česky zase. Je mu 1,70, narodil se na Džakartě, to přesně řečeno v Džakartě v Indonésii. A prostě tohle je krásná vzpomínka na začátek 80. let. No a je neuvěřitelné, že příští rok to bude 100 let, co ta písnička vznikla. Putin on the Ritz, to je jeden z takových těch klasických tanečních hitů celé historie světové populární hudby. Tohle už je Prokletý pátek. Jedna z písniček, které momentálně jsou v hitparádě Česká 12, skupina Blues for You a Luděk Malár jako zpěvák i jako autor hudby text napsal kdysi Jaroslavy Vikrent. Ta písnička dlouho čekala, přesně řečeno, ten text dlouho čekal na zhudebnění, nakonec se to povedlo a takhle to zní. Jedna z novinek naší domácí populární hudby letošního roku.

Mnoho slavných rock'n'rollových hitů historie, Universal Waltz a skupina Status Quo, neboli Status Quo, neboli Staťáci, prostě jak chcete, každopádně tohle byla jízda neuvěřitelná a trvala skoro 5 minut. A já k tomu ještě řeknu, že to všichni asi víte, ale pro jistotu to připomenu, že byly jenom 3. Prostě mi se vždycky na nich líbilo, že byly jenom 3. A teď si dáme Italo Disco, a to klasické Italo Disco, ale ještě předtím prozradím, že za chvíli bude novinka skupiny Erasure a řeknu vám něco o připravovaném světovém turné. Ale teď klasika Lunatic.

Nevím, jestli jste ho poznali, ale to je interpret hitu I Like Chopin, Gazebo a Lunatic. To je jeden z hitů jeho kariéry. Pak měl ještě hit, který se jmenoval Masterpiece, jestli si dobře pamatuji. Ale prostě u nás někdy ty hity byly v jiném pořadí než ve zbytku Evropy. Tak to prostě bylo a nemá cenu si to teď vysvětlovat. Každopádně já mám pro vás teď důležitou informaci, která se týká skupiny Erasure, protože skupina Erasure minulý týden vydala nový singl, který se jmenuje Wings of Love, tedy Křídla lásky. A bude na albu, které vyjde někdy začátkem března příštího roku a bude se jmenovat velice sympaticky Radio, Radio, Radio.

Tak to je novinka, novinka skupiny Erasure, která vyšla před týdnem, Wings of Love se jmenuje, a bude právě na tom albu Radio Radio, ale pozor, bude také Radio Radio Tour a bude zatím jenom v Evropě a pak se samozřejmě přesune do celého světa v případě zájmu. A já vám řeknu, začíná to v dubnu 25. v Cardiffu všechno a pak bude třeba Liverpool, Birmingham, v květnu bude Manchester, Dublin, Nottingham, bude Leeds, bude Glasgow, bude Londýn, bude O2 Arena v Londýně, bude Hamburg, bude Lipsko, Frankfurt, Hanover, bude Berlín, bude i Dánsko, bude Švédsko a k nám se zatím nechystají, což mě velice mrzí, protože mám rád skupinu Erasure, vzpomínám si na jejich začátky, také si vzpomínám na tu spolupráci skupiny Oceans Erasure, kdy oni s nimi jeli právě to turné ve Spojeném britském království v roce 1989 a pak jsem samozřejmě začal ještě více poslouchat tuhletu skupinu, i když jsem jí měl rád, popravdě řečeno, úplně od začátku. Takže kdo z vás cestuje do zahraničí na koncerty, tak si určitě vybere právě jeden z těch termínů skupiny Erasure na Radio Radio Tour. No a doufejme, že potom přidají, protože teď jsem vám říkal vlastně jenom březen, duben a květen. Doufám, že přidají další města a třeba přijedou i k nám.

dvakrát za sebou skupina Erasure. Nejprve novinka, pak klasický hit All Amour, to je písnička, která určitě zazní, no takhle možná můžu říci, obě dvě písničky určitě zazní na tom turné, protože budou propagovat to nové album a logicky budou hrát i osvědčené hity. Nevím, jestli znáte píseň Stodolní, kterou natočil Michal Prokop, a jestli ji neznáte, tak si ji teď poslechnete poprvé v životě.

Michal Prokop a Stodolní. Stodolní, to je ulice v Ostravě. Vy jste poslouchali určitě bedlivě ten text, ale takhle už to tam není. Ale samozřejmě ta ulice stále ještě existuje. A to mi připomnělo, že do Stodolní by mohl dorazit DJ Bobo, protože právě tahle ta taneční legenda, tenhle ten disc jockey, který původně tedy hrál písničky někde na letišti a nakonec se stal velikou hvězdou taneční muziky, toho europopu, který byl populární v 90. letech a jak je vidět, je populární dodnes, tak právě DJ Bobo pojede do Ostravy a to 17. října. Je na turné a 17. října se zastaví v Ostravě a možná dorazí i na Stodolní.

Belgická skupina Viacom Dios a Nej na na na, jedna z písniček tohoto nočního proudu, o nouších tady moc nebude, musím říct, protože za 10,5 minuty je tady druhá hodina ranní a jak víte, tak právě ve 2 hodiny ráno noční proud končí a skončí i tento noční proud. Noční proud, který začal včera ve 23:30, skončí ve 2 hodiny ráno jako všechny noční proudy v těch posledních letech. Ani si nepamatuju, že by to někdy bylo jinak, ale možné to je. Prostě nemusím si pamatovat úplně všechno. Každopádně rád zopakuji, že 20. října budeme udělovat ceny Legenda nočního proudu a ceny Legenda nočního proudu už také udělujeme nějaký ten pátek, tak si myslím, že je dobré poslouchat toho 20. října od 19 hodin a dozvědět se, kdo dostane ty ceny. Já to sám nevím, takže vám to ani nemohu prozradit. Každopádně, teď tady je poslední česká písnička tohoto nočního proudu a zpívá bude Raduza.

Před námi je poslední písnička tohoto nočního proudu. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a poslouchejte Dvojku, stojí to za to, a to vždycky. Tečku za tímto nočním proudem udělá skupina Bananarama. A to tímto hitem producenské a autorské trojice Stock Aitken Waterman.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Vyrostla na Liberecku, vystudovala pedagogickou fakultu a posléze konzervatoř. Upozornila na sebe v seriálech Ošklivka Katka, Vypráviej nebo filmem Tacho. Etablovala se také jako zpěvačka z hity jako Láska v housce či Dál za obzor. Nejen o hudbě bude už za chvíli mluvit Olga Lounová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.